Symfonie D-moll Cezara Franka patří k pilířům francouzského symfonismu. Je vystavěna cyklickou formou, kdy se jednotlivá témata vracejí napříč větami a vytvářejí pevný hudební oblouk. Frankovu symfonii D-moll si vyslechneme v provedení Slovenské filharmonie pod taktovkou Zdeňka Košlera.

Claude Debussy otevřel cestu hudebnímu impresionismu. Jeho smyčcový kvartet G-moll zaujme barevností i jemnou prací s motivy a rytmem. Skladbu si vyslechneme v podání Talichova kvarteta.

Vyslechli jsme smyčcový kvartet G-moll Claude Debussyho v podání Talichova kvarteta. Závěr bloku bude patřit Samuelu Barbrovi. Jeho adagio pro smyčce patří k nejdojemnějším skladbám 20. století a v této verzi, kterou dnes uslyšíme, zazní v úpravě pro varhany. Hraje Rudolf Inik.

Doznělo Adagio pro smyčce Samuela Barbara v úpravě pro varhany. Hrál Rudolf Inik. Příjemný poslech Českého rozhlasu D-dur vám přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Milí posluchači, už několik týdnů se v Dakápu zabýváme hudebními formami, či lépe formovými typy. Dnes nás čeká forma, které se říká sonátová. Neobjevuje se však jen v sonátách, nýbrž i téměř ve všech klasických a romantických symfoniích, koncertech a kvartetech, a to zejména v jejich prvních větách. Sonátová forma je vrcholem hudební architektury. Malá písňová forma, o které jsme mluvili zhruba před měsícem, to je skromná roubená chaloupka. Rondo by se dalo přirovnat ke statku, kde se střídají zděné části s dřevěnými. Fuga to je chrám se složitou spletí sloupů, žebroví a vzpěr. A sonátová forma má svou architekturou nejblíže ke kamennému hradu, který musí obstát i v bitvě. Každé přirovnání sice kulhá, ale sonátová forma má s bitvou hodně společného. Je totiž postavena na konfliktu mezi hudebními tématy. Jsou většinou tři a skladatel nám je v první části nejprve představí, podobně jako dramatik uvádí do děje postavy divadelní hry. Předvedeme si to na skladbě, kterou máme všichni v podvědomí, na první větě Beethovenovy 5. symfonie, Osudové. Prvnímu z trojice témat se říká hlavní téma. V Beethovenově Osudové vypadá takto.

Je zřejmé, že takové tři silné individuality nemohou v klidu vydržet pod jednou střechou. Zákonitě mezi nimi vzrůstá napětí, které se brzy rozroste v otevřený konflikt. Ten se odehrává v druhé části sonátové formy, takzvaném provedení. Je to trochu nešťastný termín, protože se plete s označením pro interpretační výkon, ale na lepší slovo zatím muzikanti nepřišli. Tak tedy témata exponovaná v první části se v provedení doslova poperou.

Když se vášně vybíjí, nastane buď smír, nebo se alespoň podaří dostat soupeře od sebe. Tady začíná třetí část sonátové formy – repríza. Témata zazní každé zvlášť, podobně jako na počátku. To znamená energické hlavní téma –

Sonátová forma tedy má tři základní oddíly. Expozici, provedení a reprízu. V expozici se uvádějí do hry tři témata, která musí být maximálně kontrastní. Kontrastu se dosahuje i tím, že se mezi první a druhé téma vloží rozsáhlejší mezihra, během níž skladatel zamoduluje. Vedlejší téma je tudíž vždy v jiné tónině než téma hlavní. Závěrečným tématem a případně krátkou dohrou se expozice uzavře. Klasikové předepisovali nakonec expozice repetici, což interpreti někdy dodržují a někdy ne. Pokud ano, zazní celá expozice dvakrát. Témata se nám tak snadněji vryjí do paměti. Pak začne provedení. Témata se tu různě prolínají, obměňují a deformují. Neustále se střídají tóniny, hudba se žene kupředu, bitva je v plném proudu. Načež se hudba uklidní a přichází repríza, kde se tři témata rozcházejí a znějí samostatně. No řekněte sami, jestli se to nepodobá bitvě. Ludwig van Beethoven sonátovou formu rozehrál v mnoha svých skladbách, ale jedna věc mu nevyhovovala. Ten happy end na konci. Ani v životě se nesmiřitelní soupeři přeci jen tak nerozejdou. Proto Beethoven připojil za třídílnou sonátovou formu ještě čtvrtý díl, takzvané druhé provedení. Témata se znovu na chvíli dostanou do sebe a celá věta tudíž neskončí smírem, nýbrž dramatickým vrcholem.

A teď je nejvyšší čas si celé hudební drama, tak jak je Beethoven vystavěl, pustit. Když dovolíte, na některé důležité momenty sonátové formy vás upozorním. Začínáme tedy hlavním tématem.

Milí posluchači, vylíčili jsme sonátovou formu jako bitvu. A Beethoven ji skutečně takto chápal. Věta, kterou jsme vyslechli, je vyjádřením souboje mezi člověkem a osudem. V této větě vyhrál zcela zřetelně osud, reprezentovaný hlavním tématem. Beethovenova devátá se závěrečnou ódou na radost má zcela opačné vyústění. Sonátová forma však nemusí mít vždy tak dramatický průběh. Její konfliktní charakter je mnohdy ukryt pod hudbou úsměvnou a neproblematickou. Málo kdo by asi hledal bitvu za první větou Mozartovy malé noční hudby. A přesto je psána úplně stejnou, totiž sonátovou formou, jako první věta Beethovenovy osudové. Věta je mnohem stručnější, provedení je doslova miniaturní a chybí samozřejmě druhé provedení, které vynalezl až Beethoven. Pojďme si poslechnout onu proslulou skladbu a složme poklonu velkému Mozartovi, kterému se podařilo ukrýt doutnající konflikt do tak idylického hávu. Škoda, že v životě je to o tolik složitější. Na tři soupeřící témata si vás ale při prvním zaznění expozice ještě dovolím upozornit. Hlavní téma malé noční hudby si však dokáže zapískat každé dítě.

Na závěr dnešního dakápa se ještě vrátíme k Beethovenovi. Je zajímavé, že u tohoto skladatele s pověstí hudebního buřiče je sonátová forma tak pravidelná, exaktní a kamenná, na rozdíl od uvolněného a nápady hýřícího Mozarta. Poslechněme si závěrečnou větu z Beethovenovy 4. symfonie, čímž si dokážeme, že sonátovou formu nemusí mít vždy jen první věta. Konfliktní charakter ve finálních větách symfonií však bývá ukryt pod úsměvným výrazem. Tak tomu bude i zde, ale tři témata v expozici, provedení a repríza budou po sobě následovat s přímo beethovenovskou ukázněností. Věřím, že po dnešní instruktáži se v této větě vyznáte i bez nápovědy, bez nejmenších potíží.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Teď se potěšme dotykem génia Händlova, barokního mistra, v jehož bohaté tvorbě, čítající 600 děl, najdeme téměř vše, co tehdejší hudba přinášela. Německý řád, italskou zpěvnost, francouzskou rafinovanost, anglickou pompu, názvuky lidových melodií i dvorských tanců. To vše mimořádně zručně zpracováno a výsledkem je potěcha každého milovníka baroka. The English Concert s Trevorem Pinnockem teď hraje část z Händlova koncerta Grossa B-dur.

0: Bedřich Smetana a klavírní skladba Slavnost českých rolníků z cyklu Sny. Hraje Tomáš Víšek.
1: Léta 1910 až 1981 vymezila životní a tvůrčí pouť amerického skladatele Samuela Barbera, autora asi 50 zajímavých děl, jimiž pokrývá všechny možné hudební druhy, vokální i instrumentální, komorní i symfonické. A připomeňme, že za operu Vanessa získal Barber v roce 1958 Pulitzerovu cenu. I my si teď vybereme z vokální oblasti Barberovy tvorby, a sice sborové. Sbor Ormond College z Melbourneské univerzity zaspívá The Virgin Martyrs, píseň o panenských mučednicích Gertrudě, Anežce, Cecílii, Barboře a dalších, které se teď radují u Boha a sbírají růže, lilie i fialky.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: V době, kdy Mozart pracoval na své opeře Don Giovanni, složil jen tak mimochodem půvabnou serenádu, která se díky originálnímu a vtipnému a chytlavému nápadu v první větě a jejich prvních taktech stala jednou z nejoblíbenějších a nejslavnějších melodií všech dob. Ostatně ve Formanově filmu Amadeus je to krásně ilustrováno scénkou, v níž stařičký Salieri přehrává knězi své kdysi slavné melodie s otázkou, jestli je zná, a kněz jen záporně vrtí hlavou. Pak Salieri zanotuje pár taktů a knězova tvář se rozjasní. Ano, to znám, to je úžasné, nevěděl jsem, že jste to napsal. Načež Salieri odvětí, to ne já, to je Mozart. Tak zde jsou tyto tóny. Eine kleine Nachtmusik, serenáda číslo 13 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta, první věta, Virtuosity Praga.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Berlínští filharmonikové teď s Claudiem Abbádem zahrají druhou větu první symfonie D-dur Gustava Mahlera. To, jakým způsobem mladý, ještě ne 30-letý Mahler v 80. letech 19. století propojil imaginaci a narrativ symfonické básně s architektonickou soudržností starších forem, je podle některých muzikologů ambiciózní projekt, který změnil žánr symfonie navždycky. Každá věta symfonie zvané Titán je zajímavá a originální něčím jiným. My sáhneme po druhé s tou výraznou kvartou v úvodním výrazném motivu s půvabným Ländlerem, německým tancem, jakýmsi předchůdcem vídeňského valčíku. Tady je druhá věta první Mahlerovy symfonie v podání berlínských filharmoniků.

Johann Sebastian Bach a árie z kantáty číslo 84 Ich esse mit Freunden mein weniges Brot zpívá Magdalena Kožená, hraje Muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, romance pro housle a orchestr číslo 2 F-dur opus 50. Hraje Anne-Sophie Mutter, New Yorkskou filharmonii řídí Kurt Mazur.

Jan Václav Stamic z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur, třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Před námi na D-dur teď hudba velmi, velmi vzdálené epochy. Více než 500 let se posuneme zpět po časové ose, abychom se setkali s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku i Itálii, a německá hudba mu vděčí za leckterý vývojový krůček. Isaac se narodil někdy v půlce 15. století a zemřel v roce 1517. Je to téměř přesně 500 let. Působil ve službách medičejských a posléze i jako dvorní skladatel císaře Maximiliána I. My si z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů té doby vybereme tříhlasou italskou skladbu Fortuna Desperata pro vokálně instrumentální soubor. Katalánské soubory, sbor La Capella Real de Catalunya a ensemble Esperion 20, vede Jordi Savall.

Svět dnes žasne, jak je možné, že mistr takových kvalit, jakým byl Jan Dismas Zelenka, jen o 6 let starší současník velkého Bacha, byl tak dlouho opomíjen a teprve ve druhé polovině 20. století se objevil a zazářil jako klenot koncertních programů, především těch s duchovní hudbou. Té se v Drážďanech působící skladatel a kontrabasista věnoval především. Z instrumentální hudby je to jen několik opusů, z nichž navíc většina vznikla ve spěchu, jak sám Zelenka napsal, totiž během korunovačních slavností Karla VI. V Praze v roce 1723. Vedle Zelenkovy monumentální hudby k alegorické hře o svatém Václavu jsou to menší kusy pro malé ansámbly a přesto je v nich skryto neskutečné Zelenkovo mistrovství, vždycky překvapující harmonie, melodické bohatství, kontrapunktické umění i barevná instrumentace. Toto je jedna z těch skladeb, uvertýra pro 7 koncertantních nástrojů. První věta a s ní Kamerata Bern.

Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Před námi je hudba anglického skladatele lehčí hudby jménem Ronald Binge. Mimo jiné je to autor známé alžbětinské serenády. Po první světové válce se nejprve živil tím, že hrál v kinech k němým filmům, začal psát filmovou hudbu a po 3 roky hrál ve známém Mantoványho orchestru. Po druhé světové válce psal pro BBC a svými skvostnými kousky vyššího populáru se proslavil. Jedním z jeho nejoblíbenějších je i skerco pro orchestr a la Beethoven, které zazní v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Ernesta Tomlinsona.

0: Chacona a pasacaglia jsou polyfonní hudební formy postavené na stále se opakující basové figuře. V basové lince se donekonečna opakuje stejný motiv, ostatní hlasy jsou svobodné, ale musí respektovat rotující basovou figuru. Forma se často vyskytuje ve varhanní hudbě, kde se o bas starají varhaníkovi nohy.
1: Snad žádný ze starých mistrů nesformoval přechod od renesance k baroku tak, jako Ital Claudio Monteverdi, mistr především madrigalů a motet, světských a duchovních vokálních děl. Zatímco jeho rané madrigaly vycházejí z chromatické a složité polyfonie pozdní renesance, postupně Monteverdi přijal nový styl a jeho opera Orfeo znamenala začátek nové éry. Napsal několik oper a také stovky madrigalů a duchovních děl tento ředitel kůru u svatého Marka v Benátkách a později kněz Claudio Monteverdi. My si poslechneme překrásný madrigal Zefiro Torna z Monteverdiho sbírky z roku 1632. Jedná se o skladatelovo kongeniální zhudebnění sonetu, v němž je vzýván Zefir, západní vítr, aby svým návratem probudil jaro, roztančil květiny, nechal zpívat ozvěnu v horách a snad i lásku, aby autor sonetu nebyl tak sám. Monteverdiho půvabný madrigal Zefiro Torna zpívají Magdalena Kožená a Anna Prohaska za doprovodu souboru La Cetra Basel.

Zřejmě nejslavnější skladbou Joaquina Rossiniho je předehra k opeře Wilhelm Tell. Již napsal na Schillerův námět o švýcarském vlastenci. Mimochodem je to jediná z 39 Rossiniho oper, psaná ve stylu velké francouzské opery s mohutnou výpravou, početnými sbory a balety. Však také Wilhelma Tella složil v Paříži jako svou poslední operu. Pak se jako skladatel, hvězda tehdejší Evropy, odmlčel a během následujících 38 let téměř nekomponoval. Čestná výjimka, po 12-leté pauze vzniklo jeho skvostné Stabat Mater. My ale zůstaneme u zmíněného Wilhelma Tella a oné slavné předehry, která se otevírá volně, pomalu plyne a teprve poslední asi 3 minuty po břeskné fanfáře se rozezní ten nejznámější hudební motiv nejen této, nejen Rossiniho, ale všech oper všech dob. National Philharmonic Orchestra a Ricardo Chailly.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Nové EET má do rozpočtu přinést přes 14 miliard korun. Podle opozice jde o iluzi. Pokračují státní maturity. Studenty po celé republice čeká didaktický test z českého jazyka a literatury. Novou expozici o napoleonských válkách dnes otevírají ve Slavkově u Brna. A čekejte oblačno až zataženo, odpoledne v Čechách přehánky a bouřky. Teploty až 28 stupňů Celsia. Podnikatelé v Česku by od ledna měli znovu zavést elektronickou evidenci tržeb. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Evidovat všechny platby budou muset restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET naopak nemají živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Zvednout by se jim měla ale základní sazba paušální daně ze 100 korun na 1500. Znovu zavedení EET by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To rozporuje předseda poslanců opoziční TOP 09 Jan Jakob.
4: 14,5 miliardy z EET je iluze. Už dřív se ukázalo, že výnos sotva pokryl náklady na provoz. Proto ho v covidu také zrušili. Místo vzdušných zámků by se paní Schillerová měla soustředit hlavně na výdaje. S rozpočtem mířícím ke 400 miliardám je to totiž ten skutečný problém.
3: Znovu zavedení vítá například Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Státní maturity dnes pokračují didaktickým testem z českého jazyka a literatury. Poprvé bude psát přes 84 tisíc maturantů. Společnou část zajišťuje organizace CERMAT.
5: Didaktický test z českého jazyka a literatury je pro maturanty povinný. Skládá se z uzavřených i otevřených úloh a ověřuje znalosti gramatiky i literatury. Na jeho vypracování mají studenti 85 minut. Z maximálních 50 bodů potřebují získat alespoň 44%, tedy 22 bodů. Didaktické testy přitom státní organizace CERMAT nehodnotí známkami, ale procenty a slovy uspěl nebo neuspěl. Výsledky by se maturanti měli dozvědět nejpozději do 15. května. Zítra pak část z nich čekají ještě testy z rozšiřující matematiky nebo cizích jazyků. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: Hasiči v podvečer lokalizovali lesní požár v Národním parku České Švýcarsko. Ohřelo zhruba na 100 hektarech a plochu se podařilo postupně zmenšit. S hašením pomáhali vrtulníky a mezi nimi také dva ze Slovenska. Místo, odkud se v sobotu požár rozšířil, je mimo turistickou trasu. Německá policie zadržela řidiče, který v Lipsku zabil dva lidi. Autem vjel na pěší zónu a ve vysoké rychlosti projel centrem města. Muž je ve vazbě a podle německých médií ještě nevypovídal.
6: Pachatelem je podle saského ministra vnitra Armina Schustra 33-letý Němec. V minulosti se u něj projevily psychické problémy. Podle Schustra zřejmě najel do lidí úmyslně. Motivy činu ale nejsou objasněné. Státní zástupce ho vyšetřuje jako dvojnásobnou vraždu. Dalších víc než 20 lidí je zraněných, 3 z toho těžce. Pachatel projel osobním autem asi 0,5 kilometru po pěší a nákupní zóně v samotném centru Lipska. Při zadržení nekladl odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Moderní expozici věnovanou období napoleonských válek dnes slavnostně otevírají ve Slavkově u Brna. V bývalých zámeckých konírnách přichystali autoři videoprojekce, interaktivní model města i velký model slavkovského bojiště. Poprvé v Česku jsou vystaveny také originální předměty Napoleona Bonaparteho a prostřednictvím umělé inteligence si s ním můžou lidé i povídat. Námět expozice je ale širší, jak doplňuje historik slavkovského zámku Martin Rája.
7: Nechceme to koncipovat jako oslavu vítězství Napoleona, ale spíše jako určité memento, připomínku válečných událostí, které sice Napoleonovi přinesly slávu a Francii, na druhé straně stály velké množství lidských životů a taky to přineslo utrpení civilnímu obyvatelstvu našeho kraje.
3: Expozice stála zhruba 45 milionů korun. Veřejnosti bude přístupná od zítřka.
8: Thank you. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, v Čechách odpoledne častější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer se přehánky objeví jenom výjimečně. Teploty 24 až 28 stupňů, na západě naměříme kolem 22. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
9: Socher slaví 100 let.
10: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
11: Radioservis představuje
12: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, otevírá se před námi nový den, otevírá se před námi nová ranní mozaika, dnes úterní s datem 5. května. Už je to 135 let, kdy se v New Yorku poprvé rozezněla Carnegie Hall, tedy sál, který se nakonec stal symbolem světové hudby a výjimečných výkonů, a tak do něj nahlédneme. A potom se z koncertní slávy přesuneme i k tichým, ale silným příběhům. V nenápadném výklenku Larišovy vily v Pardubicích je nově ukrytá schránka se vzkazem pro budoucí generace. Připomíná osudy lidí, které tam nacisté během Heydrichiády věznili a také vyslýchali. My jsme zjišťovali, co přesně poselství obsahuje a proč vzniklo právě teď. 6:07, tedy ještě jednou za celý tým. Dobrý den.
1: A bude zpívat za pár minut taky Frank Sinatra. S Natalie Cole zahrajeme z tvorby Karla Filipa Emanuela Bacha nebo Roberta Schumana. A taky Jana Nováka. Tady je první část filharmonických tanců. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Tomáš Netopela.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Tomáš Netopil. 6 hodin a téměř 13 minut.
1: Sledujeme pro vás dění za oceánem. List The Washington Post včera získal hlavní Pulitzerovu cenu za veřejnou službu, a to za popis chaotického ovládnutí federálních úřadů americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
0: Také několik dalších ocenění souviselo se zprávami a reportážemi o Trumpově způsobu vládnutí. Získali agentura Reuters nebo deník The New York Times.
1: Washingtonský deník podle výboru, který rozhoduje o předání ocenění, odkrýval roušku tajností okolo chaotické reformy federálních úřadů Trumpovou administrativou a cenu dostal za detailní popis dopadů škrtů na lidi a důsledků pro celou zemi.
0: Cena za mezinárodní zpravodajství potom patří týmu agentury AP za globální investigaci nástrojů masového sledování lidí.

0: ukrytý v nenápadném výklenku.
1: Nacházíme se na chodbě zámečku a je tady takový vhodný otvor, vlastně, který tady je historický.
2: Ukazuje mi otvor ve zdi František Bobek z československé obce Legionářské. Výklenek má svoje tajemství. Nikdo totiž neví, k čemu původně sloužil.
1: Buď to bylo kulometný nějaký střeliště na ten vchod, tam, když tady byla za války gestapo, anebo to byl světlovod na nějakou sochu, která by tam mohla stát a svítilo by jí to takhle jako na hlavu nebo na nějakou svatozář.
2: A pak už jednotlivé paměťové instituce naplňují schránku pamětními mincemi, dokumenty nebo fotografiemi. Východočeské muzeum Pardubice přidává i samolepky s pivem.
3: A potom takový exkurs do muzejních sbírek, takovou drobnou knížečku, která vlastně popisuje o tom, jak fungujeme dnes. A dvě samolepky z našeho piva, sluneční bárky, kterou považujeme za velký objev, takže to tam vkládáme do nic tak jako.
2: A pivo nebudete dávat?
3: Pivo nebudeme, to by nevydrželo, ale budou moc potom přemýšlet vlastně, proč tam ty samolepky jsou.
2: Říká ředitel muzea Tomáš Šlibánek. Podstatnou část schránky ale tvoří informace o temné minulosti Larišovy vily, tedy o době, kdy tady nacisti mučili a vyslýchali české vlastence. Jana Chourová Plachá z památníku Ležáky přidává útlou publikaci o vysílačce Libuše.
4: A ten odkaz pro tu budoucí generaci je v tom, že každý z nás se může zasadit o to, aby se příběh našich předků vyprávěl dál.
2: Schránka je na svém místě a František Bobek doufá, že teď se na ní tak trochu zapomene.
1: Přesně tak, my doufáme, že mávneme kouzelným proutkem, všichni to zapomenou, vymažou to jako z toho, ze záznamu. A jak jsme říkali, ti dělníci, že jsou hrozně schopní, tak oni to tak zadělají, že to nebude jednoduchý to vykopat. Jo. A navíc nic cenného tam jako není, jo. Kdyby tam byla třeba zlatá cihla nebo něco, tak bychom měli obavu, ale takhle si myslím, že to bude poměrně v bezpečí nějakou dobu. No.
2: Při ukládání schránky byli i studenti Skuteckého gymnázia Tomáš Koukal a Tereza Šaldová, kteří nedávno dobrovolně pomáhali Larišovu vilu uklízet.
5: No tak určitě je to jako důležité, protože to je znamení toho, že nám není jedno, co se bude s naší budoucností dít.
6: Tak já osobně chci maturovat z dějepisu, takže mě to hodně zajímalo a jsem za to ráda, jako, že jsme tady součástí.
2: Z Pardubic, Naděja Kubínková, Český rozhlas.

0: Pulitzerovou cenou ověnčený legendární román o dospívání, rasismu i Americe uprostřed hospodářské krize.
1: Jako zabít ptáčka.
0: Jeho autorka Harper Leeová se narodila právě před 100 lety.
1: Kultovní knihu teď přinášíme v premiérové četbě na pokračování.
0: Od 28. dubna vždy v 18.30 na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Barokní kolegium a část symfonie F-dur Karla Filipa Emanuela Bacha v 6:25.
1: Po 30 letech právě tento týden v remástrované podobě vychází album zpěvačky a herečky Moniky Načevy Nebe je rudý s texty Jáchyma Topola. Načevá nově remástrovaný počin představí na výročním turné, které začíná právě dnes v jeho českém Táboře.
0: O den později bude pražská čítárna Unijazz hostit besedu o vzniku alba, jeho současném významu a atmosféře 90. let.
1: A slavnostní křest vinylové reedice, ten se uskuteční přibližně za měsíc, bude to 4. června v pražském paláci Akropolis.
0: A s Monikou Načovou si o tom všem budeme povídat i v ranní mozaice. Přijde za námi příští týden v pondělí 11. května.

0: Byla polovina 50. let minulého století, kdy Clifford Brown, trumpetista, píše skladbu Sandu a poprvé ji potom nahrál roku 1954. Rychle se z ní stal jazzový standard. A my jsme tuto skladbu slyšeli v podání pánů Freddieho Hubbarda a Woodyho Shawa. Je 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Český rozhlas dnes uctí památku padlých v boji o rozhlas v květnu 1945. Během pražského povstání bránili čeští vlastenci rozhlas proti vojákům SS. Za cenu vlastních životů se do jeho obrany zapojili kromě zaměstnanců také policisté a povstalci. Pietní akt zahájí ve 12.30 před historickou budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě generální ředitel rozhlasu René Zavoral. 81. výročí květnového povstání se zúčastní i pamětníci těchto událostí. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, dříve z ODS, nesouhlasí se svým obviněním v bitcoinové kauze. V rozhovoru pro Novinky potvrdil, že je jedním ze tří lidí, které včera kriminalisté obvinili z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Proti zahájení trestního stíhání Blažek podal stížnost. Podle zdrojů Českého rozhlasu je obviněný také Blažkův bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Moskva oznámila jednostranné příměří v bojích proti Ukrajině. Platit bude v pátek a v sobotu u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. O případném klidu zbraní jednali podle Moskvy americký a ruský prezident. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil klid zbraní platný od půlnoci na středu. Původní možný návrh pozastavil boje na den vítězství odmítl s tím, že Kyjev stále nedostal oficiální návrh a Moskva je neseriózní. Pulitzerovu cenu v hlavní kategorii veřejná služba získal americký deník Washington Post za popis chaotického ovládnutí federálních úřadů americkým prezidentem Trumpem. Se zprávami a reportážemi o Trumpově způsobu vládnutí uspěla i další média. V kategorii investigativní žurnalistika to byl deník New York Times. Za domácí zpravodajství si ocenění odnesla agentura Reuters. A čekejte oblačno až zataženo, v Čechách odpoledne častější přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer se objeví jenom výjimečně přehánky. Teploty 24 až 28 stupňů a na západě kolem 22. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě zajímavé tipy. Náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Táboře hostí výstavu Putinova klec. Je věnovaná politickým vězňům v Rusku a zahájení začíná právě dnes v 17 hodin.
2: Poklady, které nezmizely, tak to je název archeologické výstavy v muzeu Šipka ve Štramberku a jsou to nové archeologické nálezy z Novojčínska.
1: Český autor žijící v Londýně Jan Mladovský se počase vrací do českého výstavního kontextu s projektem Information Situation, který uvidíte v ostravském Letohrádku. Stěžejním motivem jsou autorovi pověstné alfabetogramy, což jsou písmena zbavená zemské tíže, která rotují v prostoru.
2: Národní technické muzeum v Praze zve na výstavu Příběh mého domu. Mapuje osudy domů prostřednictvím archivních materiálů a vernisáž je dnes v 18. hodina.
1: A ještě pozvánka od židovské obce v Plzni, která zve na přednášku Věry Tidlitátové o radosti ve smutku. O tomto židovském svátku se dozvíte více v rabinském domě od 16 hodin.

0: Dobré úterní ráno s Českým rozhlasem Vltava a taky Dvořákovým klavírním kvartetem. Slyšeli jsme druhou část klavírního kvartetu C-moll Roberta Schumanna.
1: A dnes máme úterý, je 5. května. Přesně před 135 lety zazněl v newyorské Carnegie Hall úplně první koncert. Tehdy ho řídil skladatel Petr Iljič Čajkovský.
0: Od té doby se z ní stala jedna z nejprestižnějších koncertních scén světa. Vystupují tam jenom špičkoví umělci a mezi nimi dlouhodobě nechybí ani Češi.
1: Už rok po otevření v ní zaznělo Te Deum Antonína Dvořáka a později i jeho slavná novosvětská symfonie.
2: Z New Yorkské koncertní síně se postupně stalo místo, kde dnes touží vystoupit snad každý hudebník. Na jejím pódiu stály třeba The Beatles nebo Frank Sinatra. I want to be a part of it. New York, New York. Od roku 1891, kdy nechal Carnegie Hall postavit skotský podnikatel Andrew Carnegie, se tu představili stovky tisíc interpretů, a to nejen s vážnou hudbou. Prostor dostal i jazz nebo pop. Z českých jmen tam před 2 lety vystoupil třeba swingový zpěvák Jan Smigmátor. Do slavného sálu se pravidelně vrací i Česká filharmonie. Naposledy v roce 2024 pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Bičkova. Tehdy vystoupili v rámci takzvaného Českého týdne. V červenozlaté síni tak zazněly skladby Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany i Leoše Janáčka. Do New Yorku se podíval i Karel Gott. V koncertním sále inspirovaném italskou renesancí si zaspíval s Helenou Vondráčkovou. Jedním z nejmladších českých muzikantů je i 11-letý houslista a klavírista Vojtěch Fischera, který si v Carnegie Hall zahrál v prosinci loňského roku. Před newyorským publikem koncertoval třeba houslista Pavel Šporcl nebo operní pěvci jako Dagmar Pecková, Adam Plachetka nebo jeho manželka Kateřina Knižíková.
3: Vystupovat v Carnegie Hall je, myslím, obrovský zážitek a pro mě to byl o to větší, protože jsem tam měla velice neplánovaně, byl to záchvat za onemocnělou kolegyni a já jsem si to během těch pár dní, co jsem tam měla možnost být, nesmírně ubila. Ta se zpívalo nádherně a člověk nemá jinou možnost, než být tím nadšen a povznesen, protože ten prostor je opravdu úžasný.
2: Čeští umělci si tak i po 135 letech od otevření Carnegie Hall udržují místo na světové hudební scéně. Valeria Oros, Český rozhlas.

0: Šťastě v podání Soni Horňákové z alba Na zadnej strane hodiněk v 6 hodin 43 minut v úterý 5. května.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Ráno patří na Vltavě mozaice, večer potom četbě s hvězdičkou. Můžete pravidelně na Vltavě poslouchat od 23 hodin. Dnes to bude dílo Arnošta Lustiga. Letos uplyne 100 let od jeho narození.
0: Příběh s názvem Kůstka, dívka z Prahy, vypráví o 15-leté židovce, která se stane vojenskou prostitutkou, aby přežila holokaust.
2: Musíme upozornit, že v následující ukázce, kterou vás teď chceme nalákat k poslechu, zazní i expresivní výraz.
3: Kolem nevěstince stály 4 strážní věže, z druhé strany za barákem, kde se ubytoval strážní oddíl, měli feldhuren, tedy polní kurvy, ubytovnu a provozovnu. Strážních bylo 16 plus 4, kteří hlídali objekt zvenku i zevnitř, ani ne tolik proto, aby nikdo neutekl, široko daleko bylo pusto jen vlci a zdivočelí psi, jako pro ochranu a klid vojáků, kteří byli právě uvnitř. Za třeskutých mrazů se dostávali vlci až ke zdi. Vojáci je zaháněli střelbou, vlci se zdáli v noci bílí s velkýma zelenýma očima. Vlci byli krásní a nebezpeční. Taky se krajem toulali váleční zběhové všech armád, včetně poražené polské armády, z kterých se stali bandité nejenom podle nacistického slovníku. Za děvčata odpovídala velká Leopolda Kuliková z Krakova, kde si ve známém vykřičeném domě vysloužila titul Madam.
2: V ukázce jsme slyšeli herce Josefa Vinkláře. Celou četbu s hvězdičkou režírovala Lída Engelová.
0: A to z rukopisu Arnošta Lustiga Kůstka, dívka z Prahy. Poslouchat Vltavu můžete od 23 hodin.

0: Sledujte s námi festivaly, které hýbou kulturou doma i ve světě.
1: Anifilm v Liberci, Pražské jaro, Dvořákova Olomouc.
0: Nebo filmový festival v Cannes a Svět knihy Praha. Rozhovory, reportáže, atmosféra přímo z místa dění.
1: Poslouchejte Český rozhlas Vltava a poznáte kulturu zblízka.

0: Část koncertu pro flétnu Antonia Vivaldiho hrál Jiří Válek se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.
1: Hnojník inkoustový pomáhá abstinentům. Ve spojení s alkoholem totiž funguje jako odvykací kůra. A co má tahle houba společného s nedokončeným románem Jaroslava Haška, to už nám vysvětlí divadelní dramaturgyně Nina Rutová.
2: Spisovatel Jaroslav Hašek žil poslední rok a půl svého života v Lipnici nad Sázavou v pronajatém pokoji v hostinci u České koruny. Poté, co si v městečku již všem známý spisovatel, skandalista a bigamista opařil ruku, najal si k psaní osudu dobrého vojáka Švejka, písaře Klimenta Štěpánka. Úmluva zněla, že práce bude pravidelná vždy od 9 ráno až do pravého poledne a pak zas od 3 do 5. Štěpánek se však marně snažil ráno probírat Haška z kocoviny. Ta byla po nočních pitkách na denním pořádku a tak měl být Štěpánek nakonec po ruce, kdykoliv mistr chytí inspiraci. Hašek pak většinou ani nepřečetl, co toho dne nadiktoval, neboť na další pokračování slavného románu už netrpělivě čekal pražský nakladatel a tiskárna a tak šla obálka s nadiktovaným rukopisem rovnou na poštu. Hašek si nechával jen poslední stránku nebo dokonce jen půl stranu, aby druhý den věděl, kde právě skončil. Osudy dobrého vojáka Švejka psal Hašek, tedy vlastně Štěpánek, inkoustovým perem a jak známo román nedopsal. Podle všeho i vlivem alkoholu, který podrýval již bez tak dost chatrné Haškovo zdraví. Tolik k okolnostem, za nichž vznikal text přeložený do 58 jazyků, čtený mnoha národy. Ale zůstaňme na Lipnici. Jednoho podzimu, 125 let po Haškově narození a bezmála 85 let od jeho smrti, osadili plácek za hospodou u České koruny pomníkem. Hašek tam 85 let po smrti začal sedět v nadživotní velikosti na balvanu. A víte co? Povídá sousedka Vanda a směje se bez zubě od ucha k uchu. U toho balvanu, na kterém Hašek sedí, se ještě toho roku objevil hnojník inkoustový. Pokud se zatím nesmějete spolu se sousedkou, tak jen proto, že možná nevíte, že hnojník inkoustový je znám svými antabusovými účinky, což znamená, že v kombinaci s alkoholem vyvolává velké žaludeční potíže. Houby se každý den objevují u Haškových nohou po setmění, jako by ho chtěli večer před pitím uchránit. Rozumíte? Pokračuje Vanda. A ráno co ráno z nich zbude jen inkoustově zbarvená loužička, vidíte? Dodávám. Myslím, že proto, aby Hašek mohl román konečně dopsat, pointuje nenadálý růst hnojníku inkoustového u sochy velikána Vanda. Vědci dosud nerozluštili tajemství, za jakých přesných podmínek dochází k přeměně zárodků v budoucí plodnice. Já a sousedka Vanda už to víme.
1: A my to teď díky Nině Rutové víme taky. Krátce před 7 hodinou. Za okamžik František nabídne další aktuální zprávy.
0: Dozvíte se třeba to, že v Liberci začíná Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm, ale přidáme toho víc.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Přejeme hezké ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Před 81 lety začalo pražské povstání. Americký eskort lodí uvízlých v Perském zálivu doprovází střelba a letecké útoky. Liberecký festival Anifilm letos za celoživotní přínos ocení animátora Jana Klose. A čekejte oblačno až zataženo, odpoledne v Čechách přehánky a bouřky. Teploty až 28 stupňů Celsia. Před 81 lety začalo pražské povstání. Navázalo na události v Přerově, Berouně a dalších městech protektorátu. Češi se v závěru druhé světové války postavili okupantům z nacistického Německa.
3: Je 6 hodin.
4: Ozvalo se v éteru 5. května 1945 z úst hlasatele Zdeňka Mančala. Původní záznam se ale nedochoval. Mančal touto dnes už legendární větou odstartoval pražské povstání. Od té chvíle rozhlas vysílal jen česky. Zanedlouho už byla budova na Vinohradech obklíčená.
5: Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi.
4: Povstalci obsadili mosty, postavili barikády, bránili nacistům v útěku na západ. Lidi v euforii vyvěšovali československé vlajky, přetírali německé nápisy. Tvrdé boje skončily kapitulací nacistů 8. května. 3000 Pražanů padlo. Až o den později do Prahy přijela sovětská armáda. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Poslanci dnes mají na programu takzvanou malou novelu stavebního zákona. Ta má prodloužit přechodné období, ve kterém není povinné používat Národní geoportál územního plánování do konce června 2027. Ministrně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO chce, aby byla novela schválena ve zrychleném řízení. Při brzkém spuštění geoportálu by podle ní mohly hrozit komplikace.
6: V tuto chvíli je Národní geoportál územního plánování funkční, čím jsme naplnili milníky Národního plánu obnovy, ale bohužel nejsou 100% otestovány všechny jeho funkcionality.
2: Jestli opozice schválení v takzvané 90. podpoří, zatím není jisté. Ve středu poslance čeká mimořádná schůze, kde bude hlavním bodem novela upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice už k tomu ohlásila dlouhou debatu. Americké námořnictvo začalo eskortovat nákladní lodě Hormuzským průlivem. Průjezd nejméně jednoho svého plavidla potvrdila rejdařská společnost Maersk. Pentagon zároveň oznámil zneškodnění několika íránských ozbrojených člunů. Teherán to popírá. Americký prezident Donald Trump označil operaci na osvobození lodí uvízlých v Perském zálivu za humanitární.
7: Írán popírá, že by se americké armádě podařilo Hormuzskou úžinou lodě eskortovat. Úspěšný průjezd ale hlásí už několik plavidel. Jedním z nich je nákladní loď společnosti Maersk plující pod americkou vlajkou. Teherán odmítl i tvrzení Washingtonu o zneškodnění jeho ozbrojených člunů. Americké letectvo podle něj zasáhlo jen dvě menší nákladní lodě a zabilo 5 členů posádek. Nové útoky na své území mezitím hlásí Spojené arabské emiráty. Protivzdušná obrana údajně sestřelila několik balistických raket a dronů. Jeden z nich zasáhl ropný terminál v přístavu Fujairah a způsobil rozsáhlý požár. Írán odpovědnost za útok na Emiráty odmítl. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: V Liberci začíná Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Program potrvá do neděle. Jeho součástí budou kromě promítání i besedy s tvůrci, výstavy anebo dabingová dílna. Na festivalu jeden z tvůrců každoročně dostane ocenění za celoživotní přínos animovanému filmu. Kdo to bude letos? Prozrazuje programový ředitel festivalu Pavel Horáček.
8: Bude to významný animátor Jan Klos, který se soustředil celou svoji kariéru na loutky, na rozpohybování loutek. On pracoval i v loutkovém divadle, zpívá Hudvinka. Uvede výběr z těch večerníčků, protože on dělal Jáju, Páju, Patamata, Dášenku, Zahradu.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, v Čechách odpoledne častější přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno. Večer se přehánky objeví jenom výjimečně. Teploty 24 až 28 stupňů, na západě potom kolem 22. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, předpokládám, že když nás posloucháte, už určitě nespíte, ale kam se vydáváme, když sníme? Co se nám sny snaží říct? Odpovědi budeme hledat v rozhlasové hře Výklad snů. Je inspirovaná slavným dílem Sigmunda Freuda. Vznikla podle textu italského dramatika Stefana Massiniho, který se tématu věnoval víc než 10 let a nabízí příběh ze života zakladatele psychoanalýzy. Pro Vltavu ji natočil režisér Aleš Vrzák a my jsme byli na natáčení, tak vás tam zavedeme. A z hlubin lidské mysli se potom přesuneme na jeviště. Australsko-čínský tenorista Kang Wang letos debituje na festivalu Pražské jaro. V Národním divadle vystoupí v mimořádně vzácně uváděném díle Žila Masneta Máří Magdaléna, kde stvární party Ježíše. A máme pro vás rozhovor. Začíná tedy další hodina dnešní ranní mozaiky. Buďte u toho.
1: A taky můžete poslouchat Wolfganga Amáda Mozarta. Poslechneme si část serenády pro dva hoboje nebo dva klarinety. K tomu zaspívá Ivon Sanchez a na úvod Jiří Vank a Aleksandr Nikolajevič Skriabin. Druhá část sonáty pro klavír číslo 2, 6 minut po 7.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: New Javank dohrála na Vltavě v 7 hodin a 10 minut. Máme úterý, je 5. května.
1: Kde pak New Javank, ale Kang Wang, o něm budeme mluvit. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro letos vedle tradičních symfonických a komorních koncertů nabídne několik mimořádně vokálně instrumentálních projektů a jedním z nich bude koncertní provedení vzácně uváděného díla Máří Magdaléna, je od Žila Masneta.
0: Zazní 27. května v historické budově Národního divadla. Pratu Ježíše se ujme australsko-čínský tenorista Kang Wang, který bude v Česku vystupovat vůbec poprvé. A mluvil s ním taky náš kolega reportér Daniel Jäger.
2: Tohle dílo se uvádí opravdu zřídka. Už při premiéře vzbudilo poměrně velké kontroverze kvůli tomu, jak Masné naznačuje intimní vztah mezi Máří a Ježíšem. A později se hrálo jen velmi málo. Myslím, že jediná nahrávka, kterou jsem našel, byla z Montserrat Caballé. Já jsem hlavně strašně šťastný, že se vracím do Prahy. Když jsem zpíval Romea v Romeovi a Julii od Charlesa Gounoda v Drážďanech, je to do Prahy jen asi 50 minut vlakem, takže jsme tam s manželkou vyrazili. Všichni říkali, Praha je nádherná, taková bohemská, kouzelná, ale když jsme tam přijeli, byli jsme úplně ohromeni krásou toho města. Bylo to nádherné. Hned jsme si přáli se tam vrátit. Tehdy jsem ale ještě nabídku na Máří Magdalénu neměl, takže jsem netušil, že se do Prahy opravdu vrátím. Pamatuju si, jak jsem tehdy říkal manželce, bylo by úžasné se sem zase někdy podívat, zpívat tady a zůstat tu pár dní. Upřímně, je mi skoro jedno, co budu zpívat. Já se prostě chci do Prahy vrátit, protože to město je nádherné a miluju také vaše speciality. V Praze jsem našel skvělý podnik, kde dělají nejlepší vepřová žebra, což je jedno z mých nejoblíbenějších jídel. A pak ten dort. Vím, že ho mají i v jiných zemích, ale poprvé jsme ho měli právě v Praze. Jmenuje se Medovník. Je vážně výborný.
3: Žil Masné označil Máří Magdalénu jako dram sacré, něco mezi oratoriem a operou. Jak přistupujete k dílu, které stojí na hranici koncertního divadla a duchovní meditace?
2: Je to opravdu velmi zvláštní dílo. A myslím, že právě tím, co v něm Masné naznačuje, ty postavy vlastně poličťuje. Nejsou to jen biblické figury, jen duchovní symboly. Samozřejmě, je to velmi náboženské dílo, ale podle mě je to spíš opera než oratorium. A myslím, že právě tak to Masné zamýšlel. I já bych k tomu chtěl přistupovat podobně. Chtěl bych Ježíše stvárnit více jako člověka, ne jen jako nějakou abstraktní duchovní postavu, nebo jako Jesus Christ Superstar.
3: Jak se na tak ikonickou a duchovně silnou roli připravujete, a to hlasově i psychologicky?
2: Chci ho opravdu pojmout víc lidsky. Zároveň se ale snažím hledat různé biblické citace a zmínky vztahující se k této části příběhu. Chci si vytvořit co nejplastičtější, trojrozměrné porozumění toho příběhu. Jen tak do něj můžu vložit vlastní pohled a vlastní interpretaci. A věřím, že to budeme pojímat více jako operu, než jako oratorium. U klasického oratoria člověk možná prostě stojí a zpívá, ale pokud jde o operně pojaté oratorium, musím do něj přinést vlastní osobní výklad.
3: Na jevišti Národního divadla v Praze se setkáte se sopranistkou Alexandrou Kužák a znovu budete spolupracovat s dirigentem Robertem Jindrou, se kterým jste pracoval už na Romeovi a Julii v Drážďanech. Jak důležitá jsou pro vás umělecká partnerství při utváření tak citlivého díla?
2: Je to pro mě obrovská čest sdílet jeviště s Alexandrou Kužák. Je to jedna z nejlepších sopranistek na světě. Její nahrávky jsem poslouchal už v době, kdy jsem vůbec nebyl profesionálním zpěvákem. Pamatuju si, jak jsem ji obdivoval v různých operních rolích. A teď s ní mohu stát na jednom jevišti, což je opravdu výjimečné. A stejně tak je pro mě radostí znovu spolupracovat s maestrem Robertem Jindrou. Pamatuju si, jak velkou uměleckou svobodu mi při Romeovi a Julii dával.
0: říká australsko-čínský tenorista Kang Wang, kterého můžete vidět v České republice na hudebním festivalu Pražské jaro. Ten začne už 12. května a potrvá až do začátku června.
1: A koho můžete vidět dnes ve velkém studiu tady v budově Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech? To bude Lenka Dusilová, která dnes bude hostem 7. Nebe Live a Milana Zeise.

0: Světově proslulý britský přírodovědec, popularizátor, režisér, scénárista a dokumentarista.
1: David Attenborough slaví neuvěřitelné sté narozeniny.
0: Poslechněte si premiérové čtené osudy z knihy Výpravy do divočiny.
1: Příběh samého začátku jeho kariéry.
0: Od 4. května vždy v 11.30 na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Ansámbl Marsyas a serenáda Wolfganga Amadea Mozarta v 7 hodin 24 minut.
1: Máme pro vás pozvánku na dnešní 7. nebe live. Milan Zais přivítá v 7 hodin večer u nás v sále S1 budovy Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech zpěvačku s nezaměnitelným hlasem Lenku Dusilovou.
0: Devítinásobná držitelka ceny Anděl a výrazná osobnost české hudební scény letos oslavila 30 let na pódiích i významné životní jubileum.
1: A tak vás k živému vysílání 7. nebe live zveme ještě hudbou Lenky Dusilové. Bude to konkrétně skladba pro Lenku.
0: Vznikla ve spolupráci s Beatou Hlavenkovou a Clarinet Factory.

0: When the Saints Go Marching In, to je skladba, která má kořeny v amerických gospelových písních z konce 19. století a původně šlo o duchovní hymnus, který se zpíval v kostelích i při pohřbech. My jsme vám ho nabídli na Vltavě v 7:30.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Dnes pokračuje státní maturita. Studenty čeká didaktický test z českého jazyka a literatury, který je povinný. Připravila ho organizace Cermat. Z maximálních 50 bodů musí maturanti získat alespoň 22. Výsledky by se měly dozvědět nejpozději do 10 dnů. Evropská unie zváží veškerá možná odvetná opatření na případné zvýšení cel na dovoz automobilů do Spojených států. Německý ministr financí řekl, že cílem je najít s Američany společné řešení. 27 ale musí být připravená i na možnou protiakci. Prezident Donald Trump v pátek oznámil navýšení cel na evropská auta z původně domluvených 15 na 25%. Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku zabil na jihu Číny nejméně 21 lidí, přes 60 dalších je zraněných. Příčina exploze zatím není jasná. Úřady na místo vyslali zhruba 500 záchranářů, kteří evakuovali okolí. Prezident země Si Jinping vyzval k důkladnému vyšetření události. Úřadům taky nařídil, aby zintenzivnili kontroly v klíčových průmyslových odvětvích. Moderní expozici věnovanou období napoleonských válek dnes slavnostně otevírají ve Slavkově u Brna. V bývalých zámeckých konírnách přichystali autoři videoprojekce, interaktivní model města i velký model slavkovského bojiště. Poprvé v Česku jsou vystaveny také originální předměty Napoleona Bonaparta a prostřednictvím umělé inteligence si s ním můžou lidé i povídat. Expozice stála zhruba 45 milionů korun a veřejnosti se otevře zítra. A čekejte oblačno až zataženo, v Čechách odpoledne častější přehánky anebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku polojasno a večer se přehánky objeví jenom výjimečně. A teploty 24 až 28 stupňů, na západě čekáme kolem 22. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Začíná celá řada novinek, třeba v Liberci jubilejní 25. ročník Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm nabídne projekce, setkání s tvůrci a taky bohatý doprovodný program. My o Anifilmu budeme podrobněji mluvit přibližně za půl hodiny. Poslouchejte nás i po 8. hodině.
2: Muzeum TG Masaryka v Lánech zve na výstavu 35 let přátelství a představí tvorbu tří výtvarnic napříč médii od malby po sochařství.
1: Zámek ve Slavkově u Brna otevírá novou expozici Slavkov a Evropa v období napoleonských válek. Představí unikátní předměty spojené s Napoleonem Bonaparte.
2: Knihovna Václava Havla v Praze pořádá debatu Hledání smyslu českých dějin ke 150. výročí od úmrtí Františka Palackého. Diskuze začíná v 19. hodina.
1: Východočeské muzeum v Pardubicích to zase zve na výstavu Kniha oblečená i svlečená a přiblíží vývoj knihy a knihařského řemesla.
2: A ještě Jazzfest Brno, ten přivítá amerického saxofonistu Joshua Redmana. Koncert začíná v 19.30.

0: Jean-Philippe Rameau na vlnách Českého rozhlasu Vltava v úterní ranní mozaice. 7:07.
1: Ty už si, Františku, nějakou tu chvíli vzhůru, ale zdálo se ti v noci něco?
0: Dnes si nic nepamatuju.
1: Kam se vydáváme, když sníme, co nám sny chtějí říct? Možné odpovědi nabízí rozhlasová hra Výklad snů. Je inspirovaná slavným dílem Sigmunda Freuda.
0: Vznikla podle textu italského dramatika Stefana Massiniho, který se tématu věnoval více než 10 let.
1: No a výsledkem je příběh ze života zakladatele psychoanalýzy. Pro Český rozhlas Vltavu ho natočil režisér Aleš Vrzák.
0: A do světa snů s ním nahlédla i reportérka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Čím vás oslovil Massiniho přístup k Freudovu dílu?
3: Mě vlastně fascinuje celková práce Stefana Massiniho, současného italského dramatika a performera. Mám z něho pocit, jako kdysi vnitřní nějaký zážitek při četbě textů Daria Fo. Na YouTube se dají najít jeho performance z jeho textů, z Massiniho textů v různých i plenérových prostředích. Je to autor, který si jakoby vyzobne, najde téma a po něm určitým způsobem jde. Tentokrát jsou to sny Sigmunda Freuda. On zpracovává následně ty věci jako divadlo jednoho herce. To znamená, že hraje všechny postavy, je plně nastoupen, naložen s tou italskou energií do toho textu, který sám stvořil. No a zároveň se ty texty stávají inspirací a základem pro evropské inscenace jeho díla.
4: Jak to, že si nikdo z nás nepamatuje, jak to všechno začalo?
5: Okamžik, kdy jsme se narodili, známe jen z vyprávění ostatních.
6: Ale když se poprvé setkáme se svou druhou tváří...
5: Tehdy se rodíme doopravdy.
7: Všechno získává tvar od tohoto okamžiku.
3: Myslím si, že on vždycky ten text obrábí z různých pohledů. Není to jen fascinací toho tématu, toho konkrétního autora, ale myslím si, že se v těch textech objevuje jakási lehkost, malonko sarkazmu, trocha vtipu nad autorem a jeho vnímáním toho problému. A tady u Freuda je to, myslím, na místě. Nikomu nechci nějak odebírat fascinaci geniálním psychoanalytikem, ale přeci jenom v dnešní době se ty téze a myšlenky někdy zdají trochu překonané. A tak je třeba se i na ně dívat.
2: Bavíme se v případě rozhlasového zpracování takového tématu, konkrétně snů, o noření se do reality nebo do absolutní fikce?
3: Myslím si, že to je dost na pomezí, protože se setkáváme v 7 kapitolách s různými příběhy snů, jakýchsi lékařských příběhů Sigmunda Freuda, a na nich nám Massini ukazuje vývoj té teorie, vývoj myšlenek Freuda i vývoj jeho koncepcí jako lékaře. My se samozřejmě dostáváme do těch mini příběhů, do těch mini kapitol, ale vnímání je samozřejmě dnešní. A ten vtip, ta nadsázka, drobný sarkazmus se v tom jistě objevuje.
6: Jsem malý chlapec, jdu v dešti, vracím se domů, zakrývám si pláštěm hlavu,
7: která už je bez tak promoklá.
4: Krok za krokem.
6: Vyhýbám se kalužím velkým jako jezero.
3: Massini vlastně označuje ty jednotlivé příběhy, ty kapitoly, jakýmsi pojmenováním toho konkrétního snu, takže když zalistuju v textu, tak je to třeba sen jako tvůrce příběhů, sen jako sběrač obrazů, sen jako dialog mezi vnitřními identitami. A my se snažíme rozkrýt to i z pohledu nějaké psychologie a nějakého vnitřku a vnitřního poznání a zároveň s nějakým současným nadhledem.
2: Jak budete tyto obrazy našeho podvědomí, nevědomí evokovat zvukem?
3: Jsou to dvě roviny, které se prolínají, ustupují, překrývají, harmonizují. Jedna je autorská hudba a z části ale je improvizovaná na ten text, to znamená, že hráči na jednotlivé nástroje improvizovali i na základě poslechu to, co to v nich evokovalo. A tou druhou linkou je stránka zvukového aparátu, který je tam dodáván, a i s tím je ale pracováno jako s hudbou. Není to realistický materiál, i když to jsou realistické zvuky, ale oni se zjevují na nějakých nečekaných místech nebo jinde naprosto to popisně pracují s tou scénou, ale vždycky je to zase zdroj nějakého humoru, nadhledu a dost často jistého klišé. Já vlastně i v těch výkladech těch snů vidím formu klišé, o které vnitřně pochybuji.
0: Dodává režisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák. Hra Výklad snů bude mít na Vltavě premiéru dnes ve 20 hodin s Jiřím Vyorálkem, Ondřejem Rychlým nebo Ivanou Uhlířovou.
1: Dnes máme úterý, je 5. května, tedy den, kdy si připomínáme pražské povstání. No a hlasem povstání to byl rozhodně Zdeněk Mančal. My jsme o něj tady v budově Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech připravili velkou výstavu, na kterou vás za pár minut pozveme.

0: To byl Tom Waits na vlnách Českého rozhlasu Vltava v nahrávce z konce 70. let. Minutu po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Český rozhlas připravil u příležitosti výročí pražského povstání výstavu Hlas povstání Zdeněk Mančal mezi slávou a zapomněním. Expozice je k vidění ve foaje, tady na Vinohradské 12, po celý měsíc květen.
0: Postavu legendárního rozhlasového hlasatele, který památnou větou je z X hodin, odstartoval 5. května 1945 odpor proti nacistickým okupantům, přibližuje výstava vybranými listinnými materiály z jeho osobního fondu.
2: A co chceme ukázat? Popsat působení Zdeňka Mančala v rozhlase od práce hlasatele za protektorátu přes zářný moment při pražském povstání až po existenční pád za doby komunismu.
0: Přestože se v roce 1945 stal Zdeněk Mančal hrdinou, komunistickému režimu byl nepohodlný svými politickými postoji a neochotě podřídit se novým pořádkům.
2: Mimochodem Zdeněk Mančal byl z Československého rozhlasu propuštěný krátce po únorovém převratu roku 1948. Pro údajnou velezradu strávil následně 3 roky ve vězení.
0: Očištění svého jména se přes veškerou snahu nedožila.

0: NBC Symphony Orchestra a část uherského tance číslo 20 Johannesa Brahmse v 7 hodin 49 minut.
1: Vizitka. Do studia dnes dopoledne zavítá Anna Vaňková, která se stala letošní osobností české fotografie do 30 let. Ve své tvorbě se věnuje autofikci, imaginativním fotografickým narrativům a také často sama vstupuje před objektiv.
0: Jak filtrovat množství obrazů, které nás obklopují a stojí za to ještě zaznamenávat skutečnost?
1: Na to všechno Anna Vaňková odpoví po 10. dopoledne.

0: dramaturg Jan Kincel vybral Dmitrija Šostakoviče, část ze 24 preludií a fug pro klavír opus 87.
1: Těžko říct, co pro nás teď vybere loutkoherec režisér Marek Bečka, ale tak trošku tušíme, že to bude báseň zamilovaná, protože máj to je přece lásky čas.
2: Básnění.
3: Bible, kniha knih, tedy vlastně nejenom jedna kniha, dvě knihy, Starý a Nový zákon, ale vlastně to nejsou jenom dvě knihy, je to celá knihovnička. A když jsem ji kdysi začal číst, naivně od začátku, pak jsem se dozvěděl, že jsem měl začít Evangeliem svatého Jana, tak jsem znovu začal Evangeliem svatého Jana, bylo to mnohem lepší. Kniha, která je nebo knihovnička, která je samozřejmě plná příkazů a zákazů a biblických příběhů a zvěsti a zároveň je také plná poezie. Ne, že by ty biblické příběhy nebo příkazy, zákazy nebo zvěsti, že by v nich žádná poezie nebyla, ale je tam poezie i zvlášť, třeba v žalmech, ta je nádherná, občas se i zpívá. A pak je tam vložená taková úplně zvláštní knížka, která je vlastně jenom poezie. Je to píseň písní a je to poezie milostná. A zdánlivě, jako kdyby tam skoro ani neměla patřit, ale právě, že tam patří. A je tak krásná, že byste si ji měli přečíst. Zahrada uzavřená si se stromá nevěsto. Uzavřený val, zapečetěný pramen. Vydáváš vůni jako sad s jablky granátovými, svítečným ovocem, henou i nardem, s nardem a šafránem, puškvorcem s kořicí, se vším kadidlovým stromovým, mirhou a aloe, se všemi balzámy nejlepšími. Jsi pramen zahradní, studna vody živé, bystřina z Libanonu. Probuď se, vánku severní, přiď, vánku jižní, ať voní moje zahrádka, ať její balzámy proudí jak bystřiny, ať přijde do své zahrady můj milý a jí vítečné ovoce její.
1: Loutkář Marek Bečka nám představil svůj oblíbený text z písně písní. Tentokrát to byla vůně lásky z Bible, vydané roku 1991.
0: Do 8. s námi bude Grant Green s nahrávkou z roku 1965. Přejeme hezký den a dobrý poslech.

0: Dobré ráno, máme právě 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Se zavedením EET se vrátí také slevy na studenta nebo školkovné. Dnes pokračují státní maturity. Nejvíce policerových cen získaly deníky New York Times, Washington Post a agentura Reuters. Čekejte oblačno až zataženo, odpoledne v Čechách přehánky a bouřky. Teploty potom až 6 až 28 stupňů Celsia. Od nového roku má znovu platit elektronická evidence tržeb. Počítá s tím návrh zákona, který dnes schválila vláda. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace, ale nově i řemeslníky. Výjimku budou mít naopak malí živnostníci. Podnikatelé navíc nebudou muset tisknout účtenku a do systému budou nahrávat pouze základní informace. Součástí návrhu jsou i změny daní a obnovení některých slev. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
3: Jde o slevu na studenta, školkovné nebo zrušení stropu na volnočasové a vybrané zdravotní benefity pro zaměstnance. Zároveň snižujeme DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách na 12%, čímž ukončíme rdousící daňové prostředí v gastru.
2: Ministryně Schillerová počítá, že by znovu zavedení EET mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. Státní maturity dnes pokračují didaktickým testem z českého jazyka a literatury. Poprvé ho bude psát přes 84 tisíc maturantů. Společnou část zajišťuje organizace Cermat.
4: Didaktický test z českého jazyka a literatury je pro maturanty povinný. Skládá se z uzavřených i otevřených úloh a ověřuje znalosti gramatiky i literatury. Na jeho vypracování mají studenti 85 minut. Z maximálních 50 bodů potřebují získat alespoň 44%, tedy 22 bodů. Didaktické testy přitom státní organizace Cermat nehodnotí známkami, ale procenty a slovy uspěl nebo neuspěl. Výsledky by se maturanti měli dozvědět nejpozději do 15. května. Zítra pak část z nich čekají ještě testy z rozšiřující matematiky nebo cizích jazyků. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Lékaři mají podezření na 7 případů nákazy hantavirem na výletní lodi v Atlantiku. Uvedla to Světová zdravotnická organizace s tím, že laboratorně potvrzené jsou zatím 2 případy. 3 lidé na lodi zemřeli, 4 další jsou potom nemocní a jeden pacient je v kritickém stavu. Plavbu z Argentiny na Kapverdské ostrovy organizuje nizozemská společnost. Teď se snaží zajistit vylodění a lékařské vyšetření všech zhruba 150 cestujících. Rakouský Salzburg v létě zakáže vjezd do historického centra autům s cizí registrační značkou. Úřady tím reagují na problémy a dopravní kolapsy z minulých let. Opatření má platit od července do konce srpna a za porušení hrozí pokuta. Výjimku dostanou rezidenti, zaměstnanci anebo hoteloví hosté s potvrzenou rezervací.
5: Turisté mají využít záchytná parkoviště na okraji města, odkud se do centra dostanou hromadnou dopravou. Radnice jim za to nabízí kombinovanou jízdenku v přepočtu za asi 190 korun na den. Ta zahrnuje parkování i MHD pro více osob. Opatření podle vedení Salzburku sníží počet aut v ulicích zhruba o 1000 denně. Platit má zatím jen tohle léto, po sezóně ho ale město vyhodnotí a může omezení i prodloužit. Kritici už nyní namítají, že to problémy nevyřeší a jen je přesune do jiných částí města. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Pulitzerovy ceny letos získali novináři za články o Trumpově administrativě, imigračních razích i kauze Jeffreyho Epsteina. Výbor udělující tyto prestižní americké novinářské ceny vyzdvihl hlavně práci redakcí New York Times, Washington Post a agentury Reuters. Více než třetina letošních cen připadla lokálním médiím.
6: Správkyně Pulitzerových cen Marjorie Millerová při předávání cen upozornila, že svoboda tisku letos v Americe čelí bezprecedentnímu tlaku, protože přístup médií do Bílého domu a Pentagonu je omezený a Donald Trump žaluje hned několik redakcí o miliardy dolarů. Právě činnost Trumpovy administrativy se stala předmětem nejčastěji oceňované novinářské práce. Střety zájmů, rozšiřování výkonné moci a imigrační razie. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
7: Počasí.
2: čekejte oblačno až zataženo, v Čechách odpoledne častější přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer se přehánky objeví jenom výjimečně. Teploty 24 až 28 stupňů, na západě potom kolem 22. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Příjemné úterní ráno, jak bude vypadat naše následující hodina vysílání Českého rozhlasu Vltava. Dům jako galerie, galerie jako místo setkávání a město potom jako centrum filmové imaginace. Na pobřeží Jadranu v letovisku Lido di Spina vznikla na konci 60. let výjimečná stavba Casa Museo Remo Brindisi. Italský sběratel a malíř Remo Brindisi si ji nechal navrhnout architektkou Nandou Vigo, a to jako prostor, ve kterém se přirozeně prolíná bydlení s uměním a poválečnou a avantgardou, a tak se do téhle vily vypravíme. Potom se ale z Itálie ještě vrátíme domů, do menších galerií, které často stojí stranou hlavního proudu, ale o to živěji pulzují. No a zamíříme i do Liberce, kde právě startuje Anifilm. A my otevíráme další hodinu krátce po 8.
2: A co z hudby? Vladimír Javorský, Eva Olmerová a taky Antonín Dvořák a jeho slovanský tanec číslo 3. Teď Jiří Antonín Benda, Edita Keglerová a Hypokondria Ensemble.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Jiří Antonín Benda, třetí věta koncertu pro čembalo osmičce.
1: Do Liberce teď míří všichni, kdo mají rádi animovaný film, i tvůrci animovaného filmu, protože začíná Anifilm.
0: Nabídne to nejlepší z animace i řadu zahraničních hostů. Letošní ročník je navíc už 25.
1: A redaktor Tomáš Pilát se právě proto zeptal ředitelů festivalu Pavla Horáčka a Tomáše Rycheckého, jak tohle čtvrtstoletí chtějí společně s návštěvníky oslavit.
2: My jsme se rozhodli si nadělit takovou malou retrospektivu, takže jsme zkusili z archivu najít oceněné snímky těch uplynulých 25 let, takže tam bude vlastně jedno nebo dvě pásma krátkých filmů. Na to se já osobně těším, že si připomenu, co všechno jsme zažili a viděli. A pak jsme se rozhodli oslovit pro to slavnostní udělování těch cen na zahájení a na slavnostním zakončení té mezinárodní soutěže Cirkla Putika, s kterým jsme jednou spolupracovali ještě v Třeboni, takže ty slavnostní večery by měly být okrášlený jejich vystoupením.
3: Dá se říct, že se za těch 25 let mění postavení českého animovaného filmu ve světě ve srovnání s tím zahraničním.
2: Dorostlo několik nových generací tvůrců a tvůrkyň, takže je fajn, že se stále tomu věnují a samozřejmě přišly nové technologie, film se zdigitalizoval, nějakým způsobem uvolnil distribuční možnosti, takže ano, český animovaný film si na tom stojí dobře, protože stále je co promítat, jinak by neměl smysl organizovat festival a ty zahraniční úspěchy na těch mezinárodních festivalech jsou značné. Vlastně každý rok přiveze nějaký snímek, nějaké ocenění.
3: Má letošní český obzor nějakou zvláštní charakteristiku? Je něčím charakteristický Pavel Horáček?
4: Asi ne úplně nějak zvlášť. Pořád je tam naštěstí průřez všemi těmi projevy, co ta česká animace má. Je tam hodně kvalitní zakázkové tvorby, je tam docela hodně seriálů, to je možná taková zvláštnost letošního ročníku, protože jsou tam, myslím, asi 5 seriálů, jestli se nepletu, což nebývá zvykem, tak to je fajn, že se konečně taky tenhle ten formát nějak prosazuje, že se tam prosazují i nové talenty. A je tam poměrně i dost krátkometrážní animace od profesionálů, která bývá taky hodně skromná, vlastně bývá třeba 4-5 filmů, kde to si toho něco více. Takže to jsme určitě rádi, že se konečně to taky nějak posouvá, že to netvoří pořád jenom ten studentský film, který teda i dneska tvoří to gro české animace, ale už se to konečně rozvětvuje i do těch dalších disciplín.
3: Mnohé ty reklamy opravdu jsou umělecká díla, dá se říct. A taky hodně na vzestupu je česká tvorba pro videohry, pro počítačové hry.
2: My se na Anifilmu věnujeme počítačovým videohrám již více jak 10 let, protože opravdu mnoho tvůrců se tomu věnuje, byť třeba původně studovali Umprumku nebo jinou výtvarnou školu, Vystře Amanita Design. A my jsme se rozhodli, jakoby ty čeští tvůrci a tvůrky měli možnost poměřit tu svoji tvorbu s těma zahraničníma dílama, takže tam už po několikáté mezinárodní soutěž, kterou jsme rozšířili po druhé o soutěž studentských filmů, takže Anifilm se stává místem, kam se čím dál častěji ty tvůrci jezdí podívat, co nového ve světě vzniklo a zahrát si v rámci třeba autorského hraní ty svoje hry. A je to znát na tom, že to industry roste, takže třeba i Státní fond audiovize 5.-8. května zamíří do Liberce, aby představili možnosti podpory i těchto videoher.
3: Za hlavní téma letošního ročníku jste zvolili mýty a legendy. To je asi oblast, která vysloveně vybízí tvůrce animovaných filmů k tvorbě.
4: Je to tak, ono těch filmů, ze kterých jsme museli vybírat, je hodně. Ta první inspirace bylo Irsko, respektive studio Cartoon Salon, které nás k tomu motivovalo tou svou tvorbou, která je celosvětově úspěšná a přitom zpracovává právě svoje lokální mýty a výtvarno taky vychází z toho jejich tvarosloví nějakého výtvarného. A nás na tom zaujalo, jak se ta mytologie dá pojmout, jak to může být samozřejmě pietní adaptace těch bájí klasických jako Odysseus a podobně, ale zároveň je tam hodně příkladů toho, jak se to dá aktualizovat, jak to vlastně je do dneška živé, jak jsou tam ty schémata mytologická, jako je Sisyfovská práce nebo Oedipův komplex, jak se dá různě variovat v té animaci. A taky nás zaujalo, kolik známých filmařů, filmařek se tomu nějakým způsobem dotklo ve své tvorbě, ať už je to Jiří Trnka nebo Joan Grác nebo bratři Koajové, fakt jako legendy animace. Někdo se tam prostě vždycky toho dotknul, ty mytologie nebo těch legend, takže bylo z čeho vybírat a určitě doporučuji, aby na to diváci chodili, protože to jsou skutečně raritky a skvělý filmy.
3: V rámci Anifilmu každoročně uvádíte i různé zajímavosti, pikantnosti, perličky. Letos nebude ten ročník výjimkou. Například uvedete agitky Václava Bedřicha. Můžete představit tenhle ten výsek z tvorby tohoto významného českého filmaře, výtvarníka a animátora?
4: Tahle ta zakázková tvorba zůstává pořád dost ve stínu té slavné české školy animace a kurátor Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu pro nás připravil takový průřez tady touhle tvorbou, kterou teda dělal Václav Bedřich. A je to úsměvná věc, velice vlastně zábavná, profesionálně udělaná, samozřejmě technicky skvěle, ale zároveň je skvělý porovnat si, jakým způsobem se na určitá témata jako zaměstnávání žen nebo šíření různých nemocí, jak se na to dívala ta doba tehdy, jak se na to díváme dneska, je to zajímavé to porovnat.
1: Pavel Horáček a Tomáš Rychlík.

0: Eva Olmerová s orchestrem Gustava Broma Blues železničního mostu z roku 1969.
1: Islandský koprodukční snímek Co nám zbylo z lásky je obyčejný film o obyčejných věcech, a nebo ne? Co když zdání klame? Film právě vstupuje do tuzemských kin a už ho viděla a teď ho taky zhodnotí naše spolupracovnice filmová publicistka Alice Ahronová. Vítejte, dobrý den. Alice, vítejte.
2: Dobré ráno.
0: O čem ten příběh vypráví, Alice?
2: Tak diváky čeká takové to minimalistické, poetické drama, zároveň abych to označila i jako romance. Ocitáme se v zapadlém malém islandském městečku u bouřlivého moře, kde pětičlenná rodina s ovčáckým psem si užívá pozdní večeři. Takže vše vypadá zdánlivě jako idylka, všichni vypadají šťastně, spokojeně, hlavně jsou ukrytí před okolním světem a maminka je výtvarnice, sochařka, chystá velkou výstavu, její manžel je pravidelně mimo domov na rybářské lodi a vydělává na rodinu a dospívající děti žijí v souladu s přírodou, závislí jen sami na sobě. Takže zdánlivě ideální svět bez moderních technologií, ocitáme se ve světě rodiny, která ukrývá ale i řadu problémů, jak cítíme z filmu, manželé se odcizili a vlastně všichni postupně hledají cestu k sobě. A diváky čeká takové to pomalé plynutí času v závislosti na měnícím se ročním období. Divák, jak zaznělo hezky, vnímá vlastně takové ty obyčejné věci, radostné maličkosti, jako jsou rodinné túry, zasněžená krajina, kosatky, protože jsme na Islandu. Tak to vše vlastně je vyprávěno poeticky, s nadsázkou, humorem a řeší se zde vztahy, sex, nebo já bych spíše řekla nedostatek sexu v manželství. A jak říkají tvůrci, cituji, diváci uvidí věci, které jsou skutečně důležité. Konec citace.
1: A jak hodnotíte herecké výkony? Jak hodnotíte potom obraz? Protože už jsme řekli, že je to snímek islandský, tak asi magická příroda hraje velkou roli.
2: Je to tak a vlastně velmi dobrý nápad je, že ve filmu vystupují tři skutečné děti scenáristy a režiséra islandského tvůrce Hlynura Pálmasona, 41-letý islandský tvůrce. A ve vedlejší roli v postavě dědečka se představí zase dvorní herec režiséra, kterého my známe už z předchozího režisérova psychologického dramatu z roku 2019 Bílý den, Ingvar Sigurdsson. A tam já bych jenom řekla k tomu dramatu Bílý den, ten příběh se vlastně odehrával v bílé mlze a s ní postupně vystupovala okolní krajina a nořily se i smutky hlavního hrdiny. A podobně vlastně krajina i v tom dnešním filmu právě souvisí s životem hrdinů, utváří je, má vliv na jejich pomale plynoucí život. Je vlastně nádherná, ale velmi syrová, zároveň je magická, jak zaznělo. Takže diváky čeká na jedné straně realistické vyprávění, které se ale prolíná i s prvky magického realismu a ta obrazová koncepce současného Islandu ladí právě s přirozenými hereckými výkony, které jsou autentické, přesvědčivé.
0: A může se film zařadit po bok těch nejzajímavějších islandských snímků a obstát v jejich konkurenci?
2: Já mám pocit, že ano. Mě tam vlastně vytanuly na mysli filmy staršího již islandského režiséra Fredrika Thora Fredrikssona, známého filmu jako Zimnice, Ďáblův ostrov, Anděle všeho míra a další. A je tam vlastně taková ta podobná poetika ve vyprávění, syrovost a i ta magie okolní krajiny. Specifický černý humor, který Fredriksson ve svém díle má ho trošku více než Hlynur Pálmason. V každém případě se zajímavé, když jsem hovořila ještě s Fredrikem Thor Fredrikssonem u nás, když navštívil Čechy, tak on vlastně tvrdil, že Islanďané mají stejný smysl pro humor, černý humor jako Češi. A že on vlastně nakoukával i slavné filmy Československé nové vlny. A dokonce kdysi v Torontu na festivalu, když si měl on vybrat, Fredriksson, oblíbený snímek, tak si vybral Formanovo Hoří má panenko. A v Torontu o tom říkal, to je takový vlastně jako skoro islandský film. Takže to jenom, že ta podobnost toho humoru, vlastně, ač je to Island, nám vzdálená krajina, syrová, magická, tak aspoň ta linka humoru je podobná.
1: Proč si v květnu zajít právě na film Co nám zbylo z lásky? Čím může oslovit tuzemského diváka?
2: Tak on je to takový minimalistický, já bych řekla hlavně i výtvarný počin, jak je nasnímán a právě v té uchvatné syrové islandské krajině. A samozřejmě téma má, je to příběh o partnerských vztazích, o rodině. Spíše je to pro to starší publikum, které zná takové to tiché mizení lásky, protože to vlastně zachycuje i rozpad manželství. Ale pro mě tam jsou důležité autentické, přesvědčivé výkony manželské dvojice a dětí. A mimochodem zde vystupuje Border Collie samotného režiséra, která se jmenuje Panda. A prý na loňském festivalu v Cannes byla odceněna neoficiální Zlatou palmou za nejlepší psí výkon. Tak to je jenom taková maličkost, a řekla bych, ta malá radost, o které vlastně vypráví ten dnešní film.
0: Filmová kritička Alice Aronová hodnotila islandský snímek, Co nám zbylo z lásky, který se dostává do českých kin. Děkujeme, mějte se hezky.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: Ivo Kahánek s Tomášem Jamníkem, slovanský tanec číslo 3 v úpravě pro violončelo a klavír Antonína Dvořáka.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Slavný román Karla Čapka Válka smloky se dočká neobvyklého návratu v pohlcujícím vícekanálovém zvukovém formátu. Tenhle projekt připravil producent a zvukový inovátor z Technické univerzity v Liberci Karel Zeidler, a to ve spolupráci s platformou Můj rozhlas.
0: Premiéra imerzivně upravené verze legendární rozhlasové adaptace Jiřího Horčičky z roku 1958 se uskuteční už za týden před univerzitní aulou.
2: Ta rozhlasová adaptace Čapkovy Války smloky z 58. patřila ve své době k mimořádným tvůrčím počinům. Představily se v ní takové herecké legendy jako Karel Heger, Jan Pivec anebo František Filipovský.
0: Pro sedící posluchače budou za týden vymezeny reproduktory o prostoru velikosti zhruba 10x10 metrů. Posluchač bude vnímat, jak postavy audiodramatu přecházejí prostorem, jak se zvuky a hlasy vzdalují a zase přibližují.
2: Tenhle zajímavý projekt je zatím v pilotní fázi. Cílem je ověřit možnosti prostorového poslechu pro rozhlasové hry a taky získat první zpětnou vazbu od publika. Tak si to nenechte ujít. V Liberci Karel Čapek, Válka smloky.

0: Akademie für Alte Musik Berlin a Bernhard Fork, část koncerta Grossa G-moll Georga Friedricha Händla.
1: Menší galerie nabízejí zajímavý program a dobře fungují třeba i jako místo pro setkávání. Jak se jim daří udržet se ve velké konkurenci a co vlastně všechno návštěvníkům nabízejí?
0: Redaktorka Zuzana Filipková se na to ptala nezávislého kurátora Radka Volmuta a výtvarného kritika, šéfa kulturní rubriky týdeníku Respekt Jana H. Vytvara.
1: Na začátku druhého dílu našeho speciálního seriálu o malých galeriích dostane prostor i výtvarník František Skála, který má s vystavováním bohaté zkušenosti.
2: Zkušenost mám, že jsem loni měl výstavu v Trafačce, kde to bylo skvělý, a letos na přelomu roku jsem měl výstavu v Platformě tady a taky ta zkušenost moje je jako příjemná. Tam jedině mě vlastně trochu, já jsem spíš zvyklý, že ta výstava jako se dělá pro lidi, pro ty návštěvníky, aby to vidělo co nejvíc lidí. Taky vždycky, když jsem měl nějakou výstavu, tak jsem jako říkal, že jsem ochoten pro to dělat maximum různé rozhovory, jinak to moc rád nemám a tak dále. Ale ten účel těch prodejních galerií soukromých je hlavně, aby ty věci prodali, protože z toho musí žít. To znamená, že třeba je tam otevřeno jenom dvakrát nebo třikrát do týdne a ty lidi si to musí tím pádem najít.
3: Říká výtvarník a muzikant František Skála. My se v této sérii zaměřujeme hlavně na instituce, které nejsou zřízené státem, krajem ani městem. Jde spíše o soukromé galerie, ale i ty jsou financovány různými způsoby. Pokračuje výtvarný kritik a šéf kulturní rubriky týdeníku Respekt Jan H. Vytvar.
4: Jsou galerie nezřizované, které ale taky jakoby fungují na podobném modelu, a to je prostě, že se tam ty věci neprodávají. Jsou financované s veřejnou podporou pomocí grantů a třeba mixem nějaký soukromý podpory. Těch je jako taky pár. Je to samozřejmě model, který jako je velmi obtížný, protože prostě víme, jak to s grantama prostě ať už veřejnýma nebo soukromýma je, prostě jeden rok jsou, druhý rok nejsou. Ale taky to takhle funguje a pak jsou galerie soukromí, kterým bychom měli říkat komerční, ale to komerční je takový jako vlastně negativní slovo, jo? Že když se řekne komerční galerie, jak se člověk představí prostě nějakou blbou galerii s blbým uměním, jako která prostě cílí jako na masového diváka a prodává tam kýče, ale to je model, který právě teď jako je v takovém jako největším rozkvětu. Taky jsou to galerie, které žádají o veřejné zdroje jako na svou výstavní činnost. Dost často právě žádají třeba stát o podporu, aby se mohli dostat na nějaký veletrh, protože to jsou opravdu jako prostě statisícové částky a vlastně berou to, že když jako vyvážejí toho umělce, umělkyni českého do ciziny, tak je to vlastně i pro ten stát jako strašně výhodný a občas žádají o podporu třeba výstavního programu, aby mohli udržovat jeho vysokou úroveň, protože je spousta umění, které se prostě neprodává, nebo velmi těžce se prodává, co se týká samozřejmě multimediálního umění nebo prostě nových médií. Nejlíp se samozřejmě prodávají závislý obrazy.
3: Podle nezávislého kurátora, který působí jak v Praze, tak v regionech, Radka Volmuta, převažuje počet galerií, které mají kombinované financování. Těch, které spoléhají čistě na prodej děl, je méně. Důležitá stránka celé věci jsou také samotní návštěvníci a sběratelé. Češi jsou obecně bráni za spíše konzervativní publikum.
5: Galerie, které se orientují hodně třeba na tu malbu, která je divácky možná nejpřístupnější, tak můžou počítat s nějakým prodejem, protože české publikum a čeští sběratelé jsou hodně konzervativní, ale samozřejmě prostory, které spoléhají na nějaké alternativnější způsoby vyjádření, nemůžou počítat s žádným prodejem. Což alternativa v našem případě znamená už socha třeba nebo objekt, který, dejme tomu, může mít jako spoustu obdivovatelů, ale z prostorových důvodů je to médium taky jako na okraji, podobně jako třeba jako video. A živé umění, řekněme performance, to je úplně samozřejmě out.
3: Dodává Radek Volmut. Galerie a umělci spolu často nemívají exkluzivní smlouvy, což může přinášet jak jistá pozitiva, tak ale i negativa.
4: Když máš exkluzivní smlouvu, je, že tě zastupuje tato soukromá galerie, ty pro ní jednou za rok, jednou za dva roky, ideálně spíš, připravíš nějaký projekt a ta galerie se ho snaží prodat. A vlastně třeba v případě, že se to jako neprodává, tak stejně máš třeba exkluzivní smlouvu, že nějakým způsobem ona jakoby dotuje tu, protože ty jsi prostě výhradně zastupen touto galerii a nikde jinde neprodáváš. Ale takovýhle jako smlouv moc není, takže většina galerií to dělá tak, že prostě může víceméně spolupracovat s kýmkoliv. Takže jména, který třeba jako opravdu jakoby zazářejí už jako na škole a že jich jako posledních třeba pěti letech jako takovejhle jsou, bych řekl, až desítky, tak prostě zasvítějí na nějaký klauzuře, tam si jich všimne nějaký galerista, udělá jim první výstavu a pak vlastně tohleto jméno člověk v následujících 3 letech sleduje třeba 4x za rok v jiných dalších galeriích, což je prostě rizikový kvůli tomu samotnému umění, protože vlastně ten člověk je tak jako lehce nucený, když měl ten první úspěch, tak vlastně i v těch dalších galeriích dělat něco velmi podobného, aby ten úspěch jako zopakoval, což se ne každému povede. Navíc to má i tu nevýhodu tím, že začne být jako vysílený, jo? Že prostě začne toho dělat jako moc a moc a moc, aby neukazoval furt to stejný.
3: Vysvětluje Jan Hávitvar. Další díly této série vám přiblíží konkrétní příběhy galeristů a jedné galeristky.
1: Seriál o malých galeriích pro nás natáčí naše výtvarná redaktorka Zuzana Filipková.
0: Přijměte pozvání na italské pobřeží, kde stojí Casa Museo Remo Brindisi, unikátní vila, která spojuje bydlení a galerii. Její fotografie už najdete na Facebooku Vltavy a víc nám o tom za okamžik řekne Adam Štěch.

0: Lenka Dusilová v sedmém nebi live s Milanem Zeisem.
1: Zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a výrazná osobnost české hudební scény slaví letos hned dvě jubilea.
0: Půl století života.
1: A 30 let úspěšné hudební kariéry na české scéně.
0: V sedmém nebi live s Milanem Zeisem se ohlédne nejen za zásadními milníky své hudební cesty, ale také živě zahraje své skladby.
1: Přijďte 5. května od 19 hodin do kavárny Radio Café na Vinohradské 12 a zažijte sedmé nebe live s Lenkou Dusilovou a Milanem Zeisem.

0: Třetí část symfonie Tadeáše Janáčka. Státní filharmonii Brno řídil František Jílek.
1: A teď se podíváme k Jadranu. Na konci 60. let vznikla na pobřeží Jaderského moře v letovisku Lidodispína výjimečná stavba. Dům, který byl zároveň galerií, italský sběratel a malíř Remo Brindisi oslovil architektku a designérku Nandu Vigo. A to proto, aby pro něj vytvořila obytný prostor, který bude propojený s uměním.
0: A výsledkem je Casa Museo Remo Brindisi, místo, kde se potkává bydlení, architektura a svět poválečné avantgardy. Více už nám řekne náš spolupracovník, historik designu Adam Štěch. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Adame, v jakém uměleckém prostředí se zrodil projekt muzea Remo Brindisi?
2: Tak my se musíme přenést do 60. let, lépe řečeno do druhé poloviny 60. let, do Milána, což bylo období, kdy vlastně milánská kultura, včetně designu a včetně výtvarného umění, zažívala zlaté časy, když to tak řeknu. A v Evropě, vlastně v celé Evropě, vznikaly v podstatě nové radikální tendence uměleckých, různých nových uměleckých žánrů. A v podstatě těmto novým fenoménům vévodila skupina Zero, neboli skupina Nula, kde byli především tedy němečtí výtvarníci, ale byli tam zároveň i italští výtvarníci. A my mluvíme třeba o kinetickém umění, takže uměleckých objektech, které se nějakým způsobem hýbou, nebo o optickém umění, které prostě reaguje nebo hraje si s naším zrakem, vytváří určité zrakové klamy a podobně, optické klamy. No a právě v tomto prostředí tak nám vznikají v podstatě obě osobnosti. Jednak Remo Brindisi, který byl malířem a který tuto tvorbu sbíral, takže nejenom maloval, ale opravdu sbíral právě tyto experimentální, radikální díla. A potom Nanda Vigo, která v podstatě na začátku své kariéry byla přítelkyní Piera Manzoniho, což je slavný italský výtvarník, který bohužel zemřel velmi mladý, on byl nemocný. A Nanda Vigo v podstatě byla právě v prostředí těchto nových konceptualistů, kinetických umělců, environmentálních umělců a podobně. A v podstatě Nanda Vigo se po smrti svého přítele Piera Manzoniho oddala v podstatě takové velmi výtvarně pojaté interiérové práci, takže navrhovala hodně interiéry, které vlastně vycházely právě z těch koncepcí těchto nových avantgardních směrů.
0: A v čem je architektura té budovy tak zvláštní, specifická?
2: Tak ona vznikala na přelomu 60. 70. let, tuším, že byla dokončena v roce 73 a je hlavně specifická tím, vy už jste to trošku naznačili, právě to propojení těch funkcí. Takže on to je v podstatě dům, který si Remo Brindisi nechal v podstatě postavit pro svoji rodinu jako výletní rezidenci. Původně přemýšlel, že by muzeum umístil nejdříve do Milána, ale pak našel místo Lidodispina, které je teda nádherné, je to v podstatě pláž a prázdninové domky, nic jiného, v podstatě je to opravdu prázdninové letovisko. A do toho tam najednou stojí takový čistě bílý hranatý objekt, téměř bez oken, což je právě muzeum Remo Brindisi. A jestliže ta architektura zvenku je taková velmi strohá a nenápadná, dá se říct, ale trošku vypadá jako taková betonová krabice, tak uvnitř je ten interiér naprosto jedinečný, kde vlastně Nanda Vigo pracovala s dvěmi hlavními materiály, a to jsou bílé kachličky. Ona vlastně těm interiérům dodala těmi bílými kachličkami a nepoužila to jenom v tomto muzeu, takový až jako zvláštní, sterilní, takový až jako hororový.
1: Jako v ordinaci.
2: No, vypadá, má to prostě takové zvláštní jako konotace. A to spojila s černou plyší. Takže černá plyš vlastně tou čalounila nábytek. A vlastně tyto dva kontrastní materiály vytváří tady to velmi zvláštní napětí vlastně toho celého interiéru.
1: Doporučujeme Facebook Vltavy, na kterém už najdete teď fotografie, které pořídil Adam Štěch přímo ve vile, respektive v muzeu. Mimochodem, Adame, jací autoři jsou v muzeu zastoupeni? Které umělecké směry?
2: Tak ono tam je tak nějak všechno. Remo Brindisi byl takovým všestranným sběratelem, takže začínáme tam u takových opravdu jako klasických men. Jsou tam některá díla Pabla Picassa třeba, je tam Renato Guttuso, je tam Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, takže opravdu takové jako ty klasická díla avantgardy. Ale to, co převládá, tak je právě to umění těch 60. 70. let, právě kinetické umění třeba Bruna Munariho nebo Getulia Alvianiho. To byli umělci, kteří patřili do právě těchto, do té jednak skupiny Zero a pak takových přidružených skupin, hlavně v Miláně, Grupo N, Grupo T. A většina těch děl má opravdu, jsou to většinou abstraktní plastiky, které jsou třeba nějak pojednány zrcadlově, takže se v nich třeba i vidíte a odrážejí prostor, takže jsou to takové jako taková překvapivá díla, která krásně vlastně doplňují právě ten interiér. No. Takže všem doporučuji podívat se do tady toho muzea, protože je otevřené veřejnosti a je to poměrně unikátní příklad takového vlastně obytného a zároveň galerijního interiéru.
0: Zajímavou italskou vilu nám v Hradní mozaice představil náš spolupracovník historik designu Adam Štěch. Děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuji.

Britský přírodovědec, spisovatel a filmař Sir David Attenborough patří k nejznámějším popularizátorům vědy, slaví 100 let a tak si o jeho životě a díle budeme hned po zprávách povídat přímo tady ve studiu s fotografem, milovníkem přírody a muzikantem Danem Bártou.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Požár v oblasti Chřibské v Národním parku České Švýcarsko mají hasiči pod kontrolou. Lokalizovali oblast zhruba 20 hektarů. To je pětina původního rozsahu. Z místa postupně odjíždějí jednotky z jiných krajů. 8 vrtulníků ještě zůstává. S hašením budou pomáhat ještě dnes. V oblasti zůstávají uzavřené některé turistické trasy a silnice. Finský prezident Alexander Stubb druhým dnem pokračuje v oficiální návštěvě Česka. Po včerejší schůzce se svým protějškem Petrem Pavlem ho dnes čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Tématem by měla být především spolupráce v obranném průmyslu. Finsko patří mezi aktivní podporovatele Ukrajiny a přispívá i do České muniční iniciativy. Hasiči zjistili alarmující nedostatky při dosavadních kontrolách klubů, barů a dalších nočních podniků. Generální ředitel hasičského sboru Vladimír Vlček to řekl v České televizi. V řadě kontrolovaných podniků podle něj chybí únikové východy nebo jsou zablokované. Mimořádné kontroly hasiči zahájili na začátku roku v reakci na tragický požár v baru ve švýcarském středisku Ekran Montana, při kterém zemřelo 40 lidí. Hasiči mají v plánu dohromady 770 kontrol po celém Česku. Při ražbě metra D v Praze našel sběratel doteď neznámý druh pravěkého členovce. Skamenělinu starou zhruba 448 milionů let objevil mezi vytěženým kamením. Informoval o tom Geologický ústav Akademie věd. Podle něj jde o unikátní nález, který mění pohled na rozšíření těchto živočichů. Nálezce věnoval fosílie Národnímu muzeu. Skamenělinu se lidé budou moci prohlédnout ve stálé expozici. A čekejte oblačno až zataženo, v Čechách odpoledne častější přehánky anebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer se přehánky objeví jenom výjimečně. A teploty od 24 do 28 stupňů Celsia, na západě potom kolem 22. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den. Jeho přírodovědné snímky jako Modrá planeta nebo Život na Zemi, které už od poloviny 50. let připravoval hlavně pro BBC, lákali k obrazovkám miliony diváků po celém světě. Londýnský rodák dokázal poutavě vyprávět jak o existujících zvířatech, tak o dávno vyhynulých dinosaurech a svoje pořady přetvářel taky v úspěšné knižní edice. Sir David Attenborough právě tento pátek oslaví sté narozeniny. A tak si o něm budeme už za malý okamžik povídat tady ve studiu s Danem Bártou, který je nejenom muzikant, ale sám taky přírodovědec. No a v 9:30 bude náš čas patřit stanici D-dur a my se budeme ptát, na co se můžou posluchači těšit o tom nadcházejícím víkendu. Už teď můžeme prozradit, že to bude pražskému jaru.
2: Kromě hudby Dana Bárty v této hodině taky Lukáš Oravec Orchestra nebo Peter Beats Trio a Johann Sebastian Bach. Jsou 9:03.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Dan Bárta s Ilustratosférou, Filip Jelínek, Dan Bárta, Jaroslav Frýdl na vlnách Českého rozhlasu Vltava 7 minut po 9 dopoledne.
1: A Dan Bárta taky pochopitelně u nás ve studiu už si míchá kávu, kterou jsme mu nabídli. Je ráno, Dané, dobrý den, vítejte u nás. Ale vy jste přišel za námi hlavně proto, abychom si povídali samozřejmě nejenom o muzice, ale ta dnes bude trošku okrajová, ale my si budeme povídat o přírodovědě. Protože britský přírodovědec a dokumentarista David Attenborough slaví 100 let. Stovka mu bude v pátek. Vybavíte si, kdy jste jeho tvorbu viděl nebo zaznamenal poprvé a čím vás třeba zasáhla?
2: No, já si pamatuju vlastně ten jeho totální zápěch někdy v 90. letech, třeba v první půlce 90. let, kdy udělal takovou tu sérii Trials of Life, jo, Zázraky života. Tady to šlo na české televizi, pánbu požehnej, a všechno se to vlastně sešlo, takže mě více, já jsem si to ještě bylo celý takový složitý, že jsem si koupil video, koupil jsem si to na videokazetách originálních, měl jsem svou první televizi, na kterou jsem si vydělal svou poctivou prací a tedy. Ale vlastně mě on takovým buzarem jako vrátil do té přírodovědy, protože jsem z toho byl úplně ohromený.
1: Takže nebýt Davida Attenborougha, ne. Nedostal byste se až ke studiu přírodovědy?
2: Jako velmi pravděpodobně to byl jeden z takových jako impulzů, kdy jsem znova začal číst ty knížky a vlastně jsem si jako v týhletý jako mezi 20 a 30 znova probudil ty věci, které jsem měl ve 12, protože mě to naprosto zabilo, jako ta jeho práce, takže ať žije.
0: U vás, Dana, je cítit podobná fascinace tím živým světem, jako u Davida Attenborougha. A máte pocit, že vás osobně příroda naučila něco, co byste v hudbě nebo v běžném životě neobjevil, nenaučil se?
2: Já vlastně nevím, jestli to takhle můžu jako úplně propojit. Rozhodně jsem o tom takhle nepřemýšlel, takže bych tady teď možná zdržoval nějakým pokusem o úvahu a mletím nějakých výplňových slov, takže spíš se přiznám. To znamená, že nevím, ale fakt je ten, že pro mě to je spíš jako, řekněme, nějaký relax na jedné straně a na druhé straně je to jako neuvěřitelná studna všeho možného poznání, že to ukojuje nějakou moji zvídavost. A ta fascinace tím živým světem, která prostě překračuje až vůbec k tomu, že ty zvířata a rostliny existují a jak se vyvíjejí a tak dál, tak to je vlastně zábava, která bude bavit pořád, což je jako velký plus.
1: David Attenborough se v posledních letech z toho pozorovatele přírody vlastně stal i hlasem varování před následky nějakých nevratných ekologických škod. Myslíte, že dnes už člověk, který přírodu opravdu dobře zná, vlastně nemůže mlčet?
2: Já si myslím, že lidi, kteří přírodu studovali, kteří přírodu počítali, kteří přírodu pozorovali, kteří se vraceli na stejná místa v čase, tak nemlčeli nikdy. Jo, tady jde o to, že vlastně jim nikdo furt nepopřává dost sluchu, protože s takovým tím zvláštním územ, že přece pracovní příležitosti jsou zajímavější než nějaká včela s oranžovým chlupatým zadečkem.
1: A dnes se jim toho sluchu dopřává?
2: No tak jako taky, ale vlastně zase z druhé strany se z toho stal takový zvláštní směr, který tomu spíš podráží nohy, té práci. A zrovna David Attenborough je jeden z lidí, který jednak má obrovskou zkušenost, protože viděl celý svět a jednak je mu opravdu opravdicky 100 let. To znamená, že 80 let chodí po světě a dívá se na přírodu, neli díl. To znamená, že on ty rozdíly vidí. A ta jeho message, jako v tom, že říká, když jsem já byl mladý, tak ten svět vypadal takhle a teď jsem starý a ten svět vypadá takhle a jestli něco neuděláme, tak ten svět, tak jak jsme ho znali a měli rádi, skončí. Tak vlastně se tomu ne jako v tom, ne že se tomu dá věřit, ale nedá se to brát na lehkou váhu, je to prostě fakt, jo, to ta příroda a to množství těch organismů, který obývají, tak se skutečně zmenšuje a ta příroda se je čím dál tím poničenější a je čím dál méně, to tak je.
0: Vy se dlouhodobě věnujete váškám, terénnímu výzkumu, taky fotografii a v některých rozhovorech jste říkal, že dnešní člověk ztrácí ten kontakt s krajinou. Myslíte si, že se to dá ještě zvrátit? Jak na to?
2: Kdybych to věděl, tak dostanu Nobelovu cenu za chytrost, ale jako já si pořád představuju, že pokud je vzdělání obecný a nějaký základní v tomto oboru dostatečný. Potom tlak veřejnosti na reprezentanty státu a politiky je větší. A jakmile se tohleto stane, tak může dojít k nějaký změně. Přitom ta změna nemusí být nějak velká. Stačí prostě pozměnit několik pravidel hry a podle těch pravidel hry hrát. A vlastně se to velmi samo a velmi, velmi rychle upraví do nějaký žádoucí podoby. To není tak, jako že by člověk musel zapálit Prahu, aby konečně prostě příroda měla kde být. Jo. To jsou úplný voloviny. Stačí fakt jako málo, co se týče správy krajiny a vztahu zemědělství a krajiny a hlavně intenzivní zemědělství a nějaký normy a pár nějakých takových záležitostí posunout mírně ve prospěch té přírody. Přestat jí vlastně jako tak zvláštně dehonestovat anebo, dostávat se do takových těch hloupejch řečí, který jako vlastně, který se snaží zvrátit ty výsledky vědy jako v něco, co je prostě názor, nikoli fakt. Jo, a tak dále a tak dále. Takže to, jako, ten posun může být malej a ta změna by mohla být velká, pokud by ty lidi, kteří tomu velí, měli dostatek rozumu, což v dnešní době nemají teda ani náhodou, ještě krát galaktická válka. No.
1: My teď dáme Danu Bártovi pár minut na rozmyšlenou a za chvilku se ho zeptáme, kdyby mohl s Davidem Attenboroughem strávit jeden jediný den v terénu, tak kam by ho vzal? Za chvilku jsme zpátky.

0: Ještě jednou Dan Bárta na vlnách Vltavy, kontrabásník s ilustratosférou, 2:45.
1: David Attenborough jednou vyprávěl, že když mu bylo 20, kamkoliv vyrazil, tak tam byla divočina, že se to dramaticky změnilo, což se snažil zachytit právě ve svých dokumentech. A tak se Dana Bárty ptáme, kdyby mohl s Attenboroughem strávit jeden jediný den v terénu, kam by ho vzal, kam by ho pozval?
2: No nevím, jestli bych zrovna pozval já jeho, to já bych ho možná přemluvil, aby on pozval někam mě, ale aspoň tam, já myslím, že Sungai Vine byl fajn, jako Borneo, nebo Batang Toru na Sumatře bylo skvělý, i když to už je prostě 12-15 let.
1: Nechme tam místa stranou, jo. Spíš o čem byste si s Attenboroughem chtěl popovídat, kdyby to šlo?
2: Takhle, já vám řeknu tohle, jo. Já si občas, samozřejmě, protože jsem naivní, tak když si člověk představí, jakože vypluje zlatá rybka a dá mu nějakou možnost, tak jedna z věcí by bylo, že bych chtěl umět cestovat v čase a být neviditelný a jednou za rok vzít někoho sebou na takový výlet, třeba na 3 dny nebo na týden, přičemž tady by uběhly 3 hodiny. Tak David Attenborough je jeden z adeptů, za kterým bych šel prvně, řekl bych mu, chlape, řekni si v období.
1: A pojedeme.
2: Takže já bych to vzal, ale to myslím vážně, já bych to vzal v obrázení. To znamená, bych člověku, který celý život strávil touhle věcí, ta příležitost vydat se s ním do nějakého Trias Jura Carbon Perm a sledovat vlastně ten pravěk v tom pravěkým reálu a ne v těch dohadech a odhadech a modelacích z té současné doby, která se to vlastně snaží jenom nějakým způsobem vyjevit na základě těch nepřímých důkazů a stop, tak myslím si, že to by byl vejlet jak fík, jako, že by mu to úplně zavřelo ten kruh, který otevřel pro všechny ostatní lidi.
0: Vy si můžete počátky kariéry Davida Attenborougha připomenout v Osudech, které na Vltavě v tomto týdnu vysíláme vždy v 11.30, a čte nám z jeho knihy Jan Šťastný. Druhý díl tedy zhruba za 2 hodiny a kousek. Ale vy jste se, Dané, nedávno vrátili z turné Stříbrná svatba s ilustratosférou. Jak vás obohatilo propojení se slovenským duem Lašen Grey, se kterým jste objeli?
2: No je to taková prostě občerstvující a omlazující kůra. Jako oni jsou muzikantsky strašně daleko, výzbroj, výstroj je mnohem kvalitnější, než byla naše v jejich letech. My vlastně máme zase k dispozici něco odžitýho a spoustu nějakých zkušeností na tom pódiu, ale protože máme velmi podobný muzikantský cítění, tak a takovej ten vztah, jakože se učíme jeden od druhého, tak myslím, že ten to spojení bylo fajn. Takže my, když jsme hráli jejich písničky, tak jsme se naučili spoustu věcí. Oni hrajou naše písničky, hrajeme to v septetu, znamená, že je nás 7. A je to vlastně stejně tak zábavný jako dobrá škola. Takže pán Bůh požehnej, že jsou tady mladí muzikanti, kteří umí zpívat a hrát.
1: Turné Stříbrná svatba připomnělo taky 25 let od vydání debutového alba s ilustratosférou. Když se za tím čtvrtstoletím, Dané, ohlédnete, co vám to společné hraní dalo, co vám vzalo? Jenom stručně.
2: Já si myslím, že mi toho nevzalo moc. Jedině jako, co bych sám sobě vytknul, že jsme prostě zoufale pomalí a ta naše produkce je fakt jako, to je hrozný klimax. To je prostě jedna větvička za 10 let. Jako v takovémhle stavu by v přírodě Attenborough potvrdil, žádný organismus jako nevydržel. V takovémhle luxusu nic nedělání. Takže tam bych možná si něco vytknul, ale jinak zahrát si s dobrýma muzikantama, který bojujou ten svět nějaký estetiky navzdory tomu tlaku ekonomicko-buranským volením, je vlastně je dobrý boj. Jako, je to prostě dobrý boj. Hlavně, když člověk prostě nečeká, že vyhraje, tak je to o to větší zábava.
0: No. Má dnes Dan Bárta chuť ještě hudebně riskovat, zkoušet nové věci?
2: Já myslím, že vlastně určitě jo.

0: Respektive i tenhle ten, i tohleto, ta oslava těch 25 tím, že si pozveme mladou partu a hrajeme společně naše písničky, je vlastně do jistý míry risk. Takhle se to nedělá. Člověk udělá průřez tvorbou a nějaký fotky z dětství a trošku to podojí a odjízdí. A nebo si pozve symfonický orchestr a tam hrajou tuty, ty klávesové party těch kluků, který tam hrajou na ty syntezátory.
1: A Dane, když se dnes zpívá písnička, která má 25 let, mění se nějak význam těch songů s tím, jak se člověk mění, nechci říct přímo, jak stárne?
0: Myslím si, že vlastně ne, pokud je nemění sám kontext. Jako ne, že by jsem se k tomu chtěl přirovnat, anebo přetváří, že jsem prostě černobílej němej frajer, ale když se někdo podívá na nějaký Chaplinovo grotesky, tak vlastně si může uvědomit, i když to je mnohem starší než ilustratosféra, že to je vlastně jako dobovka a že to někdy vypadá jako nadčasově, jako protože je to může být platný pořád. Jo. Takže kéž by vlastně to dílo, který jsme před těma 25 lety udělali, bylo aspoň pro ten muzik cech furt relevantní, což je vlastně jako docela dobrá prosba, docela dobrý přání, že když někdo bude tu muziku poslouchat, tak mu to nebude připadat starý víc, než to nutně starý je, jako co se týče zvuku, co se týče prostě nějaký struktury, co se týče, řekněme, dikce nebo něco v tom smyslu, a že to prostě pořád bude platný jako součást hudby 20. a 21. století České republiky forever young.
2: Se zpěvákem a přírodovědcem Danem Bártou jsme dnes mluvili nejenom o hudbě, ale taky o odkazu Davida Attenborougha, který už v pátek oslaví 100 let. Děkujeme, že jste si k nám udělal cestu, ať se daří.
0: Děkuju moc krát a Davidovi Attenboroughovi všechno nejlepší z celého srdce.

0: Jak poznat během krátké chvíle, kdo se hodí pro filmovou roli?
1: Podcastingu po natáčení, aneb hledání důvěry a autenticity.
0: Další ze série Art Café k 80. výročí pražské FAMU moderuje Agáta Hrnčířová 7. května po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Peter Beats Trio z alba New Groove z roku 2007 jsme vám pustili nahrávku minutu po 9:30 na Vltavě.
1: Mozaika.
2: Společně s námi už je ve studiu redaktor klasické hudby Jindřich Bálek, který pro nás má zajímavosti z programu Českého rozhlasu D-dur v následujících dnech a pozve nás. Vítej u nás, Jindro.
3: Dobré dopoledne.
0: Český rozhlas D-dur bude nadcházející víkend věnovat Pražskému jaru a Symfonickému orchestru Českého rozhlasu. Na co se můžou posluchači těšit?
3: To je pravda, ten bude výjimečný víkend, protože se podařilo objevit v tom archivu Českého rozhlasu řadu snímků s rozhlasovým orchestrem, kdy ovšem ten orchestr není ten hlavní, ale doprovází některé světové solisty. Čili je možné slyšet třeba v sobotu Davida Oistracha v roce 1949, kterého tehdy doprovázel orchestr Pražského rozhlasu, se tehdy ještě jmenoval. Pak třeba Artur Rubinstein v Brahmsově koncertu v roce 66, tam také doprovází Socher nebo Symfonický orchestr Československého rozhlasu. A takovéto zajímavé snímky, například debut Charlesa Makerase s Milošem Sádlem jako violončelistou v Haydnově koncertu, anebo také čerstvý laureát Chopinovské soutěže ve Varšavě, dnes legendární pianista Christian Zimmermann, hrál se Symfonickým orchestrem Československého rozhlasu v roce 76. Takže takovéto perly, bude tam třeba Charles Minch, je tam také jediná nahrávka kantáty Luigiho Nona, kterou v roce 66 dirigoval na Pražském jaru Claudio Abbado, tedy dirigent té úplně nejvyšší světové třídy, který se jednou jedinkrát rozhodl dirigovat právě rozhlasový orchestr v tehdejším Československu, takže takovéto perly se podařilo najít a vedle toho dojde i na několik umělců, kteří vystupují na Pražském jaru letos, takže třeba Brahms se Simonem Rettlem nebo písně s Elinou Garančou, Čajkovského předehra s Danielem Gattim nebo Benevicovo kvarteto.
2: No, samé skvosty. Ale pojďme k pátku 8. května, kdy si připomeneme 81 let od konce druhé světové války. Předpokládám, že i v tomto případě dojde na historické nahrávky.
3: To je zajímavá okolnost, protože já jsem už na začátku ledna připravil blog, který je věnován legendárnímu německému dirigentovi Wilhelmu Furtwänglerovi, o kterém se vždycky hodně diskutovalo právě v souvislosti s tím, že celou válku zůstal u berlínské filharmonie, byl také částečně obviňován z jakési spolupráce, to všechno bylo vlastně postupně vyvráceno a ten dirigent má letos 140. výročí narození, které tedy nepřipadá na květen, ale podařilo se zařadit reprízu tak, že skutečně toho 8. odpoledne budou znít historické nahrávky, které vznikaly buď za války nebo kolem války, takže například v Londýně pořízená nahrávka, kdy ten Furtwängler poprvé nahrával s Yehudi Menuhinem, čili s legendárním americkým houslistou židovského původu, nebo také Frankova symfonie, která vznikla prakticky na koncertě v posledních měsících války ve Vídni, takže to jsou dost vzácné historické nahrávky, na kterých ta berlínská filharmonie nehraje vždycky tak brilantně a tak virtuózně, jako hraje v posledních desetiletích, ale zároveň mají naprosto unikátní atmosféru a rukopis, který si všichni potom později připomínají a říkají si, jak tohle je možné, jak tuhle atmosféru s tím orchestrem dokázal Wilhelm Furtwängler vytvořit. Takže na tu oslavu konce války svým způsobem se to hodně dobře hodí, protože jsou to přesně snímky vázané touhletou poválečnou dobou nebo i částečně válečnou, které mají tenhle zajímavý rukopis.
0: A co bys nás potom ještě rád pozval, na co bys upozornila?
3: Tak možná jenom dvě věci. Ve středu večer je čas od času prostor pro nahrávky z Evropské vysílací unie, z mezinárodní výměny, takže orchestr Champs-Élysées pod taktovkou Filipa Hervéga bude hrát 5. a 6. Beethovenovou symfonii, tedy osudovou a pastorální. A archivy otevřela také Metropolitní opera, takže v neděli v 16 hodin zazní Ponchielliho Gioconda s Renátou Tebaldi, Fiorenzou Cosotto, Karlem Bergoncim, čili takovou tou legendární sestavou pěvců. Je to nahrávka z konce 60. let.
2: No tak to jsou samé bombonky, člověk ani neví, co ladit dřív, jestli Vltavu nebo D-dur. Přehled novinek z Českého rozhlasu D-dur přinesl náš kolega Jindřich Bálek. Jindro, krásné svátky, krásný den.
3: Pěkný den.

0: Kdo zná, neničí.
1: Centrum stavitelského dědictví v Plasích ukazuje historický vývoj stavebních prvků, materiálů a konstrukcí.
0: Pořad Miroslava Buriánka ve víkendové příloze v sobotu 9. května.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Roman Hampacher a Michal Bulíř. To, co milujeme, píseň z letošního zletos vydaného alba. Těsně před 9:45 v úterý 5. května.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Ve spojení s alkoholem funguje hnojník inkoustový jako odvykací kůra pro alkoholiky. A co má tahle houba společného s nedokončeným románem Jaroslava Haška, to už nám řekne divadelní dramaturgyně a scénáristka Nina Rutová.
3: Spisovatel Jaroslav Hašek žil poslední rok a půl svého života v Lipnici nad Sázavou v pronajatém pokoji v hostinci u České koruny. Poté, co si v městečku již všem známý spisovatel, skandalista a bigamista opařil ruku, najal si k psaní osudu dobrého vojáka Švejka, písaře Klimenta Štěpánka. Úmluva zněla, že práce bude pravidelná vždy od 9 ráno až do pravého poledne a pak zas od 3 do 5. Štěpánek se však marně snažil ráno probírat Haška z kocoviny. Ta byla po nočních pitkách na denním pořádku a tak měl být Štěpánek nakonec po ruce, kdykoliv mistr chytí inspiraci. Hašek pak většinou ani nepřečetl, co toho dne nadiktoval, neboť na další pokračování slavného románu už netrpělivě čekal pražský nakladatel a tiskárna a tak šla obálka s nadiktovaným rukopisem rovnou na poštu. Hašek si nechával jen poslední stránku nebo dokonce jen půl stranu, aby druhý den věděl, kde právě skončil. Osudy dobrého vojáka Švejka psal Hašek, tedy vlastně Štěpánek, inkoustovým perem a jak známo, román nedopsal. Podle všeho i vlivem alkoholu, který podrýval již bez tak dost chatrné Haškovo zdraví. Tolik k okolnostem, za nichž vznikal text přeložený do 58 jazyků, čtený mnoha národy. Ale zůstaňme na Lipnici. Jednoho podzimu, 125 let po Haškově narození a bezmála 85 let od jeho smrti, osadili plácek za hospodou u České koruny pomníkem. Hašek tam 85 let po smrti začal sedět v nadživotní velikosti na balvanu. A víte co? Povídá sousedka Vanda a směje se bezzubě od ucha k uchu. U toho balvanu, na kterém Hašek sedí, se ještě toho roku objevil hnojník inkoustový. Pokud se zatím nesmějete spolu se sousedkou, tak jen proto, že možná nevíte, že hnojník inkoustový je znám svými antabusovými účinky, což znamená, že v kombinaci s alkoholem vyvolává velké žaludeční potíže. Houby se každý den objevují u Haškových nohou po setmění, jako by ho chtěli večer před pitím uchránit. Rozumíte? Pokračuje Vanda. A ráno co ráno z nich zbude jen inkoustově zbarvená loužička, vidíte? Dodávám. Myslím, že proto, aby Hašek mohl román konečně dopsat, pointuje nenadálý růst hnojníku inkoustového u sochy velikána Vanda. Vědci dosud nerozluštili tajemství, za jakých přesných podmínek dochází k přeměně zárodků v budoucí plodnice. Já a sousedka Vanda už to víme.
2: Uzavírá svou dnešní úvahu Nina Rutová. Její zamyšlení mělo název Hnojník inkoustový a nedokončený román Jaroslava Haška.
0: Následující nahrávku potom obstará Rochester Philharmonic Orchestra s Jolandou Condonasis.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku 7 minut před 10 dopoledne.
1: A za malý okamžik dnešní vizitka, která bude patřit mladé dámě Aně Vaňukové, která se stala letošní osobností české fotografie do 30 let. Detaily už ale řekne Ondřej Cihlář, který přišel sem do studia a pozve nás k poslechu. Ondro, vítej.
2: Dobré dopoledne, přišel jsem k vám do studia, abych vás všechny pozval k poslechu s Anou Vaňkovou, mladou fotografkou, která se stala osobností do 30 let. To všechno potvrzuju, ovšem co z toho rozhovoru zjistíme, je samozřejmě až věcí následujících minut, protože budeme zjišťovat, jaká vlastně je v současné době pozice fotografie v situaci, kdy jsme přehlceni fotografiemi, různými videi, storíčky a nekonečným množstvím obrazového materiálu, které se šíří s všemi sítěmi a kanály, které nás obklopují, tak jak v tomhletom vlastně taková ta, řekněme, kvalitnější, ne úplně každodenní fotografie může uspět, to se dozvíme s dnešním hostem.
1: A teď nám řekni, přiznej se, dneska ráno nebo dopoledne, už si nějakou fotku pořídil?
2: Nikoliv, já se přiznám, já jsem spíš fotograf takový střídmější, fotím vlastně ve srovnání se svým okolím úplně minimálně.
0: Kvalita, ne kvantita.
2: No, tak ta kvalita je taky samozřejmě diskutabilní, ale kvantita je rozhodně malá.
1: Anna Vaňková, fotografka za okamžik, hostem Ondřeje Cihláře ve vizitce, ať se to povede.
2: Já děkuji.
0: Jaké téma akcentu dnes, jak se ukrajinské umělecké scéně v Česku daří naplňovat své kulturní nebo umělecké ambice a potřeby. Potom bude pátrat Saša Michailidis v 16 hodin a 30 minut v našem vysílání.
1: A zítra ráno v 6 hodin se opět na vás budou ve studiu Ranní mozaiky na Vltavě těšit František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

0: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
1: Je přesně 10 hodin. Dobré dopoledne.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Vláda počítá se znovu zavedením elektronické evidence tržeb od nového roku. Výjimku z EET můžou mít podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO malí živnostníci. V takovém případě se jim ale zvedne paušální daň ze 100 koruny na 1500 korun měsíčně. Podle opoziční ODS je znovu zavedení evidence krokem zpět. TOP 09 zase pochybuje o přínosu pro státní rozpočet. Sněmovna dnes bude rozhodovat o takzvané malé novele stavebního zákona. Má o rok odložit povinné používání Národního geoportálu územního plánování až na konec června příštího roku. Jde o informační systém, ve kterém jsou uložené dokumenty územního plánování z celého Česka. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z ANO by při dřívějším spuštění systému mohly hrozit komplikace, protože není dostatečně otestovaný. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil klid zbraní platný od půlnoci na zítřek. Udělal to několik hodin poté, co Moskva oznámila jednostranné příměří na pátek a sobotu u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. To Zelenský odmítl s tím, že Kyjev nedostal oficiální návrh a Moskva je neseriózní. Krajský soud v Praze začal projednávat kauzu bývalé matky představené kláštera v Loděnici na Berounsku. Abatyše Tatiana Hanhur historickou budovu podle obžaloby darovala ruským podnikatelům a způsobila tak škodu 73 milionů korun. Jednání je naplánované zatím do čtvrtka. Tatiana Hanhur vedla klášter v letech 2007 až 2023. Hrozí až 12 let vězení. Abatyše kauzu odmítla komentovat. A čekejte oblačno až zataženo, v Čechách odpoledne častější přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku polojasno a večer se přehánky objeví jenom výjimečně. Teploty 24 až 28, na západě kolem 22. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Letošní osobností české fotografie do 30 let se stala mladá fotografka Anna Vaníková. No a říkám to proto, že právě ona je hostem dnešní vizitky, kterou vás provází Ondřej Celář. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Absolventka ateliéru fotografie na fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západu České univerzity v Plzni získala titul za dlouhodobou autorskou práci a také za svůj bakalářský projekt fotoknihu s názvem Chewing on Glass and Other Miracle, jak se to čte vlastně?
2: Miracle Cures.
1: Aha, Cures. Čili, abych to přeložil, vlastně, co to je? Hryzání skla a další zázračné, a další zázračná léčba?
2: Jo.
1: Volně přeloženo.
2: Jo.
1: Omlouvám se za to, nejsem
2: to v pořádku.
1: Samozřejmě profesionální překladatel. Tato kniha už naší hostce na Sutnarce vynesla cenu děkana. Ocenění osobnost české fotografie uděluje každoročně Asociace profesionálních fotografů České republiky ve třech kategoriích fotografům, kteří v konkrétním roce zásadním způsobem přispěli ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás nebo v zahraničí. A Anna Vaníková se ve své tvorbě věnuje autofikci a imaginativním fotografickým narrativům, v níž sama často vstupuje do obrazu. No a pojďme tedy se zaobírat chvilku tou knihou, kterou jste tak zaujala, tuto porotu. Tak co to vlastně znamená, protože tam se jedná vlastně o původní bakalářskou práci, která v konceptuální rovině má příběh, jehož středobodem je fiktivní očistná kůra založená na konzumaci skla. A tato metafora odkazuje na současnost protkanou rituály, které mají často nádech sebedestrukce. Díky nim se pokoušíme uniknout negativním pocitům vyvolaným tlakem dnešní doby. Tak pojďme si říct napřed, než se k té knize dostaneme, jak vypadala, co jste v ní nafotila. Jaké tlaky dnešní doby nejvíce tlačí na vás?
2: Tak na mě to je určitě jako nějaká rychlost, přítomnost hodně jako digitálních věmů a telefonů a obrazovek a vlastně mám pocit, že tyhle ty věci v nás jako generujou nějakou neustálou úzkost a právě ta kniha na tohle to reaguje, na tu úzkost.
1: No, říkáte vlastně neustálý, řekněme, obrazový nějaký doplněk vašeho života, který na nás útočí ze všech stran, ať už jsou to displeje, monitory. Zároveň vy jste fotografka, to znamená, že bych řekl, že částečně tomu budete asi celoživotně přispívat, protože vlastně budete generovat další a další materiál, který tohle to vytváří. Tak není v tom rozpor?
2: Jakoby určitě jo. Ale já ty obrazy vytvářím vlastně jako statický a právě hodně jako existují v těch knihách. Na tom internetu jako působím tak jako málo, i když jako to si nemyslím, že je úplně špatný jako na internetu působit, na Instagramu jako přidávat příspěvky, jako to je furt jako super, spíš se třeba jako nepodílím na nějakým jako formátu jako těch rychlejch videích a tak. Mm-hmm. A taky to jako nehodlám dělat a to mám pocit, že je jakoby ta jako hodně úzkostlivá věc.
1: Videa více než fotografie?
2: Jo.
1: Proč si to myslíte? Proč to na vás působí takhle jinak a tíživěji? Protože...
2: Ono jde spíš jako třeba o ty krátké videa. Mm-hmm. Jako, že... to člověka jako na nějakou chviličku jako má jako zabavit a upoutat a člověk vlastně ani neví, už si ani nepamatuje před 10 vteřinama jako co viděl a už jako vidí ty obrazy jako další.
1: Hmm.
2: A je to takový jako rychlý jako plnutí těch dat. Mám pocit, že to je trošku jako pro ten lidský mozek jako nezvladatelný.
1: Hmm. No každopádně, pokud bychom se měli vrátit zpátky k vaší oceněné knize, tak zopakuji, že se jedná o konceptuální příběh, jehož středobodem je fiktivní očistná kůra založená na konzumaci skla. Tak to je jasné, že to je nějakým způsobem metafora nadsázka. Nicméně je to metafora, která odkazuje na současnost protkanou rituály, které mají často nádech sebedestrukce. Právě díky tomu se spousta mladých lidí kolem nás pokouší uniknout negativním pocitům vyvolaných tlakem dnešní doby. Je to celá řada různých takových těch případů různého sebepoškozování a tak dál. Tak v jakém případě funguje ta vaše metafora, kterou vy jste zachytla do této fotografické knihy?
2: No ta metafora jako není přímo o té jako sebedestrukci, ale já jsem skrze ten fiktivní jako lék chtěla vytvořit svět, který se tomu člověku jako zobrazí, když ji jako používá. A právě je to nějaký únik od té jako každodenní reality. Takže se tam potom dostáváme do takových jako zvláštních jako nepojmenovatelných míst, který nedávají dohromady smysl, že, jako vlastně, že chvilku je tam město, pak jsou tam stromy, moře a vlastně nějak jako furt nevíme, kde se nacházíme. Nějaký jako imaginativní sen, který asi jako má být hezký, ale furt víme, že tam je jako přítomnost jako něčeho asi špatného.
1: No a jako máte vy zkušenost právě s těmito různými sebedestrukčními rituály třeba ve svém okolí? Je to jev, který jste zaznamenala velmi blízko a obklopuje vás opravdu bezprostředně?
2: Jo, určitě. Určitě jo. Právě spíš jako v okolí, než že bych to zažívala já. Já to mám spíš právě jako spojený s tou třeba závislostí na telefonu a na jako sociálních sítích a takových věcech.
1: Že máte pocit, že máte příliš vysoký jako screening time?
2: Jo, ale to jako máme všichni, že jo. Ale no, v tom okolí jsem to vnímala hodně.
1: No a jakým způsobem máte pocit z toho, že z toho je cesta ven pro vás? Tak vy jste vytvořila tuto fotografickou knížku. Je to nějaká zkušenost, kterou máte pocit, že byste třeba mohla doporučit ostatním, že vlastně jako jakákoliv tvorba vlastně může do jisté míry být tím ventilem,
2: no,
1: který
2: určitě.
1: Tohleto...
2: Určitě jo. jo.
1: Dobře. No tak jo, pojďme teď v tuto chvíli, než se přesuneme k dalším tématům, přesunout k první písni, kterou jste vybrala, která je Soul Snatcher a sice Exhausted Modern. Tak, Vocere, kde jste ji našla, tuhle píseň?
2: Tuhle své píseň, diskografii? No, ono je to od mýho oblíbeného elektronického umělce, který je z Česka a on právě si vybral jednu fotku z té mojí bakalářské práce na album vlastně cover. Teďka docela čerstvě a no, mám hodně ráda jeho tvorbu a docela ta, přesně jako takovýhle typ hudby doprovázal vlastně tu tvorbu té mojí bakalářky třeba, takže...
1: Říká náš dnešní host, mladá fotografka Anna Vaňková, která se stala letošní osobností české fotografie do 30 let. No a pokud byste se jí chtěli na cokoliv doptat, tak použijte náš dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: No a my už se vracíme do rozhovoru v dnešní vizitce s mladou fotografkou Anou Vaňkovou, osobností české fotografie do 30 let, která je zároveň absolventka ateliéru fotografie na fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. No a pojďme se rovnou trošku podívat vlastně na to prostředí Sutnarky plzeňské, která teda byla pro vás důležitá také proto, protože právě vaše bakalářská práce se stala tou oceněnou prací na základě tedy Asociace profesionálních fotografů, která vám tuto cenu mladé osobnosti udělila. No a pojďme si říct vlastně, co vám ta škola dala, jaké je to prostředí vlastně tam je a jak hodnotíte celou tu školu a to prostředí, které vás tam obklopovalo 3 roky, protože jste absolventkou bakalářského stupně.
1: No, 4 dokonce.
0: Tady 4, pardon.
1: Ale to je taková maličkost. No, jako já jsem tam šla tak jako omylem na tu školu. Postřední jsem si jako vyhledala, jaký školy jsou fotografický další, kromě jako Prahy. A Zlín mi přišel hrozně daleko a Plzeň už byla jako blíž, tak jsem se tam jako přihlásila a dostala jsem se tam. A
0: tak záleží, odkud jedete, že jo? No se jako to počítá vlastně vždycky z toho
1: ale
0: startu.
1: Jako Zlín ten je jako daleko mě přijel. Úplně jako odevšať.
0: No ne, tak ale, třeba z Brna je Zlín no, blíž jo. než Plzeň, to zase jo. v tomhle ohledu musíme být tedy čestní.
1: Když to budeme z té Prahy, tak to. Ale no a mám pocit, že jsem se tam dostala nějakým jako taky zázrakem teďka zpětě, protože jsem tam měla jako vedoucí Libuši Jarcověkovou a další jako fajn učitele.
0: Libuši Jarcověkovou jsme tady také měli ve vizitce, byl s ní velice zajímavý hovor. Nicméně, proč jste se rozhodla vlastně pro studium fotografie? Co dneska táhne mladého člověka k fotografii? Měla jste nějaký předchozí základ?
1: Já jsem studovala fotografii už na střední.
0: No, to se nám posouvá, ten dotaz zůstává, ale ten váš zájem se jenom posouvá ve věku trošku dopředu. Takže co vás k tomu táhne?
1: To já upřímně jako doteď nějak nevím, ale já tu fotografii, já fotím jako docela odmala, jako, nebo odmala. Mě taťka dal foťák, když mě bylo třeba 13 a já jsem vždycky jako ráda kreslila, ale vlastně to strašně frustrovalo a nešlo mi to a pak jsem jako zjistila, že můžu fotit a že je to jako mnohem jednodušší a od té doby mi to zůstalo.
0: No, vy jste zmínila ten zásadní moment, a sice, že jste dostala od svého otce foťák, tak to mi řekněte, co vás motivovalo k tomu ho používat, protože dneska v telefonech už jsou foťáky docela slušný. Fotí vlastně každodenně každý, neustále všichni

0: jako skvělá fotka a já sama na telefon hodně fotím. Mm-hmm. No a právě jsem měla takovej hodně jako rozbitý telefon, který fotil celý takový zamlžený fotky, protože měla jako takový děravý foťák, takže i v tom jako může být to kouzlo, takže teď už si myslím, že je to vlastně jako jedno. Mm-hmm.
1: Stále silnější téma současné fotografie je vlastně to odmaterializování fotky, to znamená, že celá řada fotografů už vůbec své fotografie nevyvolává nebo netiskne na papír, ale už zůstávají v těch prohlížečích, těch přístrojů, ať už jsou to telefony nebo nějaké tablety, nebo zkrátka se promítají na různé obrazovky v galeriích. Tak jak to máte vy? Určitě jste prošla procesem, že jste se na škole musela naučit takzvané mokré vyvolávání fotek, ale co preferujete?
0: Jako já pořád preferuju tu fyzickou podobu té fotky.
1: Tedy vytištění na papír?
0: Jo.
1: A z jakého důvodu?
0: Jako já teďka, já mám pocit právě, že jsem to dlouho nedělala a teďka se tomu jako navracím, protože vím, že ty fotky jako existujou, že když je mám doma jako někde jako uložený na tom papíře, jako když existují v těch složkách, tak se v nich jako hodně ztrácím. Mm-hmm. Hodně se mažou, hodně jsem jich ztratila a mám pocit, že je to jako důležitý mít ten archiv i v té fyzické podobě. Mm. Že v tom je prostě lepší pořádek.
1: No dobře, to chápu, je v tom lepší pořádek. Fotku, kterou takhle na papíře trošku tvrdším než tomu, kterým tady šustím na mikrofon, můžete mít fyzicky v ruce, ale je to pro vás i, řekněme, v rovině symbolické nějaký rozdíl mezi tou fotografií zobrazenou na prohlížeči a tou fotografií vyvolanou, vytištěnou?
0: Tyjo, bavíme se jako třeba, když je to v galerii.
1: Třeba když je to v galerii.
0: Jako, když
1: ale
0: je
1: i
0: to
1: v rámci třeba té výroby, toho procesu v té takzvané černé komoře.
0: Jo. Jako, já to mám ráda pro ten svůj pořádek, ale když to bereme takhle, tak nejsem jako úplně uzavřená, že jako já chápu jako hodně fotografii, když je jako na nějakém displeji někde jako vystavená, že tak má být. A nebo jako na telefonu. A zase chápu, že prostě nevím, 4metrový výtisk fotky je furt jako stále jako hrozně jako silná věc a nemá se jako přestat jako dělat. Že jako nejsem, jako chápu obě dvě ty věci. A
1: Pojďme k té vaší fotografické evoluci. Tak řekli jsme si, že jste dostala teda foťák, zároveň jste fotila předtím na telefon, tak dneska fotí leckdo, jak jsme si tady už řekli, tak jak se pozná vlastně kvalitní fotka, byť je vyfocená z mobilu, že zaslouží nějakou pozornost a že je možné potom tím pádem se i třeba hlásit na fotografickou školu a uspět na ní právě, protože fotí každej, člověk by řekl, co je na tom, ale něco na tom být musí, protože ne každý, kdo fotí telefonem, se může stát fotografem.
0: Mm-hmm. Jako tohle je, já myslím, že čím dál složitější teďka, jako právě z tohohle důvodu, já bych jako asi v současné chvíli třeba nedokázala někoho jako učit, nebo mu nějaký jako dávat jako rady ohledně toho, co je dobrá fotka a co není. Protože mám pocit, že to je jako hodně jako niterná věc. A z té školy právě mám na tohle takový jako hodně rozházený jako pohled, jakože ten jeden profesor si myslí, že to je jako skvělý a ten druhej ne. A je to takový zvláštní.
1: Tomu rozumím, že ten rozdíl v tom přístupu různých osobností fotografických může být velmi odlišný. Nicméně vy jste zmínila třeba Libuši Jarcoviákovou, což je že jo, v podstatě legenda dokumentární, takové každodenní fotografie, kterou dokumentovala svůj život, který byl velmi pestrý. Tak třeba její tvorba s vámi jako velmi konvenuje, máte ji ráda, to je vám blízké?
0: Mám ji hodně ráda.
1: No a co jste se dozvěděla od ní například? Co byly ty věci zásadní, které považujete za skvělé, že jste se mohli spolu setkat?
0: No, ještě když se vrátíme k té předchozí otázce, tak si myslím, že právě to není o té dobré fotce teďka tolik. Mám pocit, že to je spíš o tom, jak ten umělec jako vnímá ten svět a je to o tom nějakým autentickým jako pohledu na svět a pak jako stylu a možná nějakým neotřelým jako přemýšlení životním jako i stylu klidně. To si právě myslím, že se na těch uměleckých školách teď víc zohledňuje, než jako ty fotografie.
1: Než řekněme, jejich technická nějaká vytříbenost, kompozice a tak
0: dále. No. A právě to mě jako naučila ta Libuše. Mít nějaký jako autentický ten pohled na svět a svůj svět a nějak ho jako nemít ty zábrany vlastně v tom obraze. A pro mě byl jako zásadní ten první jako, nebo druhý semestr, když jsme měli jako takový intenzivní jako půl rok s Libuší a ona vlastně každý týden nám dávala nový zadání, takže to byla taková intenzivní práce a byla to hodně deníková jako fotografie, dokumentární, takže jsem se jako naučila fotit jako kontinuálně, jako fakt hodně jako často a hnedka s tím něco jako dělat a pozorovat tak jako sebe a to, co žiju. A taky mě třeba jako nainspirovala tím, že jsme měli jako jedno zadání, kdy jsme si měli zavázat oči a měli jsme jako fotit bez toho, aby jsme se jako dívali do hledáčku. A to mě třeba inspiruje doteď, protože jako spoustu fotek fotím, aniž bych se dívala do toho hledáčku. A taková svoboda vlastně, no, hodně.
1: Řekněte mi, v souvislosti právě ještě s Libuší Jarcovou, určitě jste viděla její film, teda respektive film, který je založený na jejich fotografiích, Ještě nejsem, kým chci být. Jestli byste si dovedla představit vlastně žít v tomhletom prostředí vlastně toho normalizačního zmaru a té nesvobody, ze kterého vlastně vycházela ta určitá beznaděj, která se zrcadlila v těchto těch, ale naprosto fenomenálních fotkách.
0: Jako mám pocit, že by to bylo hodně těžký. Jako, i když jako mladí lidi jsme taky jako hodně sklíčený různýma věcma teďka, tak se to určitě nedá porovnat jako, s tím, co žila Libuše. Takže si to neumím úplně představit. Ale zase chápu ten její únik k tomu, k té svobodě. Jako, že chodila do těch, do toho T-club a hledala si ty svoje jako subkultury v té době. To mám pocit, že bych dělala něco podobného.
1: Jaký subkultury zajímají vás?
0: Tak jako já se od té Plzně jako pohybuju v těch uměleckých komunitách, kde je jako těch subkultur hodně a určitě je to jako spojený s hudbou, nějaký jako punk, hardcore a takové věci.
1: Nakolik v tomhletom prostředí, když pořád ještě použijem tu paralelu s Libuší Jarcoviákovou, která třeba v tom Téčku nefotografovala, udělala celou řadu do dneška fenomenálních v podstatě reportáží z toho prostředí, tak v těch vašich komunitách přítomnosti, jak tam reagují vlastně na focení? Samozřejmě, že člověk dneska je zvyklý, že fotí všichni furt a všude, ale možná ne všichni vlastně jako vlastně tomu chtějí dávat volný průběh. I proto vznikl vlastně nějaký úzis GDPR, který vlastně tohleto už pak dál řeší, což dřív vůbec nebylo.
0: Jak teda reaguje to okolí? No, já myslím, že je hodně dobře, že jako nikdo se mě jako nikdy nebrání. Já jako teda nikdy jako fotila jsem lidi, ale jako hodně jako pomálu. Takže no, na mě nikdy jako nereagoval nikdo jako negativně, co se týče jako focení.
1: Ani ve smyslu potom třeba, že by si nepřáli, aby některé fotky byly zveřejněny a tak dál?
0: Taky ne. Ale ne. A jakože oni jsou jako, já mám takový osobní archiv, který jako není úplně jako viditelné, jo, ale myslím si, že by jako neměli problém.
1: Naše skvělá editorka Martina Raš, která nás zároveň bedlivě poslouchá tady z režisérského stanoviště, teď doposlala citaci právě z našeho setkání s Libuší Jarcoviákovou, která v našem pořadu řekla: studentům říkám, aby fotili obyčejné věci a měli trpělivost, ta se vyplácí. Tak určitě něco podobného jste od ní slyšela mnohokrát, tak by mě zajímalo, pokud si to vezmeme postupně, jestli ráda fotíte obyčejné věci.
0: Jo, určitě.
1: A jaký to jsou?
0: já právě myslím, že na tom jako je založená ta, ty moje jako větší projekty jsou založeny jako na tom, že jsem jak, měsíce fotila tyhle jako obyčejné věci, že jsem chodila třeba pozdě jako v noci z práce a vyfotila jsem si jako koš nebo něco takového, nebo někde jako, jako v hospodě, že jsem vyfotila kamarády a tak, nebo nějaký zvláštní jako zátiší jako na ulici. A že právě z toho se pak dokázaly dít ty větší věci. Takže...
1: Takže?
0: Jo. Ano. Obyčejný věci.
1: Obyčejný věci, ano. No a potom ještě nabádá všechny své studenty, aby měli trpělivost, protože se vyplácí. Máte trpělivost? Dnešní doba trpělivosti nenahrává, protože máme pocit, že se všechno má splnit tady a teď, ideálně hned, možná ještě dřív, než nás to napadne. Tak jak to je s tou vaší trpělivostí?
0: Jako, jo, mám trpělivost.
1: Čím ji trénujete?
0: No, to bych ráda věděla. mám pocit, že jako je důležitý si počkat na, na věci.
1: My jsme byli trpěliví a počkali jsme si na další píseň, na píseň Sweet Spot. Od koho je a proč jste ji vybrala?
0: Jo, tak je to od dvou umělců, Anna Tereza a Curve Ahead. A já jsem právě pro toho druhého umělce Curve Ahead fotila vlastně nějaký materiály pro jeho nadcházející hudební projekty. Mm-hmm. Vlastně i pro tu Aničku jsem je fotila dohromady. Dělala jsem jí takový portréty a myslím si, že jsou to jako šikovní začínající hudebníci.
1: A... Šikovná začínající fotografka je také Anna Vaňková, která je hostem dnešní vizitky, kterou provází Ondřej Cihlář. Pokud byste měli jakékoliv dotazy na Annu Vaňkovou, posílejte je prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz. Teď už si pustíme další píseň a po ní budeme v rozhovoru pokračovat.

0: Vizitka.
1: Tak po předchozích industriálních momentech hudebních, které vybrala fotografka Anna Vaňková, která je hostem dnešní vizitky a která je osobností české fotografie do 30 let, se dostáváme opět k další části rozhovoru právě s ní. A mě by zajímalo, jestli vám to ocenění právě, které tedy uděluje každoročně Asociace profesionálních fotografů, nějakým způsobem pomohlo ve vaší kariéře a jestli skutečně to může být, řekněme, nějaký takový ten spot reflektoru, který na vás zasvítí a něco se stane. Tak jak to zatím vnímáte?
2: Já jsem, že bych to začala vnímat najednou všechno nějak úplně jako jinak, ale vlastně teďka si říkám, že mě to jako pomohlo se trošku probudit, protože jako po té bakalářce, co jsem to dodělala a po státnicích a po stěhování do Prahy a po jako neúspěšných jako pokusech jako se přihlásit na školu a
1: tedy na magistra.
2: Na magistra a potom jako spoustu odmítnutí z různých pracích, tak jsem neměla úplně jako to nějaký jako sebevědomí jako vysoko, tak mě jako pomohlo se jako probudit a jako říct si, jo, tak to je super, že jako tu moji tvorbu někdo jako vnímá. A
1: no, pardon, že vás přerušu, ale není to paradox, že osobnost české fotografie do 30 let vlastně jste naznačila, není přijmutá na další školy a fotografické obory. Kdo už jiný by se tam měl dostat?
2: No, já nevím.
1: No, tak každopádně, samozřejmě, co není může být, na umělecké obory se člověk z pravidla hlásí vícekrát, tak by mě zajímalo, jestli v tom právě ta trpělivost, o které hovořila Libuše Jarcoviáková, jestli vám vydržela a vydrží, a jestli to budete zkoušet na další magisterské obory ve fotografii dál.
2: No, budu. Protože jako pořád si přeju jako studovat dál a hodně bych jako chtěla mít to zázemí té školy, protože bez toho je to hodně těžký, jako nejenom kvůli tomu, že to člověk jako může právě někam dostat nebo dostane jako tu zpětnou vazbu od těch vyučujících, ale hlavně může jako používat spoustu nástrojů, který bez té školy dosáhnout, jako, tak je to nemožný. Jako být jako různě jako v dílně nebo zkoušet různé věci. Jako z toho důvodu bych na tu školu vlastně chtěla nejvíc.
1: No, řekněte mi, jakým způsobem vlastně v dnešní době v našem prostředí českém pro fotografa je možné se uživit? Tak co to je za typy prací, které skutečně přinášejí standardní možnost uživení na denní bázi, abyste nemusela ideálně doplňovat prostě svůj rozpočet pracemi po různých brigádách a doplňkových pracech jiného typu?
2: Jako momentálně jako mladýho člověka, co dostuduje třeba, nebo nemusí studovat, tak mám pocit, že to je trošku nemožný.
1: Uživit se fotografování?
2: Nebo jako je to možný, ale musí si říct, co ten člověk chce dělat. A když jako některé věci odmítne, tak
1: jako co? Pojďme,
2: jako
1: buďme
2: třeba,
1: konkrétní.
2: Nevím, fotit svatby, nebo fotit těhotný ženy, nebo
1: to jsou takový jako
2: komerční jako věci.
1: A to je furt dostatek, teda svadeb a těhotných žen. Protože porodnost nám klesá.
2: No, jako, ale furt to jako jede. To focení to jako jo. Ale no právě, když se jako člověk rozhodne, že to dělat jako nechce, tak je to jako těžký. No. Mám pocit, že jako bez toho dotyku té komerce to je právě jako teďka nemožný.
1: No, vy jste zmínila tady svatby, focení těhotných žen, samozřejmě chápu to, že to jsou zkrátka zakázky, které lidi chtějí mít vyfocené. A co pak dál, když se dostáváme, co třeba focení pro různá média? Je tohle to vlastně vůbec možné pro mladé fotografy se do nich dostat?
2: To jako může být ta cesta, ale sama z vlastní zkušenosti, tak se na tyhle pozice hlásí jako šílený množství lidí. A já jsem se jako sama snažila jako přihlásit jako fotografka. No, už si to ani nepamatuju, kolik, jakože ono toho bylo hodně, na co jsem se hlásila, na pozice. A tam je třeba 100 zájemců a oni musí vybrat jednoho, takže je to taková jako... nevím, jaký je řešení tady to.
1: No, já se pořád snažím dál obstřelovat vaše možnosti. Co třeba módní fotografie?
2: Módní fotografie je určitě jako ta věc, kde to jde, ale člověk to musí jako hodně umět. A mám pocit, že musí mít hodně ostrý lokty. A...
1: Je to třeba prostředí, které vás zajímá?
2: Jako... Asi mě zajímalo dřív. A teďka... Já spíš jako... Mě zajímá prostředí to hudební prostředí. Hmm. Kde bych měla říct jako já. Co mě jako nejvíc baví. Čím bych se třeba jednou chtěla jako uživit. Mám pocit, že ta moje fotografie je jako hodně spjatá s hudbou. Už jenom jakože jsem pro nějaký ty hudební umělce fotila a můžu se na ně nějak jako nacítit. Tak to si myslím, že je ta cesta, ale třeba i focení jako hudebních koncertů, tak je to těžký, protože samotný těm kapelám se jako dává málo peněz, tak jako ty kapely už nemají jako ani potom co dát těm jako umělcům, co je mají jako třeba nafotit, jo. Hmm. Že to je všechno hodně jako o té domluvě a právě jako v těchto věcech ty peníze nejsou.
1: Mm-hmm. No a co třeba focení pro různé festivaly, protože tady u nás je celá řada velkých festivalů, za kterými stojí velcí partneři, vlastně dochází v posledních letech k takzvanému odkupu těch tradičních festivalů, ať už je to Metronom, Colors of Ostrava, Rock for People a tak dál, Karlovarský festival taky se spolu s velkým partnerem a tak dál. Není tohleto třeba zrovna zajímavý, řekněme, klient, pro kterého by se tyhle ty koncerty dali fotit? I když chápu, že vás zajímá asi spíše scéna, která je trochu nekomerční, undergroundová, ale přesto se na to musím zeptat.
2: Mm-hmm. Jo, to určitě jo, ale taky jsem jako zjistila, že tyhle ty, vlastně ty větší festivaly vlastně hodně často nabízí focení primárně jako ve formě neplacený stáže, takže jako člověk tam jako může jít a může jako určitě fotit, ale dělá si vlastně jenom portfolio, což jako je důležitý, ale mám pocit, že už v určitých jako částech jako toho života už člověk nemůže furt jako dělat si to portfolio pořád dokola, že už si ho jako i udělal, jo, že už jako fakt je potřeba si vydělat tím nějaký peníze.
1: Hmm, chápu. Takže. Vy jste, a na vašich stránkách jsem viděl celou řadu skvělých fotografií z divadla, což mě jako divadelníka samozřejmě zajímá. Fotí se jinak divadlo a hudební produkce?
2: Já můžu ještě jednou?
1: Jestli máte pocit, že je potřeba přistupovat k focení divadelního představení nebo projektu, i třeba mimo divadelní sál, jinak než k focení hudebního koncertu? Jestli zkrátka...
2: Jako, mám pocit, že ne. Jakože vždycky člověk musí nějak jako předvídat jako a hodně se jako hejbat
1: potom
2: hledišti a prostředí, ale mám pocit, že to je dost podobný.
1: Řekněte mi ještě jednu věc, nemůžeme se tomu vyhnout, dalším tématem po focení svadeb a těhotných žen, pokud tedy to takhle vezmeme jako takovou úsměvnou, řekněme, úsměvné reprezentanty takové fotografické, řekněme, nutnosti, tak je možná i focení aktů. Tak tímhle směrem možná taky komerčně zajímavé, tímhle směrem nemíříte vůbec?
2: Určitě ne.
1: Co vás na tom nezajímá?
2: Jako neumím si představit fotit jako nějakého nahýho člověka, který ho neznám.
1: Jo?
2: To je jako... a mám pocit, no ale do toho nechci zabrouzdat.
1: Do
2: čeho? To jako dělají muži hodně často.
1: Aha.
2: Ale vlastně málo kdy to dělají ženy, takže vlastně by možná by mi to šlo, protože bych měla úplně jako jiný pohled na ty těla. Ale mám pocit, že ten akt je dost někdy jako mužský pohled. No.
1: I když pravda je, že renomovaná česká fotografka Alžběta Jungrová, která byla také členkou právě poroty Asociace profesionálních fotografů, která vás zvolila osobností české fotografie do 30 let, se také focení aktů věnuje. Takže to je zřejmě výjimka, která potvrzuje pravidlo. Ano, odpověď je ano. Tak, dostáváme se k další písni, v tomto případě Never Soul, kterou jsme tady měli nedávno ve vizice na rozhovor, který si naši posluchači můžou najít ještě v aplikaci Můj rozhlas například. A tato píseň je Petty a to, pokud si to dobře pamatuji z rozhovoru, který jsem tady s ní nedávno vedl, je právě výjimkou, kterou naspívala v češtině. Proč jste ji vybrala vy?
2: Já jsem vybrala tu písničku, protože je to další písnička, která jako doprovázela proces jako mojí tvorby, ty bakalářské práce a hodně mi celý to, jako ona teďka vydala to nový album, ale předtím tuhle písničku už vydala jako single, myslím. Mm-hmm. A tak mě to hodně pomohlo jako rozvinout nějaký asociace, když jsem to tvořila. A takže tak.
1: Takže z tohoto důvodu ji uslyšíme právě i teď, říká mladá fotografka Anna Vaňková.

0: No a my se dostáváme už k poslednímu našemu vstupu s hostem Annou Vaňkovou, fotografkou, oceněnou asociací profesionálních fotografů, která se stala osobností české fotografie do 30 let. No, my jsme probrali také to, že není úplně snadné se tedy fotografováním uživit. Nicméně míříte k této profesi dál i svým zájmem pokračovat ve studiu, ale řekněte mi také ještě něco, řekněme, o vašem zázemí v rámci inspirace, to znamená, kdo je pro vás největší vzor, ať už třeba jsou to opravdu velká jména, ikony, třeba už letití fotografové, anebo třeba teď současné osobnosti téměř vašeho věku.
1: Mm-hmm. Jako pro mě je v současné chvíli jako největší inspirací moje blízký okolí, protože všichni moji jako přátelé i přítel i jako fotí.
0: Mm-hmm.
1: A tak to jsou moje jako největší inspirace. A je to takový asi zvláštní říct, ale teď už jako nejsem v pozici, kdybych hodně jako se inspirovala jako fotografama a ostatníma fotkama a obrazama jako obecně.
0: Mm-hmm.
1: A právě tu inspiraci spíš beru jako z té hudby, že no.
0: No a co, když právě jsme hovořili o Libuši Jarcoviákové, tak co tady z těchhletěch, řekněme, velkých jmen, možná třeba i dokumentární fotografie, kdo je pro vás zajímavý? Protože třeba došlo k zajímavému fenoménu, vám jistě známý fotograf už, řekněme, starší generace, který Holomíček, který fotil dříve, řekněme, na fotoaparát analogový, vyvolával své fotografie na papír a tak dále, tak přešel na digitální fotografii. A myslím si, že vlastně v jeho případě si nejsem jistý, že to těm fotografiím prospělo vlastně ten přechod mm-hmm. na digitál. Tak jak vnímáte vlastně tyhle ty dnešní šajby, jako je právě Holomíček, jako je celá řada dalších fotografů?
1: Mhm. Jako já mám pocit, že je strašně jako dobře, že oni jako na tu digitální fotku jako přesedlali
0: mm-hmm.
1: a že se jako i snaží tady ten jako svět jako pochopit a jako jít s tou dobou.
0: Mm-hmm.
1: Potom jako otázka, jestli to povede nebo ne, tak je jako druhá, ale třeba ta Libuše taky jako příklad, že jako její jako mysl je jako aktuální úplně jako v každý době, protože ona fotí jako i hodně na telefon pořád
0: mm-hmm.
1: a vlastně fotila jako dřív nás jako iPhone svoji jako mámu a vlastně potom tam je jako dobrý příklad v tom, že pak už je vlastně jedno, na co fotí, když je ten fotograf jako fakt jako jako ne, že by jako ostatní nebyli jako fenomenální, ale pak už se to jako fakt stírá ta hranice. Jakože analog, digitál a nebo telefon.
0: Hmm. Je tady někdo, koho opravdu sledujete třeba ze zahraničí, kdo je pro vás, řekněme, opravdu jako zásadní člověk, zásadní třeba zdroj inspirace?
1: Jako ten člověk, nejsou úplně ze zahraničí, já teďka...
0: Nemusíme se omezit paradoxně, tady tuhle otázkou.
1: Jo, co mě třeba inspiruje, tak je jako jeden fotograf, který je jako čistě anonymní, takže já nevím ani, jak se jmenuje, ale vím, že...
0: Co fotí, čím vás inspiruje?
1: On dělá takový koláže, fotí hodně třeba záznamy z kamer a potom to vlastně zpracovává do takových jako zvláštních neochopitelných jako obrazů. A on je jako z Česka a vlastně nemá ani moc jako sledujících na Instagramu. Mm-hmm. A tak jako takovýhle věci mě vlastně inspirují. Že to jako ani nemusí být to velký jméno, mm-hmm. ale vlastně i to, ten akt té anonymity se mi hodně líbí na tom.
0: Co je vlastně na tom zajímavé, protože třeba Banksy proslul tím, že se stal právě anonymním street artistou, možná dodával právě tím tajemstvím, že nebylo zveřejněno, o koho jde, nějakou další atraktivitu těm dílům, ale samozřejmě napřed ta díla sama musela obhájit svou existenci a svůj zájem vlastně způsobit mezi lidmi bez ohledu na to, jestli se jedná o tvůrce anonymního nebo ne. Tak co je vlastně na tom fenoménu té anonymity zásadní?
1: No, jako v kontextu toho, že teď jako na těch sociálních sítích umělec musí hodně fungovat i jako ten jako fyzický člověk, ne-li jako třeba nějaký avatar i, musí jako hodně mluvit o těch svých dílech, třeba dělat ten krátký jako content jako v podobě Reels, pro to, aby to jako někdo viděl. A vlastně jako musí být vidět on i ta tvorba. Tak právě mám pocit, že tenhle kontrast je důležitý, že jako když ta tvorba jako najednou někoho zajímá a není tam vůbec, co dělá, kdo to dělá. A no, je to taková jako rebelie vlastně teďka.
0: Trochu proti systému a proti vlastně, řekněme, té prezentaci toho díla. Chápu to asi takhle správně. Děkuju našemu dnešnímu hostu, fotografce Aně Vaňkové. Pod námi už se rozjíždí snad i slyšitelně další skladba, kterou jste vybrala, Elephant Trunk. Tak vám děkuji za to, že jste přišla. Přeju vám samozřejmě do vaší tvorby hodně štěstí.
1: Taky moc děkuju.
0: Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a tedy náš dnešní host, fotografka Anna Vaňková. Díky moc a nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.

0: květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Je 11 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Státní maturity dnes pokračují didaktickým testem z českého jazyka a literatury. Poprvé ho bude psát přes 84 tisíce maturantů. Společnou část zajišťuje organizace Cermat. Výsledky by se maturanti měli dozvědět nejpozději do 15. května. Zítra pak část z nich čekají ještě testy z rozšiřující matematiky nebo cizích jazyků. Ústavní stížnost podali dva aktéři kauzy Vidkun, podnikatel Ivan Kyselý a bývalý policejní náměstek Karel Kadlec. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. Oba muži dostali kvůli únikům z policejních spisů z roku 2015 podmínku. Vrchní soud původně poslal Kadlece na 3,5 roku do vězení a Kyselému dal 4letou podmínku. Letos v lednu jim ale nejvyšší soud tresty zmírnil. Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení. Tamní ministr zahraničí Abbas Araghchi to prohlásil poté, co se Írán a Spojené státy vzájemně obvinili z několika útoků na svá plavidla. Spojené státy včera zahájily tzv. Projekt Svoboda, jehož cílem je pomáhat skrze Hormuzský průliv proplout uvázlým obchodním lodím. Český rozhlas dnes uctí památku padlých v boji o rozhlas v květnu 1945. Během pražského povstání bránili čeští vlastenci rozhlas proti vojákům SS. Za cenu vlastních životů se do jeho obrany zapojili kromě zaměstnanců také policisté a povstalci. Pietní akt před historickou budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě začíná v 12:30. Počasí. Bude oblačno až zataženo, v Čechách postupně zejména v západní polovině četnější přeháňky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno, přeháňky výjimečně až večer. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na západě kolem 22 a na horách okolo 20 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobrý den, vám přeje 2:11 Lenka Novotná. Izraelské trio Šalosh, které je u nás poměrně dobře známé, vydalo své první album v roce 2014. Minulý týden vyšel jeho z brusu nový počin, o kterém nám právě teď více poví kolega Jakub Doležal. Tak dobrý den.
2: Dobré dopoledne všem.
1: Jakube, v čem je nové album kapely Šalosh zajímavé?
2: Jestli můžu začít ze široka, tak kapela Šalosh v podstatě každé svoje album koncipuje jako zajímavý projekt, jestli to můžu říct takhle vulgárně. A konkrétně to aktuální album nese název What We Are Made Of, a ne z čeho jsme stvořeni, což vzhledem k názvu kapely může mít nějaký metafyzický rozměr, ale vzhledem k náplni alba to taky může být ryze praktická záležitost, protože na albu kromě vlastních skladeb jsou cover verze popových a rockových písní.
1: A budeme se za ničím ohlížet, jak vidím u té první zvukové stopy?
2: Nevím přesně za čím, ale neměli bychom se ohlížet ve hněvu, neboť, jak praví píseň skupiny Oasis, Don't Look Back in Anger, a to je právě jedna z písní, kterou kapela Šalosh na své aktuální album předělala, takže příjemný poslech.

0: Jak vypadá cover verze zvukové stopy kapely Oasis Don't Look Back in Anger? To jsme právě vyslechli, bylo to v podání tria Šaloš, o kterém na webu UK Jazz News vyšla recenze, kde se píše, že je stále možné vytvořit svěží hudební hlas i ve světě plném klavírních trií. Co na to Jakub Doležal?
1: Já si myslím, že je to určitě pravda. Přesto, že teda by se mohlo stát, že ten zvuk klavírního tria už se musel za celou historii dosavadní jazzu konzervovat, tak si myslím, že to tak opravdu není. Na druhou stranu, když poslouchám aktuální album kapely Šaloš, What We Are Made Of, tak tam slyším vlivy klavírních trií slavnějších muzikantů, jako jsou třeba Brett Mehldau, Aaron Parks, nebo i trošičku původní sestavy tria Bad Plus, což ale samozřejmě může souviset s tím, že prostě to jsou stylotvorné formace, jejichž vlivu člověk, pokud se zabývá v podstatě podobným typem muziky, tak to, tomu vlivu vlastně moc nemůže uniknout dneska.
0: Takže nemáš osobně problém s fenoménem jazzových verzí popových hitů?
1: No, s tím už problém vůbec nemám a mít nemůžu, protože si myslím, že jazzovou historii to provází v podstatě od začátku, protože spousta jazzových standardů nebo písní, kterým dneska říkáme jazzové standardy, byly původně skladby nebo písně, které nebyly pro jazz určeny, že to byly skladby z filmů, z divadelních z muzikálů, z divadelních představení a tak podobně. Proč si myslím, že vlastně fenomén cover verze popového hitu je v jazzu vlastně už 100 let, prostě všude víc než 100 let, jako všude přítomný.
0: A jaký příklad máme teď od toho izraelského tria Šaloš?
1: No, aktuálně nyní si naši posluchači mohou vyslechnout cover verzi hitu Torn, což je poprokový hit, který po světě proslavila Natalia Imbruglia, zpěvačka. Každopádně tam je ještě zajímavá situace, že ta slavná verze, americká, anglicky zpívaná, není první verzí toho hitu, protože pokud jsem se dobře dopočítal, tak Natalia Imbruglia byl, myslím, čtvrtý interpret, kterou tu píseň naspíval a až v jejím podání se píseň stala globálním hitem. A pro zajímavost, úplně původní verzi napsala americká kapela Edna Swap, která se rozpadla v roce 1998. Na internetu je ta verze ke slyšení, pokud byste potřebovali, doporučuju.
0: A já dodám, že kapela se soustředí na své akustické nástroje. Žádné další syntezátory, elektroniku ani varhany.

0: Izraelské trio Šeloš opět dohrálo tentokrát skladbu Torn. Jakub Doležal je stále ve studiu, věnujeme se v této půlhodině polední Vltavy jazzu. Jakube, mohl bys krátce představit kapelu Šeloš?
1: Kapela vystupuje ve složení Gady Stern, možná Stern asi, klavír. Basistou je David Michaeli a bubeník se jmenuje Matan Asayak. A je to kapela, která vlastně ve své tvorbě vychází rovnoměrně z jazzu, z vlivů blízkovýchodní hudby a jak jsme teď měli možnost slyšet, tak rozhodně se v ní nezapřou ani minimálně posluchačsky punkové kořeny.
0: A ještě něco dalšího, protože já myslím, že stojí za zmínku připomenout to album, jeho název.
1: Album se jmenuje What We Are Made Of a je možné, že jsme z něho mohli úryvky slyšet v dubnu, když kapela navštívila Prahu, kam jsem se já bohužel nedostal, takže pokud jste tam někdo byl, prosím pěkně, když tak dejte vědět, jestli tam hráli věci z nové desky. Děkuji.
0: A my si pustíme pro dnešek závěrečnou zvukovou stopu a ta má název Circle.
1: Je to vlastní skladba kapely. Pro kapelu je i v duchu názvu jejího typické, že se pod vlastní skladby podepisovala na tomto albu kolektivně. Šaloš znamená trojice v hebrejštině. To znamená, celá trojice je podepsaná pod skladbou Circle, což znamená kruh.
0: A UK Jazz News, tento server, opět dodává, že je to skladba v pomalém tempu, která obsahuje to, co oni nazývají meditativními harmoniemi. Tak možná někteří posluchači mohou trochu si zameditovat v dnešním jazzové půlhodině polední Vltavy. Tak Jakube, děkuji za dnešní přínos jazzový do Vltavy, do vltavského vysílání a budu se těšit zase příště. Hezký den.
1: Mějte se pěkně.

0: Lenka Dusilová v 7. nebi live s Milanem Zeisem.
1: Zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a výrazná osobnost české hudební scény slaví letos hned 2 jubilea.
0: Půl století života.
1: A 30 let úspěšné hudební kariéry na české scéně.
0: V 7. nebi live s Milanem Zeisem se ohlédne nejen za zásadními milníky své hudební cesty, ale také živě zahraje své skladby.
1: Přijďte 5. května od 19 hodin do kavárny Radiokafé na Vinohradské 12 a zažijte 7. nebe live s Lenkou Dusilovou a Milanem Zeisem.

0: Čekej a neplakej, to je hudební vzkaz Antonína Gondolána a vůbec celého Gondolantria na tomto albu.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava, vždy od 11 do 2.
0: Vy, kteří jste příznivci sledování facebookových profilů Davida Attenborougha a jeho fanoušků a znáte fotografie přírody, které tam dennodenně příznivci ukládají, vy byste mohli mít zájem také poslechnout si dnešní osudy, protože z té narozeniny Davida Attenborougha se blíží, bude to 8. května a výpravy do divočiny, to je název právě aktuálních osudů. Na začátku 50. let 20. století se mladému britskému přírodovědci naskytla životní příležitost cestovat po světě, hledat vzácná, stěží polapitelná zvířata pro londýnskou zoologickou zahradu a zároveň celou expedici zachytit pro pořad BBC. Výpravy do divočiny jsou příběhem těchto cest. Průvodce legendárních sérií Zázračná planeta z produkce BBC tak vypráví příběh začátku své kariéry přírodovědce. Poslouchejte už za chvíli další vydání osudů.

0: Kuku Karla Růžičky staršího doznělo samozřejmě v kooperaci George Mráze, Juraje Bartoše a Martina Šulce. Z roku 1993 jsme v Mžiku v květnu 2026 a krátce před oslavami kulatin.
1: Osudy.
0: V těchto dnech uvádíme v rozhlasovém vysílání v překladu Jitky Jeníkové výběr z knižního zpracování cesty do Paraguaje z roku 1958. Nejedná se jen o dobrodružné zážitky, jde zároveň o vyprávění muže, který nás přiměl zamilovat si divokou přírodu a který nás dodnes učí, jak důležité je ji chránit. Pořad vysíláme ke stému výročí narození Davida Attenborougha, významného přírodovědce, popularizátora a britského dokumentaristy. Účinkuje Jan Šťastný, režii má Petr Mančal. Část druhá právě začíná.

Další den ráno jsme se smírně nucenou vlídností rozloučili s kapitánem a Gonzálesem a odvázali motorový člun. S řevem jsme vyrazili proti proudu po stopách našeho vybavení. Kapitán měl k obavám z ohybu řeky dobrý důvod. Tamnější víry znepokojivě chňapaly po trupu člunu a my jsme skutečně děsivým způsobem kličkovali a klouzali po hladině. Bylo nám líto, že opouštíme dokonalou výpravu dřív, než začala. Jak jsme se hnali proti proudu řeky, prales na březích působil depresivně, opuštěně a hrozivě. Na nebi se sbíraly těžké bouřkové mraky. Zakoušel jsem pocit obnaženosti. Brzy jsme Kaja dohnali, přestože cestovali od chvíle, kdy jsme se rozloučili. Jeho loď si srdnatě a s námahou razila cestu vpřed, byla však naložena až po okraji a nezvládala vyšší rychlost než 3 uzly. My jsme se hnali 6násobnou rychlostí. Logicky jsme se měli přivázat za loď a zůstat v blízkosti kamery, foťáku, jídla a věcí na spaní. Jenže na palubě pro nás nebylo místo. A kdybychom přivázali k lodi člun, zpomalili bychom ji ještě víc. Rozhodli jsme se proto zavrhnout nepohodlnou opatrnost a dál se rozjařeně hnát proti proudu řeky. Vzali jsme sebou pro jistotu kameru, kdybychom narazili na něco, co by stálo za to natočit, houpací sítě a dost potravin na 3 dny pro případ, že bychom se nedokázali večer vrátit k lodi. Opatrně jsme projížděli zatáčky čím dál klikatější řeky. Čím dál jsme pluli, tím vyšší stromy kolem nás rostly a netrvalo dlouho a hnali jsme se mezi zelenými stěnami zakončenými kulatými kupolemi obřích stromů. Náš řvoucí motor vyháněl ze břehů ptáky, tukany s obřími zobáky, šarlatové papoušky ara a nejčastěji černé tyránky s jasně červenými zadečky, kteří vyráželi s křikem ze svých palicovitých hnízd zavěšených ve skupinkách na větvích stromů, sklánějících se nad vodní hladinou. Les nám připadal tísnivý a zlovolný. Hnali jsme se podél zelených stěn a za zádí se nám valila bílá spěněná voda, jež se leskla ve slunečních paprscích. Připadali jsme si nesmírně blízko lesa a zároveň jakoby v jiném světě. Zmocnilo se mě stejné rozechvění, jaké člověk prožívá, když je pohodlně usazený někde uvnitř a jen šířka okenní tabulky ho chrání před venkovním chladem a slotou. Uvědomoval jsem si, že kdyby nám selhal motor, kdybychom najeli na ponořený kmen a udělali díru do dna člunu, kdyby se nakupené modré bouřkové mraky na obzoru roztrhly a na hlavy se nám spustil liják, naše vyhlídky by byly mimořádně nepříjemné a potenciálně katastrofální. Zatoužil jsem po pohodlí a bezpečí kajuty na Kassel. Za soumraku jsme se dostali do ústí Kuruguaty. Rozhodli jsme se utábořit na břehu. V noci jsme zaslechli, jak se k nám se stoickým supěním blíží Kajova loď. Nezastavila. Stihli jsme na sebe jen párkrát zavolat, než loď zabočila do Kuruguaty. Slíbili jsme, že je 2. den ráno doženeme. Pak jsme znovu usnuli. Za Úsvitu jsme nestráceli čas, zbalili se a vyrazili. Střídali jsme se u kormidla. Pod Sendyho velením jsme sehnali rychlostí, která mě děsila. Řítili jsme se do zatáček, loď se nakláněla tak, že málem nabírala vodu a záď jí divoce klouzala po hladině. Ležel jsem na zádi se zavřenýma očima a strachy se mi dělalo zle. Sandy najednou vykřikl, aby nás varoval. Následovalo děsivé praskání větví, zaskřípění, náraz, který mě vyhodil ze sedátka a pak jsme zůstali stát. Přídí jsme se napůl zapíchli do břehu a záď se divoce houpala na vlnách, které jsme sami vyvolali a teď nás dohnali. V momentě, kdy Sandy otočil kormidlem, aby projel další ostrou zatáčku, se utrhl kabel řízení. Nebylo tam dost místa, aby se do oprav pustilo víc lidí a byl jsem to já, kdo se dal do díla. Bez kleští a ocelového hřebíku jsem nemohl roztřepený kabel spojit.
Mohl jsem se pokusit na něm akorát udělat uzel. Pracoval jsem tak rychle, jak jsem jen dokázal, ale byl to velice nepříjemný úkol. Abych mohl kabel znovu předělat k volantu, musel jsem si lehnout tak, že jsem měl hlavu zasunutou pod předním kolizním prostorem lodi. Bylo takové vedro, že ze mě záhy pot jen lil. Vlákna kabelu píchala a zabodávala se mi do ruky a za chvíli jsem byl celý od oleje a mastnoty. A ještě ke všemu jsme havarovali na místě zamořeném hejny krvelačných moskytů, kteří nás nesnesitelně a bez ustání bodali. Trvalo hodinu, než jsme mohli znovu vyrazit. Dál jsme pokračovali o poznání rozvážněji. K mému překvapení se zdálo, že improvizovaná oprava vcelku úspěšně drží, ačkoliv neustále hrozilo, že uzel ve chvíli, kdy otočíme kormidlem, praskne. Nakonec se nám podařilo Kaja znovu dohonit a dostali jsme se před něj. Kdyby se nám teď řízení neopravitelně rozbilo, stačilo by na něj počkat. Brzy odpoledne zaburácel v těžkých, nevlídných mracích, které se na obloze hrozivě kupily už několik dní, hlasitý hrom. O hladinu řeky začaly pleskat veliké kapky. Pak se zastavil motor. Zoufale jsme tahali za startovací šňůru. Motor se s kašláním probral k životu v okamžiku, kdy bouřka nabrala největší sílu. Zbývající hodiny onoho dne byly dost trýznivé. Lilo tak, že provazy deště halily výhled jako hustá mlha. Motor umlkal čím dál častěji, neodvažovali jsme se však sundat kryt a pátrat po příčině potíží, aby nám voda nenatekla do svíček a karburátoru a nevyřadila motor z provozu na dobro. Byla nám strašná zima. Sandy houževnatě pokračoval v řízení. Já jsem seděl vedle něj a dohlížel na svázaný kabel. Charles ležel na zádi připravený tahat za startovací kabel, až motor znovu vypadne. Dál jsme se plavili bouřkou za občasné Charlesovy kanonády nadávek. Kameru a film jsme uložili do předního kolizního prostoru a doufali, že tam zůstanou v suchu. Sandy tvrdil, že jsme teď už jen kousek od chatrče, v níž přebývá dřevorubec s manželkou, za nimiž jsme měli namířeno. Pokaždé, když jsme propluli další zatáčkou, jsem chatrč s nadějí vyhlížel. Motor znovu zakašlal, utichl a zarputile mlčel, dokud ho Charles nepřinutil zběsilým trháním startovací šňůry k akci. Řídící kabel se ještě dvakrát rozpojil a bylo potřeba ho znovu spravit. Hradba vodou nasáklých mraků zakryla slunce už před mnoha hodinami, ale až teď nám tmavnoucí řeka prozradila, že se blíží večer. Už bylo skoro tma, když jsme konečně projeli zatáčkou a v dálce spatřili u řeky tečku žlutého světla. Než jsme k ní dopluli, snesla se na řeku noc. Zakotvili jsme u úpatí malého útesu a po úzké strmé stezce, kterou vytrvalý déšť změnil ve vodopád, jsme vyběhli k chatrči. Světlo vycházelo z polen hořících ve velkém ohni rozdělaném uprostřed hliněné podlahy malé hranaté chatrče. Neměla dveře. U ohně se choulili dva indiáni a tváře jim osvětlovaly plameny. Mladá žena v blůze s dlouhými rukávy a v kalhotách a černovlasý muž kolem třicítky. Hučení deště a kvílení větru přehlušilo naše kroky, takže obyvatelé chatrče neměli o naší přítomnosti ani potuchy do okamžiku, kdy jsme se jim celý promáčení objevili na prahu. Muž vyskočil a začal nás vítat ve španělštině. Na dlouhé vysvětlování nebyl čas, neboť zavazadla a vybavení pořád ještě leželi v dešti a on se s námi rozběhl ke člunu, abychom vše vynosili. Po horké polévce nám hostitel ukázal skladiště, kde jsme, dle jeho slov, mohli strávit noc. Místnost byla plná barelů, nadouvajících se pytlů, mastných pil a rezavých součástek všemožných strojů. Všechno pokrývaly pavučiny. Na hliněných zdech vytvářeli lesklý, pohyblivý koberec obrovští hnědí šváby,
V trámech nad námi pleskali křídly netopíři. V místnosti to nechutně páchlo hnijícím soleným hovězím. Ale bylo tam sucho. Venku v pralese burácel hrom a my jsme si vděčně natáhli houpací sítě. Během několika minut jsme usnuli. Bouřka se během noci vyčerpala a ráno bylo nebe jasné a sytě modré. Osada, ve které jsme přistáli, se jmenovala Ihrevukwa, což v guaránštině znamená sídlo supů. Naši hostitelé, Nenito a jeho žena Dolores, vlastnili také moderní domek ve městě Rosario. Jezdili tam však jen zřídka, neboť Nenito obdržel od vlády povolení ke zpracování dřeva v lesích kolem Kuruguaty. Pokud by pokácel všechny stromy, které mu teoreticky patřily, a splavil je po řece na pily v Asuncionu, stal by se z něj boháč. Nic z toho však nedělal on sám. On byl patron, který výhradně dozoroval. Zaměstnával skupiny mužů, jako byla ta, jež se plavila na kajově lodi, a ti káceli, vláčeli a sváželi dřevo po vodě. Pokud zrovna neměl na koho dohlížet, neměl na práci nic jiného, než posedávat před chatrčí a popíjet maté. Ačkoliv žili v Ihrevukwa už několik sezón, nezdálo se, že by se pokusili svůj příbytek jakkoliv zútulnit. Na oknech neměli natažené žádné sítě proti moskytům a nábytku vlastnili jen po skrovnu. V okolí nezasadil žádné banánovníky ani papáji. Dolores vařila na otevřeném ohni a neměla ledničku. Přesto tvořili šťastný, veselý a nadmíru pohostinný pár. Jejich domov, jak nám řekli, je naším domovem tak dlouho, jak si jen budeme přát. Jejich usedlost tvořilo několik budov, které byly vzájemně propojené krytými verandami. Kuchyně, v níž neustále plápolal oheň, skladiště, ve kterém jsme první noc spali, ložnice pro Nenita a jeho ženu, další pro dva indiánské chlapce a kůlna, jež sloužila jen slepicím a pro uložení skromných zásob. Od budov země klesala k řece, kde přecházela v prudký svah z hladkého červeného pískovce. U úpatí skály vířily hnědé vody Kuruguaty, zbytnělé včerejší bouřkou. Za chatrčemi osázel Nenito políčko manioky a kukuřicí a dál už pak byl jen sám les. První ráno se na mítině rozpoutal hotový motýlí rej. Byl to úžasný pohled. Motýlů kolem poletovalo tolik, že jsem jich jediným máchnutím sítě polepil 30 nebo 40. Byla to překrásná stvoření. Přední křídla měla duhově modrá, zadní šarlatová a spodní stranu jim zdobily svítivě žluté hieroglyfy. Poznal jsem, že patří do rodu Katagramma. O motýlech je známo, že migrují v ohromujících počtech a na veliké vzdálenosti. Tihle katagramové v Ihrevukwa však neměli nikam namířeno. Drželi se jen na mítině u budov. Kolem Ihrevukwa nepoletovali jen katagramové. Nikde jinde na světě jsem neviděl tolik motýlů. Nejen takovou spoustu, ale také tak obrovské množství různých druhů motýlů. Abych se zabavil v době, kdy jsme neměli nic na práci, začal jsem je sbírat. Nijak zvlášť jsem se na to nezaměřoval, ani jsem se za nimi nikam nevydával. Neobcházel jsem po okolí a neprozkoumával bažiny, jak by to dělal skutečný lepidopterolog. Jen jsem se pokaždé, když jsem zahlédl nový druh motýla, pokusil jeden exemplář chytit. I tak jsem během 14 dní, které jsme v Ihrevukwa a jejím okolí strávili, nashromáždil přes 90 různých druhů. V této malé oblasti se jich muselo vyskytovat přinejmenším dvakrát tolik, jen mít trpělivost a znalosti. Nejúchvatnější a největší motýly ze všech, které jsem zahlédl, žili v pralese. Tito jedinci patřili do rodu Morfo a stejně jako téměř všichni jejich příbuzní, i oni měli horní stranu křídel zkrášlenou nádhernou jasně modrou barvou. Jejich křídla měřila v průměru přes 10 cm.
Když jsem zpočátku některého z nich spatřil, jak líně poletuje sem a tam lesem, vyrazil jsem za ním, hnal jsem se podrostem, košile se mi zachytávala otrny a já jsem se snažil držet krok s jeho kličkováním a zběsile přitom mával sítí. Morfové však poznají, když jim je někdo v patách, nebo, abych použil odbornější výraz, se chovají jinak, když jsou vyplašení, neboť jakmile jsem provedl téměř úspěšný výpad síťkou, okamžitě změnili způsob letu. Existoval však snazší způsob, jak je chytit. Profesionální lovci motýlů lákají hmyz na návnadu, obvykle tvořenou směsí cukru a hnoje. Tohle jsme tu však nepotřebovali. Prales se hemžil divokými pomerančovníky hořkými a většina opadaných plodů hnila na zemi. Morfové přilétali téměř výhradně v párech, aby se kvasící šťávy napili. Ostatní motýly měly jiné chutě. Během jedné výpravy do lesa mě ovanul nechutný hnilobný zápach. Pátral jsem po jeho zdroji a našel rozkládající se tělo obrovské ještěrky. Měl jsem potíž ji identifikovat, neboť ji téměř úplně zakrývala vlnící se masa motýlů, jejichž křídla zdobily rafinovaně modulované vzory v odstínech půlnoční modři. Byli tak zaujatí odpudivou hostinou, že jsem mohl jejich složená křídla sevřít mezi palcem a ukazováčkem a zvednout je za ně. Ačkoliv katagramů, morfů a všech ostatních tropických motýlů se tu vyskytovaly spousty, nemohli se ani zdaleka rovnat oslnivým hordám, jež se schromažďovali na břehu řeky. První pohled na jedno z těchto mohutných schromáždění mi vyrazil dech. Jednoho dne jsem vystoupil z vlhkého lesního úsvitu na mítinu porostlou bujnou trávou a posetou nízkými palmami. Mezi rákosem a mechem tu z jedné hnědé tůňky do druhé neslyšně proudil vlnící se potůček. Pátral jsem po mítině dalekohledem. To místo mi připadalo opuštěné. A pak jsem si všiml, že na opačné straně potoka stoupá dým. Na okamžik mě dost nelogicky napadlo, že jsem objevil horký pramen nebo možná sirnou fumarolu podobnou těm, jež vybuchují na úbočích spících sopek. Nechápavě jsem k dýmu zamířil. Až necelých 50 metrů od něj mi došlo, že se dívám na mračno motýlů tak husté, že bych nikdy nevěřil, že něco podobného může existovat. Když jsem se k ním přiblížil, vypadalo to, jako kdyby zem v naprosté tichosti vybuchla a změnila se ve žlutý mrak. Zůstal jsem ohromeně stát a motýly si znovu posedali na zem. Mačkali se na sebe tak, že se jejich těla se složenými křídly téměř dotýkala a stěží jsem dokázal zahlédnout písek pod jejich nohama. Motýly si mě nevšímali. Všichni natahovali sosáky, které jinak mívají stočené pod hlavou jako pružinu a dychtivě zkoumali vlhký písek. Pili. Stejnou rychlostí, jakou sáli, jim tekutina vystřikovala z druhého konce těla. Voda jim chybět nemohla. Zdálo se, že spíše absorbují minerální soli rozpuštěné ve vodě, která jim protékala tělem. Dřepl jsem si, abych si je mohl blíž prohlédnout. Potvrdilo se mi, že skutečně hledají soli, neboť jakmile jsem se přestal hýbat, usadili se mi na pažích, tváři a krku. Můj pot je přitahoval stejně jako minerální soli z bažiny a záhy jich sedělo několik desítek na mě, další mi kroužili kolem hlavy a jejich křídla hlasitě suše šustila. Nehýbal jsem se a cítil, jak mi malinké, jako nitka tenké sosáčky něžně zkoumají kůži a drobné nožky mi téměř nepostřehnutelně ťapají po krku. V následujících týdnech jsme si na podobné výjevy a zážitky zvykli, nikdy nás však nepřestali okouzlovat. Podobná napájející se schromáždění jsme nenacházeli jen u potůčků a v mokřadech, ale ještě častěji na stříbřitých plážích a říčních píscích nad Ihrevu Kwa. Vedle žlutých jedinců, jež jsem objevil poprvé, se tu vyskytovala spousta dalších druhů, které obvykle vytvářely vlastní skupiny. Jen otakárků jsem napočítal přes 12 druhů.
Byla to veliká, hezká stvoření, jimž se vždy, když sála, chvěla křídla. Někteří měli sametově černou barvu a špičky křídel jim zdobily karmínové skvrny, jiní měli žlutá křídla s černými okraji a puntíky a další je měli téměř průhledná, zdobená jen delikátními černými žilkami.

Motýly bohužel nebyly jediný hmyz, jehož i hrevu kva nabízelo ohromné množství. Mučili nás hordy zákeřných, štípavých škůdců. Nebyli jen nejlítější ze všech, s nimiž jsem se kdy setkal. Vyznačovali se ještě jednou věcí. Pracovali v pevně daných směnách. Během snídaně měli službu moskyti. Vyskytovalo se jich tam několik druhů, přičemž nejzuřivější byl ten největší s charakteristicky bílou hlavou. Snídali jsme obvykle poblíž ohně v naději, že je štiplavý dým udrží v bezpečné vzdálenosti, ale někteří z nich dokázali vydržet i kouř, jen když nám mohli vysát krev. V době, kdy se slunce vyhouplo nad les na opačné straně řeky, opřelo se do rudé hlíny mýtiny a změnilo ji v prach, opustili moskyti dům a stáhli se do stínu stromů, naklánějících se nad řekou. Službu převzali mbaragui, velké mouchy podobné masařkám. Jejich štípnutí bylo jako bodnutí jehlou a vytvářelo pod kůží malou krvavou skvrnu. Mbaragui se opravdu snažili. Nelítostně na nás v nejrozpálenější části dne doráželi, když se však začalo stmívat, stáhli se. Do práce se pak vracela část moskytů, ale hlavní zodpovědnost za naše pronásledování připadla polveríny. Tyto malinké černé mušky, ne větší než zrnko prachu, patřily nejspíš k těm nejnepříjemnějším ze všech. Moskyti a mbaragui byly alespoň tak velcí, že se dali chytit. Polveríny však byly tak malinké a bylo jich tolik, že i když jste jich jediným plácnutím zmasakrovali 50, nezdálo se, že by se na mihotavém černém mračnu, jež nám obsibávalo hlavy, cokoliv změnilo. Co hůř, neexistovala před nimi žádná ochrana. Naše moskytiéry byly velmi jemné, ale polveriny se skrze ně i tak bez potíží dostaly. Pouze normální prostěradla měla vlákna tkaná dostatečně těsně na to, aby je dokázala zastavit. Pokusili jsme se z jednoho vyrobit stan, uvnitř však panovalo takové vedro a dusno, že jsme tento nápad museli zavrhnout. Místo toho jsme se obalili voňatkou citrónovou a spoustou dalších zaručených repelentů, z nichž některé odporně páchly a z jiných nás strašlivě pálila kůže, rty a oči. Zdálo se, že polveriny tyto léky vnímají pouze jako pikantní zálivku na jídle. Hodovali na nás po celou noc. Za úsvitu jim končila hlídka a povinností se opět chopili moskyti. Jediné změny v tomto rozvrhu přinášelo počasí, a sice prudký déšť. Z toho, že v Ihrevu Kva minimálně jeden den ze čtyř lilo, bychom si jindy zoufali, neboť jsme nemohli natáčet. Tady nás však deštivé dny naplňovaly radostí, protože přinášely úlevu. Tehdy vedro polevilo, my jsme leželi v houpacích sítích a blaženě osvobození od hmyzu jsme si četli.

David Attenborough a jeho výpravy do divočiny čte v tomto týdnu z překladu Jitky Jeníkové a z textu upraveného Vladimírou Bezdíčkovou Jan Šťastný. V režii Petra Mančela bude pokračovat také zítra v 11.30.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Dopravní podniky musí řešit drahé pohonné hmoty. Americký eskort lodí uvízlých v Perském zálivu doprovází střelba a letecké útoky. Před 81 lety propuklo pražské povstání. A počasí bude oblačno až zataženo, v Čechách odpoledne přehánky a bouřky, teploty až 28 stupňů. Dopravní podniky sčítají zvýšené náklady kvůli drahým pohonným hmotám. Měsíčně platí desítky milionů korun navíc ve srovnání s dobou před americkým útokem na Irán. Českému rozhlasu to potvrdili oslovení dopravci.
3: Třeba plzeňské městské dopravní podniky hlásí, že pokud by cena nafty zůstala do konce roku na současné úrovni, zvedne jim to náklady o několik desítek milionů korun. GV Jihotrans, největší jihočeský dopravce, zase eviduje nárůst nákladů o více než 20 milionů korun měsíčně. Dopravní podnik v Brně na situaci reaguje podle své mluvčí Hany Tomaštíkové i tím, že do provozu posílá víc plynových než dieselových autobusů.
4: Ceny plynu máme z větší části zafixované, takže jsou u něj i dopady mírnější.
3: Podobně to řeší i dopravní podniky v Ústí nad Labem nebo Ostravě. Většina dopravců doufá, že kvůli drahým palivům získá vyšší tržby, protože přibude lidí, kteří místo autem pojedou hromadnou dopravou. Třeba v Hradci Králové v březnu evidovali na jízdném o 6% vyšší tržby. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Poslanci mají dnes projednat stavební novelu, která o rok odkládá povinné používání Národního geoportálu územního plánování. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO chce návrh schválit v takzvaném zrychleném řízení. Podle ní nejsou ještě otestované všechny funkce. Ještě není jisté, jestli zrychlené řízení podpoří opozice. Kluby se ještě před jednáním poradí na svých zasedáních. Hnutí STAN je ale podle svého místopředsedy Lukáše Vlčka pro odklad.
5: My jsme o tom s paní ministryní hovořili. Nevím tedy, jestli to bude v 90. nebo to ve standardním režimu. O tom ještě bude jednat náš klub, ale podpoříme posunutí účinnosti o rok.
2: Na středu je svolaná mimořádná schůze dolní komory. V závěrečném kole mají poslanci schvalovat novelu upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. S tou opozice nesouhlasí a avizuje dlouhé projednávání. Americké námořnictvo začalo eskortovat nákladní lodě Hormuzským průlivem. Průjezd nejméně jednoho svého plavidla potvrdila rejdařská společnost Maersk. Pentagon zároveň oznámil zneškodnění několika iránských ozbrojených člunů. Teherán to popírá. Americký prezident Donald Trump označil operaci na osvobození lodí uvízlých v Perském zálivu za humanitární.
6: Írán popírá, že by se americké armádě podařilo Hormuzskou úžinou lodě eskortovat. Úspěšný průjezd ale hlásí už několik plavidel. Jedním z nich je nákladní loď společnosti Maersk plující pod americkou vlajkou. Teherán odmítl i tvrzení Washingtonu o zneškodnění jeho ozbrojených člunů. Americké letectvo podle něj zasáhlo jen dvě menší nákladní lodě a zabilo 5 členů posádek. Nové útoky na své území mezitím hlásí Spojené arabské emiráty. Protivzdušná obrana údajně sestřelila několik balistických raket a dronů. Jeden z nich zasáhl ropný terminál v přístavu Fujairah a způsobil rozsáhlý požár. Írán odpovědnost za útok na Emiráty odmítl. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: Noční ruské útoky zabily na Ukrajině 5 lidí, zraněných je přes 30. Drony a rakety mířily na zařízení na výrobu plynu v Poltavské a Charkovské oblasti. Obětmi jsou 3 zaměstnanci a 2 záchranáři, uvedl generální ředitel společnosti Naftogaz Serhii Korecký. Provoz zařízení je pozastavený. Přes 3000 odběratelů jsou tak bez dodávek plynu. Další škody a raněné hlásí například oblasti Dněpropetrovská, Kyjevská a Černihivská. Náletům stovek ukrajinských dronů čelilo během noci i Rusko, kde tamní úřady hlásí jednoho zraněného. Moderní expozici věnovanou období napoleonských válek dnes slavnostně otevírají ve Slavkově u Brna. V bývalých zámeckých konírnách přichystali autoři videoprojekce, interaktivní model města i velký model slavkovského bojiště. Poprvé v Česku jsou vystaveny taky originální předměty Napoleona Bonaparte a prostřednictvím umělé inteligence si s ním můžou lidé i popovídat. Námět expozice je ale širší, dodává historik slavkovského zámku Martin Rája.
0: My chceme to koncipovat jako oslavu vítězství Napoleona, ale spíše jako určité memento, připomínku válečných událostí, které sice Napoleonovi přinesly slávu a Francii, na druhé straně stály velké množství lidských životů a taky to přineslo utrpení civilnímu obyvatelstvu našeho kraje.
2: Expozice stála zhruba 45 milionů korun. Lidé se do ní podívají od zítřka. Před 81 lety začalo pražské povstání. Navázalo na události v Přerově, Berouně a dalších městech protektorátu. Češi se v závěru druhé světové války postavili okupantům z nacistického Německa.
7: Je 6 hodin.
8: Ozvalo se v éteru 5. května 1945 z úst hlasatele Zdeňka Mančala. Původní záznam se ale nedochoval. Mančal touto dnes už legendární větou odstartoval pražské povstání. Od té chvíle rozhlas vysílal jen česky. Zanedlouho už byla budova na Vinohradech obklíčená.
9: Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi.
8: Povstalci obsadili mosty, postavili barikády, bránili nacistům v útěku na západ. Lidi v euforii vyvěšovali československé vlajky, přetírali německé nápisy. Tvrdé boje skončily kapitulací nacistů 8. května. 3000 Pražanů padlo. Až o den později do Prahy přijela sovětská armáda. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, v Čechách odpoledne postupně, zejména v západní polovině, četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku se přehánky výjimečně objeví až večer. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na západě kolem 22 a v 1000 metrech na horách okolo 20 stupňů Celsia. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobrý den, vám 5. května přeje s Českým rozhlasem Lenka Novotná. Možná, že se blížíte už v tuto chvíli na pietní akt, který začne ve 12.30 před Českým rozhlasem na Vinohradské 12, ale nejen tam, řekneme vám víc za chvíli.

London Symphony Orchestra dohrál Valčík z baletu Spící krasavice z opusu 66 Petra Iljiče Čajkovského. Je 12 hodin 12 minut a máme tady pro vás slíbenou informaci. Už ve zpravodajské relaci jsme informovali o tom, že už za necelou čtvrt hodinu si před budovou Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské politici i veřejnost připomenou 81. výročí vypuknutí květnového povstání. V bojích o rozhlas padlo 170 českých vlastenců. V celém hlavním městě při pražském povstání položilo život 3000 lidí. Vzpomínkový akt slavnostně zahájí ve 12.30 před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské 12 generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Z projevy vystoupí také předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura, místopředseda senátu Jiří Drahoš, vyslanec Slovenské republiky v Praze je Martin Muránsky, primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda a také policejní prezident policie České republiky Martin Vondrášek. Oslavy 81. výročí konce druhé světové války a osvobození armádou Spojených států amerických doprovodí také pětní akty v dalších městech, například v Liberci, kde v 16 hodin bude uctěna památka zemřelým policistům v sadu doktora Karla Jaroše a také Klatovy zvou na oslavy 81. výročí osvobození města. Například budou k vidění vojenská historická vozidla a hudební program mimo jiné s Big Bandem Klatovy.

Část z Echo kvarteta F-dur dozněla, autorem byl Antonio Lotti a hrál orchestr Zefiro. 12 hodin 18 minut polední, Vltava je v plném proudu. V Semperově opeře v Drážďanech měla v pátek 1. května premiéru

0: konkrétně se nová drážďanská inscenace odlišuje od těch tradičních výkladů tohoto díla?
1: Já možná připomenu už, čím se odlišuje od své předchůdkyně, neboť v Drážďanech v Zemplově opeře hráli Carmen od roku 2013 v režii Axela Köhlera a byla to taková ta správná tradiční inscenace, byť přenesená do současnosti, ale tak, jak si ji většina diváků asi představuje ve všech těch španělských barvách a s koridou a se vším tím, se vší tou, řekněme, operní nádherou, kterou si posluchači s Carmen spojují. Ta současná inscenace, řekněme, že jde úplně opačnou cestou, opačným směrem. Je vizuálně taková poněkud pochmurná a temná, nicméně režijně je to poměrně propracovaná záležitost, je to jakýsi pokus takovými až filmovými střihy zpracovat život Dona Joseho, tedy hlavní mužské postavy, který vlastně vypráví celý svůj příběh, i ten, který se stal předtím, než potkal Carmen, a včetně toho, který vlastně byl tím, který způsobil tu jeho záhubu. Takže z tohoto pohledu je to velmi zajímavá inscenace.
0: Ona prý výrazně omezuje původní mluvené dialogy a recitativy, recitativy, chcete-li. Jak to ovlivnilo celkový rytmus a dramatický tah představení?
1: Velmi zásadně, protože místo, jak jste říkala, těch dialogů, případně recitativů, je tady postava činoherce, který představuje Dona Joseho a který vlastně komentuje celý ten příběh. Komentuje ho vlastně ve shodě s libretem i s Merimeovou předlohou, takže nejde nikterak vlastně proti té původní předloze. A možná je to pro někoho nezvyklé, na druhou stranu není třeba tímto způsobem řešit, jestli recitativy nebo mluvené dialogy. I díky této postavě a její a práci s ním na jevišti vlastně si diváci mohou užít tu hudební část a ta slavná hudební čísla v takovém jako jednolitém proudu. Takže kombinace s činohercem vlastně není té inscenace na škodu a není ani na škodu tomu celkovému tempu. Možná bych ji přirovnal k tomu, že díky ní ta inscenace ubíhá v takových až téměř filmových klipech.
0: A je ve výsledku zřejmě kratší.
1: Je asi tak stejně dlouhá, protože několik hudebních čísel bylo vystřiženo, nicméně nejsou to čísla nikterak podstatná, takže na působivosti té inscenace to nijak neubírá.
0: Nikdo není ochuzen. Jak hodnotíte představitelku Carmen, Yves Mott Ibo, jak na vás zapůsobila pěvecky, ale i herecky?
1: Tak Yves Mott Ibo už je několik let jednou z takových čelných představitelek toho vrcholného mezzosopranového repertoáru. Zpívá role jako Amneris, jako Charlotte, jako Eboli v Donu Carlosovi a jednou z jejich velkých rolí je i Carmen. V tomhle případě je třeba ocenit nejenom její zkušenost z rolí, ale i to, že to je vlastně rodilá mluvčí a slyšet opravdu tuhle roli v té francouzštině, jak má zaznít, je už samo o sobě zážitkem. Každopádně je to atraktivní a skvělá zpěvá a je jednou z ozdob téhle inscenace.
0: A co ostatní pěvci?
1: I ty je třeba pochválit, to obsazení bylo v tomhle případě velice vyrovnané. Donem Jose, tedy nikoli tím činoherním, ale tím pěveckým, byl Attilo Glaser, to je italsko-německý pěvec a solista Deutsche Oper v Berlíně, velmi zkušený zpěvák. Krištof Bačik, to je polský basbaritonista, spíše basista, pardon, ten toho už měli v Drážďanech možnost vidět jako Vojtova Mefistofela, ale myslím, že role takového mužného a charismatického Escamilla mu tady velmi sluší. A takovým velmi milým překvapením pro mě byla představitelka Mikaely, což je mladá ruská sopranistka Galina Čeplakova, která má opravdu nádherný hlasový projev a myslím, že o ní ještě mnohé uslyšíme.
0: A pro někoho možná bylo překvapením i to, že Carmen v Drážďanech hudebně nastudoval italský dirigent Lorenzo Passerini a šlo o jeho drážďanský debut. Jak hodnotíte jeho pojetí?
1: Tady bych asi vyzdvihl tu jeho symbiózu s režisérkou, protože velmi dobře pochopil a velmi respektoval její záměr, který, jak jsem říkal, byl spíš takový střihový, takový klipovitý, přizpůsobil tomu i to hudební pojetí, které bylo, myslím, velmi dramatické, velmi dynamické a dost pomáhalo tomu, aby to představení mělo ten žádoucí výsledek.
0: A otázka na závěr. Má podle vás tato inscenace potenciál obstát i v širším evropském kontextu současného operního divadla a má smysl sednout do vlaku a jet do Drážďan?
1: Tak já začnu od konce. Vždycky má smysl sednout do vlaku a jet do Drážďan. Vždycky je tam co k vidění a co ke slyšení. A tahle inscenace přinejmenším po hudební stránce má opravdu světové parametry. parametry, takže mohu ji pouze doporučit. Co se týče toho vnímání té inscenace, myslím, že to je to velké dobrodružství všech inscenací, které se hrajou na celém světě. Buď je to inscenace, která tím velmi netradičním pojetím diváky zaujme a už kvůli ní budou mít chuť se na ní přijít podívat a dlouho vydrží na repertoáru, anebo je naopak odradí a budou mít chuť se vrátit k nějakému tradičnějšímu pojetí, ale to už je věcí budoucnosti.
0: Robert Rytina hodnotil novou inscenaci Bizetovy opery Carmen, která měla premiéru v pátek 1. května v Zemperově opeře v Drážďanech. Roberte, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.

0: Je vždy něco strašného a zároveň nádherného v okamžiku, kdy se rozhodneš pohlédnout do vlastního nitra.
1: Stefano Massini, Výklad snů.
0: Hra volně inspirovaná texty Sigmunda Freuda v premiéře na Vltavě.
1: Jiřího Vyorálka, Ivanu Uhlířovou nebo Igora Bareše poslouchejte 5. května ve 20 hodin na Vltavě.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

Ignác Josef Pleyel byl autorem symfonie F dur, z níž jste vyslechli třetí část Menueto. Dirigoval Paul Angerer, hrál Tonkünstler Orchestr. Je krátce po půl jedné a pravidelní posluchači už vědí, co to znamená.

0: Polední Vltava.
1: A je pro vás připraven opět domácí polední kvíz. Do jakého uměleckého směru patří Salvador Dalí? Salvador Dalí je nejslavnějším představitelem surrealismu. Do této skupiny byl oficiálně přijat v roce 1929. Jeho díla, jako například slavný obraz Persistence paměti z roku 1931, jsou charakteristická s novými scenériemi, bizarními symboly a iluzemi. Dalí si vytvořil vlastní tvůrčí metodu, kterou nazval paranoicko-kritická metoda. Ta spočívala v navození stavu paranoje, díky němuž mohl naplátně zachycovat iracionální snové představy. Než se stal surrealistou, prošel mnoha dalšími styly, včetně impresionismu, fauvismu, kubismu a dadaismu. A i když byl v roce 1939 ze surrealistické skupiny vyloučen, a to převážně kvůli svým postojům a komerčnímu úspěchu, který byl pro surrealisty nepřijatelný, jeho vrcholná díla ho řadí k nejvýraznějším osobnostem surrealismu 20. století.
0: Polední Vltava s Lenkou Novotnou.

0: Soubor Il Fondamento dohrál, Paul Dombrecht dodirigoval a byla to část Vivace, část první ze symfonie F-dur Wilhelma Friedemana Bacha. Je 12 hodin 39 minut, posloucháte Polední Vltavu. Dnes odpoledne vychází na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas premiérová desetidílná audiokniha s názvem Teresko, vrať se. Jedná se o niterný deník spisovatelky Dory Čechovy, jejíž dcera Tereza byla 21. prosince 2023 těžce zraněna při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V rozhlasové podobě deníku autorka vlastním hlasem vypráví o okamžicích strachu a bezmoci, které následovaly po střelbě, ale i o naději a zázračném přežití. A o knize i o její rozhlasové podobě teď budu mluvit s naším kolegou, dramaturgem Vojtěchem Bohuslavem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vojtěchu, můžete nám knihu Teresko, vrať se představit? Jaký časový úsek zaznamenává a jak je pojatá?
1: Kniha Teresko, vrať se vyšla v nakladatelství Labirin v říjnu minulého roku a přináší vlastně jeden rok deníkových záznamů spisovatelky Dory Čechovy. Začíná tedy tou zprávou, která zasáhla nás všechny na Filozofické fakultě, se střílí tím prosincem roku 23 a končí tedy výročím prosincem 2024. A od té zprávy zachycuje momenty nejistoty rodičů, kdy oni zoufale hledali dceru studující na fakultě. A zachycuje potom, jak ji našli v nemocnici velice vážně poraněnou, protože se ukázalo, že byla vůbec v té nejzasaženější třídě. A potom tedy po dobu toho jednoho roku, skutečně den po dni, popisuje Terezi boj o život, jak se probouzela, podstupovala různé operace, učila se znovu mluvit, jíst, jak rehabilitovala a popisuje i tu cestu rodičů, kteří neoblomně věří a věřili v to, že se dcera uzdraví, i když ty prognózy lékařů nebyly třeba úplně pozitivní a měli takovou vlastní autentickou cestu, nedali na škarohlídy a ta jejich cesta má vlastně výsledky a Tereza se zlepšuje.
0: Tak to je výborná zpráva. Ono je totiž o mimořádně citlivé téma, událost, která zasáhla do řady rodin tenkrát před Vánocemi. Jak jste pojali realizaci četby na pokračování?
1: Kniha byla zkrácena a rozdělena, já se omlouvám, tam byla chyba do 9 dílů.
0: Tak to posluchačům právě teď upřesníme, to je
1: omlouvám.
0: V pořádku.
1: Dodal jsem špatnou informaci. Do 9 dílů a posluchači tady přinese zhuštěný, velmi intenzivní zážitek. A knihu tedy, jak bylo řečeno, načetla sama autorka. Bylo to její přání a my jsme jí rádi dali přednost před herečkou. A myslím si, že byť nemá dokonalý dramatický přednes, tak tomu dodává jinou kvalitu nějaké autenticity, která je velmi silná. Ona v těch situacích byla a nejlíp ví, jaké emoce cítila a pamatuje si, jak ti lidé kolem zněli, jak se chovali.
0: A my si pustíme ukázku.
2: Zůstávám u Teresky, držím ji za ruku, mluvím na ní, chci být jen s ní. Škoda, že jsi u toho nebyla, řekne mi David později. Pan doktor Bakalář konstatoval, že podle jeho 40-leté praxe má Terka obrovskou šanci se uzdravit. Je mladá, plně se vám zregeneruje, řekl. Bude to dlouhá cesta, budete ji učit jíst, mluvit, ale jděte si za svým, nedejte na škarohlídy.
0: To je Dora Čechová, autorka nové audioknihy rozhlasové četby, kterou uslyšíte na rádiu Wave, už teď je to na webu. V režii dokumentaristy Mikuláše Arsenieva vznikl tento projekt a na natáčení dorazila i dcera Tereza. Mimochodem, Vojtěchu, natáčení se tedy zúčastnila přímo jedna ze zasažených dívek a studentů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jakou měla roli?
1: Tereza je vlastně jednou z interpretek, protože součástí knihy je i autentický dopis Terezy spolužákům, kteří střelbu bohužel nepřežili. A ona načetla právě tenhle svůj dopis u nás ve studiu.
0: Jak je na tom dnes?
1: Ona je tedy na vozíku, ale hlava jí funguje dobře, jak mi řekla její maminka a jak jsme měli možnost i poznat, mluví a pořád pilně rehabilituje a dělá pokroky, i co se týče toho pohybu.
0: Překonává nové a nové překážky, my budeme držet palce. A já se ještě zeptám, proč právě teď přicházíte na rádiu Wave s tímto tématem? A samozřejmě je to stanice zaměřená na mladé posluchače, ale jak ta dramaturgie si volí cestu v tomto případě?
1: My jsme záměrně a vlastně i na přání autorky zvolili období jara, protože kniha je, kromě toho, že je svědectvím o zluch, tak je zároveň velkým silným poselstvím o naději a uzdravování a obnovování. Radio Wave potom sáhlo, protože událost se významně dotýká mladých lidí, nejen tedy, ale také mladých lidí a nejen studujících na filozofické fakultě.
0: A můžete si poslechnout tuto audioknížku na webu Radia Wave. Na premiéru této audioknihy Dory Čechovy Terezko vrať se, kterou najdete na webu Radia Wave a v aplikaci Můj rozhlas, nás přišel upozornit do polední Vltavy dramaturg Vojtěch Bohuslav. Já vám děkuji a přeji hodně posluchačů. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

Královský dánský orchestr a Paavo Berglund na dirigentském stupínku přednesli část ze symfonie číslo 2 Karla Nielsena. Knižní pól aneb setkání dobrých čtenářů s knihami napříč prostorem a časem, to je nejbližší nabídka ve vysílání Polední Vltavy. Překladatelské čtení je často nimravé hledání, říká to Petr Eliáš, překladatel a nakladatelský redaktor.

0: Interpol.
1: Zvláštní místo v mých vzpomínkách a konec konců dodnes i v knihovně zaujímá edice Světová literatura lidových novin. Tyto knihy se v rychlém sledu objevovaly v trafikách, byly nebývale levné a já je svědomitě sbíral. Téhle edici vděčím nejen za mnoho zásadních literárních zážitků a setkání, Pucův kmotr, Škvoreckého zbabilci, Doktorovu Fragtime nebo Klejvlův Král Krysa, ale taky za definitivní rozhodnutí věnovat se profesně literatuře a nejlépe překladatelství. Při zcela fascinovaném čtení 100 roků samoty Gabriela García Márqueze jsem si totiž poprvé, byť zatím jen mlhavě, uvědomoval, že čtu výtečný překlad. Připouštím, že tehdy na tom mělo lví podíl samotné magické Macondo, ale když jsem knihu po letech četl znovu, tentokrát už patřičně vybaven translatologickým aparátem, tak jsem si tenhle dojem z práce Vladimíra Metka jenom potvrdil. Na přijímačky na Pražskou filozofickou fakultu jsem přišel se seznamem přečtené literatury, který jsem tehdy považoval za přinejmenším působivý. Při ústní části jsem měl štěstí na komisi. Zkoušeli mě Vladimír Binár a Markéta Kořená. Vladimír Binár se do mého seznamu začetl a pak se mě se zoufalstvím, které bylo, myslím, hrané jen z části, zeptal. Proč vy toho Čapka pořád čtete? Proč ho nenecháte na pokoji? Na to se mě zeptal na druhý svazek souborného díla Oldřicha Mikuláška, k němuž jsem se dostal víceméně náhodou, jak bylo mým dobrým zvykem, a zřejmě jsem tehdy dokázal vykoktat něco smysluplného, protože mě na bohemistiku nakonec vzali. A přispěla k tomu rozhodně i nekonečná vlídnost a schovývavost obou pedagogů. Fakulta mě ze dne na den zahltila čtením. Na bohemistice nekonečný seznam děl české literatury 19. století, k tomu články a studie. Na translatologii zase starší anglická literatura. Z ničeho nic jsem musel číst a byla to zajímavá zkušenost. Hodiny jsem vysedával po knihovnách, buď proto, že některé texty byly k dispozici jen prezenčně, nebo zkrátka proto, že to bylo časově výhodnější, než si knihy půjčovat domů a zase je vracet. Poprvé jsem se cítil literaturou přehlcený. V podstatě jsem přestal číst pro zábavu, nezbýval mi na to čas ani energie. Samozřejmě, že mi tohle intenzivní čtenářské období leco zdalo. A zdaleka ne jenom určitý literární rozhled či jakous takou teoretickou výbavu. Například jsem se naučil texty zpracovávat, číst je účelně a pokud možno efektivně a kriticky. To je schopnost, která se hodí, myslím, nejenom v redaktorském či překladatelském životě. Potom jsem se taky naučil, že otázky jsou důležitější než odpovědi, což ovšem neplatilo u testu z české literatury 19. století na konci prvního ročníku. Na fakultě jsem si taky prohloubil do té doby nesmělý vztah k poezii. Jednou z nejlepších věcí na studiu bohemistiky bylo nepřeberné množství povinných i volitelných seminářů. Kolikrát jen jsem seděl v koutě některé z pracoven ve čtvrtém patře hlavní budovy na Palachově náměstí, žmoulal v ruce texty, které jsme měli přečíst a zaujatě poslouchal postřehy šikovnějších spolužáků. Připadalo mi, že jejich interpretace jsou daleko pronikavější než ta moje. Časem jsem přišel na to, že interpretace jsou prostě jen různé a že to je úplně v pořádku. Zamiloval jsem si postupně Hlaváčka, Nezvala, Halase, Hrubína, načas mě okouzlil Konstantin Bíbl. Sbírka Jana Zábrany Stránky z deníku, k níž jsem se dostal v rámci jakéhosi úkolu prozkoumat různé varianty sonetu, mi učarovala tak, že jsem se do Zábrany ponořil hloub a nakonec jsem o jeho poezii a překladech psal diplomku. Výbor z jeho deníků Celý život, který vyšel už v několika vydáních v nakladatelství Torst, je myslím jednou z nejlepších reflexí literární, překladatelské i společensko-politické reality minulého režimu. Přes Zábranu jsem se dostal k autorům, které překládal. Luna Park v hlavě nebo Startuji ze San Francisca Lorence Ferlinghettiho, Mokré moře Gregoryho Korza, Ginsbergovo Kvílení nebo Ariel Sylvie Plátové. Přesně jsem dál doputoval ke Karlu Sandburgovi, T.S. Eliotovi, Waltu Whitmanovi a jejich překladateli Jiřímu Kolářovi. Nadšeně jsem četl jeho Křestný list nebo Limp a jiné básně. Objevil jsem skupinu 42 a s ní Ivana Blatného nebo Jiřinu Haukovou. Poezií a překlady Jiřího Koláře a Jiřiny Haukové mě na fakultě několik let trpělivě prováděla Eva Kalivodová a já jsem jí za to nesmírně vděčný.
0: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden překladatel a nakladatelský redaktor Petr Eliáš, připravuje Petr Šrámek.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Advokát Karim Tyc už nemůže zastupovat obviněného programátora Tomáše Jiříkovského v bitcoinové kauze. Podle informací Českého rozhlasu byl v případu sám obviněn a trestní řád mu nedovoluje hájit spoluobviněného. Potvrdil to tajemník České advokátní komory Petr Čáp. Zda se Tyc z případu vyloučí sám, není jasné. Na opakované dotazy Českého rozhlasu dosud nereagoval. Hrozí mu také pozastavení advokátní praxe. Řízení s ním zahájí komora poté, co dostane oficiálně informace o Tycově stíhání. Ukrajina a Rusko chtějí v souvislosti s oslavami konce druhé světové války krátké příměří. Ruský prezident Vladimir Putin ho vyhlásil na 8. a 9. květen. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ho chce už od noci na zítřek. Mezitím pokračují vzájemné útoky. Ruské drony a rakety mířily na zařízení na výrobu plynu v Poltavské a Charkovské oblasti. Zemřelo 5 lidí. Správci Krkonošského národního parku vyzývají turisty, aby hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varují také před používáním otevřeného ohně v přírodě, včetně zapalování svíček u pomníků. Informace o možných požárech mohou lidé volat přímo hasičům na nouzovou telefonní linku 150, na linku integrovaného záchranného systému 112, případně na pohotovostní telefonní číslo správy parku. Dokument Pan nikdo proti Putinovi dnes uvede večer Česká televize. Snímek z česko-dánské koprodukce oceněný Oscarem přináší svědectví o fungování ruské válečné propagandy ve školách během agrese proti Ukrajině. Natočil ho ruský učitel Pavel Talankin, který skrytě zaznamenával dění ve škole i ve svém okolí. Počasí. Bude oblačno až zataženo, v Čechách odpoledne postupně, zejména v západní polovině, četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku se přehánky výjimečně objeví až večer. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na západě kolem 22 a na horách okolo 20 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje 2:13 Lenka Novotná. Věnovat se budeme nejen menším galeriím, ale také vás pozveme na komentovanou výstavu do jízdárny Pražského hradu. Tak krásný den.

část Stria pro housle, violončelo a klavír B dur z opusu 19 Charlesa Maria Vidora hrálo trio Parnassus. Je krátce po 13. hodině a máme pro vás slíbenou pozvánku. Výstava Fragmenty paměti, svatovítský poklad v zrcadle současného umění se koná v jízdárně Pražského hradu a právě dnes máte možnost účastnit se komentované prohlídky s jejím autorem a hlavním kurátorem Jiřím Fajtem. Císař Karel IV. Nesplnil jen stavební sen o gotické katedrále na Pražském hradě. Poklad svatého Víta, cíleně rozšiřovaný a obohacovaný, byl nejvýraznějším dokladem panovnické ambice opřené o přímluvu nebeských patronů. Byl a je svědectvím víry a naděje. Umělecká díla předních světových umělců vybízí k přemýšlení nad nimi. Jak rozumět záhadným stavbám Edmunda de Vála? Co vypovídají fotografické dokumenty Josefa Koudelky? Jakou řečí k nám promlouvá do minulosti se obracející zrcadlo Gerharda Richtera? Nad židovsko-křesťanskými tradicemi západní civilizace se zamýšlejí zase práce Marka Wallingera a Francise Bacona. Jedním z témat je také zneužívání státní moci. Jsme ale vůbec připraveni ohlednout se zpět a poučit se z vlastní minulosti? Rezervujte si místo na webu hrad.cz, hledejte Kulturu na hradě a potom přijďte v 16.30 k jízdárně Pražského hradu a zúčastněte se komentované prohlídky výstavy Fragmenty paměti, svatovítský poklad v zrcadle současného umění. Provede vás autor, historik umění Jiří Fajt.

0: Také Giuseppe Sammartini se dnes dostal do vysílání Vltavy prostřednictvím jedné z mnoha nahrávek německého špičkového flétnisty Michaela Schneidera. Tentokrát se natáčení neúčastnil, soubor Kamerata Köln, se kterým tento muzikant velice často spolupracuje, ale hrála kapela Akademia Frankfurt. Menší galerie nabízejí zajímavý program a dobře fungují i jako místo pro setkávání. Jak se jim daří udržet ve velké konkurenci a co vlastně návštěvníkům nabízejí, to zjišťovala redaktorka Zuzana Filipková. Ptala se nezávislého kurátora Radka Volmuta a výtvarného kritika, šéfa kulturní rubriky týdeníku Respekt Jana H. Vytvara. Na začátku druhého dílu seriálu o malých galeriích dostává prostor také výtvarník František Skála, který má s vystavováním bohaté zkušenosti.
1: Zkušenost máme, že jsem loni měl výstavu v Trafačce, kde to bylo skvělý, a letos na přelomu roku jsem měl výstavu v Platformě tady a taky ta zkušenost moje je jako příjemná. Tam jedině mě vlastně trochu, já jsem spíš zvyklý, že ta výstava jako se dělá pro lidi, pro ty návštěvníky, aby to vidělo co nejvíc lidí. Taky vždycky, když jsem měl nějakou výstavu, tak jsem jako říkal, že jsem ochoten pro to dělat maximum různé rozhovory, jinak to moc rád nemám a tak dále. Ale ten účel těch prodejních galerií soukromých je hlavně, aby ty věci prodali, protože z toho musí žít. To znamená, že třeba je tam otevřeno jenom dvakrát nebo třikrát do týdne a ty lidi si to musí tím pádem najít.
2: Říká výtvarník a muzikant František Skála. My se v této sérii zaměřujeme hlavně na instituce, které nejsou zřízené státem, krajem ani městem. Jde spíše o soukromé galerie, ale i ty jsou financovány různými způsoby. Pokračuje výtvarný kritik a šéf kulturní rubriky týdeníku Respekt Jan H. Vytvar.
3: Jsou galerie nezřizované, které ale taky jakoby fungují na podobném modelu, a to je prostě, že se tam ty věci neprodávají. Jsou financované s veřejnou podporou pomocí grantů a třeba mixem nějaký soukromý podpory. Těch je jako taky pár. Je to samozřejmě model, který jako je velmi obtížný, protože prostě víme, jak to s grantama prostě ať už veřejnýma nebo soukromýma je, prostě jeden rok jsou, druhý rok nejsou. Ale taky to takhle funguje a pak jsou galerie soukromí, kterým bychom měli říkat komerční, ale to komerční je takový jako vlastně negativní slovo, jo? Že když se řekne komerční galerie, jak se člověk představí prostě nějakou blbou galerii s blbým uměním, jako která prostě cílí jako na masového diváka a prodává tam kýče, ale to je model, který právě teď jako je v takovém jako největším rozkvětu. Taky jsou to galerie, které žádají o veřejné zdroje jako na svou výstavní činnost. Dost často právě žádají třeba stát o podporu, aby se mohli dostat na nějaký veletrh, protože to jsou opravdu jako prostě statisícové částky a vlastně berou to, že když jako vyvážejí toho umělce, umělkyni českého do ciziny, tak je to vlastně i pro ten stát jako strašně výhodný a občas žádají o podporu třeba výstavního programu, aby mohli udržovat jeho vysokou úroveň, protože je spousta umění, které se prostě neprodává, nebo velmi těžce se prodává, co se týká samozřejmě multimediálního umění nebo prostě nových médií. Nejlíp se samozřejmě prodávají závislý obrazy.
2: Podle nezávislého kurátora, který působí jak v Praze, tak v regionech, Radka Volmuta, převažuje počet galerií, které mají kombinované financování. Těch, které spoléhají čistě na prodej děl, je méně. Důležitá stránka celé věci jsou také samotní návštěvníci a sběratelé. Češi jsou obecně bráni za spíše konzervativní publikum.
4: Galerie, které se orientují hodně třeba na tu malbu, která je divácky možná nejpřístupnější, tak můžou počítat s nějakým prodejem, protože české publikum a čeští sběratelé jsou hodně konzervativní, ale samozřejmě prostory, které spoléhají na nějaké alternativnější způsoby vyjádření, nemůžou počítat s žádným prodejem. Což alternativa v našem případě znamená už socha třeba nebo objekt, který, dejme tomu, může mít jako spoustu obdivovatelů, ale z prostorových důvodů je to médium taky jako na okraji, podobně jako třeba jako video. A živé umění, řekněme performance, to je úplně samozřejmě out.
2: Dodává Radek Volmut. Galerie a umělci spolu často nemývají exkluzivní smlouvy, což může přinášet jak jistá pozitiva, tak ale i negativa.
3: Když máš exkluzivní smlouvu, je, že tě zastupuje tato soukromá galerie, ty pro ní jednou za rok, jednou za dva roky, ideálně spíš, připravíš nějaký projekt a ta galerie se ho snaží prodat, a vlastně třeba v případě, že se to jako neprodává, tak stejně máš třeba exkluzivní smlouvu, že nějakým způsobem ona jakoby dotuje tu, protože ty jsi prostě výhradně zastupen touto galerii a nikde jinde neprodáváš. Ale takový jako smlouv moc není, takže většina galerií to dělá tak, že prostě může víceméně spolupracovat s kýmkoliv. Takže jména, který třeba jako opravdu jakoby zazářejí už jako na škole a že jich jako posledních třeba 5 letech jako takovejhle jsou, bych řekl, až 10, tak prostě zasvítějí na nějaký klauzuře, tam si jich všimne nějaký galerista, udělá jim první výstavu a pak vlastně tohleto jméno člověk v následujících 3 letech sleduje třeba 4x za rok v jiných dalších galeriích, což je prostě rizikový kvůli tomu samotnému umění, protože vlastně ten člověk je tak jako lehce nucený, když měl ten první úspěch, tak vlastně i v těch dalších galeriích dělat něco velmi podobného, aby ten úspěch jako zopakoval, což se ne každému povede. Navíc to má i tu nevýhodu tím, že začne být jako vysílený, jo? Že prostě začne toho dělat jako moc a moc a moc, aby neukazoval furt to stejný.
2: Vysvětluje Jan Hávitvar. Další díly této série vám přiblíží konkrétní příběhy galeristů a jedné galeristky.
0: Uzavírá druhý díl seriálu o malých galeriích výtvarná redaktorka Vltavy Zuzana Filipková.
5: Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni.

0: Milostný čtyřúhelník, z něhož nelze uniknout bez ztráty cti nebo života.
1: Čajkovského Evžen Onegin v záznamu z Metropolitní opery v New Yorku.
0: Pěvecké hvězdy Jurij Samojlov a Asmik Grigorian v hlavních partiích strhujícího dramatu podle Puškinova románu.
1: Záznam opery Evžen Onegin poslouchejte v sobotu 9. 5. od 20 hodin na Vltavě.

0: To byli Darius Mio a jeho Skaramuš ve vysílání Polední Vltavy.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: V tuto chvíli zveme k poslechu povídky, jejímž autorem je polský spisovatel, který během německé okupace žil zpočátku ve Varšavě, poté se s rodiči přestěhoval na venkov, kde zemřel jeho mladší bratr. V roce 1944 se vrátil do hlavního města, ale během povstání byl vysídlen. Po válce krátce žil v Lodži, odkud se přestěhoval zpět do Varšavy. Tam navštěvoval základní školu a gymnázium Tadeuša Rejtana, kde v roce 1953 složil závěrečné zkoušky. Další cesta jeho profesní byla už literární. A tento romanopisec, rozhlasový dramatik, filmový a televizní scénárista Kazimír Orloš je autorem povídky Chladná Elka. Povídka vypráví příběhy obyčejných Poláků, kteří se snaží vyrovnat s nástupem komunistického režimu. Číst bude Jan Vlasák. Krátce po půl druhé.

0: Wind Shelter a Fergus McRady na stanici Český rozhlas Vltava v 1:30.
1: Povídka.
0: Oceňovaný polský spisovatel, kterého ovlivnilo válečné dětství, strávené nejen ve Varšavě natolik, že tyto příběhy zapisoval i do svých povídek, je právě dnešním tématem a dnešní náplní této půlhodiny. Kazimír Orloš a Chladná Elka, to je povídka, kterou z polštiny přeložil Jiří Červenka a kterou vám přečte Jan Vlasák.

Začalo to hned po ránu, sotva jsem oči otevřel, jako by mě do hlavy praštil. A Elka nikde, někam se zdejchla, holka pitomá, je v tahu. Někde se courá, ale já na to kašlu. Je doma dobře, vypadne ještě líp. Jenom ta žízeň, kdyby nebyla, jak ta člověka popadne, už ho nepustí. Chvíli jsem bloumal po bytě, na hajzl zašel. Potom jsem si ukrojil chleba a namazal ho sádlem. Půl kostky ještě zbylo. Krajíc jsem posolil a zapil vodou. Dokonce mi to chutnalo. Z bytu jsem vypadl asi v 10. S dveřma mám teď potíže od té doby, co jsem je v opici rozbil, nejdou pořádně zavřít. Přišel jsem nakárovaný, Jelka mě tenkrát pěkně vytočila. Nervy mám jak špagáty. Otevři, povídám, ona běž se vyspat k Zenkovi. A já otevři a ona běž se vyspat k Zenkovi, takhle pořád do kolečka, až jsem popadl nějakou trubku z popelnice a prásk tou trubkou do dveří. Ran jako posvícení, lidi se seběhli. Jeden plešoun z prvního patra mi dokonce vyhrožoval milicí a já nic, kurník šopa, mlátím do dveří, až panty povolili. Zámek taky. Umítka se sype z futer a já v oblacích toho prachu vpad do chodby. Elka začala ječet, tak se mi popad za pačesy a bác vozeď. A znovu bác, bác. Od té doby nejdou dveře zavřít. Zámek je rozvyklaný. No jo, jsou to problémy. Když se volt napiju, tak se neznám. Každá blbina mě vytočí, jako třeba tenkrát Elka. Ale jinak není zlá. Jenom se všeho bojí, jak malý dítě. Sluníčko svítí, myslím, že to bylo v květnu, neděle, docela pěkný počasí, jenomže se mnou to kroutí jak ve ždímačce. Tak jen čekám, jestli na někoho natrefím. Koukám, bublina si to šine, takový zmetek fikanej, nemám ho rád, protože je to křivák. A jak jde kolem, zeptám se, máš něco? Co jako? On na to. Hned mě naštval, jako bych vůl nevěděl, o co kráčí. No co asi, vole, povídám, nějaký prachy, ne? A on, že od pátku nemá ani floka. Doma prej už nic nedostane. Tak tam ani nechodí. Bydlí u tetky, co má stánek na Banašáku. Ale tam mu taky nic nedá. A tak dálně ta děvka vychcená vyšel bulíky na nos. A tak dobře, povídám, běž a sežeň někoho z kluků. Sedl jsem si na lavičku pod kaštanem. Jazyk se mi v hubě mele. A ten zmetek maže někam pryč hledat Bůh ví co. Běž pro Zenka, volám za ním. Ale jestli mě slyšel, nevím. Uběhlo pár minut. Vykouřil jsem jednu cigaretu, co mi zbyla ještě od včerejška. Na lidi se dívám, jak si chodí kolem. Ale všechno, i větve nad hlavou a vysoké nebe, jsem viděl jakoby za záclonou. Jako tenkrát, když rodiče ještě žili. Visela taková záclona v pokoji a já se někdy přes ní díval na svět. Lepila se k obličeji jak pavučina. Koukám, kde jsem Zenek, ještě s jedním takovým, který sem v poslední době pořád leze. Rudy mu říkáme, nebo Škot pro tu jeho červenou bezubou držku. Když jsem se ho ptal, kde o ty zuby přišel, začal se smát. To víš, vole, paní zubařka mi je dala do úschovny. Takhle to ten vychcánek řekl. Jeho taky nemám moc rád. Jenom Zenka. Jenom Zenka, jo. Známe se od malička. Do školy jsme spolu chodili, dokud nás nevyrazili za chuligánství. Nejdřív jeho, potom mě. Bylo to, myslím, v 5, nebo že by v 6. A paní ředitelka, taková mrcha prohraná, přišla do třídy a prej, seber se, kamaráde, povídá, vem si sešit je, pojď se mnou. Pro takový jako ty tady nemáme místo. Přišla si tenkrát pro mě milice. Přišli nám v loupačku. Zenek šel sedět první a mě pak šoupli do pasťáku hned za ním. No nic, nějaká ta jizva zůstala a pár vzpomínek. Jo, vzpomínky. Člověk byl mladý a blbý a nechal se chytit. Čau, čau, pozdravil Zenek s Rudým a sedli si vedle mě.
Tak jak, ptal se Zenek, máš něco? Já, povídám. Já už jsem týden úplně na sucho, ani na chleba nemám. Ještě se ta pinda někam zdejchla, už 2 dny není doma. A tak kecám u Elce pořád dál. Ale Zenek mě koukám neposlouchá a hledí na mě taky jako přes záclonu. Asi to s ním taky pěkně cloumá. A Rudy na tom není moc líp, sedí jak zmoklá slepice, jen si odplivuje kolem sebe a mlčí. To už jsem sklapl i já a tak sedíme všichni 3 pod tím kaštanem, dokud se ten zmetek bublina nevrátil. Tak co, povídám, kde jsi byl tak dlouho? Zenek není doma, povídá ten trouba, jako by neviděl, že Zenek sedí vedle mě. Kam to čumíš, vole, já na to? A ti 2 se jen tak uchechtli. Bublina zmlkl a posadil se vedle nás. A tak sedíme a čekáme. Čert ví na co. Asi až se nám podaří někoho ukecat. Nervy mám jak špagáty, mlhu před očima, žízeň jak trám. Lidi chodí kolem a serou mě čím dál tím víc, takový přiblblíci spokojený. Až konečně koukáme, jde sem ten starý pajdavec z přízemí, občas si k nám přisedne, někdy dá dokonce i na flašku. Zenek říkal, že bychom ho mohli příležitostně zkásnout, ale je to chudák. Důchodce, co ten může mít. Dobrý den, ve spolek, povídá. Mohu si přisednout? Proč by ne, jen račte, mrká na mě Zenek. Uděláme mu místo, dědek se posadil, nohu si natáhl před sebe, jako by byla dřevěná, cizí, hůl si opřel vedle sebe. I on vypadá takový nějaký spokojený, kdo ví proč. Pane Piotrovský, pouští se do hovoru Zenek, s tou nohou se vám to stalo za války nebo kdy? To víš, chlapče, že za války, povídá Piotrovský. Němci mi to udělali. Jel jsem pro maso k sedlákovi k nějakým Levandovským, kousek za Kalvarijskou horu. Každý čtvrtek jsem takhle jezdíval lokálkou z jižního nádraží. A jednou Němci udělali z ničeho nic šťáru. Chtěl jsem utéct do pole, to se ví, ale oni začali střílet a já ji dostal do kolena. Přímo do jabka, jak se říká. Ještě, že mě nechali v tom poli a nešoupli mě rovnou do Treblinky nebo do Osvětimi. Co vy víte, pane Zenku, jak to tenkrát chodilo? Dneska žiješ a zítra budeš prdě do hlíny. Jo, do hlíny, chlapče, do hlíny, opakoval. Sedíme a kecáme o té noze, o sedlácích od Kalvarijské hory, o těch Levandovských, či jak se jmenovali, o tom, jak to bylo za Němců. Jednou si nahoře, pak zas dole, říká pajdavec a zamýšleně pokyvuje hlavou. Ale v tom se ho Zenek zeptal. Pojďte se, pane Piotrovský, kolik byste nám tak mohl půjčit? Pajdavec se hned zarazil. No, kolik asi? Zeptal se za chvíli. No, na jednu flašku, 500, co říkáte? Jo, povzdechl si Piotrovský. A kde bych je jako měl vzít? Na nejvíc tak 100. 100 bych mohl, pane Zenku, víc nemám. A sahá do zadní kapsy. Peněženku má takovou ošoupanou, nějaké legitimace a jedný přihrádce zastrčený 100, 3, možná 4 na nejvíc. Naslenil si prsty, dědek jeden vytáhne jednu jedinou a podává jí Zenkovi. Dejte 2, pane Piotrovský, ať mě pán Bůh netrestá, naléhá Zenek. Přidejte ještě jednu. No tak, ještě jednu. Nastavil ruku a čeká. Starý se ošíval. Schoval peněženku, zase ji vytáhl, kroutil hlavou. A Zenek čekal s nastavenou rukou, dokud nedostal 200. V pořádku, ruku na to, pane Piotrovský. Hned jsme se zvedli, potřásli mu rukou a tak naschle, pane Piotrovský. A jdeme. Do toho pajzlu na Kostřevce, na rohu Banachova náměstí. Nejdřív si dáme pivko a pak se uvidí. Zamnul si Zenek ruce. 12 je teď za 70, povídám. To nám na 3 nevystačí. Jak to za 70? Ozval se Bublina. Leze hajzlík pořád za náma. Ještě minulý týden se mi platil 60 plus záloha.
Kurňa, naštval jsem se, když říkám za 70, tak za 70. Včera jsem opil, vole, co budeš kecat. Nehádejte se, nechte toho, řekl Zenek. Když je za 70, tak nám Zocha pětku sleví. Ta? Ptám se. Kdy ti ta mrcha něco slevila? Aby si radši nechala koleno vrtat. Takhle jsme se dohadovali a pošťuchovali, až jsme došli k tomu pajzlu upraštěnýho, jak jsme tam říkali. Nebo u Zochy. Zocha tam naštěstí nebyla. Místo ní stála za výčepem nějaká blondýna. V lokále mrak již tam kastu, ale my jsme si sedli přímo u výčepu. A Zenek na tu novou hnedle spustil: 3 pivečka si dáme, zlatíčko, ale rychle. Nejdřív zaplatit, povídá ona. Penízky máte? Kolik pak teď stojí 12? Zeptal se Zenek a zvážněl jako ten Piotrovský před chvilkou. A ona: 7,5, milánku. Tak vidíš, vole, zařvu na bublinu. Ale on se děvka tváří, jako by se nechumelilo. Je to možný, ale jinde jsem platil 6,5, jak je Bůh nade mnou. Co nám to tady kecáš, vole, řekl jsem a rozpřáhl jsem se, jako bych mu chtěl jednu vrazit. Ale ta nová nás okřikla: jen klid, milánkové, klídek. Tak kolik jich bude? Zlatíčko, oblbuje Zenek, věc se má takhle. Na 3 nám chybí 5. Nešlo by to na futro? Co? Zítra se srovnáme. Platí? Ta nová se zasmála, taková pěkná blondýna, fešanda. A už je otvírá ty flašky. Už nám je hrne. Plech byl mokrej, vidím to jako dnes. Jak po pultu jedou, jak si to ty 3 pivečka frčí přímo k nám. Hned jsem jedno popat a přisál se k němu, takový chladný, bylo perlivý, jako by 100 koní do mě vjelo. Zabublalo a já ho na ex vypil všechno. Pivečko. A Zenek, jak by smet, jen rudy flegmatik jeden, pomalu upíjí a bublina čumí, jen sliny poliká, nic jsme mu nedali. Pak jsme nakoukli vedle do lokálu, tam to hučí jako v úle. Mraky kouřeš, tamkasti si popíjej. Rozlížíme se a jeden takový na nás kine. Kámo, kámo, volá na Zenka. Ty ho znáš, ptám se. Co já vím, říká Zenek, třeba jo. A tam ten, naprane jak dělo, sako si přes opěradlo pověsil, jen tak v košili sedí rozvalený, kravatu šejdrem, taška leží na židli vedle, kejvá na Zenka, jako by byli staří známí. Kámo, kámo, pojď sem, ty kluku. Dokonce i ze židle se zved, ale hned si zas kecnul zpátky, jak byl nalitej. Běž, povídám, běž, co máš z toho. Nakonec za ním Zenek šel. Chvíli si povídali, tamten vstal, objal ho kolem krku a něco mu šeptal do ucha. Pak na nás Zenek kývl, tak jsme šli s Rudým k ním a ten v košili rozpřál náruč. Chlapci, kamarádi, posaďte se. Takový srdečný byl, všivák jeden nacamranej. Co je to zač, ptám se Zenka stranou. Proč je to zajímá, směje se. Nějaký pako, ale flašku poručí. A taky jo. Ten v košili hned zavolal číšnici: paní Kryšo, ještě jednu lahvinku a něco k zakousnutí. Takové dobračisko. Očka se mu leskla, sliny mu tekly, mlel sebou sem a tam, rukama rozkládal a každou chvíli se celý rozklepal jako sulc. To se povedlo, pošeptal mi nenápadně Zenek. Určitě ho neznám, ale on mi říká Češku. Takže teď jsem Česlav, nezapomeň. A co ty tady, co? Houkl z ničeho nic na bublinu. Protože ten zmetek se tak za náma jako stín. Mazej, rozkřikl se Zenek. Vypadni. Padej. Přidal jsem si svý polínko a rozpřáhl se rukou. Vrať se k tetce, vole. K jaké tetce, zasmál se Zenek. Sotva ten kořen poručil flašku, hned se nám zlepšila nálada. Sedíme a čekáme, co bude dál. Bublina zklamaně odtáh a ten v košili se začal vykecávat. Blábolil, co si o ženě, o práci, že se stal ředitelem a že si ho lidi vážej. Jsem ředitelem, vykřikoval. Člověk, který něco znamená. Ťukli jsme si a vypili sklenku, kterou nám nalila číšnice. Potom začal nalývat tamten, ale Zenek mu musel vzít flašku z ruky a podělit nás sám, protože se ten chudák
Zase celý rozklepal, dostal třesavku. A já zas viděl všecko jako za záclonou. Kořena v košili, Zenka, Jiškota. Strop nad hlavou se začal houpat a odplynul. A já pak plul na té vlně až do konce, až do samého konce. Zenek tomu Tulpasovi vytáhl, ovšem profesionálně, to se ví, ze saka peněženku. Ten už měl hlavu dole na stole, takže to byla pro Zenka hračka. Naklonil se ke mně. Promiňte, vážený, zabručil mi za zády a už to bylo. Raz, dva. Co to jak po másle. Hned jsme se zvedli. Tak čau, řediteli, povídá. A on jen rozpřáh ruce. Počkejte, lidi milí, volal za námi. A to už jsme byli ve dveřích. Zenek pozdravil Zošinu kolegyni, poděkoval a my vyšli na Banachovo náměstí. Sotva se rozlídneme, už k nám běží Bublina. Čekal zmetek na lavičce. Co ty tady chceš, co? Křičím na něho, když přilez blíž. To už Zenek očihl svůj úlovek. Nech ho, obrátil se ke mně. Jen ať jde, ať si užije. Vystačí to pro všechny. Kolik, zeptal jsem se. Kolik? A on mi neodpověděl. No nic, jeho práce, jeho věc. Ten Trouba pozval jeho a ne mě, nebo Škota či Bublinu. Šli jsme do kaskády. Posadíme se ke stolu u okna jak páni a Zenek hned celou rundu, jednou, dvakrát, třikrát dokola. Pak něco k zakousnutí, kapra v aspiku, rybu po řecku, zavináče, rohlíčky, máslo, to i ono, co hrdlo ráčí. S úderem desáté nám hlásí, končíme, pánové, kasa je prázdná. A pak dodal, můj ty bože, sotva člověk začne žít, už aby zase přestal. Má to cenu. Poslouchej, znám tady jednoho chlápka, vzpomněl jsem si. Třeba z něho nějakou pětku vyrazíme. Nebo by mohl mít něco doma. Slovo dalo slovo a z kaskády jsme se vydali k tomu známému. Jmenoval se Marian Lipiec. Ještě když žili rodiče, zašel občas za otcem, přestože byl o dost mladší. Pracovali spolu. Bydlel kousek odtud na Barské. Klepeme, nic. Dveře odbytu však byly otevřeny a tak jsme se Zenkem vešli dovnitř a on si tam, ten Marian Lipiec, leží na gauči jak zabitej. Koukáme na podlaze na chcánu, všude se válejí flašky. Televizor ze stolku u okna spadl na zem, obrazovka rozbitá, ubrus od krve, hlína z květináčů rozsypaná všude kolem a ten smrad jak někde na hajzlu. Můj ty bože, řekl jsem jak Zenek v kaskádě. Můj ty bože, ten to dopracoval, já čumím. Pane Lipiec, volám na něho a vezmu ho za ruku, ale on jen blé, nic, jak zabitej. Zenek se zatím rozlížel po garsonce, znalecky si hajzlík v očích situaci. Vykašli se na to, povídám, a vyšli jsme na Barskou. Rudy s Bublinou čekali před domem, byla už tma. Noc se přikradla nečekaně. Zapadli jsme ještě do jednoho pajzlu, myslím, že to bylo taky na Banašáku. Nebo, že by na Kostřevce. Zenek tam vyhandloval jednu flašku na sekeru, to se rozumí. Vypili jsme ji v průjezdu a pak zase na ulici. Žineme si to podél zdi a nad hlavou nám plynou hvězdy jak ryby nebo ptáci. A v tu chvíli jsem si vzpomněl na Elku. Prostě s tou nocí, s tou tmou v hlavě a hvězdama nad hlavou připlynula z ničeho nic i myšlenka na ní. Připlula na vlnách noci a tu se mě vybavilo všecko. Jak jsme se seznámili ve frontě na maso. Stáli jsme vedle sebe a kecali o všem možným. Říkala, že jsem přijela z vesnice, že hledá práci. Že se jejich zrovna rozvádějí, takže ji vyhodili z domu. A že teď neví, co si počne. A já tenkrát řekl, třeba se ještě uvidíme, paní Elo, snad něco vymyslíme. A ona, kdy? A já, zítra. Od první chvíle byla taková přítulná, taková ochotná. Cigaretku, proč by ne? Pivečko, prosím, ručku políbit, jak je libo.
Nosila tenkrát takový zelený svetr a voněla venkovem. Vlasy měla měkký, hnědý, oči modrý. A když ji pak doma řekli, ať si sebere ty svoje saky paky a víc se nevrací, navrhl se mi, kde může bydlet u mě. Rodiče už nežili. Prozatím, než najdeme něco lepšího. A ona tehdy byla úplně jiná, taková důvěřivá jako dítě. Okamžitě souhlasila. A už je to 5 let, co spolu takhle žijeme na hromádce. Lidi se nejdřív ptali, je to jeho žena nebo sestra. My jsme se tomu jenom smáli. Co je komu potom? Je to naše věc a náš osud. Pomalu se však začala měnit. To je fakt, protože já v tom často lítal. Týden, 2. Všechno bylo jak za záclonou, celý svět. Někdy se napila se mnou. Někdy jsem jí i hubu rozbil, co bych lhal. A když jsme neměli na živobytí, poslal jsem ji na ulici. Běž, Jelo, řekl jsem jí. Běž, nějaká ta 5 možná bude. A ona šla vždycky a vrátila se. Šla a vrátila se. Pořád byla moje. Jak my se tenkrát milovali. Jak krásně jsme se milovali. Teprve přednedávnem se to začalo měnit. Často odcházela s tou Violetou, kámoškou z večerní školy, s níž se seznámila, když tam ještě chodila. Možná ta jí něco o mě namluvila a štvala jí proti mě taková pinda čupka jedna. Neměl jsem jí rád, tu Violetu, děvku skurvenou. Nesměla mi do bytu vkročit. A možná měla nějakého chlapa. Eli, říkal jsem jí někdy. Eli... Nevěděl jsem, co jí mám říct. V hlavě se mi všechno zpřeházilo. Kam si jdu, potácím se ode zdi ke zdi. Zenek si co si prospěvuje a nadává. Bublina zůstal vzadu, chci je v průjezdu. Jenom Rudy, ten frajer jeden mlčí. Nemám rád to jeho mlčení. Mlčení nikdy nevěstí nic dobrýho. Jdeme dál. Nad hlavou hvězdy, 1000 hvězd. Něco si vyspěvujem do kroku. Štěkají psi. Jdeme ke starý Zajícový, povídá Zenek. K Zaječici. Tak se jí říkalo. Žila s nějakým Zajícem na hromádce, ale jmenovala se jinak Koláčková nebo Korálková. Handlířka prohandlovaná, pomyslel jsem si. Ani jí jsem neměl rád, to je fakt. Zaťukali jsme na okno. To si pamatuju. Ona nám otevřela. Chodil se tam ze dvora. Koukám a vlastním očím nevěřím. Moje Elka sedí u té Zajícový na gauči na dece s dírou propálenou želičkou a vedle ní chrápe zčuzenej domácí. A ta Violeta, kámoška z večerní školy, se na nás směje od stolu, kde sedí se 2 železničáři. Andlířka na nás pustila hned ve dveřích. Pánové, pánové, jen ne všichni najednou. Kolik vás vlastně pro tu flašku přišlo? Elko, povídám a odstrčím babu stranou. Elko! Ale ona se na mě jen tak smutně podívala, otočila se zády. Zůstali jsme a vypili ještě 1 flašku, nebo 2. Teď už nevím. Hosté přicházejí a odcházejí, bouchají dveře, Elka s Violetou odešli a dlouho se nevraceli. Ležel jsem na gauči vedle domácího. Pak jsem si zase sedl ke stolu. Zajícová, baba jak krysar, koketuje s jedním z těch železničářů. A cože vy jste, pane Zdišku, takový bledý, taková pápěrka, jste vy vůbec chlap? Konečně se Elka vrátila. Byla jen na hajzlu. Eli, Eli, řekl jsem a vztáhl k ní ruce, jako bych ji viděl v mlze. A ona si lehla zase na gauč s tou dírou vypalenou po žehličce. Pojď, povídám, pomilujeme se trošku. Ale ona se dívá jako vyměněná. Pobledla, oči se jí začínají propadat dovnitř hlavy. Aspoň tak se mi to zdálo. Pojď, Eluško, řekl jsem a sedl si vedle ní.
A v tu chvíli ta Violeta, ta její kamarádka, spustila křik, aby Chelku nechal, že je po porodu, že na hajzlu porodila děcko a že ztratila hodně krve. Já tomu nechtěl věřit. Ale Violeta šla dozadu a přinesla takový balíček z novin a strká mi ho pod nos. Tady je to tvoje děcko zabalený, ty smrade, jeden křičí na mě. Jen se podívej, pěkně si to prohlídni, vypadá jak růžová opička. Všechno je jak v mlze, jak za záclonou. Fakticky pomyslel jsem si, že vidíte? A najednou jsem zase zatoužil po Elce. Pojď, řekl jsem a vzal jí za ruku, pojď se milovat. Ona nic, leží. A Violeta vyskočila a vrhla se na mě. Ty hajzle, křičí, co jsi to udělal? Ty jsi ji zabil. A jenom se rozplakala. A rukama si zakryla oči a rozmazávala si slzy po tváři. A já? Co já? Já ji snad zabil? Já? Sama to chtěla, kurvice začala. Z chlapy se tahala. Já ji snad na nejvíc řek, ať se na mě vykašle. Když jsem se v noci vrátil z toho. Lehl jsem si vedle ní na ten gauč s tírou po žehličce. Ostatní popíjeli za stolem Zenek, Bublina, Rudy, železničáři i ta babizna, co kšeftuje s Kořelkou. A já už nemohl. Já už ne. Ležel jsem vedle svílky, za ruku jsem jí držel, byla taková studená. Na nechtech měla ještě lak, takový rudý, rozpraskaný skvrny. Prsty měla chladný. Vůbec celá byla taková chladná, když jsem jí pevně k sobě přitisk. Eli, Eli, šeptal jsem jí do ucha, Elinko. Ona nic, ani slůvkem mi neodpověděla. Ani slovíčku neřekla. A já jí tisk k sobě stále silněji. Najednou jsem se celý rozklepal. Taková třesavka mě popadla jak v delíriu. Nepustila mě, dokud mě spánek nepřemohl. Tak jsem spal vedle té chladné Elky až do rána.

Kazimír Orloš a Chladná Elka. To byla povídka, kterou z polštiny přeložil Jiří Červenka a kterou vám v režii Vlada Ruska četl Jan Vlasák. Jde o nahrávku z roku 1995. Všechny odvysílané povídky najdete na webu vltava.rozhlas.cz. Hledejte Hry a četbu a najdete také povídky.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: KDU-ČSL má nového předsedu poslaneckého klubu. Na svém zasedání si dnes poslanci zvolili Mariana Jurečku, který ve funkci nahradil Toma Filipa. Výměna šéfa poslanců souvisí se změnou vedení strany. Lidovci si na svém sjezdu na konci dubna zvolili novým předsedou Jana Grolicha, který nahradil Marka Výborného. Podle Grolicha potřebuje strana v dolní komoře silný hlas. Náměstkem ministra kultury za SPD se stal bývalý baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček. Upozornil na to server i rozhlas. Vedení rezortu v čele s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy je tak kompletní. Bubeníček je autorem mnoha choreografií a držitelem několika tanečních ocenění. Doteď se ale politicky neangažoval. Na ministerstvu by měl mít na starost živou kulturu. Evropská unie zváží veškerá možná odvetná opatření na případné zvýšení cel na dovoz automobilů do Spojených států. Německý ministr financí řekl, že cílem je najít s Američany společné řešení. 27 ale musí být připravená i na možnou protiakci. Prezident Donald Trump v pátek oznámil navýšení cel na evropská auta z původně domluvených 15 na 25%. Pulitzerovy ceny letos získali novináři za články o Trumpově administrativě, imigračních razích i kauze Jeffreyho Epsteina. Výbor udělující tyto prestižní americké novinářské ceny vyzdvihl hlavně práci redakcí New York Times, Washington Post a agentury Reuters. Více než třetina letošních cen připadla lokálním médiím. Počasí. Bude oblačno až zataženo, v Čechách odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku se přehánky výjimečně objeví až večer. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na západě kolem 22 a na horách okolo 20 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
2: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
3: Nepotřebuješ pomoc?
4: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
3: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
4: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
3: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
4: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
3: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

Dospívala byly Holiday, dobré, horké, sváteční odpoledne 5. května 2026. Před 81 lety vypuklo květnové povstání českého lidu proti německé okupaci. Shodou okolností se tehdy z rozhlasového mikrofonu v 6 hodin ráno hlasem Zdeňka Mančala ozvalo je 6 hodin. Aktuálně 8 hodin nebo 8 minut po 14. hodině, 8 hodin ještě není. S vámi tedy odpolední Vltava, ale jsme-li u těch večerních pozvánek, můžeme rovnou připomenout, že Lenka Dusilová, zpěvačka s nezaměnitelným hlasem, slaví letos hned dvě jubilea a to je také důvod, proč tedy v 7 hodin v 7. nebi nabídneme živý koncert v Radio Café. Budeme vám nabízet nejen českou zahraniční hudbu z ranku jazzu, klasiky i world music, ale také budeme například listovat různými literárními počiny, popřípadě se ptát, zda může politická satira o diktatuře manipulaci nastavit zrcadlo současnému dění na Slovensku. Bratislavské divadlo Malá scéna se 20. dubna představilo v Pražském divadle Komedie a my vám nabídneme informaci o tomto divadelním kousku. Nebo se budeme ptát, jak vypadá nová brazilská literární avantgarda psaná ženami, z jakých kořenů vyrůstá, popřípadě zda má Smetanova, má vlast relevanci i pro dnešní dny. Aktuálně teď 9 minut po 14. hodině Felix Mendelssohn Bartholdy.

0: Jan Lisecký provedl Rondo Capriccioso E-dur, tedy druhá část hudby, za kterou stojí Felix Mendelssohn Bartholdy. Hudba 14.14 doznívá a my otvíráme prostor literatuře. Začněme citátem. Aby fašismus vzkvétal, potřebuje těla smutná, znavená a tichá, naše těla ale umí tančit kolem ohně. Pamatujte, je jaro, píše v básni Manifest světlušek, která dala část názvu aktuálnímu číslu měsíčníku pro světovou literaturu Plav, věnovanému současným brazilským básnířkám. Co se tam o jejich poezii dozvíme, tak to už nám teď poví odpovědná redaktorka vydání Plavu, Kamila Ševčuková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak vznikl název čísla Piraně a světlušky? Báseň Manifest světlušek je sen básnířky o zemi, jaká by měla být, v jiném textu jiné autorky je Piraně a rozlícená žena. Tak co vlastně říká titulní metafora o povaze současné brazilské poezie psané ženami?
1: Ten titul dubnového čísla Plavu pochází nebo vychází z mého pozorování, kolik hmyzích a zvířecích motivů se v básních objevuje. Ať už jsou to ryby nebo světlušky, které jsou tam také aspoň dvakrát, nebo motiv ohně, který se světluškami v portugalském výrazu vaga lume spojuje. Ten text Manifest světlušek básnířky Aline Cardose je pro mě vlastně jeden z nejsilnějších textů v čísle, ať už co se týká jazyka, stylu, obraznosti a také toho politického sdělení, které podle mě rezonuje nejen v Brazílii, ale i globálně. Jak už jste zmínil, právě fašismus, genocidy nebo tak. Z této perspektivy pak poezie brazilských básnířek nasvěcuje i temná nebo bolavá témata, ať už ve společnosti nebo i v individuální zkušenosti, jako je tomu vlastně s tou piraňou v básni Rvačka uličce básnířky Adélie Prado. Ta poezie tak činí často s bojovností a sebevědomím právě o něch piraní.
0: Koncepci tohoto čísla připravila portugalistka Barbora Svobodová společně s brazilskou baratelkou Priscilou Branku. Jaká byla vlastně vaše role, tedy jako odpovědné redaktorky při propojování jejich terénního výzkumu, pak tedy s finální podobou čísla?
1: Moje role byla spíš organizační a komunikační. Vlastně už jsem dostala hotovou koncepci, kterou Bára připravila i při svém pobytu v Brazílii. A já už jsem pak kontaktovala autorky, vlastně s nimiž ten kontakt i navzdory vzdálenosti byl opravdu příjemný a hladký. A potom jsem komunikovala i s překladatelkami, které do čísla básně vlastně sami vybírali, a s ilustrátorstvem, které vlastně ta vizuální podoba čísla je opravdu důležitá.
0: Tak vstoupilo do toho evidentně virtuálno, když jste říkala, že jste tedy zvládala onen kontakt na dálku. Nicméně připomeňme, že Priscila Branku také představí zítra nové číslo Plavu do Olomouce. A propos, jak k tématu vlastně přistoupila?
1: Ona se i ve své eseji, kterou do čísla napsala, zaměřila hodně na nakladatelskou praxi, již se vlastně věnovala ve své disertační práci. Mapuje v ní vydávání poezie žen od antologií vydaných v 70. letech v období vojenské diktatury až po současná nezávislá nakladatelství a také digitální platformy, které jsou často řízeny samotnými básnířkami a právě třeba těmi v našem čísle. Více o tom si právě zítra můžete poslechnout od ní samotné v Olomouci v kavárně Druhý domov.
0: Představujete desítku autorek. Od 90-leté legendy Adélie Pradu, která v rozhovoru říká, že nemá ráda slovo básnířka, až po vůbec nejmladší Bianku Monteiro Garcia. Tak tedy podle jakých kritérií vlastně jste zastoupení autorek v tomto čísle vybírali?
1: Jak už jsem naznačila, tak ten výběr obsahuje množství básnířek, které jsou zároveň redaktorkami, nakladatelkami a často také literaturu vystudovali a nebo se jí věnují jako badatelky. Část z nich spojuje vydavatelství Macabea, které založila právě Bianca Monteiro Garcia. Ta za svůj debut z roku 2023 obdržela prestižní cenu Žabutý, jako i jiné autorky v čísle, které byly buď nominované nebo byly ve finále. Ve výběru pak hrála důležitou roli i odlišnost perspektiv autorek. pocházejí z různých míst, jako je centra Rio de Janeiro a São Paulo, tak také z jejich periferií a favel, anebo z východních států, jako Minas Gerais, Sergipe nebo Bahia. Ve výběru jsou zastoupeny hojně afrobrazilské autorky.
0: Tak ono už tady zaznělo konec konců tou metaforou s tou piraní, že mnoho zastoupených básnířek se věnuje tématům feminismu nebo jiným jevům.

0: Spiritualita se netýká jenom afrobrazilského náboženství candomblé, ale také protestantismu a katolicismu, který například zase najdeme ve tvorbě Adélie Pradu.
1: Tolik Kamila Ševčuková, odpovědná redaktorka měsíčníku pro světovou literaturu Plav o aktuálním čísle a o brazilských básnířkách tedy. To bude také představeno zítra v Olomouci od 18 hodin, jak už jsme zmínili. Doplňme, že to bude v kavárně Druhý domov, kde proběhne performance v podání kolektivu Třetí hřiště a zvuková seance Richarda L. Kramára. A z Brazílie přijede také Priscila Branku. Díky.
0: Děkuju, nashledanou.

0: zpěv Markéty Irglové nás v odpolední Vltavě přiblížil téměř k půl třetí. Je ovšem čas, jak jsme konec konců počátkem této hodiny avizovali, navrátit pozornost ke klasice, konec konců pražské jaro již klepe na dveře. No a pojďme si říct i v kontextu blížícího se pražského jara, že Smetanova má vlast v skutku provází český národ v časech euforie i ohrožení. Jak se z tohoto díla stalo mocné místo paměti, jak se časem proměnil jeho zvuk a s čím musí počítat dirigent, který se rozhodne navrátit ke zvuku doby Smetanovy. Dnešní Vltavská akademie, kterou připravil muzikolog Pavel Kodítek, se zaměří na to, jak se v průběhu staletí proměňovaly slovní i hudební interpretace Mé vlasti. K poslechu pořadu už nás přišel pozvat kolega z hudební redakce, Zdeněk Havlíček.
1: Zdeňku, dobré odpoledne.
0: Zdeňku, dobré odpoledne. Tak tedy na jaké historické okamžiky nebo údobí se tedy v kontextu nové nebo Mé vlasti akademie zaměří?
1: Vltavská akademie je poměrně velkorysý formát, má kolem 100 minut, takže je možnost podívat se na problematiku do hloubky i do velké šíře. Dá se tedy říct, že se zaměříme na všechny zlomové body naší historie od doby, kdy Smetana Mou vlast v 70. letech 19. století komponoval, přes první světovou válku, rozpad rakouského mocnářství a nové Československo, kdy se vlastně i konstituuje novodobý zvuk Mé vlasti, jehož architektem je především Václav Talich, dále pochopitelně Mnichov, protektorát, kdy je Má vlast více než kdy jindy symbolem a manifestem národní hrdosti a nezlomnosti. Pak tu máme pro změnu komunistickou diktaturu, kdy je na koni Zdeněk Nejedlý a jeho ideologické interpretace díla a Smetany jako proletářského proroka, lidového bojovníka, revolucionáře. No a pak pochopitelně listopad 1989 a to, co následovalo, mnozí určitě mají ještě v paměti triumfální návrat legendárního Rafaela Kubelíka a jeho podání Mé vlasti s Českou filharmonií. To bylo na pražském jaru roku 1990, ale také na Staroměstském náměstí a kdo to v paměti nemá, tak ať se podívá na Svirákova koluju.
0: Musím tedy říct, že naložit s Bedřichem Smetanou jako s proletářem interpretačně to působí jako značný veletoč dnešní optikou. No. Nicméně, když si položíme obecnou otázku, jak se časem vůbec proměnil zvuk Mé vlasti, s čím vlastně dirigent musí počítat, když se rozhodne navrátit se ke zvuku doby Smetanovy, tak to jsou i otázky vepsané do titulku pořadu. A jaká je odpověď?
1: No, když si někdo myslí a jsou tací, že tento náš národní pomník zní dneska tak, jako zněl vždycky, a to i za Smetany, tak to není tak úplně pravda. Zvuk se pochopitelně výrazně proměňoval a už jsem naznačil, že za tím dnešním monumentálním zvukem do největší míry stojí asi Václav Talich. Ten zmnožil smyčce i dechové nástroje, místo 4 horen jich dal 12, ale také další dirigenti k tomu přispívali a přidávali určité vychytávky, finesy, které se postupně staly takřka nedotknutelnou tradicí. No a s čím se potýká dirigent, který chce být takzvaně autentický nebo historicky detailně informovaný, tak to si v akademii ukážeme na případu Rogera Norringtona a jeho London Classical Players, kteří zahajovali pražské jaro roku 1996 a byla kolem toho velká bouře. Hlasití byli především odpůrci tohoto diametrálně odlišného komorního zvuku. Jeden přední český muzikolog dokonce hovořil o, cituji, výplodu autistické psychiky, jež je vážným životním ohrožením Smetany.
0: Tak možná i zajímavý a inspirativní dialog s různými interpretacemi, to bezesporu je něco posluchačsky atraktivního. A propos, které snímky jednotlivých básní z Mé vlasti Pavel Kodítek v akademii představí?
1: Budou to celkem nepřekvapivě ty největší legendy, které se nejvíce zařízly do dějin, takže Vyšehrad v podání České filharmonie a Rafaela Kubelíka právě z onoho pražského jara 1990, Vltava s Českou filharmonií s Karlem Ančerlem, nahrávka ze 60. let, Šárka, tu nám zahraje pražský rozhlasový orchestr s Otakarem Jeremiášem na čerstvě poválečném snímku z roku 46, z Českých luhů a hájů, tak to bude nová nahrávka Sočrů Petra Popelky, kteří za to dostali taky za tuto nahrávku cenu a vlastně budou zahajovat pražské jaro letos. Z Tábora zazněn ukázky, to pro srovnání právě Norringtonova verze a Kubelík. Blaník, tak to bude legendární snímek spojených orchestrů České filharmonie a rozhlasového orchestru pod taktovkou Václava Talicha z roku 39, kdy po doznění cyklu propukl neopakovatelný a neutuchající aplaus.
0: Akademie s podtitulem Má vlast mezi intimní zpovědí a národním monumentem. Poslouchejte na Vltavě už dnes od 9:45 večer. O pořadu jsme mluvili s hudebním redaktorem Zdeňkem Havlíčkem. Závěrem se tě, Zdeňku, zeptám, jakou hudební ukázkou k poslechu dnešní večerní akademie pozveme.
1: Já jsem hovořil o tom, s čím se v polovině 90. let musel potýkat Norrington a jeho London Classical Players. Přesně po 25 letech jsme byli na Pražském jaru svědky dalšího historicky poučeného podání s dobovými nástroji, tedy toho s kolegiem 1704 a s Václavem Luxem. No a je zajímavé, že tady už k žádnému velkému pobouření posluchačů nedošlo. Svou roli tady mohlo sehrát to, že kolegium 1704 je respektovaný ansámbl český, ale především to, že po onom čtvrtstoletí se už zkrátka principy historické interpretace obecně respektují i mimo klasicismus a baroko, takže právě tady z toho podání si teď pustíme druhou polovinu ze symfonické básně Šárka. Začneme tam, kde se muži začnou veselit a opět medovinou, aby pak byli zmasakrováni ženami.

0: Milostný čtyřúhelník, z něhož nelze uniknout bez ztráty cti nebo života.
1: Čajkovského Evžen Onegin v záznamu z Metropolitní opery v New Yorku.
0: Pěvecké hvězdy Jurij Samojlov a Asmik Grigorian v hlavních partiích strhujícího dramatu podle Puškinova románu.
1: Záznam opery Evžen Onegin poslouchejte v sobotu 9.5. od 20 hodin na Vltavě.
2: Looking at the world through rose-colored glasses, everything is rosy now. Looking at the world and everything that passes seems of rosy hues.

0: Dospíval Dan Barta společně s rozhlasovým big bandem Gustava Broma. A my teď nabízíme pohled do světa slovenského dramatického umění, které ovšem přišlo do Prahy prezentovat se a svůj repertoár. Slovenská malá scéna přivezla 20. dubna do Prahy politickou satiru Enzík dobytí podle hry Elfriede Jelinek. Bratislavský soubor hostoval v Pražském divadle komedie v rámci festivalu Nová komedie. O historii tohoto souboru, jeho nedávné transformaci i o tom, v jakém kontextu se pražské představení odehrálo, si budeme teď povídat s režisérkou a doktorantkou Damu Tamarou Pomorisky. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tamaro, představte nám slovenský soubor Malá scéna, vysvětlete, v jakém kontextu se jejich hostování v divadle komedie odehrálo.
1: Určitě ráda. Bratislavské divadlo Malá scéna hostovalo před dvěma týdny v Pražském divadle komedie s politickou satirou Enzik dobytí v režii Davida Pašky. A tato pražská zastávka se uskutečnila v rámci čtvrtého ročníku festivalu Nová komedie. Tato mezinárodní platforma od roku 2019 prezentuje mladé tvůrce ve věku 25 až 35 let a dává vlastně prostor hlasům reflektujícím aktuální společenská témata skrze nové formy komediálního žánru. A pro soubor Malá scéna šlo o zásadní příležitost představit svůj nový umělecký směr i za hranicemi Slovenska, a to v době, kdy je tamní kulturní scéna pod politickým tlakem. Soubor, dříve známý pod názvem Ludus, s tradicí sahající až do 70. let, se dlouhodobě zaměřoval na tvorbu pro děti a dospívající a v nedávné době prošel radikální transformaci pod vedením Martina Kubrana. Opustil svou dřívejší poetiku a vyprofiloval se jako scéna pro náročného dospělého diváka se zaměřením na postmoderní a politickou dramatiku. Divadlo aktuálně funguje v provizorním režimu, poté co zřizovatel odvolal ředitele Kubrana a nedošlo k uzavření výběrového řízení na jeho nástupce, uvádí soubor své hlavní tituly bez schválené budoucí koncepce a stálého vedení.
0: To jsou samozřejmě okolnosti, které možná dokreslují i fungování souboru jako takového. Když se ještě zaměříme na tu hru jako takovou a jaká téma ta hra otevírá, o čem vypovídá vlastně text Elfriede Jelinek a jakým způsobem ho divadlo Malá scéna interpretuje.
1: Tak hra je především studií hlouposti, diktatury a mechanismu manipulace. Nejde o klasický dramatický text s příběhem, ale jak zaznělo v debatě s tvůrci po představení, jde o syrovou koláž či uvřískaný list frustrované autorky, která prostě reaguje na stav lidstva. Režisér Paška ji přirovnává k hudebnímu dílu, konkrétně ke čtyřhlase fúze, kde se polyfonie hlasu stává metaforou pro demokracii, zatímco jednolitý sbor symbolizuje totalitu. Ústředním motivem je proměna společnosti pod tlakem agresivní retoriky. A jak upozornila herečka Zuzana Fialová, když se dostatečně hodně křičí do davu, tak vlastně z toho voličstva může vzniknout až nějaká sekta. A tato sekta je pak ochotná jít i proti vlastním zájmům a obrazně řečeno skončit ve vlastním gulagu. Soubor ke hře přistoupil jako k okamžité naléhavé reakce na společenské dění. Přičemž původní inspiranci americkou politikou nahradili velmi konkrétní slovenské reálie. Režisér vysvětluje, že díky aktuálním událostem na Slovensku, včetně pokusu atentát, se univerzální text o diktatuře stal pro tamní publikum mrazivě aplikovatelným. Cituju režiséra, všechno, co bychom referenčně mohli mluvit o Trumpovi, se stalo velmi aplikované právě pro slovenský kontext. Inscenace záměrně opouští komfortní zónu a sází na fyzický extrém. Herci podávají výkon na hranici sportovního vyčerpání v permanentním napětí. Cílem není diváka bavit, ale vyvolat v něm nepříjemný pocit ze stavu světa, ve kterém žije.
0: Zbývá se zeptat, jaké jsou největší výzvy tohoto hostování z hlediska srozumitelnosti i v českém prostředí a jak vlastně na slovenskou inscenaci české publikum reaguje?
1: Tak hlavní výzvou při hostování v České republice byla otázka, zda bude extrémně rychlá slovenština, která se představení používá, a specifické politické narážky, zda budou pro místní diváky srozumitelné. V tvůrci však zjistili, že české publikum na text a fyzické nasazení herců reagovalo velmi vstřícně a kontexty hry dokázalo dešifrovat. Zuzana Fialová popisovala herecký výkon jako výkon na hranici fyzického vyčerpání, který hercům sice přináší super endorfínový zážitek, divákovi však záměrně komfort nedopřává. Cílem nebylo se publiku líbit a podbízet se mu, ale vytrhnout je z letargie. Tvůrci chtějí, aby divák odcházel s nepříjemným pocitem, který zrcadlí fakt, že stav současného světa společnosti jednoduše není v pořádku.
0: O hostování Bratislavského divadla Malá scéna v Praze a jeho inscenaci Enzík dobytí mluvila režisérka a doktorantka DAMU Tamara Pomorišky. Děkujeme.
1: Děkuji vám.

0: Dozněla Telemannova suita pro tři hoboje, fagot, smyčcové nástroje a basso continuo v podání Cefira, řízeného Alfredem Bernardinem. No a teď čas otevřít knihu, tedy tradičně knižně listujeme i dnes. Každý asi někdy někam nezapadá, nebo si připadá sám, to není jen literární téma. Ovšem právě kniha může dětem připomenout, že se svými pocity nejsou sami. Tři typy na čtení pro zvídavé děti aktivních rodičů přináší v dnešním kultivátoru naše literární redaktorka Šárka Jančíková. Dobrý den, Šárko.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké je tedy to normální dítě? Aspoň tak zní název první z dnešních představovaných knih.
1: To je takový ideální potomek, který by se asi měl vyklubat ze 14-leté Anežky potom, co se s rodiči přestěhuje z hektického města, respektive z Plzně, kam si na samotu u lesa. Nebo to si aspoň myslí vypravečka té stejnojmenné knížky, ta totiž trpí generalizovanou úzkostnou poruchou a občas jí pocity tak zaplaví, že se jí udělá nevolno a omdlí. A ten rodinný přesun na venkov, kde, jak říká její máma, budou konečně žít normálně, by měl jejímu normalizovanému stavu nějak na pomoci. A ten popis přesídlení u knížky může připomenout až začátek Miyazakiho anime Můj soused Totoro, jen tedy místo fantasknih stvoření. Tu Anašku čeká soused Karásek a jeho synovec Vilém, co by nový kamarád a lišťata a výlety do okolí.
0: To opravdu zní idylicky trošku. Jak ale kniha tedy pracuje s tím ústředním tématem úzkosti?
1: Knihu napsala Tereza Kopecká, zkušená autorka dětských knížek, která tohle i své osobní téma dříve zpracovala v komiksu Naprostá šílenost. Za jeho scénář získala v roce 2021 cenu Muriel. Na knihách i komiksech často spolupracuje se svým mužem, výtvarníkem Tomášem Kopeckým, který si i tady vzal na starost obálku knihy Normální dítě, vydané v nakladatelství Paseka. Nicméně jinak se jedná o svazek pro děti, které už stejně jako hlavní hrdinka se rádi začtou do příběhu a k textu nepotřebují tu oporu obrázků. A samozřejmě zápletka tady graduje a postupně se ukazuje, že úzkostmi netrpí jenom ta náctiletá vypravička, ale zřejmě i její máma, pro kterou je těžké dát svojí dceři svobodu, nechat jí zkoušet nové věci a vystavovat se riziku. Čtenáři skrz Aneštinu perspektivu tak detailně vnímají, jak to postupné přátelení se s akčním Vilémem, který se pro změnu potýká asi s poruchou pozornosti, tak takové její drobné rebelie i intenzivní rozporuplné pocity pramenící právě z konfliktu s rodiči.
0: I v další knize dnešní, dnes představované, najdeme podání v ich formě jejím samotným protagonistou.
1: Tak jak naznačuje i název Já, Tran a všechno ostatní. O téhle knize už posluchači Vltavy v posledních měsících tady určitě slyšeli u nás, protože byla v užší nominaci na cenu Magnesia Litera za knihu pro děti a mládež a v širší nominaci téže ceny v kategorii debitů. A autor Martin Kanaloš je také v trojici nominovaných knih na cenu Jiřího Ortena. Jeho útlá kniha už spadá spíš do takové čtenářské skupiny Young Adult, v té knize se uvádí věk 14+, protože její hlavní vypravěč Desider neboli Dezi oslaví v průběhu příběhu 17. narozeniny a řeší kromě nárazů na předsudky okolí a osamělosti také další záležitosti svého věku, tedy s kamarádem Tranem kouká po holkách, trusí různé nekorektní vtípky, stejně jako ostatní kolem nešetří i nějakým tím vulgarismem a samozřejmě se dostává do průšvihu.
0: Čím tedy kniha získala všechny ty nominace, o kterých jste mluvila?
1: Líčí příběh dvou kluků v citlivém věku, kteří co by poloviční Rom a poloviční Vietnamec, zkrátka, jak jsme říkali, nezapadají. Když pochází z rozvedených rodin, tak nestrádají někde na okraji společnosti, ale ten příběh ukazuje, že ať jsou to bystří nerdi se zájmem třeba o astrofyziku, studují na gymnázium, tak život předně přece jenom skládá poněkud jiné překážky než přes jejich spolužáky. Jejich životní styl si prostě nemohou dovolit. Někdy sice těch témat autor skládá na malé ploše moc dohromady nebo je tlačí trochu na sílu, třeba když všichni ti zajištění spolužáci na rozdíl od Desiho a Trana různě podvádějí při písemkách, konzumují alkoholické nápoje, omamné látky a povrchní televizní pořady a avokáda. A také šikanují či zneužívají veškeré ty projevy jinakosti. Ale zase té knižce nechybí humor a její vypravěč si v té chvíli sympaticky uvědomuje, že i on sám je zaslepený svými předem sformovanými názory o druhých. A vyústění ukazuje, že je v pořádku si říct o pomoc a komunikace je klíč. Kromě té empatie a reflexe navíc kniha z nakladatelství Care oslovuje i výtvarným provedením, takovými divokými ilustracemi Sáry Paldanové v oranžové a tmavě terkysové.
0: A konec konců výraznými ilustracemi se pyšní i třetí představovaná kniha Ahoj, Kytko.
1: I ta barevná paleta vlastně toho vydání z nakladatelství Host úzkého svazku obaleného takovým lákavě poloprůsvitným papírem, kombinuje zemitější barvy jako okrovou zelenou a šedomodrou s fosforeskující oranžovou a růžovou. A je to taková první úplně kompletně autorská kniha ilustrátorky Andreji Tachezy. Jejíž obrázky děti i rodiče znají z knížek, za jejich výpadnou podobu obdržela 4x zlatou stuhu a bez ohledu na ty vavříny si můžeme připomenout třeba výtvarnou podobu knížek jako Mojenka Olgy Stehlíkové, Zuza v zahradách Jany Šrámkové, Na poutě Robina Krále nebo Diktáty Petra Borkovce. Tentokrát tady ale se jedná o příběh malé Madly, na kterou rodiče po stěhování do nového bytu nemají čas a ona objeví nejprve džungli na sousedním balkoně a pak i jeho majitelku, která sice vypadá jako kytka, ale jmenuje se Květa. A díky ní se naučí, že se lze spřátelit s rostlinami a přemýšlet, o čem sní třeba takový pršec nebo ibišek, pilea či voskovka. A všechna tahle flóra je tu i podmanivě vyobrazena, což byl možná i původní záměr. Takže by se dalo říct, že i tyhle ty hrdinky, Květa, Kytka a Madla do okolního světa tak trochu nezapadají, ale dokážou si pro sebe i pro ostatní najít a vytvořit místo, kde jim dobře.
0: Knihy pro děti s názvy Normální dítě nebo Já, Tran a všechno ostatní i Ahoj Kytko nám dnes do studia přinesla naše literární redaktorka Šárka Jenčíková. Díky.
1: Hezký den.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Lidé si před budovou Českého rozhlasu v Praze připomněli 81 let od začátku pražského povstání. 5. května 1945 tehdejší rozhlasoví hlasatelé odmítli vysílat v němčině a z éteru tak zazněla jen čeština. Při následných bojích zemřeli v Praze asi 3000 lidí. Památku obránců rozhlasu na Vinohradské třídě uctili pamětníci, zástupci rozhlasu i politici. Rumunský parlament vyslovil nedůvěru vládě premiéra Iljeho Boložana. Před 2 týdny se v zemi rozpadla vládní koalice poté, co ji opustila sociálně demokratická strana. Nesouhlasila s reformami zaměřenými hlavně na snížení rozpočtového schodku. Výdaje v Rumunsku převyšují příjmy nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Premiér Boložan po odchodu sociální demokracie z vlády řekl, že se pokusí sestavit menšinový kabinet. Agentury Reuters a AFP napsali, že zemi čekají složitá jednání. Pozici uměleckého ředitele a generálního manažera České filharmonie bude od září zastávat Hugh Humphries. Londýnský rodák bude odpovědný za plánování koncertní činnosti v České republice i v zahraničí, stejně jako za nahrávky a audiovizuální projekty. Manažer s mezinárodními zkušenostmi nahradí Roberta Hanče, který se stal ředitelem festivalu Pražské jaro. Novináře o tom dnes informoval generální ředitel České filharmonie David Mareček. Počasí. Bude oblačno až polojasno. V Čechách bude odpoledne a večer od západu oblačnosti přibývat, hlavně v jejich západní polovině se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na západě v Čech kolem 22. Na horách naměříme kolem 18. Více zpráv na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Cezar Frank, Wolfgang Amadeus Mozart nebo Peter Lipa, taková jména stojí za hudební nabídkou Odpolední Vltavy.

Petr Lipa zpívá 6 minut po 15. hodině. Vy posloucháte Odpolední Vltavu, která dnes oslavuje také, nebo připomíná důležitý den, který byl započat zde v rozhlasové budově. I to bude naše téma, nicméně zároveň budeme vyhlížet nadcházející květnové události v kulturním světě. Blíží se Pražské jaro, australsko-čínský tenorista Kang Wang letos debituje na festivalu Pražské jaro. V Národním divadle vystoupí v mimořádně vzácném a vzácně uváděném díle Žila Masneta, i o tom budeme mluvit. Stejně jako o skutečnosti, že návštěva pietního místa spojeného s Jaroslavem Haškem může mít i mykologickou perspektivu. A taky se podíváme do Slavkova, kam se vrací Napoleon, alespoň dramaturgií tamní výstavy. Teď však Francis Poulenc.

0: To je Pulenkova sonáta, která právě dozněla v interpretaci Ivana Danka a Ladislava Francoviče. No a my nyní budeme věnovat pozornost jinému umění, tedy umění, které je na pomezí výtvarna a filmu. Do Liberce se totiž i letos sjíždějí milovníci a tvůrci animovaného filmu. Začíná festival Anifilm a nabídne v skutku to nejlepší z animace i řadu zahraničních hostů. Letošní ročník je navíc jubilejní, už 25. Redaktor Tomáš Pilát se proto ptal ředitelů festivalu Pavla Horáčka a Tomáše Rycheckého, jak toto čtvrtstoletí chtějí společně s návštěvníky v Liberci oslavit.
1: My jsme se rozhodli si nadělit takovou malou retrospektivu, takže jsme zkusili z archivu najít oceněné snímky těch uplynulých 25 let, takže tam bude vlastně jedno nebo dvě pásma krátkých filmů. Na to se já osobně těším, že si připomenu, co všechno jsme zažili a viděli. A pak jsme se rozhodli oslovit pro to slavnostní udělování těch cen na zahájení a na slavnostním zakončení té mezinárodní soutěže Cirkla Putika, s kterým jsme jednou spolupracovali ještě v Třeboni, takže ty slavnostní večery by měly být okrášlený jejich vystoupením.
2: Dá se říct, že se za těch 25 let mění postavení českého animovaného filmu ve světě ve srovnání s tím zahraničním.
1: Dorostlo několik nových generací tvůrců a tvůrkyň, takže je fajn, že se stále tomu věnují a samozřejmě přišly nové technologie, film se zdigitalizoval, nějakým způsobem uvolnil distribuční možnosti, takže ano, český animovaný film si na tom stojí dobře, protože stále je co promítat, jinak by neměl smysl organizovat festival a ty zahraniční úspěchy na těch mezinárodních festivalech jsou značné. Vlastně každý rok přiveze nějaký snímek, nějaké ocenění.
2: Má letošní český obzor nějakou zvláštní charakteristiku? Je něčím charakteristický Pavel Horáček?
3: Asi ne úplně nějak zvlášť. Pořád je tam naštěstí průřez všemi těmi projevy, co ta česká animace má. Je tam hodně kvalitní zakázkové tvorby, je tam docela hodně seriálů. To je možná taková zvláštnost letošního ročníku, protože jsou tam myslím asi 5 seriálů, jestli se nepletu, což nebývá zvykem, tak to je fajn, že se konečně taky tenhle ten formát nějak prosazuje, že se tam prosazují i nové talenty. A je tam poměrně i dost krátkometrážní animace od profesionálů, která bývá taky hodně skromná, vlastně bývá třeba 4-5 filmů, to si toho něco více. Takže to jsme určitě rádi, že se konečně to taky nějak posouvá, že to netvoří pořád jenom ten studentský film, který teda i dneska tvoří to gro české animace, ale už se to konečně rozvětvuje i do těch dalších disciplín.
2: Mnohé ty reklamy opravdu jsou umělecká díla, dá se říct. A taky hodně na vzestupu je česká tvorba pro videohry, pro počítačové hry.
1: My se na Anifilmu věnujeme počítačovým videohrám již více jak 10 let, protože opravdu mnoho tvůrců se tomu věnuje, byť třeba původně studovali Umprumku nebo jinou výtvarnou školu, Vystřeba Amanita Design. A my jsme se rozhodli, jakoby ty čeští tvůrci a tvůrky měli možnost poměřit tu svoji tvorbu s těma zahraničníma dílama, takže tam už po několikáté mezinárodní soutěž, kterou jsme rozšířili po druhé o soutěž studentských filmů, takže Anifilm se stává místem, kam se čím dál častěji ty tvůrci jezdí podívat, co nového ve světě vzniklo a zahrát si v rámci třeba autorského hraní ty svoje hry. A je to znát na tom, že to industry roste, takže třeba i Státní fond audiovize 5.8. května zamíří do Liberce, aby představili možnosti podpory i těchto videoher.
2: Za hlavní téma letošního ročníku jste zvolili mýty a legendy. To je asi oblast, která vysloveně vybízí tvůrce animovaných filmů k tvorbě.
3: Je to tak, ono těch filmů, ze kterých jsme museli vybírat, je hodně. Ta první inspirace bylo Irsko, respektive studio Cartoon Salon, které nás k tomu motivovalo tou svou tvorbou, která je celosvětově úspěšná a přitom zpracovává právě svoje lokální mýty a výtvarno taky vychází z toho jejich tvarosloví nějakého výtvarného. A nás na tom zaujalo, jak se ta mytologie dá pojmout, jak to může být samozřejmě pietní adaptace těch bájí klasických jako Odysseus a podobně, ale zároveň je tam hodně příkladů toho, jak se to dá aktualizovat, jak to vlastně je do dneška živé, jak jsou tam ty schémata mytologická, jako je Sisyfovská práce nebo Oedipův komplex, jak se dá různě variovat v té animaci a taky nás zaujalo, kolik známých filmařů, filmařek se tomu nějakým způsobem dotklo ve své tvorbě, ať už je to Jiří Trnka nebo Joan Grác nebo bratři Kajové, fakt jako legendy animace. Někdo se tam prostě vždycky toho dotknul, ty mytologie nebo těch legend, takže bylo z čeho vybírat a určitě doporučuji, aby na to diváci chodili, protože to jsou skutečně raritky a skvělý filmy.
2: V konferenci Anifilmu každoročně uvádíte i různé zajímavosti, pikantnosti, perličky. Letos nebude ten ročník výjimkou. Například uvedete agitky Václava Bedřicha. Můžete představit tenhle ten výsek z tvorby tohoto významného českého filmaře, výtvarníka a animátora?
3: Tahle ta zakázková tvorba zůstává pořád dost ve stínu té slavné české školy animace a kurátor Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu pro nás připravil takový průřez tady touhle tvorbou, kterou teda dělal Václav Bedřich. A je to úsměvná věc, velice vlastně zábavná, profesionálně udělaná, samozřejmě technicky skvěle, ale zároveň je skvělý porovnat si, jakým způsobem se na určitá témata jako zaměstnávání žen nebo šíření různých nemocí, jak se na to dívala ta doba tehdy, jak se na to díváme dneska, je to zajímavé to porovnat.
0: Pavel Horáček a Tomáš Rychetský, ředitelé Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, nás tedy pozvali do Liberce už na 25. ročník přehlídky. To začíná právě dnes slavnostním večerem, během něhož převezme cenu za celoživotní přínos animovanému filmu významný český animátor Jan Klos.

Česká world musicová formace Bragas a hudba Rybičky právě doznívá. A my už vyhlížíme Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Ten letos vedle tradičních symfonických a komorních koncertů nabídne také několik mimořádných vokálně instrumentálních projektů. Jedním z nich bude koncertní provedení vzácně uváděného díla Máří Magdalena od Žila Masneta, které zazní 27. května v historické budově Národního divadla. Partu Ježíše se ujme australsko-čínský tenor

0: Churchill byl z Montserrat Caballé. Já jsem hlavně strašně šťastný, že se vracím do Prahy. Když jsem zpíval Romea v Romeovi a Julii od Charlesa Gounoda v Drážďanech, je to do Prahy jen asi 50 minut vlakem, takže jsme tam s manželkou vyrazili. Všichni říkali, Praha je nádherná, taková bohemská, kouzelná, ale když jsme tam přijeli, byli jsme úplně ohromeni krásou toho města. Bylo to nádherné. Hned jsme si přáli se tam vrátit. Tehdy jsem ale ještě nabídku na Máří Magdalénu neměl, takže jsem netušil, že se do Prahy opravdu vrátím. Pamatuju si, jak jsem tehdy říkal manželce, bylo by úžasné se sem zase někdy podívat, zpívat tady a zůstat tu pár dní. Upřímně, je mi skoro jedno, co budu zpívat. Já se prostě chci do Prahy vrátit, protože to město je nádherné a miluju také vaše speciality. V Praze jsem našel skvělý podnik, kde dělají nejlepší vepřová žebra, což je jedno z mých nejoblíbenějších jídel. A pak ten dort. Vím, že ho mají i v jiných zemích, ale poprvé jsme ho měli právě v Praze. Jmenuje se Medovník. Je vážně výborný.
1: Žil Masné označil Máří Magdalénu jako dram sacré, něco mezi oratoriem a operou. Jak přistupujete k dílu, které stojí na hranici koncertního divadla a duchovní meditace?
0: Je to opravdu velmi zvláštní dílo. A myslím, že právě tím, co v něm Masné naznačuje, ty postavy vlastně poličťuje. Nejsou to jen biblické figury, jen duchovní symboly. Samozřejmě, je to velmi náboženské dílo, ale podle mě je to spíš opera než oratorium. A myslím, že právě tak to Masné zamýšlel. I já bych k tomu chtěl přistupovat podobně. Chtěl bych Ježíše stvárnit více jako člověka, ne jen jako nějakou abstraktní duchovní postavu, nebo jako Jesus Christ Superstar.
1: Jak se na tak ikonickou a duchovně silnou roli připravujete, a to hlasově i psychologicky?
0: Chci ho opravdu pojmout víc lidsky. Zároveň se ale snažím hledat různé biblické citace a zmínky vztahující se k této části příběhu. Chci si vytvořit co nejplastičtější, trojrozměrné porozumění toho příběhu. Jen tak do něj můžu vložit vlastní pohled a vlastní interpretaci. A věřím, že to budeme pojímat více jako operu, než jako oratorium. U klasického oratoria člověk možná prostě stojí a zpívá, ale pokud jde o operně pojaté oratorium, musím do něj přinést vlastní osobní výklad.
1: Na jevišti Národního divadla v Praze se setkáte se sopranistkou Alexandrou Kužák a znovu budete spolupracovat s dirigentem Robertem Jindrou, se kterým jste pracoval už na Romeovi a Julii v Drážďanech. Jak důležitá jsou pro vás umělecká partnerství při utváření tak citlivého díla?
0: Je to pro mě obrovská čest sdílet jeviště s Alexandrou Kužák. Je to jedna z nejlepších sopranistek na světě. Její nahrávky jsem poslouchal už v době, kdy jsem vůbec nebyl profesionálním zpěvákem. Pamatuju si, jak jsem ji obdivoval v různých operních rolích. A teď s ní mohu stát na jednom jevišti, což je opravdu výjimečné. A stejně tak je pro mě radostí znovu spolupracovat s maestrem Robertem Jindrou. Pamatuju si, jak velkou uměleckou svobodu mi při Romeovi a Julii dával.
2: Tolik rozhovor Daniela Jägera s australsko-čínským tenoristou Kangem Wangem, který se poprvé představí v České republice v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Připomenu, že festival začne už 12. května a potrvá až do 4. června.

0: Mozartova sonáta pro klavír číslo 16 právě dozněla, na Vltavě ovšem budeme hledět historicky o epochu dál, tedy za odkazem Napoleona Bonaparte.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A začněme provokativně na všechno, řečeno okřídleně, na co jste se kdy chtěli Napoleona Bonaparte zeptat. Prý dostanete odpověď na zámku ve Slavkově u Brna. Jednu technologickou zajímavost virtuálního Napoleonova avatara nabízí totiž nová expozice, která se tam dnes slavnostně otevírá. Lidem přiblíží především období napoleonských válek z pohledu císařů, vojáků, prostých obyvatel regionu, kde se konala bitva u Slavkova. V bývalých zámeckých konírnách čeká na návštěvníky řadu projekcí, her a také autentické předměty, které slavný vojevůdce používal.
2: On vždycky, když dlouho se nic neděje, tak takhle vyzve návštěvníky, aby přistoupili blíž.
3: Říká jeden z autorů expozice Petr Jon. Návštěvníky oslovuje Napoleon z obrazovky, která vypadá jako obraz v rámu a u ní je sluchátko jako ze staré telefonní budky.
2: Naučili jsme tu umělou inteligenci různým emocím, ať už je to vztek, překvapení, smích a tak dále. A záleží, jak ten dotaz je konstruovaný a podle toho je náležitá reakce Napoleona. A teď ten začal mluvit.
4: Pokažte se platnou propustkou a předstupte.
2: Což je vstupenka od expozice, kterou teď skenuji.
5: Já si zvolím jazykovou mutaci český jazyk a teď už mluví Napoleon jenom ke mně do sluchátka. Císaři Napoleone, slyšela jsem, že ty úspěchy na bojovém poli jste si vymyslel, že to ve skutečnosti byla práce vašich důstojníků.
6: Nesmysl. Kdo šíří takové lži? Důstojníci byli skvělí, ale velení, strategie, ta jiskra, která rozhoduje bitvy, to jsem byl já.
7: Někdy je trošku jako takový příkrý. Většinou, když mu lidé pokládají nějaké nevhodné dotazy.
3: Říká historik Martin Rája. Dalším tahákem jsou podle něj autentické předměty, které Napoleon používal. Například jeho osobní šavle nebo neseser, který použil i ráno před bitvou u Slavkova.
7: Kartáček na zuby, hřeben, břitvu, holicí, štětku. Pak je samozřejmě v případě Francouze nezbytná i vývratka.
5: Skládací, to je praktické.
7: Ano, oni byli velmi praktičtí.
3: Všechny tyto věci zapůjčila Fondation Napoleon. Jen málo kdy opouštějí Francii. Na instalaci dohlížela historička Alaïs Kupry.
8: Je potřeba, aby ty předměty byly ve vitríně, která je chráněná, aby v ní byla stabilní teplota 20 stupňů a také vlhkost. Musím tady zůstat až do chvíle, než se ta vitrína zavře.
9: Zdravím vás, návštěvnictvo. Jmenuji se Vincent Kučera.
3: Jiný pohled na bitvu u Slavkova nabízí voják, který v ní bojoval, byl raněn a nakonec zemřel.
9: Narodil jsem se v Heršpicích.
7: Vincent Kučera je takovým průvodcem tou expozicí. Vidíme ho potom i vlastně v té projekci věnované Slavkovské bitvě a sám ty události komentuje.
3: Samotnou bitvu lidé uvidí na velkoformátovém modelu, popisuje Petr Jon.
2: Na tom modelu Slavkovského bojiště budou promítány pohyby vojsk, jak to během té bitvy vlastně probíhalo, a na té vertikální projekční ploše bude hlavní film 13-minutový té bitvy samotné. Jsou to vlastně dvě spojené projekce, které navzájem na sebe navazují.
3: Spodní patro expozice tvůrci koncipovali jako interaktivní prostor plný her, které přibližují historii zábavnou formou.
7: Nabijete si dělo, zamíříte a střelíte kuličku. Teď jsem vystřelil málo.
3: Ukazuje Martin Rája.
7: Tady máme potom jakoby repliku pušky, takže si můžete i vyzkoušet, jak těžká byla puška. Připravíte, zamíříte a vystřelíte.
3: Podle Martina Ráji si ale na své přijdou nejen děti, ale i dospělí muži a ženy.
7: Pro ženy je tam tvůrci té projekce, tomu říkají Červená knihovna, je tam projekce o Napoleonově rodině. Manželky, milenky, děti, sourozenci, taková dynastická politika, takže to všechno tam uvidí.
3: Náklady na vznik expozice dosáhly zhruba 45 milionů korun. Cílem autorů nebylo oslavovat Napoleonovy vojenské úspěchy, ale připomenout i utrpení válk postižených lidí. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.

0: Odpoledne nám mimo jiné zpříjemňuje vynikající americký jazzový pianista Errol Garner. My však míříme do českých luhů a hájů za opravdovou ikonou literatury, byť tedy kontroverzní. Úvaha dramaturgyně a scénáristky Niny Rutové má dnes název Hnojník inkoustový a nedokončený román Jaroslava H.
1: Spisovatel Jaroslav Hašek žil poslední rok a půl svého života v Lipnici nad Sázavou v pronajatém pokoji v hostinci u České koruny. Poté, co si v městečku již všem známý spisovatel, skandalista a bigamista opařil ruku, najal si k psaní osudu dobrého vojáka Švejka, písaře Klimenta Štěpánka. Úmluva zněla, že práce bude pravidelná vždy od 9 ráno až do pravého poledne a pak zas od 3 do 5. Štěpánek se však marně snažil ráno probírat Haška z kocoviny. Ta byla po nočních pitkách na denním pořádku a tak měl být Štěpánek nakonec po ruce, kdykoliv mistr chytí inspiraci. Hašek pak většinou ani nepřečetl, co toho dne nadiktoval, neboť na další pokračování slavného románu už netrpělivě čekal pražský nakladatel a tiskárna a tak šla obálka s nadiktovaným rukopisem rovnou na poštu. Hašek si nechával jen poslední stránku nebo dokonce jen půl stranu, aby druhý den věděl, kde právě skončil. Osudy dobrého vojáka Švejka psal Hašek, tedy vlastně Štěpánek, inkoustovým perem a jak známo román nedopsal. Podle všeho i vlivem alkoholu, který podrýval již bez tak dost chatrné Haškovo zdraví. Tolik k okolnostem, za nichž vznikal text přeložený do 58 jazyků, čtený mnoha národy. Ale zůstaňme na Lipnici. Jednoho podzimu, 125 let po Haškově narození a bezmála 85 let od jeho smrti, osadili plácek za hospodou u České koruny pomníkem. Hašek tam 85 let po smrti začal sedět v nadživotní velikosti na balvanu. A víte co? Povídá sousedka Vanda a směje se bezzubě od ucha k uchu. U toho balvanu, na které Hašek sedí, se ještě toho roku objevil hnojník inkoustový. Pokud se zatím nesmějete spolu se sousedkou, tak jen proto, že možná nevíte, že hnojník inkoustový je znám svými antabusovými účinky, což znamená, že v kombinaci s alkoholem vyvolává velké žaludeční potíže. Houby se každý den objevují u Haškových nohou po setmění, jako by ho chtěli večer před pitím uchránit. Rozumíte? Pokračuje Vanda. A ráno co ráno z nich zbude jen inkoustově zbarvená loužička, vidíte? Dodávám. Myslím, že proto, aby Hašek mohl román konečně dopsat, pointuje nenadálý růst hnojníku inkoustového u sochy velikána Vanda. Vědci dosud nerozluštili tajemství, za jakých přesných podmínek dochází k přeměně zárodků v budoucí plodnice. Já a sousedka Vanda už to víme.
0: Originální protnutí mykologie, literárních dějin a adiktologie v úvaze dramaturgyně a scénáristky Niny Rutové s názvem Hnojník inkoustový a nedokončený román Jaroslava H. v odpolední Vltavě.

za kopce, za hory, přes lesy, údolí, zarostla mě cesta sem o tam. Ale já bych šel za milou kamkoliv, až já to sem o tam rozmotám.

0: rysovinám bodláčí i trní navzdory, já tě tam, má milá, nenechám.
1: Právě dozněla hudba, stojí za kapelou Bran, známou svým osobitým propojením hudby staré Bretaně a lidových motivů. Zpěvák Robert Fishman právě dospíval píseň 10 minut před 16. hodinou. Ještě čas pozvat vás k živé interakci v ideálním případě v rozhlasové kavárně. Dnešní Sedmé nebe s Milanem Zeisem bude mít zvláštní náboj a tím bude Lenka Dusilová. Zpěvačka v skutku s nezaměnitelným hlasem, která mimochodem letos slaví hned dvě jubilea, půl století života a taky 30 let úspěšné hudební kariéry na české hudební scéně. V Sedmém nebi live s Milanem Zeisem se ohlédne nejen za zásadními milníky své cesty, ale také zahraje živě své skladby. Můžete tedy krátce před sedmou večer přijít do Radiokafé na Vinohradské třídě v Praze anebo poslouchat přímý přenos Sedmého nebe od 19 hodin na Vltavě.

0: Světově proslulý britský přírodovědec, popularizátor, režisér, scénárista a dokumentarista.
1: David Attenborough slaví neuvěřitelné sté narozeniny.
0: Poslechněte si premiérové čtené osudy z knihy Výpravy do divočiny.
1: Příběh samého začátku jeho kariéry.
0: Od 4. května vždy v 11.30 na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Poslanci dnes pravděpodobně budou znovu jednat až do nočních hodin. Vládní koalice si na úvod dnešní schůze odhlasovala možnost jednat i po 21. hodině na návrh předsedy dolní komory Tomia Okamury z SPD. Sněmovna má dnes na programu například odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování nebo dvojici sociálních předloh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO. Příměří mezi Spojenými státy a Íránem podle amerického ministra obrany Pete Hegseta stále trvá. Zároveň dodal, že doprovod obchodních lodí přes Hormuzský průliv je dočasnou operací. Podle šéfa Pentagonu Tehrán nad Hormuzským průlivem kontrolu nemá a dál pokračuje americká blokáda íránských přístavů. Jako badatel v archivech se může cítit návštěvník nové výstavy o historii vybraných staveb v Pražském národním technickém muzeu, která vznikla ve spolupráci se státním oblastním archivem v Praze. Výstava Příběh mého domu archivy vyprávějí v malém sále Národního technického muzea potrvá až do 27. září. Návštěvníci mohou na panelech sledovat historii bezmála 30 staveb ze středních Čech, například Kolínského divadla, zaniklé příbramské synagogy nebo domu Adiny Mandlové Mladé Boleslavy. Údaje o dalších stavbách jsou uloženy v archivních krabicích, které návštěvník může vyjmout z regálu a zkoumat. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo, v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky, nejčetněji na západě a severozápadě. Na Moravě a ve Slezsku čekáme zpočátku polojasno a srážky jen ojedinělé. Kránou bude od západu srážek částečně i oblačnosti ubývat. Nejnižší teploty 15 až 11 při zmenšené oblačnosti a slabším větru kolem 8 stupňů Celsia. Zítra čekejte ráno a dopoledne převážně slunečno, jen s ojedinělými přehánkami odpoledne a večer. Bude pak oblačnosti přibývat, přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 20, na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia. Více zpráv na webu irozhlas.cz.

Odpolední Vltava. Kurt Rosenwinkel, Jan Zach nebo právě teď slavný hudební Botiv v podání Take Six na vlnách Vltavy krátce po 16. hodině. Příjemný poslech.

0: Slavný hudební motiv Sweet Georgia Brown, ovšem v podání skvělého a kapela gospelového sextetu Take Six. 6 minut po 16. hodině v odpolední Vltavě.
1: Akcent.
2: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
0: A po 16. hodině už vhodná příležitost vyhlížet odpolední akcent začínající pravidelně v 16.30 na Vltavě. Připomeňme, že také ukrajinští umělci našli po začátku invaze v roce 2022 útočiště v Česku. Vystavují v tuzemských galeriích, vystupují v divadlech, na koncertech, spolupodílí se na filmové produkci, píší tady knihy, nebo se vzdělávají na uměleckých oborech českých škol a účastní se kulturních rezidencí. Jak se ukrajinské umělecké scéně v Česku daří naplňovat své kulturní nebo umělecké ambice a potřeby. Hosty Saši Michailidise dnes budou studentka FAMU Jaroslava Veličko, hudebnice Katia Gapočka a také Anastasia Vasiljeva z prvního ukrajinského imigrantského divadla v Praze, divadla T-Art, a osvětlovačka v pražském divadle X10. Poslouchejte tedy Akcent na Vltavě od 5:30.

0: Dozněla třetí část koncertu C-moll pro čembalo a dvoje housle, violo a violončelo a basso continuo Jana Zacha v podání Evy Tornové a muziky Florey. Teď otázka možná provokativní a možná také hodná poslechu, třeba rozhlasového. Kam se vydáváme, když sníme a co nám vlastně sny chtějí říct? Možné odpovědi nabídne rozhlasová hra Výklad snů, inspirovaná slavným dílem Sigmunda Freuda. Vznikla podle textu italského dramatika Stefana Massiniho, který tématu věnoval více než 10 let svého života. A výsledkem je příběh ze života zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Pro Vltavu příběh natočil a zpracoval režisér Aleš Vrzák. Do světa snů s ním nahlédla také redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
1: Čím vás oslovil Massiniho přístup k Freudovu dílu?
2: Mě vlastně fascinuje celková práce Stefana Massiniho, současného italského dramatika a performera. Mám z něho pocit, jako kdysi vnitřní nějaký zážitek při četbě textů Daria Fo. Na YouTube se dají najít jeho performance z jeho textů, z Massiniho textů v různých plenérových prostředích. Je to autor, který si jakoby vyzobne, najde téma a po něm určitým způsobem jde. Tentokrát jsou to sny Sigmunda Freuda. On zpracovává následně ty věci jako divadlo jednoho herce. To znamená, že hraje všechny postavy, je plně nastoupen, naložen s tou italskou energií do toho textu, který sám stvořil. No a zároveň se ty texty stávají inspirací a základem pro evropské inscenace jeho díla.
3: Jak to, že si nikdo z nás nepamatuje, jak to všechno začalo?
4: Okamžik, kdy jsme se narodili, známe jen z vyprávění ostatních.
5: Ale když se poprvé setkáme se svou druhou tváří...
3: Tehdy
4: se rodíme doopravdy.
6: Všechno získává tvar od tohoto okamžiku.
2: Myslím si, že on vždycky ten text obrábí z různých pohledů. Není to jen fascinací toho tématu, toho konkrétního autora, ale myslím si, že se v těch textech objevuje jakási lehkost, malonko sarkazmu, trocha vtipu nad autorem a jeho vnímáním toho problému. A tady u Freuda je to, myslím, na místě. Nikomu nechci nějak odebírat fascinaci geniálním psychoanalytikem, ale přeci jenom v dnešní době se ty téze a myšlenky někdy zdají trochu překonané. A tak je třeba se i na ně dívat.
1: Bavíme se v případě rozhlasového zpracování takového tématu, konkrétně snů, o noření se do reality nebo do absolutní fikce?
2: Myslím si, že to je dost na pomezí, protože se setkáváme v 7 kapitolách s různými příběhy snů, jakýchsi lékařských příběhů Sigmunda Freuda, a na nich nám Massini ukazuje vývoj té teorie, vývoj myšlenek Freuda i vývoj jeho koncepcí jako lékaře. My se samozřejmě dostáváme do těch mini příběhů, do těch mini kapitol, ale vnímání je samozřejmě dnešní a ten vtip, ta nadsázka, drobný sarkazmus se v tom jistě objevuje.
5: Jsem malý chlapec, jdu v dešti, vracím se domů, zakrývám si pláštěm hlavu,
6: která už je bez tak promokla.
3: Krok za krokem.
5: Vyhýbám se kalužím velkým jako jezero.
2: Massini vlastně označuje ty jednotlivé příběhy, ty kapitoly jakýmsi pojmenováním toho konkrétního snu, takže když zalistuju v textu, tak je to třeba sen jako tvůrce příběhů, sen jako sběrač obrazů, sen jako dialog mezi vnitřními identitami. A my se snažíme rozkrýt to i z pohledu nějaké psychologie a nějakého vnitřku a vnitřního poznání a zároveň s nějakým současným nadhledem.
1: Jak budete tyto obrazy našeho podvědomí, nevědomí evokovat zvukem?
2: Jsou to dvě roviny, které se prolínají, ustupují, překrývají, harmonizují. Jedna je autorská hudba a z části ale je improvizovaná na ten text, to znamená, že hráči na jednotlivé nástroje improvizovali i na základě poslechu to, co to v nich evokovalo. A tou druhou linkou je stránka zvukového aparátu, který je tam dodáván, a i s tím je ale pracováno jako s hudbou. Není to realistický materiál, i když to jsou realistické zvuky, ale oni se zjevují na nějakých nečekaných místech nebo jinde, naprosto popisně pracují s tou scénou, ale vždycky je to zase zdroj nějakého humoru, nadhledu a dost často jistého klišé. Já vlastně i v těch výkladech těch snů vidím formu klišé, o které vnitřně pochybuji.
0: Dodává režisér Aleš Verzák. Rozhlasová hra Výklad snů bude mít na Vltavě v jeho nastudování premiéru právě dnes v 8 večer. Hru do češtiny přeložila Marina Feltlová.

0: zároveň se vyrovnávat se svým svědomím, které jí denně pokládá otázky, zda má vůbec právo žít.
1: Kolem nevěstince stály 4 strážní věže, z druhé strany za barákem, kde se ubytoval strážní oddíl, měli feldhůren, tedy polní kurvy, ubytovnu a provozovnu. Strážních bylo 16 plus 4, kteří hlídali objekt zvenku i zevnitř, ani ne tolik proto, aby nikdo neutekl, široko daleko bylo pusto jen vlci a zdivočelí psi, jako pro ochranu a klid vojáků, kteří byli právě uvnitř. Za třeskutých mrazů se dostávali vlci až ke zdi. Vojáci je zaháněli střelbou, vlci se zdáli v noci bílí s velkýma zelenýma očima. Vlci byli krásní a nebezpeční. Taky se krajem toulali váleční zběhové všech armád, včetně poražené polské armády, z kterých se stali bandité nejenom podle nacistického slovníku. Za děvčata odpovídala velká Leopolda Kuliková z Krakova, kde si ve známém vykřičeném domě vysloužila titul Madam.
0: Lustigova proza Kůstka, dívka z Prahy, má napínavý příběh. Zároveň je úsporná a zdrženlivá, pokud jde o líčení fyzické a duchovní krutosti. Na pokračování čte Josef Vinklář pod režijním vedením Lídy Engelové. První díl na Vltavě v četbě s Hvězdičkou dnes ve 23 hodin. A zítra, časně ráno, můžete společně s Naděždou Hávovou a Františkem Šedivým vstávat s ranní mozaikou. A mimo jiné společně s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou vyrazit na koncert Bruce Springsteena nebo se Zuzanou Filipkovou obhlížet architektonické skvosty, popřípadě s naší francouzskou zpravodajkou Marií Sikorovou navštívit jednu z francouzských galerií. Od mikrofonu vám příjemný další poslech přeje David Hamr, za techniku také Jana Studecká a editor Jan Zítka.

0: Lenka Dusilová v 7. nebi live s Milanem Zeisem.
1: Zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a výrazná osobnost české hudební scény slaví letos hned 2 jubilea.
0: Půl století života.
1: A 30 let úspěšné hudební kariéry na české scéně.
0: V 7. nebi live s Milanem Zeisem se ohlédne nejen za zásadními milníky své hudební cesty, ale také živě zahraje své skladby.
1: Přijďte 5. května od 19 hodin do kavárny Radio Café na Vinohradské 12 a zažijte 7. nebe live s Lenkou Dusilovou a Milanem Zeisem.

0: Socher slaví 100 let.
1: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
2: Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Akcent.
1: Také ukrajinští umělci a umělkyně našli po začátku invaze v roce 2022 útočiště v Česku. Vystavují v tuzemských galeriích, vystupují v divadlech, na koncertech, spolupodílí se na filmové produkci, píší tady knihy nebo se vzdělávají na uměleckých oborech českých škol, účastní se kulturních rezidencí. Jak se ukrajinské umělecké scéně v Česku daří naplňovat své kulturní či umělecké ambice a potřeby? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. No a ve studiu jsou s námi studentka FAMU Jaroslava Veličko. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Hudebnice Kaťa Gapočka.
3: Zdravím všech.
1: A také Anastasia Vasiljeva z prvního ukrajinského imigrantského divadla v Praze, divadla T-Art, a také osvětlovačka v pražském divadle X10. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Pro pochopení kontextu bychom si mohli říct jenom v rychlosti pár základních údajů. Takže Jaroslavo, kdy jste přijela do Česka a kolik je vám let?
2: Je mi 25 a jsem přijela po roce 22, asi jako týden byla na Ukrajině a pak už stěhovala do Prahy.
1: Anastasia?
4: Já jsem přestěhovala do Prahy ve svých 15 spolu s mámou a je mi už 30.
1: Je vám 30, ne už.
4: Prostě je mi 30.
1: Tak a jak to má Kaťa?
3: Přijela jsem 2022 v březnu a skoro mi už bude 39.
1: Tohle je důležité proto, abychom věděli, v jakých podmínkách jste každá vlastně v tom roce 2022 zareagovali na to, co se dělo. Takže když se zeptám konkrétně Kati, jaká byla ta motivace k tomu přijet právě do Česka po začátku invaze?
3: Já jsem seděla dlouho, 3 neděle nedlouho v shelteru, kde jsme je schovali a jako chtěla něco dělat. A moje kamarádka, která už odjela do Prahy, zavolala mi a řekla, že musíš jet do Prahy a budeš mít koncerty na podporu Ukrajiny a budeš něco dělat, nějakou hudbu pro divadlo a tak. Tak ona mě tím inspirovala, tak já hned vyrazila jsem. No, ale nikoho tedy jsem neznala vůbec.
1: Takže jste neměla žádné zázemí, žádnou rodinu?
3: Jo, tady ne.
1: Tady ne. Jak to měla Jaroslava v tom roce 2022?
2: Jo, takhle, já jsem stěhovala, jako už začala, já jsem původně z Kyjeva a začala ta invaze, všichni byli v šoku a já jsem říkala, že pro film to není čas na budžety asi v Ukrajině, takže jakoby říkala, že jestli chci pokračovat tom, co chci dělat, tak potřebuju někam do zahraničí a jsem jela do Prahy, protože jakoby tady máme známého, u kterého jsem bydlela a pak FAMU nahlásila takový prostě stipendium pro 5 umělců ukrajinských a přesně jsem tam přihlásila a dostala ten stipendium, takže takhle zůstala tady.
1: A jste stále ještě tedy studentkou FAMU?
2: Jo, stále studuju tu FAMU, ale jakože já jsem měla ten stipendium na nějaký rok, ale pak už jsem hlásila normálně na střih, jako v normálních podmínkách ze všema, takže pak už oficiálně nastupila tam.
1: No a jak to vlastně bylo v souvislosti s Anastasiou v roce 2022, protože vy jste vlastně najednou viděla spoustu svých uměleckých kolegyň a kolegů, kteří přijeli, ale vy už jste tady v tom prostředí byla. To znamená, že jste mohla vlastně někomu pomoci nebo dát mu nějaké třeba rady do začátku.
4: Jakože je to pravda, do Prahy přijelo fakt velké množství talentovaných lidí, takže pro mě tak nešťastná věc jako začátek té invaze přivedl hodně krásných lidí do životu a do toho divadla. A vlastně začátek války byl takovej s pocitem nutnosti tam přijet nebo něco taky prostě nějak jinak zažít tu válku, než takhle v pohodlí a v pohodlí Evropy. Ale vlastně to, že lidi takhle přestěhovali a mohli jsme spolu tvořit něco, něco úplně jiného, než to, co jsme dělali předtím, to já, je to naše divadlo, tak to vlastně docela pomohlo.
1: Setkáváte se někdy s očekáváním, že musíte reprezentovat Ukrajinu? A Jaroslava se opravdu hodně si protočili, panenky.
3: Já právě to trošku dělám. Já vedu muzikoterapii v jednom kostelu pro Ukrajinci, ale zpíváme tam ukrajinské písničky, například Vladimira Gusika, a takže české písničky a tam chodí Češi do toho evangelického kostelu, tak v nějakou míře to jako Jo, ale já se snažím ukazovat ty nejlepší písničky, aby to nebyla, jak to říct, šarovaršina, já nevím, jak to...
0: Pseudonárodní
3: lidová taková věc. Že
1: to taky máme.
3: Borš a jenom sálo a tak, víte, že Ukrajina to není jenom o tom. Nějaký lidi, kterých prostě zabili kvůli tomu, že oni byli Ukrajinci a chtěli tu kulturu podporovat. Jo.
1: A proč se Jaroslava tak nadechla?
2: V té otázce nacionality spíš potkávám s takovými věcmi, jak máme spolupracovat s Rusami. Já nevím, jestli já můžu tady to říct, ale jakoby, jestli máme spolupracovat, protože jakoby já mám...
1: A že máte spoustu kolegyň a kolegů na FAMU, kteří jsou ruské národnosti.
2: Jo, takže jakoby pro mě to hodně velká etická otázka, kterou se snažím v každém případě hodně řešit a odpovědat, protože ten přístup Čechu. Oni nevidí, jakoby ten problém vůbec, ale na Ukrajině ta situace, lidi žijou pod bombami, pod prostě, jakoby pro nich to tabu, totálně tabu ruský jazyk, totálně tabu ruská kultura, což jakoby tady nejde cítit. A jakoby, a ty seš jakoby mezi těmi dvěma světami. A jakoby u nás docela může být, že je cancel na nějakého člověka, který spolupracuje s Rusami v zahraničí. Což já chápu, protože jakoby ta invaze je tak těžká věc, že ty potřebuješ tak velký protest proti ní. Tady to nechápou. Jako, takže to asi jediná otázka dětka, kterou řeším. Tady, no.
1: Máte jako umělkyně pocit, že jste na celkové české umělecké scéně, že jste stále jenom jako hostky? A nebo jste integrální součástí?
2: Možná, jakoby já spíš vidím to, co dělám teď přesně ten bakalářský, takže jakoby budou tam zapojeni i Ukrajinci, i Češi a já doufám, že to bude víc podobný než ten evropský svaz, že jakoby tady hodně míchají prostě jako produkci různých filmů, Rakousko, Česko, Polsko a tak vytváří ty filmy, tak doufám, že my můžeme prostě nestat jakoby česky nebo řešit kdo je kdo a jako prostě dělat jako produkci mezi Ukrajinou a Českem, což teď hodně a hodně vzniká je a to jediné, co pozitivního přinesla ta válka, že ty jako produkce staly mnohem častěji.
1: Anastasia?
4: Já si myslím, že i ty moje kolegové z té artu, já mám pocit, že se taky cítí integrovaně a to je hlavně tím, že divadlo X10 přistupuje strašně otevřeně a oni fakt mají ten pocit domova i v tom divadle. I já doufám, že i tady v Praze vzniká z toho druhý domov. Takže určitě jsem Ukrajinka, oni jsou Ukrajinci. To, jako, že to žádná jako, národnost se nemění. Ale já se necítím tady jako cizí. A myslím, že i ty otázky, které, o kterých mluvíme přes naši tvorbu, jsou také mezinárodní. Takže cítím se, že to není... A mimo české scény, to není mimo toho hlavního pointu, o čem to umění má být. A umění je vlastně vždycky politicky.
5: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
1: S třemi ukrajinskými umělkyněmi se bavíme o ukrajinské kultuře a umění v Česku a o jejich podmínkách tady. Je s námi studentka FAMU Jaroslava Veličko, hudebnice Kaťa Gapočka a Anastasia Vasiljeva z ukrajinského spolku divadlo T-Art. Jak otevřené bylo české prostředí pro ukrajinské umělkyně a umělce, Kaťo?
3: Mně se zdá, že dost otevřené to bylo. Nic špatného jsem nezažila. Všichni se mnou chovali dobře. Možná já něco nepochopila jsem, ale přijali mě. No, ale vždycky nové, když potkáváš něco nového, vždycky máš ten strach, protože jako je cizinec, jo, ale na druhou stranu můžeš nějak vytvořit jinou jakoby osobnost, protože tady nikdo neví, kdo seš. Víte, já jsem brala to tak jako tvorec, no jako člověk, který umělec a proto chtěla vytvořit ve své hlavě, že nejenom tady ze strachu, ale jako můžu něco udělat jinak. Lidi nezná mě v minulosti a můžou úplně jinak chápat, jak jsem vypadám a tak.
1: To znamená, že jste stvořila úplně novou osobnost,
3: no,
1: která
3: ne,
1: jiná,
3: ne.
1: Než ta, co byla na Ukrajině?
3: Jasně, že ne, ale víte, kolik řečí umíš, tolik si grát člověkem, něco v tom je.
1: Jaroslavo, jak vy jste to vnímala? Ve chvíli, kdy jste zaplula do toho filmového prostředí na FAMU, tak zažila jste vlastně nějaké úskalí, ať už tedy v tom profesním životě pracovním, anebo v tom studentském?
2: No, v studentském spíš ne. Jsem byla překvapená, jak jsou otevření tady lidi. Ale jako...
1: To rádi slyšíme. To neslyšíme úplně často. Takže dobře. Jo.
2: Že, jakoby, určitě, že pochybuju v té mladé generace. Jakoby, já nevím, jak to jsou starší, ale FAMU otevřena přesně pro zahraniční studenty. Takže tam jsem necítila nějaký takový rozpor. A zapojit do nějakých projektů, teď jakoby připravuje dva hudebních videa a bakalářský film. Takže mi se zdá, že to, co jsem říkala předtím, jako jsem studovala jinou filmovou školu a dokončila režii v Kyjevě a ještě kulturní studie, takže mám to možnost porovnat, že s tím, jak ti lidi tady mají moc projektu, takže jakoby je těžce sehnat jejich na nějaký projekt. Ale jakože možná to jediné, co mi přijde rozdílního v tom nějakém životě.
1: Anastasio, musela jste, řekněme, řešit nějaké problematické aspekty toho zapojení právě ukrajinských umělkyň a umělců, tedy těch, které jste vy měla možnost potkat. To znamená pomoci jim třeba v nějakých těžkostech. A nebo vlastně i to umělecké prostředí dokázalo tak jako přirozeným způsobem přijmout. Ale především je to stejné, jako to bylo v roce 2022 i teď? Protože přece jsou to 4 roky.
4: Já jsem velice překvapená, jak to umělecké prostředí je slušné a příjemné a jak moc fakt jako pomáhá se integrovat. To bylo velmi příjemné a já nemám pocit, že se to nějak drasticky mění za ty 4 roky. Že pořád ty lidi jsou strašně otevřené a rádi přijímají cizí kulturu. A jedině, co zase mám pocit, my musíme dělat, je správně se integrovat. Takže...
1: Co to znamená z vašeho pohledu?
4: Nenechat se zavřít nějaký ve své bublině. Mm-hmm. Takže my se snažíme dělat dvoujazyční představení, my se snažíme integrovat český jazyk, i když pro některé je to ještě pořád problematičnější, než pro jiné zase. A samotnýma titulkama tím jako v divadle nepomůžeš, takže snažíme se nějak přirozeně integrovat i ten druhý jazyk, i vlastně i nějaké kulturní rozdíly, spíš znázornit, než je nevnímat a nebát se toho. Takže je to vlastně velmi zajímavé, když se takhle stojí toho úhlu pohledu, budeš se dívat na každou svoji tvorbu, že tam můžeš fakt otevřít tu bublinu a najednou to začíná být víc, čím dál zajímavější.
1: Tohle je možná důležitá otázka. Jaké je vaše publikum, Kaťo? Třeba co vy jako muzikantka, zpěvačka máte, řekněme, zaměření sama spíše na to ukrajinské publikum, anebo právě na to, které se vlastně směšuje z jakékoliv národnosti, která tady je?
3: Řeknu takhle. V Praze, jestli v procentu myslí, to 70% to je právě Ukrajinci, 30% to je Češi. Právě já píšu hudbu v ukrajinštině, pokračuji, protože český já ještě necítím, takže můžu jako v tom psát. Mám duet, možná znáte, Pavel Helán, jsme udělali jednu písničku spolu, ale ještě nemám takovou sílu nebo pevnost v tom, že můžu skládat hudbu v češtině, jo. A právě vydala jsem mini album, který se jmenuje Kyjev Praha a to je o emigraci. A jsem udělala jeho takhle, že do toho používala sound design a kinematografický nějaký tříky, které by podporovaly to vnímání, že možná nechápeš ten jazyk, jo, tu řeč, ale rozumíš přes ty zvuky, co je to cesta, která končí, tam jsou 4 písničky a poslední písnička se jmenuje Pták a to je jako ten symbol jako moje imigrace, to jsem jako zažila, moje transformace, čím jsem, co jsem prošla, jo, a jak to vnímám ten svět a právě spoustu migrantů taky chodí na moje koncerty, nejenom z Česka, z nějaký jiný zemí taky. No.
1: Anastasio, jak je to vůbec s vaším divadlem The Art? Je to publikum skutečně spíše z ukrajinské komunity, anebo se vám daří přilákat úplně všechny?
4: Jsou to spíše diváky z ukrajinské komunity pořád, protože začali jsme, jak jsme říkali, integrovat ten český jazyk a víc se snažit o ten mezikulturní dialog poslední dva roky. Pořád se snažíme vybudovat ještě tu českou, zvětšit ty procenta české návštěvnosti na našich představeních, protože to jsou většinou divadelní nadšenci, kteří jako rádi chodí do X desítky a přijdou do komedie, prostě lidi, kteří rádi chodí do divadla, jen tak nepřijdou na to představení. Takže vlastně hezky vidíme, že i když přijdou do X10, kdy přijdou i na naše představení, jsou to lidi, kteří podporují Ukrajinu a kteří jsou stejnomyslící lidi, jako prostě, kteří tam potřebujeme. Takže to je hezká bariéra, kterou tam vybudujeme tím, že prostě když přijdu na naše představení.
1: A Jaroslava, jak vy to máte s nabídkami pracovními? Je to, nebo takhle, není to tak, že by prostě za vámi chodili třeba právě ukrajinské umělkyně, umělci, zpěvačky, že by řekli, potřebuju videoklip, ty mi budeš rozumět.
2: No, v něčem to je, ale jakože to je půl na půl, takže ty dva hudebních videa, které teď mám natáčet, přesně pro ukrajinský zpěvačky, ale jako zpívali taky internacionální, nějaký v angličtině například. Ale například ten seriál, který jsem střihala, taky byl taky.
1: Ještě jste vlastně neřekla, jak se jmenuje ten seriál.
2: Generace Nika možná znáte, takže jakoby, ale to bylo pro český publikum, takže jakoby to vždy nějak na nějaké hranice, ale zároveň za mnou nedávno přišel taky jakoby Američan a říkal, že bych střihala ho film a taky spolupracuje se Slovákami a s Čechami hodně na té škole, takže asi můj obor hodně dovoluje na rozdíl od hudby a možná i občas divadla, že to je vizuální. Jakože já nepotřebuju fakt ten jazyk tak vnitřně umět, abych rozumět, protože mám vizuální jazyk. Ale jo, ale jakože jsou ti rozdílně trošku no, zvyky, jakoby, protože ten film v Ukrajině, on trošku jiný od českého filmu. Má nějaký prostě, jak to říct, že my hodně točíme o té kuchni, o tom bytě. Teď jakoby, když chceš ukrajinský film, že od tebe očekává asi, že budeš točit o válce jenom. Takže tady je trošku jiný rozdíl, tady na FAMU hodně experimentu, hodně žánru a sám ten český film hodně podle mě postavený na na té komedii. Takže jakoby v tom stylu filmu to spíš je taký rozdíl.
1: Akcent. Na Vltavě posloucháte Akcent, mluvíme o ukrajinské kultuře a umění v Česku. Ve studiu jsou s námi studentka FAMU Jaroslava Veličko, hudebnice Kaťa Kapočka a také Anastasia Vasiljeva z ukrajinského spolku divadlo T-Art. A trošku to tady vlastně zaznělo, ta témata, která jsou u ukrajinské umělecké sféry. Ať už se to týká divadla, filmu, hudby, výtvarného umění. Je to skutečně tak výrazně ovlivněné tou válkou, která probíhá ve vaší domovině? Je to to hlavní téma?
3: No jasně, že ta hlavní téma, kvůli čemu jsem tady, jo. V písničkách nepíšu o tom přímo, ale někde to na pozadí je slyšet, že můj vnitřní svět, moje vnímání něčím jako prošlo, jo, a teď já ukazuju, co jsem vytvořila, co cítím, jo. A právě jsme děláme, no teď momentálně mám sbírku na Donec.cz a vybíráme peníze na klip, na tu písničku Ptáka a chceme udělat takový dokumentární trochu klip, kde budou ukázány ty životy těch imigrantů, kteří tady v Česku, nejenom Ukrajinci a ještě některý, a to bude právě dělat Alex Čubun z FAMU, to znáš asi, jo. No. Proto jako já bych chtěla jako ukázat ten svět toho imigrantu, jak to vnímá jinak. A mně se zdá, že imigranti to je silný lidi a imigrace vždycky tebe otvírá víc, protože potkáváš jiný svět a musíš být otevřený, protože chceš jakoby integrovat se do toho světu a to rozšíruje tvoje vnímání. Mně se to líbí právě.
1: No. Anastasio, každé umění má svá úskalí z hlediska prosazení se. Předpokládám, že je to mnohem složitější v případě divadla, kde tam často může narážet člověk právě na jazykovou bariéru. U hudby, u filmu to opravdu může být, nebo televize to může být trošku jednodušší, nebo u výtvarného umění. Ale jsou nějaká umění, která, nebo umělkyně, umělci, kteří to tady mají v tom svém oboru těžší než jiní?
4: No, ty herce to mají těžké. Ty bohužel musí se soužít s tím, že budou vždycky mít přízvuk, když budou chtít tady zůstat, třeba po válce, už tady vybudují nějakou kariéru, vždycky budou mít přízvuk a vždycky budou mít méně těch nabídek a tak. A nebo, nevím, asi pro ty herce to je pro mě nejtěžší. Že vlastně i režisér může se vždycky domluvit na jakýkoliv jazyce a vždycky to přispěje ty inscenace najednou, když tam bude třeba úplně jiný pohled nového režiséra, třeba, nevím, z Bulharska. Ale vlastně to umění vždycky reaguje na to, co se... Umění je vždycky osobitý, takže tam vždycky přinášíš něco, co tě bolí. Takže i ty herce, oni jakože mluví o tom, co jim bolí i přes jako třeba nějaké komedie. Takže to je taky další věc, že pořád jako nechceš mluvit o ty válce, protože možná pro někoho to už je otravný. A občas podle mě lidi ani nemluví o válce, ale spíš o těch důsledkách, anebo jak se k tomu přišlo. A o nějakých svých jako bolestech.
1: Co je, řekněme, jedna, dvě, tři věci, které by vám výrazně ulehčily život? A teď nemyslím tím nutně jenom jakožto ukrajinským umělkyním, ale jakožto umělkyním ze jiné země, které přijeli do Česka tvořit. Protože to nemusí být nutně jenom tak tragická událost, jako je válka na Ukrajině, že člověk se dostane do úplně nového prostředí a teď se snaží v tom zorientovat. Je něco, co by vám více pomohlo, Jaroslavo? Vy máte asi výhodu trošku toho institucionálního zázemí FAMU, které vám jo. V tom vlastně dost možná pomohlo.
2: Takže jakoby, jo, mi těžké říct, protože jakoby rovnou jsem dostala na FAMU. Jako mám fakt říct, že FAMU je skvělá škola, protože jakoby, když jsme přijeli, já byla úplně ztrácená. Já jsem jako už rozjela kariéru, začala ji na Ukrajině a prostě mám nabídky už v 19 letech jakoby prostě na práce a tady všechno skončí. I jakoby, a já jsem přijela a oni dali nám prostě nějaký pastu na zuby, jakoby nějaký kartačky a to tak důležité v momentě, když úplně ztracení a dali možnost bydlet na koleji zdarma, protože ty přijedeš vůbec bez peněz s jedním peťohem a to bylo strašné. Takže z mého hlediska FAMU hodně udělala pro mě a když jsem oficiálně tam nastupila, udělala přijímačky, takže mi se zdá, že moji český prostě spolužáci jsou otevření a upřímně teď jsem víc v českém prostředí, čím v ukrajinském, takže nevím, co víc, ale jakoby asi to jediné, co se cítím, že to byla nějaká z mé strany nějaká věc, že jsem nechtěla integrovat, ale jakoby to spíš kvůli té válce, protože ty přijedeš úplně s depkou, ty žiješ v myšlenkách s tou Ukrajinou, s těmi bombami i prostě nechceš přijmout tu novou realitu, takže možná na začátku jenom potřebovala ještě víc toho, že jsme otevření, ale jakoby to říkám, že aj tak hodně toho bylo. No.
1: A co Kaťa, protože ta na rozdíl od Jaroslavy vlastně to zázemí institucionální té školy neměla.
3: Já jsem neměla, právě chyběly mě moje kamarády a ještě byla taková dlouhá doba, asi 3 roky, teď už 4 roky už cítím se líp a mám kamarády a proto jako mě nestačilo kamarády z Česku, jako pomáhali, ale tady je nějaká problém s časem. Já taky mám problém s časem, protože já furt pracuju. Pracuju a furt běhám, něco řeším. Mně se to líbí, protože jako já něco dělám, já cítím, že já v tom pohybu vždycky, ale to je problém s kamarády, protože jak to je těžký najít čas na tu schůzku a tak dál. Právě pro mě důležité bylo, aby prostě ta válka skončila a kdo může něco udělat na podporu Ukrajiny. I můj bracha bojuje už 3 roky, bojuje a já jeho vidím jenom jeden za rok, když on má ty řekněme prázdniny, dva týdny a tento rok asi nepotkáme se vůbec. I jako pro mě to je důležité už, aby ta válka skončila. Jestli někdo něco může něco udělat, tak ať to dělá. Takhle to.
1: Anastasio, vy to zažíváte vlastně tady už dlouhá léta, protože tady žijete 15 let. Tak a přitom jste zažila ten příjezd spousty umělkyň a umělců právě po tom roce 2022. Předpokládám, stále ještě někdo přijíždí. Kde vy byste očekávala, že bychom mohli nějakým způsobem, ať už jako stát, anebo jednotlivci, pomoci ještě lépe právě v tom, aby asi se nám nepodaří jako jednotlivcům zastavit válku, i když bychom strašně rádi.
3: No,
1: ale co by ještě vlastně bychom my mohli udělat lépe?
4: Já...
1: Krčíte rameny. To není zase tak špatná zpráva.
4: Mně přijde, že nemám co na tohle říct, protože ve chvíli, když i tak jsme dostali velkou podporu, mě by se nechtělo ještě k tomu přidávat něco, vymýšlet nějaký další bodíky, co bychom tady potřebovali nutně, protože ta podpora byla velká, ta podpora pořád je. A jedině, co bych ráda, aby nemizel ten zájem o awareness o té válce, aby se to prostě nemizelo v tom rychlém světě TikToku a Instagramu, aby se na to pořád pamatovalo.
1: A my se to budeme minimálně na půdě veřejnoprávního média snažit. Moc děkujeme našim dnešním hostům, kterými byly studentka FAMU Jaroslava Veličko, hudebnice Kaťa Gapočka a také Anastasia Vasiljeva z ukrajinského spolku Divadlo T-Art. V Akcentu jsme se bavili o ukrajinské kultuře a umění v Česku. Moc vám děkujeme, hodně děkujeme. Štěstí, držíme palce.
4: Děkujeme.
5: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže posuzuje prodej letecké společnosti Smartwings, informoval o tom na svém webu. Českého dopravce by měla asi za 3,25 miliardy korun převzít turecká společnost Pegasus Airlines. Prodej začal v loni v prosinci a zahrnuje i dceřiné společnosti Smartwings, včetně českých aerolinií. Britská policie vyšetřuje ve východním Londýně žhářský útok na bývalou synagogu. Podle policie nikdo není zraněný. Incident je dalším v řadě útoků namířených proti londýnským židům. Premiér Keir Starmer přislíbil, že pokusy Iránu a dalších zemí destabilizovat britskou společnost nebude tolerovat. Dokument Pan nikdo proti Putinovi dnes uvede Česká televize. Snímek z česko-dánské koprodukce oceněný Oscarem přináší svědectví o fungování ruské válečné propagandy ve školách během agrese proti Ukrajině. Natočil ho ruský učitel Pavel Talankin, který skrytě zaznamenával dění ve škole i ve svém okolí. Materiál se mu podařilo dostat ze země ve spolupráci s režisérem Davidem Borensteinem. Veřejnoprávní televize, která vznik dokumentu podpořila už během výroby, snímek zařadila od 21 hodin na kanál ČT2. Počasí. Zítra čekejte ráno a dopoledne převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty je 22 až 26, na západě Čech kolem 20, na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia. Více zpráv na webu irozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Hezký podvečer, posloucháte Art Café na stanici Český rozhlas Vltava. Dnešní vysílání bude věnováno jedné z výrazných osobností současné britské jazzové scény, muži v pozadí téměř 200 nahrávek a členovi hned několika zásadních seskupení. Já se jmenuji Michal Pařízek a společně si přiblížíme postavu bubeníka, producenta a skladatele Toma Skinnera, který se v brzké době, asi v dohledných 14 dnech, představí hned na dvou koncertech v Česku. A začneme titulní skladbou jeho posledního alba Kaleidoscopic Visions.

Titulní skladba z alba Kaleidoscopic Visions od bubeníka, producenta a skladatele Toma Skinnera. Album vyšlo na podzim loňského roku a tomu Skinnerovi se budeme věnovat dneska v celém díle. Jde o jednu z klíčových osobností současné britské jazzové scény. Objevuje se na mnoha zásadních nahrávkách. Během své více než 20leté kariéry působil ve skupinách a projektech Sons of Kemet, Melt Yourself Down, The Smile, Hello Skinny. Jeho kredit najdeme na albech jmen jako Kane, Mulatu a statké, Grace Jones, Bad Orton, ale například také na obou muruších slovenské umělkyně Jany Kirchner, kde hraje také. A v poslední době se objevil na nahrávkách Davida Berna, toho v Praze uvidíme brzy taky, nebo dokonce Harryho Stál se. Tom Skinner se objevuje na žánrově pestrých odlišných albech, jeho záběr osciluje od akustického jazzu přes nejrůznější moderní fúze až k abstraktní elektronice. Je to zejména týmový hráč, k nahrávce pod vlastním jménem se dopracoval až na sklonku roku 2022 a šlo o výtečnou kolekci Voices of Bishara, kterou posléze doplnil fascinujícím koncertním záznamem pořízeným v londýnském klubu Mu. Byla to, nebo je to vlastně pořád vysoká škola moderního jazzu, experimentálnějšího ražení a ta následuje právě teď. Skladba se jmenuje The Journey a na koncertech, které proběhnou 20. května v Pražském paláci Akropolis a o den později v brněnských Vodojemech uslyšíme právě podobnou produkci.

Ve chvíli, kdy člověk začne pátrat hlouběji po východiscích a začátcích současných osobností britské jazzové scény, se dříve nebo později musí dostat k výchovnému programu Tomorrow's Warriors, který už od začátku 90. let vedou hudebníci Janine Irons a Gary Crosby. Právě tímto programem prošla drtivá většina scény. Tom Skinner se zde seznámil s řadou kolegů, se kterými pracuje dodnes, zejména se Shabakou Hutchingsem, což je taková vůdčí postava celé téhle scénové vlny britského jazzu. Se Shabakou Hutchingsem ho pojí více než 20 let společného hraní, tvorby a přátelství, taky potřeba říct. Ještě před známými Sons of Kemet spolu v roce 2007 založili trio ZU. Hutchings se objevil také na prvních samostatných Skinnerových nahrávkách, včetně projektu Hello Skinny, ke kterému se dostaneme později. Skinner, s kterým jsem dělal rozhovor předloni, tak mi do toho rozhovoru právě o Hutchingsovi řekl toto, cituji. Jsme si ohromně blízcí, byť nyní jdeme každý po své vlastní cestě. Shabaka se soustředí na hru na flétnu a další nástroje, já mám svoje věci. Za koncem Sons of Kemet pochopitelně částečně zůstává smutná pachuť, ale stejně tak je možné se na věc podívat obráceně, tedy že jsme v daný moment udělali to nejlepší. Každý z nás potřeboval vlastní prostor, možnost pracovat na svých vlastních věcech. Zůstáváme v kontaktu, Shabaka je jednou z nejdůležitějších osob v mém životě, což se nezmění a nikdy bychom spolu už nic dalšího neudělali. To ale vůbec není jisté, naše přátelství každopádně přetrvá. Konec citace. Teď si pustíme skladbu z prvního Skinnerova solového alba Voices of Bishara, tam se objevuje Shabaka Hutchings pochopitelně také a pak právě připomenutí skupiny Sons of Kemet.

Sons of Kemet, skladba Pick Up Your Burning Cross z alba Black to the Future z roku 2021. V tracku hostují také umělkyně Murmater nebo Angel Beth David. Sons of Kemet byli ve své době velmi úspěšní, ovšem to není zdaleka nic proti tomu, co aktuálně Tom Skinner zažívá v rámci projektu The Smile, ve kterém se potkal hned se dvěma členy veleslavných Radiohead. The Smile jsme mohli vidět taky u nás, tuším, že hned dvakrát. K jeho angažmá do tohoto projektu vedlo setkání s Johnem Greenwoodem, kytaristou Radiohead, v roce 2012 při nahrávání soundtracku k ceněnému snímku Paula T. Andersona Mistr. The Smile tvoří právě oni dva a zpěvák Radiohead Tom York. Trojice se dala dohromady v roce 2018. Skutečný debut ale přišel až v roce 2021, kdy zahráli velmi překvapivý set na streamovaném covidovém ročníku festivalu Glastonbury. První album vyšlo rok později, během roku 2024 se objevila hned dvě další. Ve zmíněném rozhovoru Skinner mluvil o působení v The Smile takto. Cituji. Hraní s Tomem a Johnem se příliš neliší od procesu v mé vlastní kapele. Je to neustálé zkoumání zvuku, zkoumání našich nápadů, pokaždé, když spolu hrajeme, je to jiné a mám pocit, že se jeden od druhého neustále učíme, jak můžeme naši hudbu různými směry posouvat. Jde o konstantní proces, prošli jsme si velkým vývojem a rozhodně nejsme na konci. Mohl bych říct, že do společné tvorby přispívám něčím trochu odlišným, vnáším tam zkušenosti s improvizovanou hudbou nebo jazzem, prostě něčím, co v rockovém prostředí není úplně běžné, jenže nikdo a nejméně oni dva o naší produkci v podobných černobílých konturách nepřemýšlí. Tvoříme společně hudbu a písně, které jsme dohromady napsali, jsou výsledkem naší práce jako kapely. Každý z nás přispěl podobným dílem, pořád se učíme, jak posouvat náš zvuk dál. Proces neustále pokračuje, což je ve skutečnosti podstatou všeho, co dělám. Moc si vážím, že podobným způsobem mohu pracovat i s těmito dvěma lidmi. A jsem si jist, že oni to mají podobně. Konec citace.

V dnešním Art Café si představujeme osobu hudebníka a skladatele Toma Skinnera, který se představí na koncertech 20. května v Pražském paláci Akropolis a o den později v brněnských Vodojemech v rámci festivalu Jazz Fest Brno. Zazněly zatím ukázky z jeho aktuálních projektů a také od kapel Sons of Kemet nebo The Smile, jejichž je nedílnou součástí. A nyní jsme poslouchali samý začátek jeho solové tvorby. Projekt Hello Skinny dostal název podle písně slovutných The Residents, jejichž verze ve Skinnerově podání právě dohrála. Verze jejich skladby tedy samozřejmě. V rámci tohoto projektu uspokojil Skinner svou lásku nebo náklonost k elektronice a dubu, ale také vášeň pro experiment. Hraje zde na většinu nástrojů a jak jste mohli slyšet, dokonce zde i zpívá, což se opravdu neděje často. Objevují se zde také další obvyklí podezřelí, jako zmíněný Shabba Catchings nebo basista Tom Herbert, se kterým se Skinner zná už od školy a který nyní hraje také v jeho aktuální doprovodné kapele. Neobyčejně hravá a pestrá nahrávka spojuje neotřelé rejstříky syntezátorů s pestrou rytmickou paletou. Skinnerova záliba v polyrytmech se nějakým způsobem promítá do všech projektů, kterých se účastní, a jejich spojení s téměř nekonečnými možnostmi použití elektronických vzorců nabízí celý vesmír dalších variací. Ale zpátky k současné tvorbě, jednou z klíčových skladeb loňského alba Kaleidoscopic Visions je společný track s americkou umělkyní Michelle DeGioncello.

Tom Skinner a Michelle Degeo Cello, jak mě tady správně upozornila kolegyně z Hlasatelny, takže se omlouvám za špatnou výslovnost předtím. A skladba The Maxim z posledního alba Toma Skinnera Kaleidoscopic Visions. Skinner se během své 20leté kariéry podílel téměř na 200 nahrávek, což vychází na 10 alb ročně, což je celkem slušná porce. Jenom vyjmenovat je by trvalo mnohem déle než čas, který máme vyměřený, ale tak podívejme se spíš na to, co se chystá v nejbližší době, a to je společné album s jeho korejskou umělkyní Hyelin Kim, virtuózkou na tradiční bambusovou flétnu Daegeum, a také společný projekt se dvěma starými přáteli. O zmíněném Tomu Herbertovi už byla řeč a další z nich je kytarista, skladatel a producent Dave Okumu. Také jsme se o tom bavili v našem rozhovoru s Tomem Skinnerem, cituji. Vyrostli jsme spolu, hrajeme spolu snad od jak živa, jsou jako moji bratři, moje rodina. Nahrávali jsme spolu mnohokrát, ale nikdy jsme pořádně nevydali nic vlastního jako trio. A teď nastal ten pravý čas. Každý z mých projektů přináší další nápady, o ty by rozhodně nebyla nouze, vždycky je a bude co dělat, ale s těmito dvěma bych to opravdu rád brzy dotáhl. Konec citace. Všichni tři se sešli také na velkém projektu London Brew, který v našem přehledu nemůžeme pominout, vzhledem k tomu, že za pár dní, konkrétně 26. května, čekají jazzový svět oslavy 100 let od narození Milese Davise, a projekt London Brew je podstou právě tomuto výjimečnému hudebníkovi.

Představení anglického hudebníka Toma Skinnera je téměř u konce. Ještě jednou připomínám oba jeho české koncerty, a to 20. května v pražském paláci Akropolis a o den později v brněnských Vodojemech v rámci tamního festivalu Jazz Fest Brno. Což jsem se tak bavil s pořadateli jeho pražského koncertu, tak vím o tom, že na možnosti jeho vystoupení pracují téměř 5 let, tudíž vzhledem k jeho nabitému kalendáři může další šance ho vidět trvat skutečně dlouho, tak si to nenechte ujít, pokud vás ty ukázky aspoň trochu zaujaly. Rozloučíme se s poslední skladbou z loňského alba Kaleidoscopic Visions. Tohle je track, který se jmenuje See How They Run. Loučí se Michal Pařízek, poslouchejte Český rozhlas Vltava, Art Café. Hezký podvečer.

0: stay strong, the time stay long, the song lingers on.
1: Art Café bylo dnes pozvánkou ke dvěma koncertním vystoupením 20. května v Pražském paláci Akropolis a 21. května v Brně v prostoru Vodojem Žlutý kopec. Vystoupí hudebník Tom Skinner, jehož profil nabídl v Art Café Michal Pařízek. A je 18 hodin, my vám přejeme dobrý podvečer se stanicí Český rozhlas Vltava a se třemi podvečerními zastaveními. Sedmé nebe dnes s Lenkou Dusilovou živě, můžete také sledovat skrze naše webové kamery a samozřejmě bude hostem Milana Zeise. A teď novinky ze světa jazzu, blues a funku s Ondřejem Konrádem.
2: Jazzový podvečer.
3: Od mikrofonu stanice Vltava zdraví Ondřej Konrád. Dnes s novým albem, které ale, jak se ukáže, není zase tak úplně nové, muže, který si celou svoji podivuhodnou hudební kariéru říká Taj Mahal.

Říkal jsem, že nejde o album úplně nové, a je to pravda, protože titul, který má název Time, byl vlastně natočen už před 15 lety, ale z různých důvodů, které úplně přesně všechny neznáme, byla deska odložena. Nicméně nezůstala v té podobě, zřejmě tedy, jak byla nahrána právě v roce 2010, což plyne například z toho, že se jmenuje podle písně, která zazní také za chvilinku v tomhletom pořadu, a kterou napsal Bill Withers, slavný rhythm and bluesový a soulový zpěvák začátku 70. let, který zemřel během covidu, a víme, že Taj Mahal a jeho management docela urputně vyjednávali s pozůstalými po Billu Withersovi, jestli tu nahrávku, která se jim dostala do ruky, ten demo snímek Withersův, mohou použít, respektive tu písničku nahrát. Takže vlastně jde o album, jak říkám, částečně staré, částečně nové, v každém případě Taj Mahal je na něm ve skvělé formě, ostatně natočil ho se svými velmi oblíbenými hudebníky, kteří si říkají The Phantom Blues Band. She caught my eye smoking Jones Cafe.

0: Welcome, you ain't crazy over me as you crazy over that jukebox, baby, baby, baby.
1: Byla zamilovaná víc do jukeboxu než do mě, zpíval Taj Mahal. Typické na desce je jeho sahání po nejrůznějších žánrech, ale právě i vlastně etnických hudebních stylech, což se týká té následující skladby, byť v tomto případě reggae původem z Jamajky proniklo až do celého světa. A Talking Blues napsal Bob Marley, nekorunovaný král reggae, bohužel už dávno a dávno nežijící, ale na téhleté nahrávce s Taj Mahalem hostuje jeho syn Ziggy Marley.

Taj Mahal začal už v druhé polovině 60. let sahat především po kořenech černého blues, ale přetvářel tu hudbu do nové podoby, do nového tvaru, například s Ray Coodrem, kterého měl ve své kapele, skvělým slide kytaristou. A pak se také začal zabývat etnickou hudbou z nejrůznějších končin světa. Afrika, Asie, ale právě například také karibská oblast, kde leží Jamajka, rodiště reggae. No ale teď konečně ta titulní slíbená věc od Billa Withersa, autora kdysi velikánských hitů a do dneška standardů, které kde kdo zpívá a natáčí, jako je Ain't No Sunshine nebo Lean On Me. Bill Withers napsal tuhle tu písničku, ale už jí sám nestačil nahrát Time.

Tak to byla Time Bella Withers, skladba, kterou slavný autor mnoha hitů 70. především 70. let už nestačil nahrát. Ujel se jí Taj Mahal a Phantom Blues Band, což je skutečně jeho velmi oblíbená kapela. Už s ní natočil několik alb od 90. let, jedno eponymní, čili Taj Mahal and the Phantom Blues Band, potom Dancing in the Blues a nebo Shouting in the Key. No a také stojí za to určitě, a je to i slušnost, říct, kdo jsou členové téhleté vynikající kapely, čili Johnny Lee Shell hraje na kytaru a zároveň bývá producentem a mixuje i ty nahrávky. Larry Fulcher je basista a Tony Brownagel bubeník, také mimochodem velmi často producent dokonce takových jmen jako Buddy Guy. No a kapelu ještě tvoří dva hráči na dechové nástroje, trumpetista Lester Lovett, ten je relativně nový, ale za to veterán je Joe Sublette, tenor saxofonista. V kapele dlouho působil také varhaník Mike Finnegan, ale ten zemřel před několika lety, takže na téhle, a také právě není uveden v kreditu tohoto alba, to je jedno z těch důkazů, že deska sice vznikala skutečně někdy okolo toho roku 2010 a možná, že některé nahrávky zůstaly skutečně víceméně netknuté, ale přece jenom to, že Mike Finnegan není na desce uveden, z toho plyne, že leco se určitě znova přetáčelo. A to znamená, že na piano a někdy i na mandolinu hrál John Cleary, zatímco na Hammondovy varhany Mick Weaver. No a potom jsou tady ještě hostující vokalisté, ale ten je třeba asi jmenovat. Za to určitě je dobré pustit si velmi zábavnou píseň, která se jmenuje You Put a Whammy on Me.

0: you put the whammy on me.
1: A my se s albem Taj Mahala, který si říká už od počátku své kariéry podle slavného chrámu, ale zároveň vlastně hrobce v indickém městě Agra, skladbou, která se jmenuje Wild About My Lovin', a je to velmi typická záležitost pro Taj Mahala a celou jeho hudební dráhu.

0: To byla půl hodinka, kterou Ondřej Konrád připravil speciálně pro dnešní podvečer. Za půl hodiny přivítáme v sedmém nebi Lenku Dusilovou. Bude hostem Milana Zeise, který si ji pozval do svého pořadu sedmého nebe. Dnes vysílaného ze studia 2 Českého rozhlasu, loni na podzim vydaným dvojalbem Retrospektive a letošními vyprodanými koncerty v pražské Arše Plus a v brněnském Mahenově divadle oslavila zpěvačka hned 2 životní jubilea, jednak půl století života a také 30 let úspěšné hudební kariéry. I za ní se bude ohlížet dnes v sedmém nebi, tak přijďte, pokud to máte blízko k budově Českého rozhlasu. Lenka Dusilová samozřejmě bude hrát živě své skladby a nabídne rozhovor s Milanem Zeisem, v němž se bude ohlížet nejen za zásadními milníky své hudební cesty. V 19 hodin.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Po celý den se můžete těšit na komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s rozhlasovými moderátory, koncerty živé hudby nebo výstavu obrazů herečky Ivy Hitnerové v galerii Vinohradská 12. Více informací na www.rozhlas.cz/dod.
3: Četba na pokračování.
0: My jsme lehce za polovinou četby románu Harper Leeové Jako zabít ptáčka. Knihu z překladu Marcely Maškové a Igora Hájka připravila Iveta Novotná a v režii Josefa Kačmarčíka účinkuje Beata Kaňoková. Část 8.

V posledních dnech jsme toho hodně slyšeli od lidí ve městě. O sobotách, když mi Jem dovolil, abych ho doprovázela. Na veřejnosti byl teď vůči mé přítomnosti úplně alergický. Prodírali jsme se po chodnících upocenými davy a občas jsme zaslechli. To jsou jeho děcka. Nebo tamhle, to jsou Finčovic. Když jsme se otočili za nařčením, spatřili jsme pouze pár farmářů prohlížejících si klistýry za výlohou drogerie. A nebo dvě baculaté venkovanky ve slamácích, sedící na voze. Kdyby začali řádit a znásilnili celý okres, tak to pánům nahoře bude taky fuk. Zněla jedna záhadná poznámka, kterou proti nám vyslal jakýsi vyzáblý pán, když nás míjel. To mi připomnělo, že se mám Etika na něco zeptat. Co je to znásilnění? Zeptala jsem se ho ten den večer. Etikus vyhlédl zpoza novin. Seděl ve svém křesle u okna. Jak jsme dorůstali, dospěli jsme s Jemem k názoru, že je šlechetné poskytnout Etikovi po večeři půl hodiny pro sebe. Etikus vzdychl a řekl, že znásilnění je pohlavní styk se ženou, vykonaný násilím a bez ženina souhlasu. No tak jestli je tohle všechno, proč mě tedy Kalpurnie tak odbyla, když jsem se jí na to ptala? Etikus se zatvářil zamyšleně. Jakže to bylo? No ptala jsem se na to Kalpurnie. Tenkrát, když jsme šli z kostela. A ona řekla, ať se zeptám tebe, ale pak jsem na to zapomněla a tak se tě ptám teďka. Etikus odložil noviny na klín. Ještě jednou, prosím tě. Vylíčila jsem mu dopodrobna, jak jsme se vypravili z Kalpurnii do kostela. Zdálo se, že Etika to baví, ale teta Alexandra, která seděla tiše v koutku nad šitím, položila vyšívání a zadívala se na nás. To jste se tenkrát v neděli vraceli z Kalpurnii z jejího kostela? Jem řekl. Ano, tetičko, vzala nás s sebou. Na něco jsem si vzpomněla. Ano, tetičko, a slíbila mi, že k ní někdy odpoledne můžu přijít na návštěvu. Etiku, půjdu tam příští neděli, jestli se to bude hodit, můžu? To tedy nemůžeš, to řekla teta Alexandra. Překvapeně jsem se otočila. Potom jsem se obrátila zpátky k Etikovi. A stačila jsem ještě zachytit pohled, který na ní vrhl, ale bylo už pozdě. Vyhrkla jsem. Tebe jsem se neptala. Na svou velkou postavu se dokázal Etikus zvednout z křesla tak hbitě, jako nikdo jiný. V mžiku byl na nohou. Omluv se, tetičce, přikázal. Já jsem se jí neptala, ptala jsem se tebe. Nejdřív se tetě omluvíš. Promiň, tetičko, zamumlala jsem. A teď, aby bylo mezi námi jasno, řekl. Budeš dělat to, co ti přikáže Kalpurnie, budeš dělat to, co ti přikážu já, a pokud tu u nás bude teta, budeš dělat to, co ti přikáže ona, rozuměno? Rozuměla jsem. Na chvilku jsem se zadumala a pak jsem dospěla k závěru, že jediný způsob, jak se stáhnout aspoň se zbytečkem důstojnosti, je odebrat se na onu místnost. A setrvala jsem tam tak dlouho, aby si mysleli, že jsem musela. Při návratu jsem okolkovala v předsíni a naslouchala prudké výměně názorů probíhající v obývacím pokoji. Dveřmi jsem viděla Jema, jak sedí na pohovce s rugbyovým časopisem u nosu a otáčí hlavou, jako by na stránkách časopisu probíhalo tenisové utkání. Musíš s ní něco udělat, říkala tetička. Nechal jsi to dojít příliš daleko, Etiku. Nevidím na tom nic zlého pustit ji tam. Kal by tam na ní dohlédla zrovna tak jako tady. Kdo byla ta ona, o které hovořili? Podklesla pode mnou kolena. Cítila jsem, jak se kolem mne svírají naškrobené stěny růžové bavlněné káznice a pojala jsem myšlenku utéci z domova, a to hned. Nic proti tomu, že máš měkké srdce, Etiku, ty jsi mírný člověk, ale je tady dcera, na kterou musíš myslet. Dcera, která ti dospívá. Na to právě myslím. A nechoď kolem toho jako kolem horké kaše. Dříve nebo později se s tím budeš muset vypořádat. A nejlíp, když to uděláš zrovna teď. Už ji nepotřebujeme. Etikův hlas zněl klidně. Alexandro, Kalpurnie od nás neodejde, dokud nebude sama chtít. Ty si třeba myslíš něco jiného, ale já bych se byl bez ní po všechna ta léta neobešel. Patří k nám do rodiny. A musíš prostě přijmout skutečnost takovou, jaká je. A pak, sestro, nechci, aby ses pro nás udřela. K tomu není důvodu. Potřebujeme Kal i teď stejně jako dřív. Ale Etiku. A kromě toho,
Dětem podle mého soudu ani trošku neuškodilo, že je vychovávala ona. Když už, tak na ně byla v leckterém ohledu přísnější, než by byla vlastní matka. Nikdy jim nic nepromíjela a nikdy je nerozmazlovala, jak to mívají ve zvyku černošské chůvy. Snažila se je vychovávat podle svých zásad a Kal má velice zdravé zásady. A ještě něco. Děti jí mají rády. Znovu jsem vydechla. Nešlo o mne. To mluvili jenom o Kalpurnii. Pookřála jsem a vešla do obývacího pokoje. Etikus se zatím stáhl za své noviny a teta Alexandra se potýkala s vyšíváním. Jem vstal a šoural se přes koberec. Pokynul mi, abych vyšla za ním. Zavedl mne do svého pokojíku a zavřel dveře. Tvářil se vážně. Oni se pohádali, Čipero. My s Jemem jsme se v té době hodně hašteřili, ale ještě nikdy jsem neslyšela ani neviděla, aby se někdo hádal s Etikem. Nebyl to milý pohled. Snaž se neodporovat tetičce, slyšíš? Hárali ve mně ještě Etikovy výroky a proto jsem nepostřehla prosbu v Jemově otázce. Znovu jsem se načepířila. Ty mi chceš vykládat, co mám dělat? Ale ne. Etikus má už tak dost těžkou hlavu i bez zlobení s náma. Proč pak? Nepřipadalo mi, že by Etikus měl nějak zvlášť těžkou hlavu. Málem se usouží kvůli tomu případu Toma Robinsona. Řekla jsem, že Etikus se kvůli ničemu nesouží. Kromě toho na ten případ ani nevzpomene, leda jednou za týden, ale to je zase hned pryč. To je proto, že vydržíš myslet na všechno jen chvilku, řekl Jem. U dospělých je to jinačí. My. V poslední době mě jeho nesnesitelná nadřazenost rozběsňovala. Matičko skákavá, Jeme, co si o sobě myslíš? Tohle teda myslím vážně, Čipero. Zkus si rozčílit tetičku a dostaneš ode mě na zadek. To už jsem se po něm hnala. Ty pitomej morfodite, já tě zabiju. Seděl na posteli a bylo snadné chytit ho vpředu za kštici a vrazit mu jednu do zubu. Vytěl mi políček a já se pokusila o další úder levičkou, ale dostala jsem takovou herdu do žaludku, že jsem se rozplátla na zemi. Málem mi to vyrazilo dech, ale na tom nesešlo, protože jsem si uvědomovala, že se Jem pere. Že se mnou pere. Dosud jsme si rovni. Co začalo jako pěstní zápas, změnilo se ve rvačku. Když nás Etikus od sebe odtrhoval, ještě jsme se mydlili. To stačí, řekl. Kdo to začal? Jem začal. Začal mi vykládat, co mám dělat. Jeho přece nemusím poslouchat, ne? Etikus se usmál. Domluvíme se takhle. Jema poslechneš, jestliže tě k tomu přiměje. To jde, ne? Teta Alexandra byla u toho. Mlčela však. A když s Etikem odcházeli, zaslechli jsme, jak mu v předsíni řekla. Zrovna to, o čem jsem ti vykládala. A ta věta z nás udělala zase spojence.

Naše pokoje sousedily. Když jsem zavírala spojovací dveře, řekl Jem. Brou noc, Chipero. Dobrou. Broukla jsem a šátrala jsem se přes pokoj rozsvítit. Když jsem šla kolem postele, šlápla jsem na něco teplého, pružného a jaksi hladkého. Zaslechla jsem také, že se to pohnulo. Rozsvítila jsem a podívala se na podlahu u postele. To, na co jsem šlápla, bylo pryč. Zaťukala jsem na Jemovy dveře. Co je? Řekl. Jaký je na omak had? Takový drsný, studený, proč? Mám, myslím, hada pod postelí. Nešel by ses podívat? Děláš si legraci? Jem otevřel dveře. Když viděl, že to myslím vážně, řekl. Jestli si myslíš, že budu strkat k hadovi obličej, tak se pleteš. Počkej chvilku. Šel do kuchyně a donesl si smeták. Radši si vylez na postel, řekl. Pak zkusmo zajel smetákem pod postel. Vykukovala jsem přes pelest, jestli vyleze had, ale nic nelezlo. Jem zajel smetákem dál. Chrochtají hadi? To není had, řekl Jem. Tam někdo je? Najednou spod postele vyletěl umazaný hnědý balík. Jem zvedl smeták a minul se jen o vlas, když se zjevila Dillova hlava. Pro pána krále, pronesl Jem úctivě. Dívali jsme se, jak se Dill kousek po kousku vynořuje. Ahoj. Jem se znovu dovolával pana krále. Já jsem ztratila řeč. Melu z posledního, řekl Dill. Nemáte něco k jídlu? Jako ve snách jsem šla do kuchyně. Přinesla jsem mu trochu mléka a půl pekáče kukuřičného chleba, který zbyl od večeře. Dill ho zhltl. Konečně se mi vrátil hlas. Jak ses k nám dostal? Vzal matce z peněženky 13 dolarů, chytil 9-hodinový vlak z Meridianu a vystoupil na Maycombském nádraží. 16 nebo 17 kilometrů z té 23-kilometrové cesty do Maycombu urazil pěšky křovým a houštím stranou od silnice, kdyby ho snad úřady hledali. A zbytek cesty se svezl schovaný ve voze s bavlnou. Pod postelí ležel asi 2 hodiny. Slyšel nás v jídelně a cinkot vidliček o talíře ho málem připravil o rozum. Byl utáhaný, k neuvěření špinavý a byl doma. Měl bys dát mamince vědět, že jsi tady, řekl Jem. Dill šlehl po Jemovi očima a Jem se zadíval do země. Potom vstal a porušil poslední nepsaný zákon našeho dětství. Vyšel z pokoje a prošel před síní. Etiku, zazněl z dálky jeho hlas. Mohl bys sem prosím tě na chviličku zajít? Pod nánosem špíny rozšmouhané potem Dillův obličej zbělel. Bylo mi na nic. Ve dveřích se objevil Etikus. Popošel doprostřed pokoje, zůstal stát s rukama v kapsách a díval se na Dilla. Konečně se mi vrátil hlas. Všechno je v pořádku. On ti přece nic neudělá, přece se nebojíš Etika. Já nemám strach, zabrumlal Dill. Ale hlad určitě máš. V Etikově hlase zaznívala obvyklá suchá vlídnost. Snad máme, Chipero, doma něco lepšího než pekáč studeného kukuřičného chleba, ne? Nakrmte tady toho mládence a až se vrátím, uvidíme, co se dá dělat. Pane Finči, neříkejte to tetě Ráchel. Neposílejte mě zpátky, prosím vás, pane Finči. Stejně zase uteču. Ouha, synku, řekl Etikus. Nikdo tě nehodlá nikam poslat, leda hezky z čerstva na kutě. Zajdu jenom povědět slečně Ráchel, že jsi tady a zeptám se jí, jestli můžeš u nás přespat. Chtěl bys tu zůstat, ne? Dill civil za vzdalující se postavou mého otce. Jem stál v rohu pokoje a tvářil se jako zrádce, jimž také byl. Musel jsem mu to říct, Dille, vysvětloval. To přece nejde, abys bez matčina vědomí utekl 500 kilometrů daleko.

Když se Dill natahoval ve spíži pro konzervu vepřového s fazolemi, předsíní se rozlehlo. Ježíš, no tohle, slečny Ráchel. Dill se otřásl jako králík. Srdnatě přestál její, počkej, až tě dovezu domů, vaši jsou starostmi bez sebe. Zachoval naprostý klid při, to se spěkně vybarvil celý Harris. Usmál se na, jednu noc tu snad můžeš zůstat. A opětoval obětí, kterého se mu nakonec přece jen dostalo. Etikus si vysunul brýle na čelo a mnul si obličej. Tatínek je unavený, řekla teta Alexandra. Zdálo se, že promluvila poprvé po několika hodinách. Byla u toho, ale po většinu času nebyla asi moc na slova. Tak jděte, děti, spát. Protože, jak se zdálo, všechno dopadlo celkem dobře. Rozhodli jsme se s Dillem, že budeme k Jamovi slušní. Kromě toho u něj Dill musel spát. Oblékla jsem si pyžamo. Chvilku jsem si četla a najednou jsem cítila, že už neudržím oči otevřené. Dill s Jamem byli tiše. Když jsem zhasla lampičku, nebylo pod dveřmi Jamova pokoje vidět proužek světla. Musela jsem spát dlouho, protože když mě probudil štulec, pokoj byl ponořen do šerosvitu zapadajícího měsíce. Posuň se dál, Čipero. Proč jsi utekl? Copak jste s tatínkem nepostavili ten člun, jak si psal, že ho budete stavět? On jenom říkal, že ho postavíme. Jenže z toho nic nebylo. Zvedla jsem se na lokti a obrátila jsem se k Dillově siluetě. Kvůli tomu se neutíká. Oni stačí udělat sotva polovičku toho, co naslibujou, že udělají. Ne, kvůli tomu on... Já jsem je prostě nezajímal. To bylo nejprapodivnější odůvodnění útěku, jaké jsem kdy slyšela. Jak to? No, byli věčně pryč a i když byli doma, tak se zavírali sami v pokoji. Co tam dělali? Nic. Seděli a četli si, ale nechtěli mě u sebe. Postrčila jsem si polštář k pelesti za hlavu a posadila jsem se. Přece bys je nechtěl mít pořád kolem sebe, Dille. Vždyť bys nemohl vůbec nic dělat, kdyby se kolem tebe motali. To není ono. Zatímco mi to Dill vysvětloval, musela jsem uvažovat, jaký by to byl život, kdyby byl Jam jiný. Co bych si počala, kdyby Etikus necítil potřebu mé přítomnosti, pomoci a rady. Vždyť by beze mne neobstál ani den. I Kalpurnie je celá vedle, když mě nemá u sebe. Potřebují mne. Dille, to nějak pleteš. Jak by se mohli vaši bez tebe obejít? To oni jsou na tebe určitě jenom zlí. Já ti povím, jak na to. Ze tmy se dál nesl Dillův hlas. Oni se opravdu obejdou mnohem líp beze mě. Já jim v ničem nepomůžu. Nejsou zlí. Koupějí mi, na co si vzpomenu, jenže to je pak, teď jsi to dostal, tak si s tím běž hrát. Máš plný pokoj věcí. Koupila jsem ti tu knihu, tak si jdi číst. Kde pak? Oni nejsou zlí. Líbají tě a pomazlejí se s tebou, když jdeš spát a když vstáváš a říkají ti, že tě mají rádi. Čipero, pojď, opatříme si nějaký miminko. Kde? Dill slyšel o jednom takovém pánovi, který má lodičku. A s tou lodičkou jezdí přes řeku na jeden zamlžený ostrov, kde jsou všechna ta miminka. Dá se jedno objednat. To je lež? Tedička povídala, že je pámíček spouští do komína. Alespoň mám dojem, že to tak povídala. V tomto případě se tetička nevyjádřila příliš jasně. Tak to není. Miminka mají lidi jeden od druhýho. Ale je taky ten pán. U toho čekají všechny ty miminka jenom na probuzení. On do nich vdechuje život. Dill se už zasedal unášet fantazií. Mluvil a mluvil a pomalu jsme už oba usínali. Ale v tichu jeho zamlženého ostrova vyvstal vybledlý obraz šedivého domu s pochmurnými hnědými dveřmi. Dille. Proč myslíš, že Bubu Redly nikdy neutekl? Dill dlouze vzdychl a otočil se ode mne na druhou stranu. Možná, že nemá, kam by utekl.

0: Po mnoha telefonních rozhovorech, vydatných přímluvách ve prospěch provinilce a dlouhém odpouštějícím dopisu jeho matky bylo rozhodnuto, že Dill může zůstat. Měli jsme před sebou společný týden míru. Potom nás zdálo se čekalo klidu už málo. Zlá doba byla přede dveřmi. Začalo to jednou po večeři. Dill byl u nás. Teta Alexandra seděla ve svém křesle v rohu a Etikus také ve svém. Já s Jamem jsme leželi na podlaze a četli jsme si. Někdo zaklepal na dveře. Jam šel otevřít a ohlásil, že je to pan Hack Tate. Tak ho pozvi dál, řekl Etikus.
1: Už jsem ho pozval.
0: Venku na dvoře jsou nějací chlapi, chtějí, abys šel ven. V Maycombu postávali dospělí muži venku na předním dvorku jen ze dvou důvodů. Když šlo o smrt nebo o politiku. Vrtalo mi hlavou, kdo asi umřel. Vyšli jsme s Jamem ke dveřím, ale Etikus nás okřikl. Vraťte se dovnitř. Jam zhasil světlo v obývacím pokoji a přitiskl nos na síť v okně. Teta Alexandra se proti tomu ohradila. Jenom na vteřinku, teti, ať vidíme, kdo to je, uklidňoval Jam. Obsadili jsme s Dillem druhé okno. Kolem Etika stál houf mužů. Zdálo se, že všichni mluví najednou.
2: Převést zítra do okresní věznice, říkal pan Tate. Nestojím o žádný maléry, ale nemůžu zaručit, že k ničemu nedojde.
0: Neblázněte, šerife Hacku, řekl Etikus. Jsme přece v Maycombu.
2: Povídám, že jsem prostě nesvůj.
0: Hacku, už jednou jsme zařídili odklad tohohle případu. Jen abychom si zajistili, že nebudeme mít proč být nesví. Dnes je sobota, řekl Etikus. Přelíčení začne pravděpodobně v pondělí.
2: Jednu noc si ho tu snad můžete nechat, ne? Nemyslím, že by mi někdo v Maycombu chtěl v tak zlých časech upřít klienta.
0: Ozvalo se pobavené brumlání, které náhle zmlklo, když promluvil pan Ling Dees.
2: Tady nikdo nic za lubem nemá, to ta banda ze starého Saramu mi dělá starosti.
0: Víte, jak vyvádějí, když se nalíznou. V neděli obyčejně nepijí, bývají skoro celý den v kostele, řekl Etikus.
2: Tohle je ale zvláštní příležitost, namítl kdosi.
0: Nechápu, proč ses do toho vůbec pouštěl, říkal pan Ling Dees. Na tomhle můžeš všechno ztratit, Etiku. Úplně všechno.
2: Linku, ten chlapec třeba půjde na křeslo, ale nepůjde dřív, dokud nevyjde pravda najevo.
0: Etikus hovořil klidným tónem.
2: A jaká je ta pravda, to ty víš?
0: Ze skupinky mužů se ozvalo reptání, které zapůsobilo ještě zlověstněji, když Etikus ustoupil na poslední schod a muži se kolem něho zhlukli. Jam najednou vykřikl.
1: Etiku, zvoní telefon!
0: Muži sebou trhli a rozptýlili se. Byli to lidé, které jsme vídali každý den. Obchodníci, farmáři bydlící ve městě. Byl tam doktor Reynolds i pan Avery.
2: Tak ho zvedni, synku, zavolal Etikus.
0: Rozcházeli se ve smíchu. Když Etikus rozsvítil stropní světlo v obývacím pokoji, našel Jama u okna. Byl celý bledý, jen na nose měl výrazný otisk okenní sítě. Proč tady pro pána sedíte všichni pod mě? Zeptal se. Jam se za ním díval, jak jde ke křeslu a bere si večerní noviny. Chystali se na tebe, viď? Jam přistoupil k Etikovi. Chtěli tě dostat, co? Etikus sklonil noviny a udiveně se na Jama zahleděl.
2: Ne, synku, to byli naši přátelé.
1: Tak to nebyl gang?
0: Jam se díval úkosem. Etikus se pokusil potlačit úsměv, ale nepodařilo se mu to.
2: Ne, u nás v Maycombu se na lynč a tyhle hlouposti nedrží. V životě jsem neslyšel o nějakém gangu v Maycombu.
0: Vyprovodila jsem Dilla domů a vrátila jsem se právě včas, abych zaslechla, jak Etikus říká tetičce.
2: Zrovna tak pro úctu k jižanským ženám jako každý jiný, ale nikoli pro zachování zdvořilého výmyslu za cenu lidského života.
0: Tento výrok ve mně vyvolal podezření, že měli zase rozepři. Šla jsem hledat Jama a našla jsem ho v jeho pokoji. Ležel hluboce zadumán na posteli.
1: Zase se hádali? Zeptala jsem se.
0: Tak trochu. Nedá mu s tím Tomem Robinsonem pokoj. Málem už řekla, že Etikus dělá rodině hambu.
1: Čipero, já mám o Etika strach,
0: aby mu někdo něco neudělal.

Složitost lidské povahy a morálky očima malého děvčete v jižanském městě ve 30. letech 20. století zkoumá román americké spisovatelky Harper Leeové. Na témata spravedlnosti, předsudků a ztráty nevinnosti se zaměřuje kniha oceněná Pulitzerovou cenou. Americká klasika. My tento román čteme v premiéře. Četba je připravena ke stému výročí narození autorky. A z překladu Marcely Maškové a Igora Hájka připravila tuto celkem 15-dílnou četbu na pokračování Iveta Novotná. Čte nám Beata Kaňoková v režii Josefa Kačmarčíka. Pokračovat bude zase zítra o 6:30 na večer 9. částí.

Joe Webb nám hrál před 19. hodinou a sedmým nebem. Pokud nás slyšíte po rozhlasových vlnách, tak jste patrně nemohli nebo nestihli dorazit do Studia 2, odkud dnes vysíláme speciální sedmé nebe, s tím to už se dozvíte za moment. Tak dobrý podvečer, poslouchejte nás dál.

0: Sedmé nebe.
1: Tak krásný dobrý večer všem u televizních, to jsem hnedka řekl špatně, samozřejmě rozhlasových přijímačů. Dneska to bude takový velmi speciální, protože já vlastně jsem tenhle ten způsob sedmého nebe ještě nezažil, Lenko, představ si to. Je tady se mnou Lenka Dusilová.
2: Dobrý večer. Prosím, Milan Zeiss.
1: Perfektní, máme, slyšíte ten potlesk, máme tady dokonce živé diváctvo, to je perfektní. Já si vždycky přijdu tak v klidu tam do toho studia, tam si to tak odmluvím, jo. Maximálně tam máme živý vysílání, ale ještě jsem nikdy nemluvil takhle v malým komorním studiu před diváky a svědomím, že to jde do éteru. Je to takový zajímavý pocit, ale já se ho vlastně docela užívám a těším se na ten dnešek, protože Lenka tady má samozřejmě i nástroje a budeme hrát, budeme zpívat, teda já nebudu zpívat, Lenka bude zpívat a myslím si, že Lenku Dusilovou netřeba úplně dlouhosáhle představovat, protože držitelka tolik cen andělských a jiných, držitelka nebo majitelka významného a velmi nestandardního hlasu s obrovským rozpětím je tady dneska s náma. A já bych možná se tě, Lenko, zeptal na začátek, jenom to mě zaujalo dost, jo, protože ty jsi začala zpívat v 10 letech, je to tak? Byla jsi ve sboru Bambini de Praga, že?
2: No, já jsem začala asi ještě dřív. Já jsem bydlela vlastně, narodila jsem se ve Varech a než jsem se přestěhovala do Prahy, tak už mě hudba provázela určitě třeba 3 roky, protože jsem začala ve 3. třídě chodit na klasiku, ne, na kytaru a jezdila jsem hodně na vandry, učila jsem se akordy, kopčila jsem po bráchovi zudebňování básniček a měla jsem vlastně i nějaký už první koncertní zářezy, že jsem vystupovala nějaký...
1: A to bylo někdy okolo těch 10 let, ne? Už.
2: No, já myslím, že někdy v 9, v 10, no. Že jsem první zářez byl někde v Abartově na takový vánoční nadílce, která, což byl takový festival folk country, bluegrass a trémská píseň.
1: A to už jsi ale měla svoji písničku nějakou?
2: Tam jsem ještě, tam jsem měla jednu zudebněnou básničku, Štěstí, co je štěstí, Mužka jenom zlatá, a pak jsem hrála nějaký písničky, který jsem, 2 písničky, který jsem hrála vždycky ráda u táboráku, ale jako měla jsem tam takový okno během první písničky a to bylo takový zásadní, že vlastně jsem neutekla z toho pódia, někdo mě tam podpořil potleskem, že to nevadí, hraj dál.
1: To klíčový moment života. To spočívalo všem, jako že si zapomněla text, jo? Nebo?
2: No, najednou jako zpívala jsem, byla jsem, měla jsem trému a nemohla jsem si vzpomenout. Prostě tam nahoře na věži houpá se, viděla jsem, co se tam houpe. To byl zvon. Pardon.
1: Ne, v pohodě, já jsem si teď vzpomněl na svoje první vystoupení a já jsem se tak styděl, že to bylo prostě, já jsem nebyl schopný se podívat dopředu. Já jsem si nasadil takový klobouk po dědovi, takhle do čela. No. A ještě jsem byl za těma bubnama a kluci byli přede mnou, ale stejně já jsem byl úplně... Ale to, jako, pak se to nějak jako přehouplo a pak už druhý koncert byl v pohodě. A ten první moment, kdy tam člověk stojí. A to byli naši spolužáci, to bylo na základce, že jo?
2: No, jestli, no.
1: Ty jsi tam byla před normálníma lidma, ne?
2: No, byli to asi jo, doufám.
1: Teda
2: většinou,
1: ne, že by ty naši spolužáci
2: dospělí,
1: nebyli normální, oni byli taky vlastně normální.
2: Ale já si jenom vybavuju a já mám dokonce i jako fotku z toho někde. Jo. Doma úplně. Jako analogovou fotku a ten monitor byl tak jako, jsem si dělala tý židli a jednou nohou jsem nedosáhla dolů a měla jsem ten obrovský monitor, který dneska je takhle malej, že? No já nevím, takhle nějak prostě velká. Ale no ty první koncerty jsou v nějakých těch cyklech, kdy člověk vždycky dělá nějaký první koncert v nějakém období, nějaký nový projekt nebo nová kapela, tak jsou vlastně vždycky nějak nejtěžší. Nevím, jak to máš ty.
1: Nikdy. Já za tolik projektů nemám, víš? Já mám 38 let jeden projekt.
2: Jo, jo. Ale, a... jako, no, ale freestyle jedeš taky docela.
1: No, vedle. Tak trochu.
2: Improvizační.
1: Ale ne tolik jako ty. I když teď jsem člověče...
2: Ty vůbec.
1: Ale to sem nepatří. takže... teď jsem si uvědomil, proč jsem vlastně na začátku to uvedl s tou televizí, protože já, když jsem přicházel sem, tak tady televize je před rozhlasem, protože dneska se dějou věci, že jo, v Praze. Proto taky nevysíláme z Radiokafe, ale tady z toho útulného malého studia. A já bych tě v tomto útulném malém studiu teď možná poprosil o první hudební vstup, což budou dvě písničky, jestli se nepletu, bavili jsme se o tom, že bys je propojila. A uvedeš si je sama, prosím?
2: A je to skladba Lokha, což je taková meditace, ještě nemám ohlášenou na ose pořád. A skladba, kterou otevírám svý solový koncerty většinou. Nevydaná skladba a propomí se skladbou Panenka Marie Sádrové Lepidlo, což je skladba z alba Řeka. Krásná zudebněná báseň Malgorzaty Lebda, básnířka z Polska.
1: Tak na vlnách Vltavy Českého rozhlasu právě uslyšíme Lenku Dusilovou živě. Ah.

Přinášíme ji na verandu. Je tam dobré světlo. Její hlava se rozlomila v místě, kde měla ústa.

Lepíme panenku Marii od spodu. Hledám úlomky zadem. Potom chodidel. Kůže na dlaních tvrdne, jak na nich zasychá lepidlo. Nakonec panenka Maria vypadá k světu. Chybí jenom srdce a na zádech má díru. To do ní budu házet těžké mince. Kradené z otcova nedělního kabátu.

0: Tak to byla celkem jízda, bych řekl. Ty tam máš nějaký takový speciální pnutí tam v tom hlase. Já vždycky, když tě slyším takhle solo, jako, a nemáš za sebou to burácení té kapely, tak mě běhá mraz po zádech úplně. A já už jsem ti to jednou říkal, já vím, to říkám znova ještě do éteru, ale ty jsi měla teď velký koncert, nebo několik velkých koncertů, takovou sérii, vlastně turné, k významnému jubileu. Říkala jsi, že se to může říkat, takže já to klidně řeknu, že jo. Na sklonku roku 25 ti bylo dvakrát 25.
1: 50.
0: A ty jsi se rozhodla udělat takový průřez tím vším, čeho jsi se vlastně za ty leta dotkla. To se zrodilo v tvý hlavičce, ten nápad?
1: No, já jsem vlastně v roce 2024, když mi bylo 49, a už jsem jakoby, mám rozjetý takový projekt mezigenerační dialogů a nějak byl náročný ten rok 2024 a udělal jsem takovou velkou oslavu pro kámoše, když mi bylo 49. My jsme si dali nějakou večeři, bylo nás, nevím, asi 14, 15 a objednala jsem karaoke bar, v kterém jsem nikdy jako nebyla, takže jsme takhle, a vlastně jsem si nějak říkala, že si to jako pořádně užiju. A najednou jsem si vlastně řekla, že si to chci jakoby vlastně integrovat, tu historii, a že si chci ty padesátiny fakt užít, že si to prostě připravím, že si ten narozeninový 50. rok prostě připravím takhle a připravím pro lidi vlastně nějaký ohlédnutí, že udělám nějakou kompilaci, kde budou prostě v jednom balíku nějaký písničky a budou mapovat nějaký ten můj tvůrčí a vůbec interpretační průřez. A hrozně jsem se na to těšila. A kapela byla taky, vlastně mají rádi věci, které jsem dělala dřív, takže a to akorát byl to takový jakoby oříšek vlastně, jakou cestou se vydat, jak poskládat tuto kompilaci, a protože taková kompilace se dá jakoby v rámci toho, co jsem, na čem jsem se podílela, nebo co vzniklo, tak některé ty cesty můžou víc do ně někam až do nějaký víc jakoby alternativnější cestou, ale nakonec jsem si řekla, že vlastně jsem dost umanutá už posledních minimálně 10 let, možná i víc, že vlastně naopak to udělám takový jakoby přístupnější víc pro lidi, a takže jsem vybrala známý písničky a mezi to jsem Sofinou volbou volila skladby, který mi tak nějak dávali smysl do toho. A ještě jako do toho vstoupil vlastně, oslovil jsem Honzu Vedrala, vlastně šéfredaktora a headlineru, který mi na začátku pomohl vlastně poskládat, dal mi takový první nástřel té mapy, pomohl mi, jsem mu dal nějaký okruh a tak to mi asi trošku jakoby pomohlo. A vlastně ten příběh dává chronologicky úplně jako nejjasnější a nejsmysluplnější smysl.
0: Takže to začínalo s těma písničkama se Sluníčkem a pak to šlo až do té současnosti. Ty jsi tam měla spoustu zajímavých hostů, Clarinet Factory, Beátku Hlavenkovou, David Koller tam taky s tebou zpíval, že jo. A byl to
2: Čechomor.
0: A začalo to teda všechno v Archa Plus a pak jste jeli další destinace?
1: No, vlastně v listopadu vyšla právě trojvinyl, kompilace, retrospektiva, LD50. A ještě tahle kompilace vyšla úplně v drobné obměně na CDčku, to je dvou CD. A jeli jsme teď vlastně, tenhle rok budeme s kapelou, hrajeme vlastně program LD50. A to znamená, že se na těch koncertech objevují vlastně hosté, kteří na to mají čas. A záleží taky na financích, protože se to nedá se úplně celá ta archa přenést, všichni ty hosté. Na ostatní koncerty teď jsme hráli v Mahenovo divadle v Brně, kde byl s náma David Koller a Clarinet Factory. V Bratislavě jsme byli s Davidem Kollerem minulý pátek, čtvrtek. A chystáme se na Colorosov Ostrava, na Rock for People, Hradecký slunovrat. A vím, že jsou v jednání nějaký něco málo divadel na podzim.
0: Takže to bude takový rok oslav.
1: Jo.
0: No, a vyjde LD 50 taky na LP?
1: To právě vyšlo.
0: To na trojvinylu.
1: Na velkorysém trojvinylu. A takže dvě první alba jsou věnované jako lídrmenství a solu a A ta poslední placka je vlastně, černá deska je věnovaná hostování.
0: Mm-hmm. Ty když zpíváš a jsi na pódiu, máš pocit, že se na něco jako napojuješ? A nebo prostě jsi soustředěná jenom na to, co se děje teď a tady? No jak, to, jak dalece se to necháváš plout?
1: A musím povypínat nějaký kontrolky. Už jsem se to nějak jakoby naučila. A pokud tam nepřetrvává nějaká extra únava, kdy to člověk je těžký vypínat kontrolky, tak vlastně já se propojuji s tou jak to jako ten transcendent mi... myslím si, že vlastně ten repertoár už za ty léta je tak jako postavený. Vím, v čem jsem jakoby silná, o co se opírat, a že je vlastně ten repertoár, ty skladby, které hraju, ať už je to s retrospektivou, nebo všechno je to tak nějak jako to se mnou. Mě to tam vždycky prostě vtáhne. Jako. Hmm. Pokud mě jako neodradí nějaký úplně extrémní podmínky nebo něco, tak vlastně ty skladby jsou tak postavený, že to tam prostě ty emoce to otevírá nějak jako u mě. Hmm. U mě.
0: No, já jsem bohužel na tom koncertě nebyl, protože něco jsme měli, ale Matěj tam s tebou hrál, že jo, Matěj Belko.
1: Skvěle.
0: A on měl takový zajímavý postřeh, když pak jsem se optal, jaký to bylo, jak

0: je ale jakoby to, jak ten program a jakoby ta logistika a toho, co je jakoby potřeba, to bylo jakoby, asi jsem nejvíc jako věděla já, takže jsem to potřebovala trošku. To tam je to prostě potřeba, aby jsme, protože to bylo složitý. Bylo to vlastně 17 muzikantů ve výsledku, takže věděla jsem, že některý muzikanti tam spolu hrajou poprvé, že jsme zkoušeli na segmenty, tak to bylo nutné jakoby projet. Ale tak to je v pohodě, ten adrenalin v těchto situacích funguje skvěle, to asi všichni zná.
1: Já přesně vím, co si cítila, já to taky zažívám. No. A právě mě zajímá ten moment, kdy jako z toho organizátora v uvozovkách se člověk přepíná na toho umělce.
0: A... Spíš kapelníka jsem, já nejsem organizátor, to by nedopadlo dobře.
1: No, tak...
0: Pardon, ale jako
1: jo. Víš, jak to myslím.
0: Vím.
1: No a ten moment toho přepnutí a takovýho toho, jako bejt teda furt v přítomnosti, uvědomovat si, že máš teda před sebou velký večer, ale zároveň to pustit, aby člověk nebyl v křeči a aby vlastně ty písničky dostaly to, co potřebují.
0: Já jsem se na to strašně těšila, jsem byla jako obrovský šťastná, že si na to ty hosti a celá ta kapela, jako že si na to prostě udělali čas, že jsem tam dokázala na to pódium dostat prostě tyhle ty různý hudební vesmíry. A já jsem s tou, že já jsem slezla vlastně po tom koncertě a vlastně měla jsem fakt pocit, že bys to mohla dát ještě jako po třetí klid.
1: Jo,
0: jako,
1: no. Ještě to vlastně nabilo.
0: No. Bylo to krv, jo. Je to, já myslím, že je dobrý si vymýšlet věci, které tě baví. Ne, no.
1: Máš ráda ticho?
0: Mám ráda ticho, ale hrozně na to člověk zapomíná. Zjišťuju, že vlastně mám už takový naučený stereotypy, že jako mám ráno vstanu, že si pustím rádio a vlastně v poslední době si říkám, že to je lepší se to třeba jako nepustit, nejen i kvůli tomu, že ty informace jsou jakoby náročný často, ale že člověk na to zapomíná, že je to hrozně důležitý, že se vlastně člověk musí přeprogramovávat trošku.
1: Ono, když je jako ticho kvalitní, tak to může být i skvělá hudba.
0: No, jo. Někteří to používají.
1: Já jsem jako ticho docela začal vpouštět do svého života významněji než dřív a je to dobrý.
0: Jsou dobré kontrasty, no.
1: No. Já bych možná tě zase poprosil o písničku, jestli by ti to nevadilo.
0: Dobrá.
1: Teď by to byla, jestli teda jedeme podle seznamu, který jsi mi dodala, tak by to mohla být Balkony Blues.
0: Ano, tak jo.
1: Tak písnička Balkony Blues je z alba Mezi světy, který vydalo BM Music, neboli Universal Music v roce 2005.
0: Je to album, který jsme jako vzniklo v podstatě převážně v Kalifornii, kam jsme odjeli do Ameriky s Martinem Ledvinou. A je to jako asi jedno z dalších silných dobrodružství v životě.
1: Tohle album taky produkoval, říkaj, jak Jonas. On se jmenoval, já jsem si to tady napsal. Ano, děkuju. Taky se tam objevilo spousta skvělých muzikantů, že jo?
0: Známe vlastně John Evans, basák, který dodnes stále jezdí s Tori Amos a Scotta Mendola, výborný jazzový muzikant z Kalifornie taky. A to je jedno, já ní zahraju Balkony Blues. Je to slyšet, Peťo?

0: Krásný, děkujeme. Já jsem si všimnul už při té první dvojpísni, že ty vlastně krásně pracuješ s tou vzdáleností.
1: Dynamika.
0: Dynamika a vzdáleností od toho mikrofonu, víš, jak ty vlastně jsi schopná uspívat obrovský jako sílu toho hlasu rozevřít a pak teda jdeš dost daleko od toho mikrofonu. Tohle jsem viděl u Ivy Bitový, kdy ona se vlastně otočí úplně zády k tomu mikrofonu a přeřve tu kapelu celou.
1: No.
0: Ty máš tam ten potenciál taky, to je strašná síla, když se do toho opřeš.
1: No, jako našla jsem si, že tahle intenzita, že mám ráda jako dynamiku úplně od vzduchu až jakoby po to, kdy to jako pošleš dál, ale ten mikrák, když si jako potřebuješ prostě pracovat s dynamikou, mám ráda dynamický mikrofon je fakt, že některých hlasitých písničkách na koncertech můžete vidět, že mám jako třeba mikrofon až takhle jako dole. A to tam prostě, pracuju vlastně s tou barvou do hudby.
0: Není teda pro tebe jako v tomhle ohledu lepší to solo vystupování?
1: Tyjo, já obojí je jako, já myslím, že to, teda pro mě to je velký zážitek hrát
0: s mojí
1: kapelou. Je to zase jako úplně jiný barvy, jiná energie, je to určitá svoboda, nějakého pohybu, nějaký jako performance víc, jako blíž k lidem, můžu s nima víc třeba interagovat, nejsem nějaká extra jako extrovertka v tomto smyslu, ale vlastně je to nějaký osvobození. To solo je takový hodně jako tím, že si všechno musím ovládat a odehrát sama, nebo i včas pustit, nebo naefektovat, tak je to jako někdy, je to prostě poměrně jako jiná koncentrace. Někdy
0: a co je pro tebe větší dobrodružství?
1: Záleží jak v jakých období. To se nedá asi úplně porovnat. Ale v současnosti mě to jako baví hodně s kapelou. Nějak jsem jako objevila, že prostě ty bezdrátový mikrofony a tak, jako, že člověk si jako běhá někde. A já jako mě baví dělat s lidma strašně moc. Čím dál tím víc vlastně, čím jsem starší, tak už nejsem tak jako zavřená, nepotřebuji tolik zavřený oči. To solo trošičku mě malinko někdy jako tahá víc do toho ponoru dovnitř a abych právě udržela některé věci, tak třeba se trošičku jako můžu odříznout od lidí, jakože si potřebuji udělat nějaký svůj jako prostor a mám ráda jako, když lidi jsou poslouchají a jako nepotřebuji nějaký jako rušivý. A s kapelou je to zase něco jiného. No.
0: Existuje něco, co bys chtěla hudebně vyjádřit a zatím si k tomu neměla ještě odvahu?
1: Já myslím, že jsem vyjadřuju od určitý doby vědomě jako veškerou škálu emocí, kterou mám, nebo kterou jako cítím a nemám potřebu. Myslím si, že samozřejmě jsou životní období a nějaký témata a podle toho prostě volím nějakou jako dynamiku, nebo někdy může zahrát i nálada, jo, oni se všichni ty koncerty dají zahrát trošku jako s jinou náladou a s nějakým jako flow, může ti to ovlivnit. Dneska mám třeba úplně jiný flow, než prostě třeba před třema dny, nebo když jsme byli v Bratislavě, že strašně moc věcí, že se to jako, ale to je jako dobrodružství, mě to baví.
0: Tak ono taky hodně záleží na té energie publika, ne, že by tady byla špatná energie, tady je vynikající energie, samozřejmě. Ale na tom koncertě, kdy ty lidi jsou rozjetý, třeba trošku tančej, hejbou se, tak ti posílají něco, co pak já třeba sám osobně jsem na to strašně senzitivní a v momentě, kdy cítím, že tam něco prostě nefunguje, tak já se propadám hloubš a hloubš. Jo. Máš to podobně?
1: Já jsem to řešila asi první půlku života mé kariéry trošku, protože jsem neměla sebevědomí a měla jsem jakoby furt z těch 90. pocit, že mě někdo jako chodí kritizovat nebo že nejsem dost dobrá. Ale vlastně teď, já nevím, mě vlastně hrozně pomáhá třeba jako iníry, že já prostě vlastně neruší mě ty věci úplně tolik, nevím, jako vlastně mě to jako úplně moc už nerozhazuje. Strašně minimálně. Ale tak já jsem zvyklá vlastně vzhledem k nějaký určitý nepolapitelnosti žánrový nebo vůbec, že za ty desetiletí vlastně mě lidi mohli vidět v nějakých koncertech, kdy třeba ještě teprv něco jakoby hledám a jako vlastně za ten život jsem zvykla přijímat nějakou to, že to zrovna nějaké části jako publika sedí, nesedí, tak jako já si tak nějak jako jdu trošku za něčím, někdy v mlze, někdy jako s nějakým záměrem, ale že jako já jsem zvyklá na nějaký určitý diskomfort v tomto smyslu, že třeba někomu něco nevoní, nebo teď mě napadá třeba, že nezahraju holku Magor, jo, ahraju úplně jiný věci, takže občas jako lidi můžou přijít na nějaký koncert, můžou být jakoby, neřeším to vlastně úplně tolik, ale chci, aby se lidi bavili. Stavím si ty koncerty tak, abych se bavila já, kapela, a hlavně, aby vlastně ten posluchač přišel na ten koncert a prostě nastoupil do té loďky a pak ho projel z ty emoce a tu řeku a někde vystoupila a jako ještě se chvilku třeba nějak chvěl nebo brečel, cokoliv, že to mám jako ráda. Samozřejmě nemusí se to po každé 100% povést, ale jako takhle o tom přemýšlím, když o koncertech a vlastně často i o těch albech už.
0: No a stalo se ti někdy, že by ses na svém koncertě dostala do těch emocí tak moc, že by ses třeba rozbrečela nebo?
1: Jo, určitě. Jo? Určitě se mi to stalo. Jsou samozřejmě křehčí období, který, nevím, určitě hormonální vlny po porodu, nebo nějaký ten čas byl takový jako víc. A rozchody jsou taky docela zajímavý na to a tak dále. Nebo, jo, jo. A ty písničky jsou vlastně takový transporty, že jo? Transporty do příběhu a jsou to takový vlastně o té retrospekty sebe teď v tomhle tom doby si to uvědomuji, jak člověka to přenáší prostě do nějakého času. A někdy nejde ani úplně tolik o ty písničky, jako o to, že vás to hodí do nějakého období, připomeneme vám to nějakou situaci a myslím si, že třeba ty lidi, kteří přišli třeba do archy, nebo co jsem měla nějaký feedbacky od známých, který mě znají 30 let, tak vlastně pro ně to mělo ještě nějaký jiný význam, než jenom ten hudební.
0: A je pro tebe ta starší písnička jako v uvozovkách taková svátost, že do ní nešaháš, prostě necháváš ji v tom znění, v jakým byla tenkrát složená, nebo máš tendenci ty starší věci trošku předělávat?
1: Já myslím, že některé věci není potřeba předělávat. My jsme si dovolili teda na retrospektivu dát jakoby současnou verzi od skladby Zmrzlá husa od Sluníčko, od kapely Sluníčko z 90.
0: To si pamatuju, ta mě hrozně bavila tenkrát.
1: Jo. No v té době si pamatuju, že no, vy jste byli děti a já jsem hrála s dospělýma ostrýma pánama. Ale že Zmrzlou husu jsme trošku jakoby předělali do našeho jazyka, ale některé ty písničky nemá cenu předělávat. Ale dovolila jsem si třeba na koncert, měli jsme dva dechaře, v kapele máme rozšířenou formaci o Marcela Bártu, saxofonistu, a Jiřího Kotaču, což je leaderman Kotača orchestra, big band krásnej z Brna. Tak s těma jezdíme, ty s námi jako doplňujou tu kapelu a napsali jsme pro 6 dechů, protože v Arše a v Brně byly právě Clarinet Factory, tak se rozepsali i nějaký aranže pro těchto 6 dechů a vlastně udělali jsme krásný intro třeba pro Čechomor na proměny, nebo udělali pěkný věci, asi 3-4 věci jsme takhle jakoby víc předělali, nebo jsme tam dodali ještě, jakoby, to ještě povýšili krásně ty písničky.
0: Když zazpomínáš na to období Eternal Seekers a vlastně následně i spolupráce rozvinutý s Beátkou Hlavenkovou, jsme se o tom trošku bavili tenkrát, když jsme točili ten pořad, viď? Ale mohla bys na tohle období zazpomínat, jak moc to pro tebe bylo důležitý? Předpokládám, že docela dost.
1: No, byl to... tak jsem jako splnil vlastně... Já jsem někde na nějakém festivalu nás dali dohromady na nějakou jakoby krátký koncertní kolab právě s Clarinet Factory. Já jsem se jako extrémně zamilovala do jejich hudebního jazyka a jak hrajou. A tenkrát jsem z Ameriky letěla a vlastně tím, že jsme dlouho spolupracovali s Beátkou, tak vlastně jsem si říkala, že by bylo skvělý jako propojit tyhle ty tři světy a ty vlastnosti naše. A vznikla vlastně nějaká věc ještě dál, než jsem si představovala a byla to pro mě jako obrovský muzikantská škola, protože jsem asi do té doby nespívala takové věci, jaký jsem se ten Eternal Seekers zpívala, byl to úplně jiný jazyk.
0: Možná tě to i otevřelo nějaký dveře, ne? Trošku nový.
1: Byla to určitě z jedna těch paralel. Vedle toho už jako by jela paralela vlastně toho, že jsem, jak jsem hrála mezi světy, tak vlastně jsem si potom tady v Americe, když jsme provázali živý koncerty mezi světů, turné, tak vlastně jsme postavili s Martinem Ledvinou novou kapelu, takže já jsem narazila třeba na Vertigo Quintet a hrála s náma rytmika právě Rastio Uhríka, Danko Šoltis, a to byla třeba hudba, která mě úplně, nejenom jsem viděla, vlastně jsem chodila vlastně furt opakovaně na koncerty Vertigo Quintet, protože to pro mě bylo úplně jako hudební dobrodružství, jako svoboda, vlastně nepísňová forma. A byla tam vidět taková ta čirá radost toho, že tam každý ten koncert vzniká něco novýho, nějaká jako úplně jako totální hudební svoboda. A to jako mě hrozně začalo lákat. Párkrát jsem se na tom vylámala i zuby, protože mě chlapci vlastně tenkrát přizvali i na nějaké turné. A já jsem se tam pouštěla vlastně do volných forem. Neumím noty, takže jsem sluchař a paměť používám, takže to pro mě bylo občas i jakoby improvizovat pro mě, překročit tenhle ten jakoby blok, tak to bylo jakoby silný. A pak vlastně na to navazovalo i ty Eternal Seekers. A korunu tomu dali vlastně potom asi práce s tím divadlem, kdy mě oslovili Spitfire Company, dělali vlastně fyzický divadlo tenkrát. A s nějakým přesahem. A tenkrát vlastně tanečnice Markéta Vačovská s režisérem Petrem Boháčem mě oslovili, abychom udělali vlastně takový duo tanečnice. A já jsem dělala vlastně na živou hudbu a vlastně jsme začali společně vytvářet to představení. Já jsem začala poprvé pracovat s tím vizuálním stancem, s pohybem, s něčím jiným, než jako přemýšlet nad nějakou formou písňovou a tak. A vlastně postavit si nějaký technický setup a pracovat vlastně úplně jinak. A to vlastně dovršilo nějaký můj přerod a otevřelo to nějaký jako, nějakou vnitřní svobodu a vlastně nalezení nějakých jako svých vlastností, nějakého jazyka, který vlastně přenáším pak do těch i spoluprací. Jako mám nějaký už signature, který používám vlastně, i když pracuju s větším týmem hudebníků.
0: A to bylo poprvé, kdy jsi začala používat krabičky, looper a vocodéry a tak?
1: No, už jsem s tím experimentovala dřív. Už vlastně, když jsem jezdila do Ameriky, tak jsem mě vždycky jsem jako slyšela, když zpívám písničky, že bych si hrozně chtěla efektovat zpěvy. Vždycky jako jsem si říkala, tady by mohl dát delay nebo něco, tady by byl pěkný jako reverb a teď jako jak to říkat těm zvukařům a tak. Takže vlastně jsem trošku začala pracovat s nějakým efektem a s prvním looperem. Poprvé jsem na něj narazila vlastně díky Rydině Ahmedový, která předskakovala právě na křest mezi světy v roce 2005. A s tím jsem začala pak experimentovat, začala jsem jezdit na Aljašku a začaly tam vznikat první nápady, pak byla vlastně baromantika a postupně jsem to jakoby rozšiřovala. Tam vlastně po té cestě jsem potkala spoustu lidí, jsem třeba do dneška vděčná, nikdy jsem to moc nezmiňovala. Honzovi Burianovi, který vlastně si mě přizval na Muži jsou křehcí album, kde jsem mu naspívala nějaký písničky. Ještě předtím měla ještě vlastně jednu desku, kde jsem poprvé spolu jsem mu naspívala nějaký texty, ale on mi nechával ten prostor toho písničkářství za mě do klub osamělých písničkářů do Kaštanu. Já jsem si prostě vlastně začala pomalu budovat solo od jednoduchýho loopera a pomalu jsem to začala stavět, až jsem jakoby dovršila nějaký ten systém právě tím divadlem. A bylo to jako, no, jako myslím, že mě posluchači často viděli, že jsem se někde vysekala s nějakou technikou v tom smyslu, že se mi něco nepovedlo a tak. Ale vlastně to do toho patří, do toho procesu. Jako jsem ráda za tyhle prostory.
0: To je stejný, jako když hrábneš vedle na kytaru, že? To je taky součást, prostě to funguje.
1: Ale dá se to dneska už jako za ty obrovské zkušenosti jakoby vím a znáš už jakoby ten skills, jak funguje ten looper, když uděláš chybu a je to trošku šišatý, tak se s tím dá. Nebo i ty chyby už se právě i díky té improvizaci a spousta různým jiným zkušenostem vlastně dneska člověk už umí, pokud to není úplně špatně, tak se to dá prostě vždycky využít a můžete to ještě hodit do nějakého jiného, že ti to jako napne tu antenku a ty se třeba zkusíš vydat nějakou jinou cestou.
0: Vím,
1: to je jakoby vlastně naučila jsem se to mít jakoby ráda a nepolekat se jakoby, protože vlastně chyba, to mě naučil Janko Šoltis, že jo, chyba je vlastně jenom nějaký moment a ten je prostě pryč a nemusí si tím člověk jako zkazit zbytek koncertu.
0: No a hlavně to může být dost často chyba jenom pro tebe samotnou, že jo? Protože ty lidi nevědí, že to takhle nemělo být.
1: No.
0: Zrovna. A když to zopakuješ ještě jednou, tak pak je to úplně perfektní.
1: Jo, potvrdit.
0: No, já prostě bych tě zase poprosil, jestli by si zahrála, protože koukám na čas a ten je neúprosnej a hrozně nám to utíká. Já bych chtěl, aby si ještě zaspívala, kdybys byla tak hodná. A tentokrát to bude písnička Dna a tam je vysamplovaný DNA. No.
1: To je lepší než Dna. Pardon.
0: To je vlastně dost rozdíl, že jo? Ale... tak víš, že to máš špatně na Spotify napsaný?
1: Za to nemůžu.
0: Tak jim řekni, tam by měly být ty tečky, že jo, mezi tím.
1: Ku podivu na coveru je to dobře. Jo. Jo, ne, to je velkýma písmenama, ne?
0: No, není právě, je to
1: fakt?
0: Malý. No,
1: tak je to moje chyba. Je to moje chyba. Zadala jsem to tak.
0: V téhle písni je vysamplovaný tvůj synek. Budeš ho tady mít taky sebou?
1: Mám ho sebou, mám ho tady v krabičce.
0: Perfektní.
1: A tahle ta nahrávka vznikla na mobilu, když jsme se balili a jeli jsme spolu někam na výlet do tábora, tak jsem si nevšimla, že má ten telefon v ruce a je to asi 20-minutová nahrávka, ale já jsem to někde objevila, protože jsem hledala furt nějaký ambienty a Fields Records mezi písničky na řeku a najednou jsem tam objevila tohle, že ten Eda kouká a zjistil, že něco nahrává a nevěděl, co to je. Nevím, tady vám vyprávím nešikovně tenhle příběh. Máte DNA.
0: Tak nám ho půl z toho Edu.
1: Zemelí. Patně se potřebuješ, hračky, pomáš tam ještě autíčko, tam máš. Jdeme, jo? Pojď. A to real.
2: Co to dělám?

0: Děkuju. Tohle byla třeba typická ukázka toho, kdy jsem udělala strašně moc chyb. Protože jsem neměla nějaké jednu, věci teda. Technicky, ale...
1: Poznal tady někdo chybu?
0: Promiňte. Jediné, promiň.
1: Já žasnu, jak tady tenhle velmi těžký, akusticky vytlumený prostor jsi schopná rozeznít a zaplnit tím hlasem až neuvěřitelným způsobem. My no, za to děkujeme ještě, tady všichni. Co jsi chtěla říct, promiň?
0: Že jsem chtěla říct, že za ten zvuk tady mám tady svého drahého zvukaře Petra Janečka, který to umí vždycky. Bez něj nedám ani ránu. Občas.
1: Petr má samozřejmě kvalitní matrošk práci, takže...
0: O tom nepochybuji.
1: To byl ale dvojsmysl teď, že?
0: Ne.
1: Lenko, když by si nespívala, jakou formu umění by si zvolila k sebe vyjádření jinou? Co ti je blízký?
0: To nevím, jestli s tímhle nastavením, s jakým jsem se narodila, jestli...
1: Jestli by si vybrala.
0: Nedokážu to teď rychle přeladit, nevím. Vůbec netuším. Měla jsem to poměrně, měla jsem to vlastně jasné od malička. Ale nevím, asi na něco, na co bych měla talent, prostě důležitý hledat svoje nějaký silné stránky.
1: Bez no toho právě, se ten mě život zajímalo, jestli třeba tě to netáhne někam ještě jinam, víš, jako... Tanec,
0: ani ne,
1: divadlo.
0: Ani ne. Já mám vlastně ten život krásně zaplněný. Někdy je to na mě samozřejmě moc. A jsem i rodič a nemám pocit, že bych nějak jako strádala. Vlastně víc strádám, no myslím si, že tyhle dvě, tyhle ty prostory, ta rodina a hudba je jako úplně dostatečný prostor. Pak je docela dobrý ještě jako myslet na sebe, na to, aby si člověk nějak jako aby byl furt jako pracovat s tím zdrojem, odkud jde brát pro sebe ještě tu energii, že jo, a tak. Když mi to jakoby vrací energii, ale...
1: No, a to děláš jak, prosím tě?
0: Tak odpočívám, kdy to jde, jsem na sebe snažím, učím se vlastně na sebe být hodná, mít se ráda, to je docela důležitý, starám se o sebe, a baví mě řešit, co jim.
1: Ty máš tu speciální nějaký... dietu, viď?
0: Diet, no jasně, to vždycky říkají, ty máš tu speciální dietu. Jasně, to no, nemají. Jako vyplatilo se to, objevila jsem velkou léčivou sílu jídla. Jídlo je prostě léčivé a může člověku pomoct z hodně jako z nějakého diskomfortu nebo disbalanc. Takže to je věc, kterou umím docela už dobře pracovat.
1: Taky už to nějaký pátek aplikuješ, veď?
0: No, už asi vlastně od roku 2018. Ale už teď to mám rozvolněné. Byla jsem velmi striktní vlastně jídlo, které bylo na principu nějaké makrobiotiky. A vyplatilo se to. Myslím si, že těch 5, 6, 7 let to fakt jako je to cítit, že jsem jakoby v plný síle. Zpátky to funguje to.
1: Když bys měla vybrat, jestli píseň smiluje nebo baromantická, tak kterou bys si zvolila?
0: Já máme dvě minuty asi tak. 2 minuty? To přetáhneme.
1: Oni nás jako asi stáhnou.
0: To
1: ale
0: bude tak akorát
1: tady
0: na přelazení.
1: A posluchači v místnosti...
0: Co, baromantickou? Já se bojím, že mi praskne struna. Ale...
1: Tak já bych možná já i zahlasoval pro to, aby pak až nás oni vypnou, jo, což dostaneme znamení tím, že tamhle to světýlko se hasne, tak my bychom mohli tady divákům ještě i zahrát tu druhou písničku, která teda nezazní, že jo? Takže teď to bude baromantická a možná nám praskne struna?
0: Takže to možná pak nebude nic, ne, já něco vymyslím ještě, když tak. Já se teda loučím se všemi posluchači.
1: No, já jsem ještě předtím samozřejmě ti chtěl poděkovat, že jo, to se sluší a patří. Máme na to asi tak 50 sekund i na to, aby si zahrála tu... Musíš to zahrát nějak rychleji, bude to?
0: To nebude.
1: Ale oni možná nás nechají trošinku jako přes, to občas dělají, když jsou na nás hodní. A tohle je tak výjimečný, že by mohli. Takže Lenko, já ti moc krát děkuju, že jsi si udělala čas. Byl to pro nás tady, pro všechny obohacující zážitek, že... Lenka Dusilová.

0: Tak jsme splnili přání Milana Zeise a Lenku Dusilovou. Jsme nechali dohrát jednu ze dvou posledních písní svého jejího sedmého nebe. Tohle byla Baromantická. Tedy 5 minut po 20. hodině vám přejeme dobrý úterní večer se stanicí Český rozhlas Vltava, kdy se budeme také ptát, jaká je podstata našich snů, co se snažíme prostřednictvím snů sdělit sami o sobě, a to už za malou chvíli. A za týden v úterý 12. května bude slavnostně zahájen 81. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro a my se tedy budeme ptát po tom, jaké stopy zanechala má vlast v české kultuře a dějinách. Bude tedy v akademii, která začíná ve 9:45 večer.
1: Večerní drama.
0: Italský dramatik Stefano Massini se 10 let zabýval analýzou výkladu snů Sigmunda Freuda a na základě této studie vytvořil hru, v níž rozebírá 7 životních situací a případů slavného lékaře, psychologa a zakladatele psychoanalýzy. Ve svém výkladu snů se autor snaží proniknout do podstaty snů, pochopit materii, z níž jsou utkány, rozpoznat skutečné strachy, fobie a touhy, které se mnohdy skrývají za bizarními snovými obrazy.
2: Je vždy cosi strašného
3: a zároveň nádherného
4: v okamžiku, kdy se rozhodnete
3: pohlédnout do svého nitra.
2: Obraz první.
4: Chladný dům.
3: Služebná Beta.
5: Sen jako tvůrce příběhu.
6: Byl měsíc červen jednoho horkého let.
7: Byl měsíc červen roku 1891.
2: Sigmund Freud nedávno oslavil 35. narozeniny.
4: Byl pouhým mladým lékařem s nadějnými vyhlídkami. Specializovaný na léčbu hysterie.
2: Sigmund a jeho žena Marta se rozhodli si pronajmout letní dům na břehu horského jezera.
7: Chatu.
6: A nutně potřebovali hospodyni.
4: Marta se poptala ve vesnici.
2: A tak se stalo,
6: že jednoho pozdního odpoledne
7: k ním přišla Beta. 17letá. Drobné postavy.
4: Pohled často upřený k zemi.
2: Velmi plachá.
6: Snadno se červená.
7: Spod čepce ji neustále vykukoval pramínek vlasu.
4: Namotávala si ho na prst.
6: Občas ho dokonce přiložila k rtům.
2: Ne, pomyslel si Sigmund, je příliš mladá.
6: Ne, pomyslela si Marta, je neskušená.
7: Beta co si vytušila a začala je prosit. Zapřísahala je, ať jí přijmou?
4: Řekla jim, že přišla o zaměstnání a že je jediná z rodiny, kdo může pracovat.
2: Sigmund s Martou se na sebe podívali.
6: A od toho večera měla Beta v domě Freudových svůj pokoj.
7: Beta měla otce Francouze a matku Italku.
4: Proto mluvila se zvláštním přízvukem, osobitým a nesmírně zábavným.
7: Mísila němčinu s francouzštinou a italštinou.
2: Když jste s ní mluvili o létě, německy somr.
7: Reagovala na osla, italsky somáro.
2: Když jste po ní chtěli, aby uvařila zelí, německy kol.
7: Pokrčila rameny, jako by říkala, když to vážně chcete.
2: A teprve až večer vám došlo, že skutečně dala do hrnce kol.
7: Ale ten francouzský psí obojek. Ale to, co na ní bylo nejpozoruhodnější,
2: byly její noční mury.
4: Neuběhla noc, aby Beta pravidelně nekřičela ze spaní, jako by jí na nože bral.
6: Pak vyběhla na chodbu, rozrazila dveře a vtrhla k ním do ložnice, rozcuchaná, vzlikající, zmatená.
7: A tak to šlo noc co noc.
2: To vše pokračovalo beze změny až do dne, který vypadal jako kterýkoliv jiný.
6: Ale během snídaně u kulatého stolu
7: se něco stalo.
4: Taková nenápadná,
2: bezděčná událost.
6: S nepředstavitelnými následky.
7: Freudova 4letá dcera Matilde jí především řekla,
4: že tatínkovým povoláním je dívat se lidem do hlavy.
2: Matildo.
8: Ano?
2: Dívat se lidem do hlavy. To nikdo nemůže.
6: Jenže Matilde na tom trvala s typicky dětskou urputností.
8: Ano, dívaj se do hlavy.
2: A jak bych to asi tak dělal?
8: Vlezeš dovnitř.
2: Kudy?
8: Otevřeným okem.
2: Ale dí.
8: Ano, jako v Nancy.
7: Jako v Nancy?
2: To mě značně překvapilo. Před lety jsem totiž nějaký čas pracoval v Nancy a tehdy mě tam vykradli nějaký ničem a se vloupal po otevřeným oknem do mého hotelového pokoje. Matilde tam se mnou nebyla. Pro ní byl zloděj z Nancy pouhá historka. Ale ve svých 4 letech si vypůjčila zloděje okno Nancy. Aby mi sdělila, že jako zloděj vnikám do cizích hlav okem, které někdo nechal otevřené jako okno, že tam lezu špehovat nebo krást.
4: Jenom hlupáci si myslí, že naše paměť je muzeem, v jehož vitrínách uchováváme vzpomínky jako urny dávných časů.
5: Kde pak to, co bylo, pořád ještě je teď?
7: Využíváme to nyní, abychom psali své příběhy.
4: Neustále.
7: Příběhy, ano, příběhy.
2: Pár měsíců předtím jsem u vetešníka v Ringstrasse pořídil porcelánovou panenku pro dceru jednoho pacienta. Když jsem jí dárek předal, řekla mi:
8: to je Klara, víš? Je to princezna. Utekla zlé čarodějnici a schovala se na stromě. Šplhala po větvích a proto si roztrhla sukni.
2: Nejdřív jsem se usmál. No jo, děti, no. Ale pak jsem s překvapením zjistil, že má vlastně pravdu.
5: Panenka měla látku na lemu sukně trochu natrženo.
4: A o té trhlině si holčička vymyslela příběh.
7: Hodný Cervantese.
5: Bokača.
4: Rabléze.
2: Na základě detailu. Okamžitě.
5: Přesně, jako to dělají sny.
2: A nebo moje žena, která se krátce po usnutí vzbudí vyděšená, zalitá potem, protože se jí zdálo, že je oběšená.
5: A kdo by to byl řekl, zjistí, že jí na límečku noční košile škrtí knoflík přišitý moc těsně.
4: Lidská bytost je ze své podstaty skvělým vypravěčem.
7: Jejím nevědomky, ať už jste negramotný poslíček, anebo drogistův učení,
5: sen je vaší poémou.
4: A v noci jsme já i vy.
7: My všichni jsme Dante Alighieri.
2: Ano.
4: Ale je-li pravda, že v přírodě nic není náhoda a každá součástka našeho vnitřního mechanismu odpovídá určitému záměru, pak se ptám, Freude, proč?
5: Proč existuje tahle noční továrna na obrazy a představy? Tohle divadlo, kde se zvedne opona, jen co zavřeme oči. Proč, Freude?
7: Proč?
2: Toho rána během snídaně u kulatého stolu, když vyšlo najevo, že pro mou dceru jsem něco jako zloděj, který nechráněnou skulinou oka vniká lidem do hlavy, aby tam slídil, jsme se tomu se ženou zasmáli.
7: Nikoli Beta. Ne. Ta se nesmála ani trochu.
2: Beta na mě hleděla pohledem, na který nikdy nezapomenu.
5: Pak odvrátila zrak a z nenadání zbledla.
4: Přestala si hrát s pramenem svých blondětých vlasů a...
1: Já myslela, že pan doktor léčí bolesti hlavy.
7: Po těchto slovech vstala a zmizela v kuchyni.
2: Od té chvíle se mnou Beta nepromluvila. Jakmile mě potkala v domě, zavřela oči.
4: Ale především úplně zmizely její noční můry.
5: Ano, její sny se proměnily ze strachu z člověka, který se dívá lidem do hlavy.
7: Kromě toho si Beta začala každé ráno stěžovat, že je dům ledový.
1: Dům je ledový. Dům je ledový.
2: A žádala nás o další a další a další deky den po dni.
7: Až jednoho dne dala výpověď.
5: Na kredenci nechala lístek.
4: A na něm stálo?
1: Pardon, paní Marto. Musím se chránit před chladem. Musím se chránit před chladem. Musím se chránit před chladem.
2: V prvních dnech po nástupu do služby mě Beta tou svojí specifickou mluvou, v níž mísila francouzštinu s italštinou a němčinou, bavila tím, jak vytrvale komolila naše příjmení. Po celé týdny z jejich rtů vycházel Freud s novým přízvukem.
1: Děkuji, pane Frua Freud. Buďte zdrav, pane Frua Freud. Ještě trochu polévky, pane Frua Freud.
5: Frua Freud.
4: Frua Freud.
7: Frua? Což francouzsky znamená zima, chlad.
5: Beta sloužila v domě Freuda?
4: Ne, sloužila v domě Frua.
7: Neboli v chladném domě.
2: A stejně tak záhadně, jako u mojí dcery se zlodějem v Nancy, I u ní cosi vyvolalo tuhle představu. Dům je chladný, musím se přikrýt.
7: Neboli musím se chránit.
5: Musím se chránit před tímhle doktorem Zikmundem Chladem, který by mi mohl nahlédnout do hlavy.
4: Je to jeho povolání, mohl by se podívat dovnitř.
7: A pochopit.
5: A vidět.
4: A zjistit.
7: A o čem s ním?
5: Musím se chránit.
4: Musím se přikrýt.
7: Musím se chránit před chladem.
5: Musím se chránit před Freudem.
4: Byl měsíc červen roku 1891.
2: Zikmund Freud nedávno oslavil 35. narozeniny.
5: Byl pouhým mladým lékařem s nadějnými vyhlídkami, specializovaný na léčbu hysterie.
7: Ale díky jedné mladé francouzské služebné si do svých poznámek zapsal.
2: Sen je rozhovor pronesený šeptem v polstrované místnosti našeho vlastního nitra. Uniká cizímu pohledu. Chce zůstat skrytý, nepochopený. A pokud se obává, že bude vyjeven, mění podobu. Je-li pravda, že se nesmí nahlížet do cizích hlav? Je-li pravda, že mi není dáno dostat se dovnitř oknem oka jako zloděj znáci? I přesto snad může být výklad snů tou správnou cestou.
7: Obraz druhý, nevyslovitelné Prusko.
2: Radní Otto Ebner.
4: Sen jako sběrač obrazů.
5: O rok později, na jaře roku 1892,
7: pod křišťálovými lustry za cinkotu vidliček u příležitosti jakéhosi vlasteneckého výročí
2: Zigmund Freud sedí u stolu vedle mocného muže
4: Otty Ebnera, starého ministerského poradce. Tento zavalitý muž s modrýma očima je mluvící mramorovou bystou, známý po celé Vídni jako obdivuhodný řečník.
5: Jeho slova jsou nemilosrdná. Zuřivý Otto Ebner svým jazykem metá hromy a blesky. Dokáže vás slovy odrov.
7: Ale zároveň je přitom nesmírně laskavý, až nechutně roztomilý.
2: Jak to dělá? Mezi dvěma chody se ho Zigmund zeptal, jaký má na to trik.
9: To je strašně jednoduché, Herr Freud. Stačí mít neustále na paměti, že vás neřízne jenom meč, ale i stéblo trávy nebo list papíru. Naopak, říznutí nečekáme, ruka je najednou rudá od krve, už došlo k újmě. To je úplně na vlas stejné. Když chcete někomu vmést pravdu do tváře, stačí, když nepoužijete meč, když nenazvete věci pravým jménem. Dobrý politik je ten, který dá najevo, co si myslí o Prusku, tím, že mluví o mandarínech v Číně.
2: Freud se usmál.
9: Jakmile vyslovíte Prusko, všichni vyskočí a chystají se křičet. Mají o Prusku své představy, předsudky, názory, soudy. Pravdu nepřijímají, protože jsou její součástí. Kdežto Čína, nejenže je daleko, ale je to natolik pohádková země, že si vás všichni s radostí poslechnou. Až teprve na konci, drahý Freude, pochopím, že jste mluvil o nich. Že Čína byla jen zástěrkou. Dívají se na vás, jako by vás chtěli zabít. Ale to, co jste chtěl říct, už bylo řečeno. Nemyslíte?
5: To je fakt.
2: Otto Ebner ale nemá ani potuchy, že mě Prusko míněné Pruskem vůbec nezajímá. Nedokážu si pomoct. Přenáším jeho slova do svého temného kouta. Do výkladu snů.
5: Mluvit o Prusku tím, že se mluví o Číně.
9: Až teprve na konci, drahý Freude, pochopí, že jste mluvil o nich. Že Čína byla jen zástěrkou.
5: Čína byla jen zástěrkou.
7: Čína byla jen zástěrkou.
2: V té době se mi často zdál jeden sen. Ocitl jsem se v restauraci plné látek. Bylo jich takové množství, že dokonce i stěny byly obřími závěsy.
3: Látky.
2: Měl jsem hlad a to mě rozčilovalo, protože jsem nebyl jen tak ledajaký zákazník. Usedl jsem do čela stolu, ačkoliv jsem věděl, že v té restauraci pro hladové lidi už nemají žádné jídlo.
3: Jen prázdné talíře.
2: Vyšel jsem proto na ulici a tam už na mě čekal kočí a vyzval mě, ať nastoupím do služby. Nemůžu, odpověděl jsem. Mám svázané ruce.
4: Ve tvém snu, Freude, nejsou žádné strašlivé obrazy. Tak proč se, Freude, vždycky probudíš s pocitem silného znepokojení, či dokonce znechucený?
5: Proč se za těmi jednoduchými obrazy připadáš jakoby odhalený, svlečený doma?
7: Jako Beta před zlodějem snu, který se vkradl okem.
4: Kočí.
5: Restaurace.
7: Látky.
5: Proč? Tak se stalo, že Freud vyzkoušel metodu poradce Ebnera. Mluvit o Prusku, aniž by ho vyslovila. Použít Čínu jako zástěrku. Ale co se jí má zakrýt? Restaurace plná látek.
4: Je vždy cosi strašného a zároveň nádherného v okamžiku, kdy se rozhodnete pohlédnout do svého nitra.
7: Tak, po pořádku. Restaurace plná látek. To nebude těžké. Zkusme to.
2: Ocitl jsem se v restauraci plné látek. Zkusil jsem si vybavit každičký oběd i večeři ve vídeňských restauracích.
5: Jak sedím u stolu v Schwarzenbergu?
4: Jak sedím u stolu ve Špernu?
7: Jak sedím u stolu v Landmannu?
2: Napsal jsem si seznam všech čalouníků, kteří prošli mým domem.
5: Jistý Foller.
4: Jistý Heinz s křivým nosem.
2: Čech, jehož jméno si nevybavuju. Ale čím víc jsem to dělal, tím víc jsem si byl jistý, že můj sen s tím nijak nesouvisí.
5: Každý by přece vytušil Prusko za Čínou, kdyby to bylo takhle jednoduché.
7: Ne. Ve snech nikdy není restaurace jen restaurací. Kočí nikdy není jen kočím. Stejně jako v egyptských hieroglyfech, kde had není hadem, ale součástí jazyka, který osvětlí až zbytek věty.
4: A tak se, myslím, musí číst i sen.
2: Krok za krokem.
4: Nesmíš hledat venku, Freude, ale uvnitř sebe.
5: Nesmíš
7: hledat venku, Freude, ale uvnitř sebe.
4: Tak tedy?
7: Restaurace plná látek.
2: Nedávno se mně a mojí ženě narodilo další dítě, čtvrté. Ačkoliv náš byt není malý, začínal mi rozhodně připadat těsný. Hlavně teď, kdy po něm neustále chodili chůvy sem a tam. Navíc před několika dny odjela naše hospodyně. Potřebovala se na týden vrátit do Lince. Tato její nepřítomnost znásobila haldy špinavého prádla. Bylo teď úplně všude. Povlaky, prostěradla, kapesníky, ubrusy. Pár večerů předtím jsem měl hádku se svou ženou Martou. Stěžovala si, že se musí sama starat o děti i chůvy, vyčítala mi, že se vracím domů jenom na večeři.
7: Restaurace plná látek.
5: Čína místo Pruska.
4: Je to jasné, ten sen mluví o mém domově.
2: Měl jsem hlad. A to mě rozčilovalo, protože jsem nebyl jen tak ledajaký zákazník.
5: Snaž se, Freude, nehledej venku, hledej uvnitř sebe.
2: Bylo mi asi tak 7. Byli jsme v jakési krčmě. Otec mě držel pevně za ruku. Nevím, kde jsme byli, možná na cestě. Vím, že venku sněžilo. Krčma byla plná. Řekli nám, že musíme počkat. A tehdy se můj otec rozlítil. Začal přede všemi křičet, že není jen tak ledajaký zákazník. Jakob Freud!
4: A zatímco řval v obličeji celý brunátný.
7: Rudý jako jeho rudý kaba.
5: Sundal si klobouk a na hlavě měl z vlasů šošolku jako kohoutí hřebínek.

0: Můj otec byl posedlý tím, že musí sedět v čele stolu. Sen mi vypráví o Prusku pod zástěrkou Číny. Říká mi, že jsem směšný, když se tvářím jako hlava rodiny a chci se najíst v tom domě plném dětí a látek. Ale proč? Proč jsou v té restauraci prázdné talíře? Proč tam není jídlo?
1: Jakási odpudivá síla Freudovi bránila to pochopit.
2: Hádka s Martou, kdy ho obvinila, že se vrací domů jenom na večeři, neskončila jen u toho. Jeho žena řekla i další věci, které, jak se utvrzoval, už si nepamatoval. Protože i paměť, kterou považujeme za objektivní, omezuje, přepisuje a opravuje.
0: Nebo jako teď cenzuruje slova, která si nechceme pamatovat. Marta mu řekla.
3: Zigmunde, jsem pořád sama. S dětmi a chůvami. Ty se vracíš domů jenom na večeři. Jsi sobec, kterému na ničem nezáleží. Nevíš ani to, že už nemám v prsou mléko. Ani kapičku. Tvůj syn má jen pár měsíců, je hladový a já ho nemůžu kojit. Tvůj syn má hlad. Tvůj syn má hlad.
1: Prázdné talíře. Restaurace, kde už není jídlo, ze které Freud odešel a našel kočího.
4: Nebylo tak těžké to vyložit. Jeho dcera Matilde se přednedávnem rozmluvila. Byla legrační, tak jako všichni začínající řečníci.
0: Někdy skládala pojmy beze smyslu, jako toho dne, kdy mu na chodbě řekla:
5: Namalovala jsem obrázek, teti.
0: Tak ukáž.
5: Jsi na něm ty a řídíš kočár.
2: Freud se zasmál.
6: Ho, ho, ho, ho. No ne, Matildo. Ty jsi mě povýšila na kočího.
2: Nepochopila to. Slovo kočí ještě nepatřilo k jejím výdobytkům.
0: Tak si Freud jednoho večera celý roztržitý všiml obrázku, který ležel na houpacím koni.
1: Kočár, který měl řídit, byl kočárek s jejími mladšími sourozenci.
0: Takže být otcem, ano, bylo totéž jako být kočím.
4: Měl řídit kočár. Jenže tuhle službu ve snu odmítal a ukazoval svázané ruce.
2: Ale jak byly svázané?
1: Čím byly svázané?
4: Ne, nebyly to provazy ani šňůrky. Bylo to spíš gesto.
0: Freud zvedal ruce takhle nad hlavu.
4: Jako akrobat?
0: Ne.
1: Tanečník?
0: Ne.
2: Revolucionář?
0: Ne. Zločinec.
4: Jako ten Niels Krauss.
1: Byl ve všech novinách. Nedávno ho zatkli za vraždu kohosi. Mrtvoly byly nalezeny ve sklepě.
2: A v tu chvíli se Freud rozčílil na svůj vlastní sen. Jak může mít co dočinění s vrahem?
0: No dobrá. Jsem otcem na půl úvazku, nevozím kočárek. Ano, dožaduji se jídla, zatímco Marta nemá mléko. Ale že bych byl přímo zločincem, to ne. To nikdy.
4: Jsem byl nespravedlivý.
1: Nezasloužil si ho.
0: Co všechno jsme schopni udělat, já i vy, jen abychom ochránili sami sebe.
2: Sigmund Freud musel počkat 2 roky, než vyřešil záhadu snu.
1: Pravda vyplula na povrch náhodou z jednoho novinového výstřižku.
0: Protože tak jako zločinec zametá důkazy, stejně tak i já si nechtěl vybavit Krausův případ.
4: Nebyl zatčen proto, že zavraždil kohosi, ale protože podřezal svoje děti a jejich mrtvoly zamknul ve sklepě.
2: A v tom, jako by se v temném pokoji otevřelo okno, sen se rozjasnil.
0: Toto je výklad mého snu. V domě plném látek, do kterého, i když není restaurací, se vracím jenom na večeři, směšný jako můj otec usazený v čele stolu, aniž by mě trápilo, že moje žena nemá mléko pro mé hladové děti, svíraný povinností vozit kočárek v parku jsem tiše ve svém nitru litoval, že jsem své děti přivedl na svět.
2: Ve svém nitru. V průzku sebe sama se Sigmund Freud stal Nielsem Krausem vinným z vraždy svých dětí.
1: Stíny.
4: Víry.
2: Obsese.
1: V tvém nitru se formují ty nejhorší myšlenky.
4: Jsou nevyslovitelné.
2: Neslýchané.
1: Nemůžeš je vyprávět nejen ostatním.
0: Ale dokonce a především ani sám sobě.
2: Tvé Prusko je ohavnou zemí. Je v tvém nitru a ty to víš?
4: Díváš se do zrcadla.
0: Vidíš molocha. Zrůdu, kterou si ty sám. Ale dokážeš si to říct jenom ve snu pod zástěrkou

0: Tím, že mluvíš očí.
1: Tím, že mluvíš očí. Tím, že mluvíš očí.
2: Obraz třetí.
1: Šicí stroj. Případ Kataryny Novakové.
3: Sen a fobie.
2: Příběh, který uslyšíte, je úplně jednoduchý. Zdánlivě bezvýznamný. Mohl by se nazývat... Z čeho máš strach, když máš strach?
3: Uvidíme.
1: Sigismund Šlomo Freud.
4: Ještě se mu neříká Zigmund.
1: Je malý chlapec, má černý plášť, bílý límeček, ruce špinavé od vodovek, na pravém zápěstí malinký nepatrný flíček od rybízové marmelády.
4: 12. října 1866.
1: Sigismund Šlomo Freud.
4: Brzy pozná, co je strach. Ne úlet.
2: To je jen občasná zkušenost.
4: Ne obava.
2: To je normální.
4: Ne. Strach. A spolu s ním ten malý...
2: Ale zásadní rozdíl.
4: Který odděluje strach od fobie. Obraz od příšery.
3: 12. října 1866.
1: Je nezvykle větrný den.
3: Ve školní jídelně se Sigismund Šlomo Freud setká s pohledem svého spolužáka ze třídy Jirga Kassla. Přesně v okamžiku, kdy Jirg Kassl spolkne kůstku z kuřete.
1: Jirg Kassl padne na zem.
2: Jirg Kassl zbledne.
4: Jirg Kassl nedýchá.
3: Jirg Kassl se dusí.
1: A v tom se zjeví velký, mohutný školník.
2: Nikdy předtím ho neviděl.
1: Popadne Jirga Kassla za krk.
4: Přehodí si ho přes pravé koleno.
3: A začne Jirga Kassla bouchat dozad. Vždyť mu prorazí hrudník.
4: Tak silně do něho buší.
3: Chce ho zadržet.
1: Ale školník nepřestává.
3: Rány dozad.
2: On ho vraždí.
3: Rány dozad.
1: A tak Sigismund Šlomo Freud.
4: Vyděšený.
2: Zavře oči, aby neviděl.
3: A utíká pryč. Když prcháme se zavřenýma očima a odmítáme se dívat, přesně takhle se rodí fobie.
4: Kruh se neuzavře. Naopak.
3: Od onoho 12. října 1866
1: Sigismund Šlomo Freud
3: přestane jíst kuře.
2: A nejen to. Když ho vidí na talíři, začne plakat.
4: A nejen to. Strach se z talíře přenese i na živá kuřata.
1: Z nenadání mají kuřata ostré zobáky.
3: Trápí jako orly.
2: Kuřata ho sledují.
4: Kuřata ho pronásledují.
1: Kuřata ho ohrožují.
3: Kuřata ho stíhají.
2: Kuřata ho napadají.
4: Kuřata ho podřezávají.
1: Kuřata ho trhají.
3: Kuřata ho kuchají. Kuřata?
1: Kuřata!
3: Jestli existuje peklo, jsem si jistý, že je to kurník.
2: O pár let později, 3 roky na to, abych byl přesný, byla mrazivá zima a kvůli ošklivé bronchitidě ho přivedli k lékaři.
3: Doktora Kellera měl odjakživa rád. Jeho řasy byly tak legrační, vypadal jako elf.
4: Keller ho začal bouchat dozad a požádal ho, ať zakašle.
1: Rány dozad.
2: Rány dozad.
4: Rány dozad.
5: Co je s tebou, chlapče? Není ti dobře?
3: Není mu dobře.
1: Sigismund Šlomo Freud je bledý.
4: Sigismund Šlomo Freud nedýchá.
2: Začne se třást, pak pláče, je zoufalý, srdce mu zběsile tluče, myslí si, že umře.
3: Ve skutečnosti od následujícího dne, jako zázrakem...
1: Sigismund Šlomo Freud.
3: ...se přestane bát kuřat, dokonce je začne znovu jíst.
4: Strach z kuřat už nebyl zapotřebí. Byl jen nástrojem. Fobie je vždy jen nástrojem, kterým se skrývá pravý strach. Za symbolem.
1: Skutečný strach měl z toho, že ho dospělý stluče tak, až mu prorazí záda. Čína místo pruska. Kuřecí drápy místo proražených zad.
6: Čína místo pruska.
2: A tak název tohoto příběhu možná není... Z čeho máš strach, když máš strach? Ale
3: když máš strach.
2: Co skrýváš za svým strachem?
4: Kruh se tady uzavírá.
1: Dámy a pánové, konec příběhu.
3: Proč vám tohle všechno vyprávím? Protože o 30 let později se ten chlapec, který měl strach z kuře,
1: Sigismund Šlomo Freud,
3: nyní už pro všechny Sigmund, stal autoritou známou v celé Vídni.
4: Freud, lékař snů.
2: Lékař snů.
3: Přijímá v ulici Berggasse číslo 19.
1: Kam dnes, v tento příjemně vlahý dubnový den, zavítá nová pacientka Katarina Novakova.
4: Chvěje se jako list. sevřená ve svých černých šatech, které ji obepínají jako oban. Vyčerpaná vypětím, kvůli kterému předčasně zestárla.
2: Katarina je ve skutečnosti mladá. Je jí pouze 28 let, z nichž polovinu strávila v hrůze z krvácení.
4: To ze strachu, že vykrvácí, Katarina neustále nosí dvoje vycházkové rukavice.
2: Katarina, jakmile jí podáte ruku, tu svou stáhne. Riziko, že se škrábne, jí nedovolí udělat žádné gesto, ani ze srdečnosti, ani z náklonosti.
4: Už roky od toho dne, kdy kousek od ní na ulici,
2: jeden mladík,
4: aby se vyhnul splašenému koni,
2: skončil ve vitríně obchodu s klavíry
4: a strašně si pořezal obličej, nohy a ruku.
0: Snažila jsem se nedívat, ale krev byla všude. Chlapec ležel na zemi, kolem dokola dav lidí. Snažila jsem se nedívat, ale bylo tam rudé jezero. Krev se z něho valila po litrech. Vypadal jako děravý sud. Krev prýštila na všechny strany jako z fontány v Hohenmarkt. Zavřela jsem oči a utíkala pryč.
3: Usměju se na ní, ale Katarina mi úsměv neoplatí.
7: Odpusťte mi, Fräulein. Když dovolíte, něco mi na vašem vyprávění nesedí. Říkáte, že chlapec ležel na zemi, kolem dokola dav lidí. Myslím, že muselo být pro vás těžké to vidět. Tím spíš, když říkáte, snažila jsem se nedívat a pak zavřela jsem oči a utekla pryč. Takže všechny tyto hrůzostrašné věci, které jste mi popsala, sud, rudé jezero, fontána z Hohenmarkt, jste vůbec neviděla. Nebo přesněji řečeno, jste si je stvořila. Naše fobie, Kataríno, jsou ze stejné látky, z ní se spřádají sny. Občas se v noci vzbudíme a sen nám připadá tak zatraceně skutečný, že jsme mu doopravdy mohli věřit. Fobie nejsou jiné. Dokážou vypadat skutečně jen, abychom jim věřili. Odhalují nám obrazy. Krev, která se valí jako z díry v sudu. Krev, která prýští jako z fontány v Hohenmarkt. Zvláštní, ne? Vypadá to, jako bychom si vyprávěli o snu. Jenomže vy tomu snu věříte. Věříte mu do té míry, že ze strachu z vykrvácení nosíte jedny vycházkové rukavice přes druhé a dokonce mi odmítáte podat ruku.
8: Katarína neodpovídá. Zvedne se.
3: Aniž se na mě podívá, dojde ke dveřím.
0: Máte pravdu. Jenže já vím jediné. Že nesmím. Nechci. Nemůžu se říznout.
3: Pro dnešek je to vše.
8: Odchází.
3: Po celou dobu terapie se mi nedostalo privilegia podívat se Katarině do očí. Měla je červené a opuchlé, jako lidé, kteří trpí nespavostí. A skutečně se mi jednoho dne konečně svěřila, že už dlouho nemůže spát. Ale dokud ještě mohla, pokaždé se jí zdál zlý sen.
0: Poslechněte si ten hrůzostrašný sen.
3: Katarina se zadívá do jakéhosi bodu na stěně, jako by se chystala vstoupit do jeskyně plné příšer.
0: Byly tam šicí stroje. Byly všude. Všechny byly v pohybu. Ohlušující. Já měla okna. Byla dokonalá, jen se leskla. Ale matka mi řekla, jsou moc čistá, teď všichni uvidí, že mám plnou tašku. A taky, že ano. Přišli dva zloději. Trhali nám šaty. Nemohla jsem se přestat smát. Brali nám všechno, rozřezávali tašky, trhali mi vlasy. Matka křičela, zavři dveře, ať neutečou. Jenže já se smála a smála a smála. A nechala jsem je odejít velkou prasklinu ve stěnu. Poté jsem se probudila s vytřeštěnýma očima.
3: Je zásadní vnímat hlas, chování, dokonce i dech toho, kdo vám vypráví sen. Katarina to dělala tak, jako by vymačkávala slova z citronu. Ze strachu, že by Pruskovi kouklo příliš zřetelně zpoza Číny. A v tu chvíli jsem si vzpomněl, že jsem do kapsy saka zasunul starou tabatěrku, kterou jsem předchozího dne nechal vyleštit. Podívejte se na tento předmět, Katarino. Zdánlivě nemá jinou funkci, než schraňovat tabák. A když je víčko zavřené, nestratí se jediný gram. Plní svůj účel. Ale když se podíváte pořádně, zjistíte, že tahle tabatěrka nabízí mnohem víc. Má kresbu, má tvar, je vyrobena z určitého materiálu. Vyvolává představy. Můj tříletý syn předstírá, že je to poklad. Mojí ženě připomíná kosmetickou taštičku. Já sám ji rád používám jako těžítko. Být ve světě znamená přijmout, že máte nekonečně mnoho podob. Tolik, kolik je očí, které se na vás dívají. Zdá se mi, Katarino, že vy vidíte samu sebe jako předmět. Jako kompaktní, zapečetěnou krabici, která neztrácí součástky, protože máte pocit, že kdybyste je začala ztrácet, ztratila byste samu sebe, jako krev na ulici. A víte, co mě překvapuje? Ani ne tak samotný sen, jako skutečnost, že už nedokážete usnout. Říkáte, že nemůžete spát. Ale přesnější by bylo říct, že vy si nedovolíte spát, protože se bojíte snů. Pojďme si to vyložit. Chcete? Pojďte se mnou vstoupit do té jeskyně plné příšer. Ve snu, jak jste mi řekla, je místnost plná šicích strojů. Neboli místo, kde se scelují trhliny. V tom přece spočívá šití, ne? Šití, to je právě to, co zarytě děláte, Katarino. Dokonce i v tuto chvíli. Scelujete trhliny. Vy jste švadlenou sebe sama. Jste věčně sešitá, jako vaše šaty. Vždy příliš těsné, až skoro nemůžete dýchat. Ale ve vašem snu se najednou úplně všechno roztrhne. Zloději trhají šaty, trhají vlasy, rozřezávají tašky. Všechno se trhá. A co děláte vy? Ve svém snu se smějete. Jenom se smějete. Od chvíle, co vás znám, Katarino, jsem vás nikdy neviděl se smát. Ani jednou jedinkrát. Ale v tom zlém snu se smějete. Tam ano, jste šťastná. A nemáte strach. Jste šťastná a máte čistá okna, takže kdokoliv může vidět dovnitř. Jste šťastná a nepotřebujete sešívat trhliny. Naopak, necháte zloděje odejít velkou prasklinou ve zdi. Je to krásné. Jenže vy tohle všechno označujete za zlý sen. Zlý sen pro koho? Pro vás? Nebo pro strach, který ve vás žije? Ten sen vám říká: Katarino, chci se smát. Katarino, nemůžeš scelit každou trhlinu. Nejsi šicí stroj. Ohlušující, to jsou vaše slova. Ohlušující šicí stroje. Stejně jako je ohlušující strach, který vše přebije. Nutí vás odmítat stisknout lidem ruku. Nutí vás nesmát se. Nutí vás nespat. Nutí vás nežít. Vy jste svou vlastní lidskou obětí bohu Bálovi, bohu hrůzy, zatímco váš zlý sen, Katarino, váš zlý sen je zachránit si život.
4: Obraz čtvrtý.
3: Králíci neumírají.
2: Rozhovor s Hermanem Lieventhalem.
4: Sen jako svoboda.
9: Meine Damen und Herren, nasaďte si masky, válčit právě začíná.
4: Tak pravil ceremoniář z pódia s orchestrem v jasně osvětleném sále tohoto karnevalu obklopeného štuky. Přední měšťané z celé Vídně. Výkvět funkcí, hodností, poslání.
2: A zatímco se valčík spouští,
3: Sigmund Freud všude kolem sebe, kam až oko dohlédne, vidí jen samé zahalené tváře.
2: Masky.
4: Masky. Masky.
10: No ne. My tu máme dokonce slavného doktora Freuda.
4: Pronese čestný host večera
2: Hermann Lieventhal, velekněz vídeňské chirurgie. Muž, jehož ruce v éteru a chloroformu dokážou zázraky.
3: Hermann Lieventhal má na sobě bílý, běloskvoucí oblek.
4: Pěšinka v jeho bílých, běloskvoucích vlasech, dokonale učesaný, vymezuje přesnou geometrickou polovinu navoněné lebky.
11: Tak já vám závidím, drahý Freude, že místo těla léčíte lidskou mysl. To se nedá srovnat. Místo hrudi nebo sleziny máte na operačním stole sen. Nic páchnoucího, nic, čeho vytéká hnis. Když rozříznete sen, neuspěníte se, co víc si psát. Jsem skoro v pokušení se do toho také pustit. Pracovat se s novou materií. Mimochodem, představte si, drahý Freude, že dokonce i já sám mívám sen. Ale tak hloupoučký, že se skoro stydím. Věřte. Nicméně, pánové, když mi slíbíte, že ho okamžitě zapomenete, rozhodně vám ho musím vyprávět. Tou svou idiocií je prostě neodolatelný. Tak teď vás, kolegové, všechny pobaví. Ve snu se mi zdá, že jsem trpaslík. Ano, trpaslík pekař. Požádám učně, ať mi podá lopatu, jenže ten vtipálek si ze mě chce vystřelit a podá mi velký meč ze staré oceli, středověký, nesmírně těžký. A já na ten meč napichuji pecny a bochánky, když v tom, ve vší té bělobě, co to vidím? Králíky. Králíci v peci. To mi povězte, herr Freud. Co pak je možné mít takhle hloupý sen? A pak ti králíci začnou poskakovat. Úplně všude. Chytám králíky za krk, probodávám je mečem, ale oni si klidně poskakují dál. Tak se do toho pustím s vervou, nabodávám je jako na rožeň, někdo mi podá nůžky, já jim stříhám uši, ale je to celé k ničemu, protože ti zatracení králíci poskakují čím dál víc, kdybyste je viděli. Neopovažuji se vám fušovat do řemesla, drahý Freude. To vy nám řekněte, jaký má smysl tahle bezduchá taškařice. Ale říkám si, když se někomu jako já zdá něco tak absurdního, neodvažuji se pomyslet, jaký je repertoár snů vašich bláznů. Povězte nám to. Jsme strašně zvědaví.
4: Teprve teď se Hermann Lieventhal znovu uvelebí v křesle, jako by to byl trůn. Pozvedne číši po své pravici a 10 z jeho věrných se předání, kdo mu nalije dřív.
3: Freud se nuceně usměje. Celý sál na něho hledí.
4: Stovky očí. Očí za maskami.
2: Ty nejctihodnější a nejprominentnější z celé Vídně.
4: Nicméně otázka si žádá odpověď. A Freud odpoví následovně.
7: Mrzí mě, že vás musím zklamat, herr Lieventhal, ale nedivil bych se, kdyby blázni snili ze všech nejmíň. Oni nepotřebují mít sny. Kdežto já i vy, stejně jako všichni tito pánové v sále, my, kteří jsme hrdí na to, že nejsme blázni, od rána do večera, každý den, po celý život, vynakládáme obrovské úsilí, abychom se chovali důstojně, drželi se pravidel, volili správná slova, vážili tón hlasu, říkali rozumné věci, které ostatní ocení, nebo vtipné poznámky, kterým se ostatní zasmějí. Ostatní. pořád ti ostatní. Já ani vy nejsme blázni, protože ostatním vyhovujeme. Nejsme blázni, protože jsme jako ostatní. Ostatní. Nože. Já vůbec nespochybňuji, že díky nám, nebláznům, došlo ve světě k rozvoji. Ale za jakou cenu zamysleli jste se nad tím? Co vás osobně stojí tato civilizace? Cena je taková. Kdyby se jednoho dne náš herr Livendahl chtěl obléct žlutě, nebo by se vůbec nechtěl obléct, a vykročil do vídeňských ulic jako Adam s listem na penisu, ptám se vás, může to svobodně udělat? Zkuste to. Všichni zde přítomní bychom si o něm pomysleli, je to blázen. Nuže motem civilizace je, nesmí se to. Ale myslíte si, že to zvíře, zvíře, kterým v podstatě od přírody jsme, zůstane před tím obřím množstvím nesmí se to, skrčené do konce života v noře, kam jsme ho ve jménu civilizace zavřeli? To zvíře máte uvnitř. Netknuté, vězte mi, netknuté. A co myslíte, kdypak asi vyskočí ven? V noci. Když všechno mlčí, jakmile to velké kolo zpomalí svůj běh. Jsou tu sny. Ve vašem snu o trpaslících a králicích se ocitneme v pekárně. Všechno je natřené na bílo. Vy i ostatní trpaslíci pekaři máte bílé pláště. Je to bílý prostor přeplněný železnými předměty. Meč, čepel, rožeň, nůžky. Tyto železné předměty vám neustále podává ten, kdo stojí po vašem boku. Přesně jako u operačního stolu. V tomto pekařství nemocnici je Hermann Livendahl šéfem. A nejen to, je kapacitou. A proto taky jeho meč ve snu není ledajaký. Je starobylý, je ušlechtilý, je středověký, ale je těžký. Dokonce strašně těžký, jak jste řekl. Věřím, protože jste slavný chirurg. Stovky, tisíce pacientů jsou jako pokusní králíci. Jako králíci, kteří končí pod rukama každého mladého chirurga z Kaiser Franz Josef. Včetně vás, že ano. Před mnoha lety, když jste byl mladý, nebo spíš velmi mladý, nebo, jak by to řeklo dítě, když jsem byl malý, no a heleme se, trpaslík? Když se dospělým zdá o trpaslících, jsou to oni sami jako děti. A stejně tak, když se dětem zdá o obrech, jsou to oni sami jako dospělí. Jednoduché. Natolik jednoduché, že nám to uniká. Vy jste ve snu začínajícím chirurgem, chirurgem trpaslíkem. Získáváte praxi na králících, ale váš meč selhává, neseká. Králíci poskakují, meč nefunguje. Dítě by řeklo, smůla. Vy si ale nemůžete dovolit chybu, je to tak? Jenže vy ve svém snu chybujete. Jak by řeklo dítě, smůla. Sen herr Livendahl je křikem zvířete a současně hlasem dítěte, které nikdy nevyrostlo. Které ve vašem nitru, v mém nitru, nedokáže pochopit proč. Nikdo mu to nevysvětlil, proč si nemůže hrát a musí zůstat schované, zavřené v pokoji se zacpanou pusou, aby Hermann Livendahl byl Hermannem Livendahlem a Sigmund Freud byl Sigmundem Freudem. Takhle jsme si to zvolili. Není to tak? Všichni tady v sále jsme si to zvolili. Ale v noci to dítě vyskočí ven. Vykoukne a řekne, Před mnoha lety, když bylo ještě všechno na začátku, kdybych tehdy, když jsem si mohl vybrat, kdybych selhal, dnes bych nebyl tím, kým jsem. Tak unavený, tak vyčerpaný tím, že jsem, kým jsem. Už mám pokrk být Hermanem Lieventhalem, Sigmundem Freudem. Už mám pokrk toho závodu, už mám pokrk toho soutěžení s ostatními i se sebou samým. Nechci se pořád snažit za každou cenu být, dělat, dokazovat. Dost, dost, dost, dost. Dost. Prosím, můžu si jít hrát ven?
3: Obraz pátý.
2: Hänsel a Klaus.
4: Případ Hänsla Weisse.
8: Sen jako touha.
2: V únoru roku 1898 se Sigmund Freud poprvé setkal s Hänslem Weissem.
4: Hänsel byl skoro ještě dítě, tak buclatý, velmi mírný, nemluvil. Vydával jen divné zvuky, jako táhle kňučení. Ležel na zemi schoulený, nejlépe v rohu pokoje.
8: Nicméně zcela mimořádně v noci,
4: jen v noci,
8: ve snu, Hänsel chodil. Mluvil normálním hlasem jako vzorný chlapec v salonku, dokud na něho někdo nezavolal.
10: Hänsel!
8: Pak se strhnutím vzbudil, padl na zem a kňučil jako obvykle.
7: Zvláštní. Když jste na něho zavolali jménem, když byl vzhůru, ani v nejmenším nezareagoval.
2: Jak bylo možné, že se v noci, když snil, probudil, jakmile zaznělo jeho jméno? Jako kdyby nějaký klíč odemkl zámek dveří, ale jenom ve snu, ne v realitě.
4: Dobrá tedy. Ve dne Hänsel nebyl Hänslem. Musel ale přece někým být. Stačilo najít klíč, který pasuje do zámku. Neboli jméno, na které zareaguje.
8: Jednoho úterního odpoledne před něho Sigmund Freud předstoupil. V ruce seznam nejčastějších jmen v Rakousku.
7: Začal ho oslovovat podle abecedy, jako kdyby měl svazek klíčů a zkoušel. Aaron.
2: Abel.
4: Adalbert.
8: Adam.
2: Amos.
7: A tak dále.
4: Jakmile chlapec uslyšel těchto pět písmen,
8: Klaus,
2: zvedl hlavu a z rohu se na něho zahleděl jako nikdy dřív.
7: Kdo to byl, Klaus?
4: Po smrti matky Hänsel vyrůstal na švábském venkově u otčíma a jeho tří dětí, které před ním dávaly přednost psovi.
8: Velkému vlčáku jménem Klaus.
2: Proto se náš chlapec v průběhu let, jen aby ho přijali, z donucení rozhodl
8: stát Klausem.
7: Hänsel Weiss byl ve dne psem jménem Klaus. V noci snil o normálním životě. Realita, sen. Sen, realita.
8: Byl léčen hypnozou a zcela se uzdravil. Do té míry, že už si nepamatoval, že byl někdy Klausem.
7: Potkal jsem ho náhodou už jako dospělého, když jsem se procházel po Schlossgarten. Usmál se na mě a svěřil se mi, prý velmi často v noci, Bůh ví proč.
12: Mám sen a v něm jsem pes. Pes.
2: Obraz šestý.
7: Helenina volba.
4: Případ Helen Schneiderové.
8: Sen jako protilátka.
4: Toto je sen Helen Schneiderové.
7: Pacientka mi ho vyprávěla a usmívala se.
4: Ale přitom si žmoulala dlaň.
13: Jsem na velkém trhu a mám hodně naspěch. Jsou tam zvonky a zvonce. Neustále s nimi zvoní. Srdce mi buší až v krku. Pulty jsou v řadě za sebou, prodavači stojí nahoře. Když s nimi chci mluvit, musím si stoupnout na špičky. prvního pultu si prodávají ryby, ale jsou zkažené, smrtí hnilovou. Prodavač se mi směje do očí. Ryby přece nevydrží čerstvé na věky. I to jdu dál. U druhého stánku je řezní. Říká mi, že už je pozdě. Všechno se prodalo. Zbývá mi už jen stánek s chlebem, ale vím, že touhle dobou už bude suchý. Nakonec si nekoupím nic. Zvon hlasitě vyzvání poledne. Všichni odcházejí. Já zůstávám sama.
3: Helen Schneiderová je první pacientka, se kterou jsem riskantně vyzkoušel hypnózu.
4: Proč právě s ní?
3: Helen Schneiderová byla v něčem jiná než mý ostatní pacienti. Dokázala mezi námi navodit pocit, že to není ona, kdo potřebuje mě, ale přesně naopak.
4: To ona ve skutečnosti velela. Začalo to jejím odmítnutím. Hned první den.
3: Dělal jsem si poznámky a přirozeně jsem se jí zeptal, kolik je vám let, a ona se na mě zahleděla, jako bych se dopustil ohromné chyby, a prohlásila:
13: napište, žena středního věku.
3: To ona velela. Dlouhou dobu jsem nechápal, proč se přišla léčit.
4: Helen se usmívala neustále. Naše rozmluvy byly velmi příjemné.
3: Až jednoho odpoledne nečekaně,
4: dříve než odešla,
3: se na mě usmála o něco déle než obvykle a jako by hovořila o jaru, pronesla:
13: Herr Freud, co kdybych vám řekla, že každé 3 dny umírám. Je to jen okamžik, víte? Já vím, co znamená umírat. Okamžik. Ale věčný.
7: Řekněte mi, Helene, proč podle vás můj malý syn Oliver vyžaduje rozsvícenou lampičku, když spí? Dětem je dovoleno mít strach s tmy. Nám dospělým ne. Proto se strach s tmy postupně stává strachem ze smrti. Helen, vy říkáte, že umíráte každé 3 dny. Ale stejně tak byste mohla říct, že vstáváte z mrtvých každé 3 dny. Protože teď jste tady, vidím vás, jste živá. Ať už je vaší smrtí cokoliv, vy jste zvítězila. Podívejte se na tuhle hrací skříňku. Kolotoč s koníky se otáčí. Bílý kůně, červený kůně, černý kůň, žlutý kůň. Ale motorek z trojku se pokaždé zastaví u jednoho jediného koně, který se ocitne před mýma očima. A člověk má pocit, že je to ten nejdůležitější, co víc, ten jediný. Ale je to jen dojem, protože v příštím kole to zas bude jiný kůň, který, ten červený, černý, žlutý, Bůh ví, kterého Freuda uvidíte za okamžik. A stejně tak je teď přede mnou v hrací skřínce jedna Helen Schneiderová, která si stěžuje, že umírá každé 3 dny. Ale je tu i jiná, která každé 3 dny potřebuje cítit, že se vzdaluje. Zajímalo by mě, jestli jste s tímto koněm ze svojí hrací skřínky někdy mluvila.
4: Ne.
3: Pacientka vrtí hlavou.
4: Rezolutně.
3: A znovu se usmívá.
13: Já nemám žádnou dvojnici, doktore Freude. Jsem jen ta, kterou vidíte. Nic víc.
3: Vidím ji, jak přechází celou místnost. Dlouho mlčí, pak řekne:
13: A co by mi ta dvojnice chtěla sdělit?
7: Zeptejte se jí.
13: Jak?
7: Musíte ji hledat.
13: Kde?
7: Tam, kde s vámi mluví, Heleno. Ve vašem snu. Ve vašem snu o tržišti.
3: Helen se na mě zahledí.
4: Dává si na čas, aby to promyslela.
7: Sen se rodí v našem nitru, Helen. Je to hlas, který známe. Je to náš hlas. Zkuste to. Promluvte si sama s Helen.
13: Nedokážu to, Herr Freud. Nedokážu to. Vím, že existuje nějaká Helen, uvnitř Helen, cítím to. Říká mi, dívej se na mě, neodcházej, dívej se na mě, ale
0: Já se na ně nedokážu podívat.
13: Pomozte mi, Herr Freud.
7: Dobrá. Sledujte pohyb mého přívěsku. Propadněte se do něho jako do hrací skříňky. Nacházíte se v prostoru zaplaveném světlem. Vaše nohy nic neváží. Jsou jako peří, lehoučké. Jste přitahována zvukem mého hlasu. Váš sen vám říká, že jste na velkém tržišti, že máte hodně na spěch. Váš sen vám říká, že jsou tam zvonky a zvonce, že neustále vyzvánějí. Proč, Helen? Co vám to říká?
13: Dům, kde jsem vyrůstala. Stál vedle zvonice kostela. Hodiny odbíjely i v noci, praskala mi z toho hlava. Toužila jsem odejít z toho domu, abych už to pekelné vyzvánění neslyšela.
7: Váš sen vám říká, že na tomto tržišti vám srdce buší až v krku. Říká, že pulty jsou v řadě za sebou, že prodejci stojí nahoře. Když s nimi chcete mluvit, musíte si stoupnout na špičky. Proč, Hele? Co vám to říká?
13: Moje matka je strašně vysoká žena. Jako malá holčička jsem chodila vedle ní a neustále si stoupala na špičky. Když jsem se vrátila domů, prsty na nohou mě bolestně pálily. A od té doby, už jsou to roky, si stoupám na špičky. Celý život. Na špičkách.
7: Váš sen vám říká, že u prvního pultu se prodávají ryby. Ale jsou zkažené, smrdí hnilobou. Říká, že prodavač ryb se vám směje do očí, protože ryby přece nevydrží čerstvé na věky. Proč, Helen? Co vám to říká?
13: Cestou na náš markt, bylo to brzy ráno, jsem slyšela uhlíře, jak zakřičel na nějakou dívku lichotku. Bylo to hodně oplzlé. Ona na něho taky cosi zakřičela. A on se jí vysmál do očí. Vyrukoval světou. Čerstvé maso, krásná slečno. Nevydrží na věky.
7: A v tomto okamžiku...
4: Helen vytřeští oči a z tváře jí čiší zloba. Jako kdyby nějaký vetřelec, zloděj z Nancy, vstoupil do jejího nitra.
7: Doktor Zygmunt Chlad, mladé Betty, strčil nos mezi Prusko a Čín.
4: Je vždy cosi strašného a zároveň nádherného v okamžiku, kdy se rozhodnete pohlédnout do svého nitra.
7: Naše druhá tvář je tím odpornější, čím více je pravdivá. Helen, všechno je v pořádku. Jste tady se mnou je 16. listopadu 1899. Já jsem jako mluvčí, který vám má vyřídit vzkaz od vaší druhé tváře. Poprvé jste ke mně přišla před několika měsíci a řekla mi, že na středního věku. Což mě zasáhlo, protože to neustále opakujete. Váš zvon totiž odbíjí poledne. Ta druhá, Helen, kterou máte uvnitř, vám říká, jak to žijeme, já a ty. Jak jsme došli až sem, do středního věku. Pořád na špičkách. Pořád se srdcem bušícím v krku, pořád ve spěchu. Myslíte na čas? Na čas, který odbíjí ve vaší hlavě jako ten zvon a já myslím, že jste to vy, kdo si říká. Krásná slečno, čerstvé maso nevydrží na věky. Ve vašem snu čas všechno zabíjí. Nechá uschnout chleba, nechá zkazit rybu, nechá zmizet maso. A ten, kdo umírá každé tři dny, jste vy, Helen. Vy, která na špičkách bojuje s časem. a nezvládáte to. Nevíte, jak ho zastavit. Bojovat s časem? Je to předem ztracený boj. Ve válce se umírá, Helen. Jestli už nechcete umírat, ukončete tu válku. Složte zbraně. Řekněte času, vzdávám se, vyhrál si, ubíhej, jak máš a jak umíš. A pokud jde o mě, jelikož si můj čas, nechám se unášet. Tohle vám říká váš sen. Nebo přesněji, tohle říkáte sama sobě. A točíte se jako my všichni uvnitř hrací skříňky.
8: Obraz sedmý.
2: Zavřené oči.
7: Freud a sebepoznání.
4: Sen jako dialog mezi vnitřními identitami.
2: Jak to, že si nikdo z nás nepamatuje, jak to všechno začalo?
8: Okamžik, kdy jsme se narodili, známe jen z vyprávění ostatních.
7: Ale když se poprvé setkáme se svou druhou tváří...
2: Tehdy
8: se rodíme doopravdy.
4: Všechno získává tvar od tohoto okamžiku.
8: Jeřínový večer, už je brzy tma.
7: Jsem malý chlapec, jdu v dešti, vracím se domů, zakrývám si pláštěm hlavu.
4: Která už je bez tak promoklá.
2: Krok za krokem.
7: Vyhýbám se kalužím velkým jako jezero. Vím, že je pozdě, že se stmívá, že na mě matka čeká. Zrychluji krok, už téměř běžím.
8: Zatímco déšť sílí čím dál víc.
4: A spolu s deštěm blesky a hromy, které rozechvějí zdi.
7: Utíkám, jak nejrychleji dokážu.
2: K domovu chybí jen kousek.
7: Plášť mi sklouzne z hlavy. Cítím vodu na tváři, ale nezastavím se.
4: Ne. Běžím. Dokud?
2: Náhle.
4: Znenadání.
7: Nedaleko ode mě?
4: Zahřmí.
2: Ohlušující.
4: Strašlivé.
7: Vidím jen ostré světlo.
8: Blesk, který udeří do dubu.
2: Zapálí ho?
4: Spálí ho.
8: Rozčísne ho ohněm vedví.
7: Jsem vyděšený. Nic nechápu. Nohy mě neposlouchají. Uklouznu a padám k zemi do bahna. Obličej mezi kalužemi.
4: Mezi kalužemi.
2: A jihle, je tam?
7: Už ji vidím. Je to moje tvář. To, co mám před sebou. V kaluži vidím její odraz.
2: Tvář chlapce.
8: Vyděšené.
4: Bledého.
2: Co tam leží? Nehybně. A celý roztřesený se na mě dívá.
7: Nevím, jak dlouho jsem tam ležel v dešti a díval se na sebe. Možná staletí. Možná jsem pořád tam a nikdy jsem neodešel. Jediné, co vím, je, že když jsem se díval do těch očí a ty se dívali na mě, pamatuj se, že jsem slyšel naprosto zřetelně.
2: Dívej se na mě. Neodcházej, dívej se na mě.
8: Jmenuješ se Sigismund Šlomo Froh.
4: Jsme jen ty a já sami.
2: Dívej se na mě.
4: Nezapomeň tu tvář.
7: Budeme jen ty a já, pokaždé, když zavřeš oči. Sigismund Šlomo Froh. Dívej se na mě. Budeme jen ty a já.
8: Úplně sami.
7: Sigismund Šlomo Froh. Dívej se na mě. Budeme jen ty a já, pokaždé, když zavřeš oči. Dívej se na mě. Dívej se na mě.
14: Každý člověk má několik tváří a vždy záleží jen na něm a na vnějších okolnostech, kterou z nich zrovna odhalí. Stefano Massini, autor této hry, nás spolu s Freudem vyzývá nebát se najít cestu k vnitřnímu dialogu se sebou samým, najít odvahu pohlédnout té druhé tváři do očí, protože teprve tehdy se narodíme doopravdy. Rozhlasovou hru Výklad snů jsme vysílali k příležitosti 170. výročí narození Sigmunda Freuda. Text přeložila a dramaturgii měla Marina Feltlová, hudbu složil Miro Tóth, zvuk Roman Koliner. A v režii Aleše Vrzáka jsme slyšeli Jiřího Vihorálka v hlavní roli, dále Terezu Dočkalovou, Ivan Uhlířovou, Terezu Jarčevskou, Amálku Hánovou, Žofii Hánovou, Terezu Císařovou, Igora Bareše, Tyla Jancera, Libora Vacka a Petra Gojdu. A hru Stefana Masínyho Výklad snů si samozřejmě můžete poslechnout znovu, liboli na našem webu vltava.rozhlas.cz. Jiřího Vyhorálka ale můžete aktuálně slyšet také v další rozhlasové hře na pokračování, tentokrát tedy v nedělním seriálu. My jsme opět začali vysílat počase sérii podle románu Roberta Harrise Otčina. Nacházíme se v situaci, kdy Německo neprohrálo válku a milovaný vůdce slaví 75. narozeniny. Detektiv Xavier Marš je na stopě nejpřísněji střeženému tajemství Velkoněmecké říše. V neděli vysíláme druhou část z 8, pokud vám utekla první, opět web vltava.rozhlas.cz je tu proto, abyste tento rest napravili. A druhá část tedy v neděli v 11 hodin dopoledne. A dnes ve večerním, pozdně večerním čase vám nabízíme první část nové noční čtyřby na pokračování. Krásné zelené oči napsal Arnošt Lustig na počátku milénia, tedy tento román. Je to příběh líčící osudy 15-leté židovské dívky Hanky Kaudersové, přezdívané Kůstka, která v nevěstinci nacistického lágru obětuje svoje tělo, aby přežila. První část této temné noční četby vám na Vltavě nabídneme po 23. hodině. Teď je 21 hodin a 15 minut 5. května. Za týden bude slavnostně zahájen 81. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Opět jej otevře cyklus 6 symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany, tentokrát v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu se svým šéf-dirigentem Petrem Popelkou, který tímto slaví své sten. Narozeniny. A my se dnes v Akademii budeme ptát, jaké stopy zanechala Má vlast v české kultuře a dějinách a jaké stopy zanechaly dějiny v ní. Tak těmito otázkami se bude zabývat dnešní Vltavská akademie, kterou připravil Pavel Kodítek.
15: Akademie. V dnešní akademii si budeme povídat o Smetanově Mé vlasti a jejím postavení v naší společnosti dříve i dnes. Program dvou básní z cyklu si představíme detailně a budeme také poslouchat nahrávky díla, které vznikly za posledních 100 let. Nemusíme dlouho mluvit o tom, jak silnou pozici tato skladba v českém hudebním životě měla a má. Každoroční zahájení Pražského jara právě Mou vlastí je už desítky let v podstatě státním aktem. A to za každého režimu. Dílo také pravidelně zní v den vzniku republiky 28. října a v jiných významných chvílích. Mohli bychom o Mé vlasti hovořit jako o českém lieu de mémoire, tedy místě paměti, jak se nazývají objekty, které slouží jako úložiště kolektivní, v tomto případě národní paměti. A ano, takovým objektem může být i hudební skladba. U našich západních sousedů v Německu, ale i daleko za jeho hranicemi, si takové postavení vydobila Beethovenova 9. symfonie. I ona provází mimořádné okamžiky, vzpomeňme na provedení z prosince 1989, které na oslavu pádu berlínské zdi řídil Leonard Bernstein. A stejně tak Má vlast slavila vítězství a svobodu v letech 1918, 45 a 90. Ale zněla i v nejvýpětějších okamžicích našich dějin. Za první války, po Mnichovu, po vpádu vojsk Varšavské smlouvy, kdy dodávala lidem odvahy. Provedení z června roku 1939 pod taktovkou Václava Talicha, při kterém publikum v Národním divadle propuklo v neutuchající manifestační potlesk, je dnes už legendární a my si z něho dnes také pustíme ukázku. V této roli je vlast bez pochyby národním pomníkem, který je srovnatelný například se sochou svatého Václava v centru naší metropole. Má vlast však dokáže být dílo nejen národně mohutné, ale stejně tak osobně intimní. Je stělesněním sounáležitosti jednotlivce s vlastní zemí a národem. A to platí jak pro posluchače, tak pro interprety. Dirigent Jiří Kout, který odešel do exilu koncem 70. let, vzpomínal později, jak se v emigraci dlouho zdráhal Mou vlast uvést. Obával se, že koncert citově nezvládne. Tak silným stělesněním jeho rodné země Smetanova skladba byla. Jiný emigrant, Rafael Kubelík, v zahraničí vlast naopak uváděl a nahrával opakovaně. Alespoň na chvíli se tak mohl pomyslně vrátit do své domoviny. Rozdílné prožívání dvou velkých umělců, ale totožná síla. V dnešní akademii se pokusíme přiblížit tomu, co právě z Mé vlasti, díla vzniklého v 70. letech 19. století, dělá takové mocné vyjádření národní identity, že platí napříč dobou a režimy. Ano, zatímco mnoho jiných symbolů, které propagandisticky nadužívalo socialistické Československo, po listopadu 1989 zmizelo z veřejného prostoru, ideologický nános na Mé vlasti odfoukl čerstvý vánek svobody jako peříčko. Po odstranění vrstvy normalizačního povídání o Smetanově lidovosti a revolučnosti se znovu vyjevil národní a státní symbol, jak byl formován po desetiletí. A tento návrat do časů svobody symbolicky spečetil návrat legendy, dirigenta Rafaela Kubelíka. Ten provedl vlast v roce 1990 nejprve na Pražském jaru a potom na Staroměstském náměstí. Obě provedení mají nezapomenutelnou atmosféru znovu nabité svobody. Pojďme si poslechnout, jak pod jeho taktovkou v podání České filharmonie zněla 12. května 1990 úvodní báseň cyklu Vyšehrad. Smetana v ní líčí slávu a následný pád sídla českých knížat.

0: To byl Smetanův Vyšehrad, který v květnu roku 1990 zahrála Česká filharmonie pod vedením Rafaela Kubelíka. V prezidentské lóži Smetanovy síně ji tehdy vyslechl i prezident Václav Havel. Pro diváky i posluchače, na místě i u televizních obrazovek a rozhlasových přijímačů, to byla nezapomenutelná událost, která Smetanovo dílo propojila s poselstvím svobody a demokracie. Kubelík dirigoval Mou vlast ještě o měsíc později na Staroměstském náměstí na koncertě vzájemného porozumění. Na něm účinkovaly spojené orchestry České filharmonie, Státní filharmonie Brno a Slovenské filharmonie. Byly to právě takovéto okamžiky, které vlasti vydobily její vůdčí postavení. Ale polistopadová provedení cyklu sama odkazovala do minulosti. Kubelík oběma z nich navazoval na své projekty z doby před odchodem do emigrace na konci 40. let. Má vlast tehdy pod jeho vedením zazněla v červnu 1945 na Staroměstském na později. Dirigent tak svými provedeními symbolicky ohraničil období komunistické vlády jako pouhou epizodu našich dějin. Jakoby chtěl sdělit, Smetanovo dílo, a tedy i národ a stát, tu byli před totalitou a jsou tu i po ní. Hovořili jsme o ideologickém nánosu, který bychom snad mohli odmávnout jako pouhý relikt minulosti. Nás ale dnes bude zajímat, protože ukazuje, jak se z uměleckého díla vytváří symbol a jak ten se uspůsobuje potřebě doby. A jaká byla předlistopadová interpretace Mé vlasti? Kdybyste si pustili rozhlas v roce 1974, slyšeli byste zhruba toto.
1: A byla by, myslím, velká chyba, kdybychom se dívali třeba na Smetanu jako na skladatele minulého století. Samozřejmě on žil v minulém století, ale tady bych si dovolil citovat Zdeňka Nejedlého. Má vlast nebyla odrazem doby, kdy vznikla, nýbrž zítřka, který teprve měl přijít a jehož byl Smetana hlasatelem, bojovníkem, průkopníkem. Tohle je velká pravda. A právě proto, že Smetana viděl svou fantazii uměleckou dopředu, právě proto je nám dnes tak blízký. A proto Smetanova hudba je a bude ještě dlouho neoddělitelnou součástí našeho dnešního života, každodenního života socialistické společnosti.
0: Smetana byl za normalizace označován za bojovníka a proroka. Tím zítřkem, který měl předpovědět, byl život v socialismu. Ano, skladatel podle tehdejších ideologů ve své hudbě předpověděl,

že přijde doba, kdy dělníci a rolníci převezmou vládu v jeho vlasti. A byl to právě muzikolog a pozdější komunistický politik Zdeněk Nejedlý, citovaný v ukázce, kdo dokázal Smetanův odkaz v tomto směru vytěžit snad nejvíce. Ještě se s ním v dnešním povídání setkáme. Půjde nám dnes sice zejména o interpretaci mé vlasti ve 20. století, ale nemůžeme nezmínit její genezi a připomenout, alespoň krátce, program některých básní. Vraťme se proto do roku 1874, kdy Smetana, prožívající osobní tragédii ztráty sluchu, pracuje na cyklu symfonických básní, který nazývá Vlast. Toho roku vzniká Vyšehrad a hned po něm Smetana komponuje Vltavu. Její program vepisuje přímo do partitury. Skladatel řeku sleduje od zurčících pramínků v Šumavských horách dále podél jejího toku. Nejprve slyšíme pramen 1,

Potom se přidá druhý a znějí oba. Vltava postupně získává na mohutnosti. A poprvé zazní její slavné téma –

Potom zní polka na venkovské svatbě. Přichází snová scéna s rusalkami tančícími při měsíčku.

navrací se hlavní téma Vltavy. Následuje drama bublajících peřejí dnes už neexistujících svatojánských proudů.

Tok se uklidní a ve své mohutnosti vtéká do Prahy. Jak plyne pod Vyšehradskou skalou, připomene Smetana téma ze stejnojmenné básně.

posledních taktech, kdy řeka plyne dále směrem k Mělníku, zní hudba v nejtišším pianissimu. Skladatel, který tok v Praze opustil, jej sleduje ubíhat do dály. Poslechněme si teď Vltavu celou v nahrávce z roku 1963. Hraje Česká filharmonie, řídí Karel Ančerl.

To byla Vltava z roku 1963 v podání České filharmonie Karla Ančérla. Mohlo by se zdát, že program načrtnutý Smetanou, který jsme si představili před ukázkou, nedává mnoho prostoru pro otázky či různorodý výklad. Ale ukažme na jednom příkladu, jak snadné je jej s odstupem času interpretovat odlišně. Zeptáme se, kam se v líčení toku Vltavy ztratil Pražský hrad, který se v metropoli nad řekou tyčí už po staletí? Jeho absenci bychom mohli vykládat jako politické vyjádření. V době kompozice Vltavy totiž na hradě po své abdikaci dožíval rakouský císař Ferdinand I. Dobrotivý. Smetana by se nám tak vyjevil jako zarytý odpůrce monarchie. Mohli bychom ale argumentovat i jinak. Tím, že vedle tématu Vyšehradu, kterým Smetana propojuje druhou báseň s první, ve skladbě na Pražský hrad jednoduše nezbylo místo. Není tak snadné rozhodnout, kdy skladatelovu ruku vedly zákonitosti hudebního vyjadřování a kdy ji vedl program. O programu bychom navíc měli uvažovat v kontextu Smetanovy doby. Vysvětlíme tak například, proč dal přednost Vyšehradu. V 19. století jej totiž jako rané dějiště české historie spopularizovaly rukopisy Zelenohorský a Královédvorský. Tyto podvrhy středověkých manuskriptů inspirovaly umělce napříč žánry a mezi nimi i Smetanu. Proto, pokud jsme v úvodu pořadu označili Mou vlast za novodobé místo paměti, pak i dílo samo vznikalo jako ohlas takových míst paměti druhé poloviny 19. století. Protože však máme o vzniku díla zprávy jen kusé, je lákavé s odstupem času zaplňovat mezery fikcí. Je ještě lákavější anachronisticky aktualizovat obsah díla na novou dobu, když předtím skladatele prohlásíme za proroka. A jak vykládali Vltavu generace po Smetanovi? Viděli v ní přirozeně chválu krásy naší domoviny. Často také ale pojímali narůstající proud řeky jako metaforu. Podle jedněch v díle Smetana zobrazil, jak v jeho době ze zurčícího obrozeneckého pramenku vyrostl mohutný tok českého národního života. Druzí tok Vltavy zase spojují s neustálým a nezastavitelným společenským pokrokem. Z jednotlivých částí se nejčastěji hovoří o polce z vesnické svatby, která podtrhuje provázanost země s lidem, který v ní po staletí žije. V ideologičtějším výkladu je potom tato scéna prý jedním z důkazů Smetanovy blízkosti prostému člověku. Po Vltavě komponuje Smetana roku 1875 další dvě básně. Epizodu z dívčí války nazvanou Šárka a báseň popisující dojem z české krajiny nazvanou Z českých luhů a hájů. Zastavme se na chvíli u první z nich. Ta líčí epizodu z báje, ve které dívka válečnice nastraží na bojovníka ctirada past. Nechá se přivázat ke stromu a předstírá, že ji ostatní dívky odvrhly. Skladba má dramatický úvod, který líčí Šárčin hněv. Z dálky slyšíme přicházet ctiradovo vojsko. Do zvuku pochodu se přimísí klarinet, který zobrazuje hlasitě zoufající Šárku.

Talká tak srdcerivně, že jí Ctirad, jehož zase hudebně zastupují violončela, nedokáže odolat. Jde za zvukem jejího nářku a když ji nalezne, Šárka mu vylíčí svůj bol. Ctirad ji vyprostí spout a přichází milostné vyznání, v němž Smetana předepisuje dolce amoroso espressivo, tedy sladce, láskyplně, výrazně. Dívka nabídne Ctiradovi a jeho zbrojnošům medovinu, ti se nenechají dlouho pobízet a nastává všeobecné veselí. Vojáci, patřičně posilnění nápojem, upadají jeden po druhém do spánku. Zazní hluboký fagot, o kterém někteří tvrdí, že znázorňuje chrápající vojáky, a jiní oponují, že takový příměr je urážkou Smetany. Šárka přiloží k ústům roh, který jí po celou dobu visel na krku, a zaduje na něj. Dívky ji zdály odpoví, na znamení, že slyšeli a chystají se k útoku. Opět se vrací ke slovu klarinet. Smetana předepisuje doloroso quasi recitando a posléze piangendo, lkavě, jak se dívka bolestně vypovídává ze svého utrpení. Pomsta v ní zvítězila nad láskou. To už z lesa vybíhají válečnice a muže surově pobíjejí. Smetana k tomu lakonicky poznamenává: hrůza všeobecného vraždění, vzteklost nasycené pomsty Šárky, toť konec skladby.

Příběh je klasické drama s jednotou místa, času a děje. Celou dobu se nehneme od onoho stromu, jen čas je mírně zkomprimován. Skladatel za sebe klade jednotlivé obrazy, jejíž hudební charakter je natolik rozdílný a dramaticky jasně čitelný, že se nám při poslechu příběh doslova odvíjí před očima. Zbývá jen otázka, co právě tato báje má říci v díle s hudebňujícím českou zemi a člověka. Smetana své líčení Šárky uvádí odkazem na stejnojmenné pražské údolí, při pohledu na nějž se mu ona báje vyjevila. Tato asociace sice dává příběhu geografické zakotvení, ale neříká nic o jeho poselství. Skladatel navíc sám v dopise dirigentu Adolfu Čechovi jakékoliv poselství popírá, když říká, že morálka není žádná. Tím ale poněkud zeslabuje význam básně v kontextu díla, které je později nazývané geniálním národním produktem čisté české duše. Generace vykladačů Smetany se proto snaží nabídnout interpretaci, která zahrnutí Šárky ospravedlní. Že dramatická Šárka hudebně funguje skvěle, je nepopiratelné. Ale Smetana, považovaný za národního hrdinu, přece nedělá věci jen pro efekt. I Zdeněk Nejedlý, když se v roce 1914 pokouší nastínit nový program vlasti, si se Šárkou neví rady. Drží se Smetanova geografického zakotvení, údolí Šárky je pro něj náhražkou za hory, jejíž zobrazení má v cyklu s hudebňujícím českou zemi zákonitě přijít po řece a předluhy. Ale nemáme jich, říká Nejedlý a pokračuje. Divoký kraj v Šárce jest malou jejich náhradou. Podle Nejedlého tedy Smetana hledal české hory a našel jen šárecké údolí. Konstrukce je to nadmíru chabá. Co pak nemáme hory? Co Krkonoše, co Šumava? Že by snad tyto regiony, obývané tehdy z velké části Němci, nepřišly Nejedlému dostatečně české? Je-li národní duše otiskem krajiny, nemůže jí být krajina etnicky nečistá. Aktuálnější a přesvědčivější výklad Šárky přinesl v období druhé světové války muzikolog Mirko Očadlík. Šárka je pro něho metaforou pro vlast samu. Vychází přitom z verze báje, kde je Šárka ctiradovou odvrženou milenkou. Její hněv tak není obrácen proti mužskému pokolení, jak říká Smetana, ale proti muži, který ji zradil. Očadlíkova interpretace přináší zásadní ponaučení. Kdo během války opustí vlast, tomu se ona tvrdě pomstí. Autor úvod ke své knize datoval červnem 1942, tedy měsíc po atentátu na Heydricha. To je aktualizace, kterou Smetana nemohl dohlédnout, ale která se dokáže zapsat hluboko pod kůži. Poslechněme si Šárku v podání symfonického orchestru Pražského rozhlasu za řízení Otakara Jeremiáše. Nahrávka vznikla bezprostředně po válce, roku 1946. Možná v ní i vy rozeznáte vlast trestající zrádce.

0: Slyšeli jsme třetí symfonickou báseň cyklu Má vlast nazvanou Šárka. Symfonický orchestr Pražského rozhlasu ji pod taktovkou Otakara Jeremiáše nahrál v roce 1946. Šárka jako metafora vlasti vykonávající pomstu je apelem, který je národně osobní. Podívejme se nyní na to, jak se dílo stává prostředkem k budování identity. Báseň čtvrtá z Českých luhů a hájů, o které Smetana hovoří jako o kreslení citů při pohledu na českou zem, nám k tomu poskytuje ideální základnu. Spisovatelka Marie Majerová ve své próze s příznačným názvem Z luhů a hájů z roku 1915 nechává promluvit matku, která představuje skladatelovu hudbu svému synovi.
1: Letošního května zasvěcuji českého Jinoška do poznání Smetanova génia. Řekla jsem mu, to jsou věci, chlapče, které musíš vědět a znát, ale které je radost vědět a znát.
0: Chlapec, opouštějící dětský svět, musí nabít znalostí, které z něho učiní plnohodnotného člena národa. K ním patří i poznání Smetanovy hudby. To je v pojetí Majerové součástí přechodového rituálu dospívání českého člověka. A je to příznačně matka, kdo přivádí další pokolení k národnímu skladateli. Podobně jako si naučila chodit a mluvit, nyní jej učí milovat Smetanu. Považuje to za svou mateřskou povinnost. A svou výchovou tak přispívá k tomu, že i budoucí pokolení v sobě ponesou Smetanovu hudbu jako národní dědictví. Poslechněme si, jaký význam mé vlasti Majerová připisuje.
1: Nyní i ty, můj chlapče, stal se s každým jedním ze všech, které Bedřich Smetana oslovuje. Stal se s posluchačem mé vlasti. Našel si v ní sluchový doprovod ke všemu, co jsi kdy viděl v kraji, který se nazývá tvá vlast. Na půdu, v níž kořeníš svým původem, na přírodu, která utvářela tvou povahu.
0: Smetanův cyklus je pro Majerovou klíčem k pochopení českosti. V dnešní době nám to slovo může zavánět nacionalismem, ale v době národního obrození a budování státu to byl termín označující domnělou specifičnost českého etnika. Právě víra v esenci češství umožnila matce v textu Majerové přičinit rovnítko mezi krajinou, lidmi a hudbou. Takto matka vysvětluje synovi poselství skryté ve vlasti.
1: Našel si v hudbě vysvětlení mnohého, co jsi jen tušil, a tušení mnohého, co je ti dosud neznámé. Těch 6 symfonických básní ti bylo zatím jen nahlédnutím do velké a obsažné knihy, k níž se po celý život stále budeš vraceti jako k studánce, v níž budeš znova a znova uhášet žízeň a její voda tě vždy osvěží a vždycky v ní najdeš posilující doušek.
0: Zeptáme-li se, nakolik je takové spojení lidu a země unikátní, zjistíme, že zdaleka není. Podobnou myšlenku vyjádřil na přelomu 18. a 19. století německý filozof Johann Gottfried Herder a před ním Francouz Montesquieu. Podle Herdera je každý národ otiskem své země, ba přímo její geografie. Jsou to hory a řeky, které formovaly charakter každého etnika. Je to tedy Vltava a české luhy a háje, co spolu tvořilo charakter českého člověka. Ona údajná esence češství je přítomna v lidech, v krajině, stejně jako v hudbě, která o nich vypráví. Klasický filozof neměl pochyby o existenci takové národní esence, ale moderní věda je jiného názoru. Americký muzikolog Michael Beckerman se otázkou českosti v hudbě zabýval a dospěl k závěru, že českost, jako ostatně jakoukoliv jinou národnost hudby, nelze nalézt v jejich jednotlivých atributech, ale že je dána vírou v její přítomnost. Hudba je česká proto, že věříme, že je česká, že nám tak zní, že ji jako takovou prožíváme. Přesto se čeští autoři snažili všemožně dokázat, že Smetanova hudba ryze česká je. Odkazovali přitom například na Vltavu, kde český lid tančí polku, nebo na čtvrtou báseň, kde se známé úvodní téma uprostřed skladby polkově rozpohybuje. Smetanova hudba má být otiskem české duše. A tak občas slýcháváme, že ji nikdo jiný na světě nedokáže pochopit tak, jako my. Zdeněk Nejedlý ve své monumentální a nikdy nedokončené Smetanově biografii věnoval doložení českosti Smetany a jeho rodu stovky stran. Pokud totiž měl být skladatel národním hrdinou a jeho hudba naším symbolem, bylo nutné jej uchránit od nezdravého, tedy německého vlivu. Německy hovořící obyvatelé českých zemí, až po staletí utváření stejnou krajinou, neměli být v mé vlasti zastoupeni. Z díla se tak v některých okamžicích našich dějin stávalo silné politikum. V roce 1924 psal Tisk oslavně o turné České filharmonie po českých zemích, včetně pohraničí, avšak o uvedení díla v Ústí nad Labem převážně německými hudebníky zarytě pomlčel. Dirigent koncertu byl později za svou spolupráci s německými orchestry dokonce obviňován, že se paktuje s Němci. Poslechněme si nyní čtvrtou symfonickou báseň z Českých luhů a hájů v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu za řízení Petra Popelky.

To byla symfonická báseň z Českých luhů a hájů v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dirigenta Petra Popelky na nahrávce z roku české hudby 2024. Poté, co Smetana v roce 1875 tuto symfonickou báseň dokončil, kompozici cyklu odložil. Vrátil se k ní až o 2 roky později, kdy přidal 2 poslední básně, Tábor a Blaník. V první charakterizuje husitské sídlo a vojsko, ve druhé záchranu země vojáky skrytými v Bájné hoře. Námětem i zpracováním se vymykají zbytku cyklu, když jsou obě postavené na nápěvu chorálu Ktož jsou boží bojovníci. Smetana zde opět čerpá z podhoubí své doby, ve které je husovo učení a husitství vnímáno jako jeden z vrcholů českých dějin. Z roviny náboženského sporu posunut do roviny národní, Čechů proti Němcům. K odkazu husitství se silně hlásí nově vzniklý československý stát a účin posledních 2 pásní Mé vlasti se tak ještě zesiluje. Dílo se navíc pevně vřazuje mezi základní kameny nové státnosti už od jejich prvních dní. Když se v prosinci 1918 vrací do vlasti Tomáš Garrigue Masaryk, už jako prezident, v Národním divadle nejprve zhlédne Libuši a o božím hodu tamtéž vyslechne Mou vlast. Cyklus ve 20. a 30. letech pravidelně k výročí republiky uvádí Česká filharmonie. Již od roku 1925 je koncert živě přenášen rozhlasem a vlast tak může vyslechnout více posluchačů než kdykoliv předtím. Ta je i nadále spojována s prezidentem Masarykem, když zní na koncertech pořádaných k oslavě jeho narozenin i jako tryzna po jeho úmrtí v roce 1937. Spojení díla s první hlavou československého státu je také patřičně mytologizováno, když prý Smetana v Mé vlasti a Libuši předpověděl vznik Československa. Skladatel údajně stvořil stát v ideji a Masaryk jej uvedl ve skutečnost. Tento výklad se objevil hned v říjnu roku 1918 a zmiňuje jej například i předseda Národního shromáždění František Tomášek při svém projevu o 6 let později. Důkazem podle něho prý je, že v Blaníku nechal Smetana vojsko zpívat husitský chorál. Tím vojskem, podle Tomáška, mínil Smetana československé legie, jejíž některé pluky nesly husitská jména. Smetana byl pasován do role proroka a politika a jeho hudba nadále sloužila k posilování legitimity státu. Tato vazba paradoxně vedla také ke změně zvuku samotného díla. Někoho možná překvapí, když řekneme, že Má vlast dnes zaznívá zpravidla jinak, než jak ji slyšeli lidé v 19. století. Orchestr byl tehdy menší a zvuk komornější. Porovnejme, jak zní husitský chorál v Táboře. Nejprve v interpretaci Rafaela Kubelíka z roku 1990, hraný na moderní nástroje a s početným orchestrem.

A takto zněl chorál na pražském jaru o 6 let později v podání London Classical Players pod vedením Rogera Norringtona, který se pokoušel o návrat k dobovému zvuku.

0: Před Kubelíkovými husity, znějícími znásobenou sekcí žestů, by se nepřátelé zcela jistě dávali na útěk. Prchali by ale i před těmi Norringtonovými? Necháme na vašem posouzení. Porovnání těchto dvou nahrávek jsme nevybrali náhodou. Byla to právě Norringtonova verze, která na pražském jaru roku 1996 vyvolala poprask. Jeden přední muzikolog označil provedení za výplod autistické psychiky, který je prý vážným životním ohrožením Smetany. Skladatel byl tak ohrožován tím, že se dirigent snažil přiblížit tomu, jak dílo mohlo znít v době svého vzniku. A v čem byla vlast z doby Smetanovy jiná? Jednak v nástrojích. Smyčce používaly struny ze střev, které mají měkčí zvuk, ale i ve způsobu hry. Hráči méně používali vibráto. Hlavní rozdíl, který však návštěvníci koncertu nemohli přeslechnout a ani přehlédnout, byla velikost orchestru. Smetana měl v divadle nějakých 36 hudebníků a měl-li v sekci prvních houslí 4 hráče, dnes jich tam hraje třeba i 20. Ponechá-li se při takovém zesílení smyčců původní počet nástrojů dechových, jejich hra se v celkovém zvuku utápí. Rovnováha se obnoví buď snížením počtu smyčců nebo posílením ostatních skupin. Dirigenti, nespokojení s celkovým zvukem, přicházeli s různými, někdy velmi necitlivými úpravami. Ale byl to až Václav Talich, kdo dokázal ve 20. letech přinést řešení, které se zapsalo do tradice. Talich ve své verzi dechové nástroje zdvojoval, ba i strojoval. Místo 4 hornistů jich tak obsadil 12. Mou vlast v tomto zesíleném obsazení 125 hráčů veřejně provedl poprvé v jubilejním roce 1924. A jeho verze si okamžitě vydobila výsadní postavení. Muzikolog Josef Hutter tehdy napsal:
1: dosud vždy při provozování tohoto díla vytvářela se atmosféra velkolepé slavnostnosti, monumentality a českosti. Hudebně na prvém místě, na druhém básnicky či literárně. Vědělo se, že při této hudbě odehrává se na Vyšehradě boj, tam vytryskují prameny Vltavy. Vědělo se zkrátka všechno, co o mé vlasti bylo napsáno. Talich však vycítil, že v mé vlasti jest dnes více než její program. Vycítil, že musí to nalézti a hledal ve svém nitru hudebníka. V skutku nalezl. Nejiž na prvém místě hudbu a na druhém tak řeč, básnický obsah, nikoli rozpoltění jakéhokoliv druhu. Nýbrž nedělitelná, ničím jiným nenahraditelná hudební jednota.
0: Talichovo pojetí převzali generaci dirigentů, včetně Kubelíka. Když se pak Norrington pokusil nánosy monumentality odstranit, bylo to pro mnohé, jako by někdo na Václavském náměstí chtěl Myslbekův pomník nahradit svatým Václavem z doby barokní. Jeho titěrnost srážela představu o naší vlastní velikosti. Má vlast jako symbol národa, který nově nabyl svůj stát, si při slavnostních chvílích nadále žádala pouze takovéto mohutné interpretace. Ne tak ve zbytku republiky. Tam ji hrály vojenské kapely a také amatérské soubory. Provedení jednoho z nich roku 1924 v Ústí nad Orlicí komentoval místní tisk takto:
1: krásné, veliké, svaté nadšení české duše sálalo ve chvílích, kdy drahé obrazy naší vlasti, neb jejich hrdinných dějin, zářily v překrásném hudebním hávu, jímž je oděl Smetana, kdy mnohým až v zádech mrazilo, a slzy v kouzlaplné sladkosti vlasti, naší vlasti, prolily se v křišťálech tónů Smetanových. Dílo to má býti dechem, duší každého Čecha. Nemá býti nikoho, kdo by nespěchal, netoužil dílo to slyšeti.
0: Jak mnoho jsme se od těch dob proměnili. Že dílo stále rezonuje, snad ukazuje na to, že ne tak docela. I v digitální době je pro nás národní hudba kotvou. Jedna charakteristika zaznívá o mé vlasti znovu a znovu. A sice, že takové dílo na světě nikdo jiný nemá. Dejme před závěrem promluvit Smetanovu příteli z nejbližších, Josefu Srbu Debrnovovi. Ten skladateli po premiéře roku 1882 napsal:
1: Napadlo mi, zdali by nebylo záhodno, abyste komponoval symfonickou báseň nazvanou Vlasta, která by byla jaksi první v řadě druhé série symfonických básní. Též Záboj, Čestmír, Svatopluk, Říp byla by snad vhodná jména. Za přemýšlení to stojí a kdybychom měli v literatuře naší 12 symfonických básní, bylo by to věru impozantní, čímž by se jiný honositi nemohl.
0: Rozloučíme se s vámi strhujícím podáním Blaníka. Českou filharmonii v červnu roku 1939 diriguje Václav Talich.

0: Česká filharmonie a orchestra Českého rozhlasu takto zahráli symfonickou báseň Blaník Bedřicha Smetany. Bylo to 5. června roku 1939 na prknech Národního divadla v Praze. A tímto památným snímkem se také uzavřela dnešní Vltavská akademie s podtitulem Smetanova má vlast jako místo paměti. Pořad připravil Pavel Kodítek za spolupráce redaktora Zdeňka Havlíčka a Anny-Marie Šorm. A mistryní zvuku byla Iva Podzimková. Je 23 hodin.
1: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Četba s hvězdičkou.

Pod názvem Krásné zelené oči vyšel poprvé v roce 2000 román Arnošta Lustiga. Nevzbudil větší ohlas tehdy, ale po přeložení do angličtiny získal okamžitou pozornost tisíců čtenářů a nominaci na Pulitzerovu cenu v roce 2003. Je to příběh líčící osudy 15-leté židovské dívky Hanky, přezdívané Kůstka, která v nevěstinci nacistického lágru obětuje svoje tělo, aby přežila. Lustigova próza má napínavý příběh, zároveň je úsporná a zdrženlivá, pokud jde o líčení fyzické a duchovní krutosti. Lustig dal Kůstce, když stála na rampě v Osvětimi, číslo 36, stejné číslo měl v koncentračním táboře i on sám.

Do malého chléva se vejde hodně trpělivých ovcí, říkal hotelier Zlatého nektaru Enrico Cesare Zamponi. A taky někdy bolí slovo víc než rána. A do třetice, kdo se krmí nadějí, umře hladem. Měl jsem dojem, jako by mě probudil déšť, ale nepršelo. Okna byla jasná, díval jsem se skrz sklo, kam až jsem mohl dohlédnout. Svítalo. Asi jsem nespal. Jak hotelier včera řekl, dlouhou cestou se prováží islám. Co chce starý, provede mladý. Jednou jsem se daleko později ptal kůstky na oči vojáka, který nesešel z mysli, jako člověk nezapomene, když viděl ďábla. Nedovedla popsat barvu očí. Neměli snad, chtěl jsem vědět. Měli barvu, odpověděla kůstka, ale nepamatovala si ji. Věděla jen jedno, že oči toho člověka se nikdy nezmění. Bude si pořád myslet, že židovské holky, muži, ženy i starci roznáší po Evropě a všude, kam vkročí, nakažlivé nemoci jako ve středověku mor. Ve zboží, které prodávají všude, kam se dostanou, rozšiřují vši, blechy a hmyz. Neustoupí z ničeho, co si myslí, i kdyby nepotkal ani jediného člověka, který by mu to potvrdil. Věřil, že židovský bůh jsou peníze, neotravují snad dodnes židé studny, nemísí do chlebové mouky a těsta jed, co rituální vraždy, které nikdy nepřestaly, morové epidemie, nové, dosud neznámé nemoci, které se ani nedají vyléčit. Věřil, že je nutné vyčistit svět od židovské nákazy. Luther měl pravdu, když vybízel k pálení synagog a židovských knih, boření příbytků a nucení je k nejtěžší tělesné práci, třeba že to trvalo víc než staletí, než došlo od slov k činům, ke křišťálové noci, k ostnatým drátům kolem prvního koncentračního tábora v Německu, v Dachau u Mnichova. Kůstka si pamatovala oči, pro které nenašla barvu. Podobali se očím vzteklého psa? Možná. Viděla vzteklého psa. Dívá se na člověka a nezajímá ho, kdo se dívá na něj. Jediné, co chce, je kousnout. Nemůže ho nic odradit. Kousne. Nikdy se nezmění. Leda by ho někdo zabil. Voják viděl v každém židovském muži Kaina, vraha svého bratra, který se oženil s vlastní sestrou. Nemusela si jeho oči představovat nebo čekat, až jí je připomenu. Byli s ní. Cítila jejich pohled. Zeptal jsem se kůstky, jestli si myslí, že se voják se zlýma očima už narodil. Všichni se tak narodili, řekla. Přála bych se, aby to bylo jinak. Kolem nevěstince stály čtyři strážní věže, z druhé strany za barákem, kde se ubytoval strážní oddíl, měli Feldhuren, tedy polní kurvy, ubytovnu a provozovnu. Strážních bylo 16 plus 4, kteří hlídali objekt zvenku i zevnitř, ani ne tolik proto, aby nikdo neutekl, široko daleko bylo pusto jen vlci a zdivočelí psi, jako pro ochranu a klid vojáků, kteří byli právě uvnitř. Za třeskutých mrazů se dostávali vlci až ke zdi. Vojáci je zaháněli střelbou, vlci se zdáli v noci bílí s velkýma zelenýma očima. Vlci byli krásní a nebezpeční. Taky se krajem toulali váleční zběhové všech armád, včetně poražené polské armády, z kterých se stali bandité nejenom podle nacistického slovníku. Za děvčata odpovídala velká Leopolda Kuliková z Krakova, kde si ve známém vykřičeném domě vysloužila titul madam. Velká Leopolda Kuliková se snažila udržovat s velitelem stráže přátelský vztah stejně jako s jeho muži.
byla ochotna ustoupit ze svých zásad. Jakožto madam, která tak jako vrchní v nejlepším podniku nebere spropitné, pomáhala ve styku s muži spíš radou nebo volbou. Až na výjimky samozřejmě. Strážní oddíl byl taky zárukou, že jim nepřestanou vozit jídlo. Myslel jsem na to, co by se Kůstce, kdyby si psala deník, zdálo brzy anebo příliš pozdě. Jak má taky člověk myslet na to, co je dobré a správné a obráceně, když je mu zima, že by neudržel ve skřehlých prstech ani klíč k nějaké kůlně v závětří, kdyby mu ho náhodou někdo nabídl. Nemluvě o strachu, který člověka ochromuje. To Němci věděli. Ovládali ne jednoho člověka, ale davy a masy lidí terorem. Dokázali srazit na kolena celé národy, natož holku, která už ani neví, čeho se nemusí bát a bojí se pro jistotu všeho a všech. Psala by Kůstka o vidině kamen, u nichž by se mohla ohřát, o něčem teplém na sebe. Asi by se zmínila o živočišném teple, které si poskytují děvčata, když nemají nic jiného. Co má člověk pro ty druhé, když už nemá pro sebe nic? Bylo jí 12 a zacházeli s ní jako s dospělou, aby věděla, že stojí na hranici mezi životem a smrtí a co se mezi tím od dospělých očekává. A bylo jí 13 a připadala si stará zkušenostmi. A bylo jí 14 a ze všeho nejvíc poznala, čím se jednotlivec cítí osamělý i mezi lidmi a lidi jako cizí nepřátelský živel, pro který je taky ona nepřítel. A bylo jí 15 a na pokusném baráku v Auschwitz-Birkenau s ní doktor zacházel jako s živým materiálem, na kterém lze vyzkoušet, jak pomoci raněným německým vojákům na frontě. A bylo jí 15,5 a naučila se poskytovat své živočišné teplo lidem, o které nestála a kterým by je dobrovolně asi neposkytla. Zvykla si, že se jí muži dívají o poznání déle na ruce a na prsty a potom na ústa. Nechápala, co na jejich rukou a prstech nebo ústech vidí. Nechápala, co vnímají v jejím těle. Naštěstí ji nenapadlo uvažovat o morálce, když měla hlad nebo křehla, protože by ji to asi daleko nepřivedlo. Jen věděla, že z hladu a chladu dostává člověk závrať, chce se mu spát nebo umřít, a dala by všechny stupně hodnot nebo zábran za kousek chleba nebo místo u rozpálených kamen, u jakých se v zimě hřáli němečtí strážní. Nebyla nikdy daleka touhy proměnit se ve zvíře, vlčici, lišku, vránu. Zasněžené zimní pláně ji lekaly a zároveň uklidňovaly. Nerozuměla tomu proč. Zvykla si, že v každém ano je mnoho ne a naopak. Bojí se zvíře bolesti ještě předtím, než přijde? Někdy měla skelný pohled. Držela se vzpomínek nebo se jich chtěla zbavit? Proč se podobala každá její naděje větru, který přichází a uniká? Věděla, jak rozleptává člověka hrůza, nejistota, úzkost, jako kyselina rozleptá i železo nebo kámen. V pokusném baráku v Aubirkenau v létě roku 1943, než se dostala ven, doktor Krieger Kůstce řekl: jediné, co z lidí jako ty nemůžu použít, je mozek. Odhadoval její tělo, ruce, nohy, oči, lebku. Díval se jí do očí, na rohovky. Každá tkáň je k něčemu dobrá, prohodil. Kromě medicíny vystudoval filozofii. Zapsal se na dálkové kurzy psychologie na univerzitě v Heidelbergu. Za 2 dny rozporcoval pár děvčat. Připadala si v jeho ordinaci jako u řezníka. Po práci poslouchal doktor Krieger Bacha, Händla, Schuberta. Nosil si v kapse v celofánu zabalený kartáček na zuby a po každém jídle si je vyčistil. Bez vykloktání by neusnul. Nekřičel, nikdy se nezapomněl.
Taky mi o tom později Kůstka řekla, ráda bych si představila, že je po všem. A zároveň to ještě tak daleko není a možná nikdy nebude. Je to jako v lágru. Je to i není. Jsi i nejsi. Slyšíš i neslyšíš, vidíš i nevidíš. Čas splyne a stojím před otázkou zapomenout nebo zapamatovat si, odpustit či neodpustit. To, že o tom teď mlčím, neznamená, že jsem zapomněla nebo odpustila. Nikomu, kdo se provinil, by se nemělo odpustit. Ne kvůli mně nebo tobě. Kvůli dětem, které teprve přijdou na svět. Za sebe neodpouštím. Ztratila bych asi půdu pod nohama. Zpronevěřila bych se matce, otci, Ramonkovi. Já vím čím a proč. Willy Felda jsem potkal po válce posledního srpna 1945 v Praze na Václavském náměstí. Stáli jsme s Kůstkou, Hankou Kaudersovou před hotelem Zlatá husa. Bylo kolem poledne. Dívala se na jídelní lístek na každé jídlo s celým popisem, předkrmy a příkrmy, z dodatky až k ceně. Zbíhaly se jí sliny, připojila se k nám za minutu. Představil jsem je. Kůstka Hanka Kaudersová, Terezín, Aubirkenau evakuace, Rumunsko-Maďarsko. Hlášen opět do evidence, řekl Willy Feld. Přežil v souladu s registračními knihami na židovské náboženské obci Terezín, Aubirkenau, Bergen-Belsen. Na vteřinu měla Kůstka pro VF očích nekonečné zasněžené pláně, krvavé slunce a potom evakuaci a útěk a v zápětí radost člověka, který přežil. Ptal se naopak pohled VF, co to je, co z člověka dělá zvíře. Co člověk udělá, aby se mohl schovat na vteřinu před větrem? Z hladu, z hrůzy? K čemu se dá přesvědčit holka, když nemá už nic, čím by si zajistila chviličku existence? Než tělo, kus těla. Jakoby tělo bylo trh, na kterém se už nikdo neptá, proč je cena tak nízká, protože nabídka převyšuje poptávku. Kus těla nebo hlt schnilého chleba? Teplo nebo smrt mrazem, tělo nebo teplo, komín nebo roztáhnout 15leté nožičky. Kdy? Kdykoliv to někdo nařídí nebo umožní? I to byl ještě výsadní osud ve srovnání s těmi, co šli do komína v Aubirkenau rovnou z rampy. Srpna roku 1945 měla Kůstka svůj den. Jeden ze svých nejlepších dnů. Odrazilo se jí to ve tváři, v postoji, jak se otáčela do stran, jak zrůžověla. Vypadala, jako když se později milovala a po tváři se jí rozestřela vyrovnanost, jaká sluší králům a s jakou propůjčují mír, pokud ho uzavřou kromě se světem i sami se sebou. Byla krásná i proto, jak byla mladá. Měla i krásu svěžesti a svěžest toho, čím je mladá holka pěkná. Zakryla tím spoustu věcí, stejně jako úsměvem. Jako když mi taky až daleko později vyprávila o Ramonkovi, jak ho Němci zabili. Ze začátku se smála. Nechápal jsem, jak se přitom může usmívat, leda by kromě toho viděla v duchu navíc bratříčka ještě jinýma očima, dávno předtím, než ho zabili. A najednou se jí roztřásla brada a viděl jsem, že její úsměv je ve skutečnosti pláč. Něco jí propůjčovalo krásu. Svítily jí oči. Pronikala jí záře. To, co vtisklo podobu zralých broskví vrchním obloučkům tváře pod očima a jakou světelku je pleť, vlasy a čelo, obočí a řasy. Připomínala mi sluníčko, vlny moře, stanice vlaků, kam jsem se ještě nedostal. Dech větru, dým ohně, oheň odplouvající nebo připlouvající lodě tím, čím je připomíná dívka. Přísvit hvězd, druh modlitby v stoje a beze slov. Na co člověk zapomíná, když sní při jasném vědomí, anebo
na co se při snění v bdělém stavu rozpomíná. Připomínala mi, čím může být člověk na pohled širé moře i nepatrný ostrůvek, nový dům i hrob. Co udělal nebo neudělal? Lidi, s nimiž byla a kteří se nevrátili, to byly její oči, její smích. Měla dobrou náladu už od rána, pokud ji někdo chtěl posuzovat podle nálady. A jak se jí měnila rychle nebo pozvolna, mohla se zdát jednoduchá až primitivní. Je to jednoduchost nebo primitivnost inteligentních lidí, kteří nedovolí civilizaci zastřít instinkty, které ukazují člověku líp než magnetická střelka, co smí, nesmí, má. V něčem asi byla jednoduchá. Pomohlo jí to rychle rozlišovat bezpečí a nebezpečí. Lidi, od nichž jí něco hrozilo, nebo naopak, někdy k tomu stačilo slunné ráno, pozvání na snídani, peněžní poukázka z repatriačního úřadu v Hybernské, i když obnosy byly z pozdějšího hlediska zanedbatelné. Větřík, který se jí otřel o čelo. Trvalo jí 3 měsíce, než se naučila vidět věci tak, jak je viděla, a předtím 3 roky. Znal jsem Kůstku v červnu, v červenci a teď celý srpen. Během srpna jsem s ní byl skoro denně. Někdy jsme šli večer do biografu, na ruský nebo americký film, někam si sednout, ale na noc chtěla být sama, doma ve své posteli v belgické 24, kde jsem pro změnu už s Adlerem nebydlel. Vyřizoval jsem s ní přes den záležitosti, které si mohla nebo musela vyřídit, včetně doktorů, z nichž byl nejnevinnější zubař, stejně jako dělala Kůstka společnici mě. Měla podle Adlera koncem srpna už uhlazenější chování, než když začátkem června přišla do Prahy z Maďarska. Nebyla taky už tolik zakřiknutá, jen někdy z ničeho nic začala zbytečně spěchat. Když byla takhle hezká, měla moudrý, utěšující nebo povzbuzující pohled a zelené oči, které ztratily ostrost a které občas přivírala, jako se kdysi asi přivíralo hledí před soubojem v brnění rytířů do úzké štěrbiny. Jindy se dívala ze široka, jako by neuměla do 5 počítat, skoro udiveně. Měla v pohledu dítě, které vidí věci poprvé. Barvou připomínaly Kůstčiny oči zelené louky a žíhané tygry, luční kobylky. Měla nazrzlé vlasy, už slušně dorůstající, i když pořád ještě krátké. Měla světlou pleť, chvílemi průsvitnou, jako když svítí bílý měsíc na černém nebi. Bělost pleti připomínala sněženku nebo květ kaštanu. Hlavně asi pro tuhle světlou pleť ji Němci uvěřili, co jí později zachránilo život. Zařazení do komanda Feldhuren. Měl jsem rád její oči, když se usmívala. Zahrnulo to 1000 odstínů. Od vějísku u očí nebo zvednutých koutků jen letmo skoro neznatelně poširoký úsměv, kdy ukazovala bílé zuby. Opíral se její úsměv jen o 127 dní, které už napočítala po válce. Pod rovným nosánkem, který mohl leckdo závidět, jí rostlo jemňoučké chmíří, pro které jí Erwin Adler prorokoval, že zbohatne nebo si alespoň pořídí 3/4 perziánový kožíšek s rukávníkem, jaký měla její maminka. Mluvím o dnech, jako byl ten, kdy jsme se potkali s VF, kdy měla hezonkou tvářičku, že se lidi zachytili pohledem a div nezastavovali. Byla to krása, která dojímala, protože v ní bylo, co prožila mezi 15 a 16, stejně jako předtím od 12 do 15. Samozřejmě, že musela za války tvrdit už ve 14, že je jí 16 a v 15 18, protože děti pod 15 šly z vlaku a rampy přímo do komína. Mohl jsem si ji často vysvětlit jen jí samou. Nestačily mi ani její zkušenosti už proto, že jsem je všechny neznal a možná, že ani nechtěl.
Oblékala se jednoduše, pokud šlo o barvy, dávala přednost hned po válce tmavším. Nevím proč, černá, modrá, tmavomodrá a sitě rudá, tmavě fialová. Jen někdy bílá. V tom byla důsledná. Chtěla vypadat starší, solidnější. Věděla, co chce. Látky, barvy, střih. V 16 už věděla, jaká je výhoda vypadat starší. Nikoho zbytečně nedráždit. Nebo myslela na rodiče a Ramunka, na hřbitov, kam nikdy nešla a chodila, jako by chodila na hrob. Kromě toho jí dlouhé rukávy zakrývaly tetování na rukou, ale i tak zdůraznila, co možná ani nechtěla, sličnost svého skoro 16letého těla. Měla bílý krk, který vyzýval, aniž o tom věděla, jako vyzývá hrdlo labutě, přinejmenším k obdivu. Jistě se o to nesnažila. Svírala malinové rty, když ji zaměstnala hlubší nebo nenadálá myšlenka, a nebo je nechávala pootevřené. Tváře jí, stejně jako tělo, nic neznetvořilo, ačkoliv se to mohlo zdát neuvěřitelné. Mohl jsem si, pokud si nechala pootevřené rty, představit její dech, jak ji někdo líbá. Ve své nejlepší dny vypadala kůstka jako kytka s vonavým dechem, jako možnost, kterou znamená děvče, každý člověk, pokud ho nezmrzačí, nezastraší, nezakřiknou, nebo samozřejmě, pokud ho nezabijou. Byl jsem pyšný na to, jak je hezká. Chodil jsem s ní po Adlerovi a předpokládal jsem, že po mně už nepřijde nikdo na řadu.

Velká Leopolda Kulikova už druhý den v nevěstinci řekla děvčatům: někteří muži sem přicházejí jako lovci v divočině, jako zlatokopové. Jste kousky a zrníčka zlata. Kůstka myslela na to, jak jsou bezbrané, ale naučila se zbytečně nemluvit. Velká Leopolda Kuliková měla za to, že svět je místnost nepřehledného domu, kde muž otevírá, zavírá a drží dveře a klíč od zámku. Ne žena. Žena jen přijde, nebo zůstane, nebo odejde, anebo ji vyženou. Muž může zavřít dveře a nikoho nepustit dovnitř. Ne žena. Do takového světa se narodili, jiný svět nebyl ani před nimi. Kouzlo, které můžete ovládnout, je ze všeho nejdřív se přizpůsobit. Teprve pak přijdou ke slovu jiná kouzlo.

0: naslouchala s hrůzou v duši. Rozuměla jen něčemu. Velká Leopolda pak snila o Krakovu, malém městě. Ještě doma získala bordel mamá díky svým obřím rozměrům přes dívku Velká Leopolda. A až tady Velká Leopolda Kuliková. Zhubla jako ostatní. Řídila se intuicí, která jí řekla všechno, co potřebovala vědět, líp než tlusté svazky Artura Schopenhauera nebo jeho učitele Hegla. Dala kůzce mateřskou výstrahu. Když zavřeš oči a hodně chceš, dosáhneš splynutí. Nemá to, co dělat s věkem. Snaží se o to mladice, stejně jako stařeny. Neříkala bych ti to, kdybys byla dítě. Věř mi, že je lepší chtít, než ne. Myslí si, že tvoje tělo je květ lotosu, který se rozevírá. Ne proto, že si holka usmyslila, nebo jí to někdo nařídil, ale proto, že každému květu nařizuje příroda, aby se rozevřel. I k čemu holku donutí, může dělat nenuceně, aby si získala body ve svůj prospěch. Mezi mužem a ženou je rozdíl, o kterém většina mužů nechce ani slyšet. Jinak by se z něj ztratila chuť, které se říká touha, potřeba a chtění, a někdy z romantického sklonu si věci zkrášlit láska. Budeme tomu říkat tělesná láska, tělesné přátelství. Je to často jako jídlo, to pozná každá dřív nebo později. Pro někoho je děvče žízeň, pro jiného voda. Jídlo může být zážitek. Nejenom práce. Každá práce je někdy příjemná, jindy nepříjemná. Dala kůstce v nevěstinci nové jméno. Chája. Nejhorší je brečet, chájo, říkala Velká Leopolda, když kůstku zasvěcovala. Vojáci jsou nejdříve proti slzám bezradní. Nakonec je posedne vztek. Nejlepší vlastnost při všem a ve všem je poctivost, otevřenost, ne do krajních mezí, a upřímnost, nejlépe pohledem. Ale to všechno je současně největší slabost, dodávala. S ponaučením si kůstka může dělat, co uzná za vhodné. Odtud až potud. Slušná holka si v téhle době nestěžuje. The Iceman, Marlene. Některé dny se od rána do noci válela po kraji mlha. Zima se změnila v mráz a slunce se neukázalo skoro týden. Přestali si vyprávět historky, jak matky z bídy prodávaly děti. Bylo by asi snadné pro Kulikovou zneužít své pravomoci. Nikdy to neudělala. Byla něco mezi matkou a bordel mamá, mezi matkou a nadřízenou. Nebyla díra v biliáru, jak jednou řekla, ale slonovinová koule, které se nechce narážet do druhých koulí, aby spadly do otvoru. Znala tělo a duši nebo mentální mapu mužů jako své boty. Říkala, klín je srdce i maska a tajemství ženy. Zbytek je záminka, výmluva, ztráta času, špatná ilustrace. Nic vás nevytáhne z loje, než vaše nohy a co k ním patří. Ale poprvé to nebylo tak snadné, jak na to Velká Leopolda připravila kůstku. Nikdo nevěděl, že kůstka ještě s nikým nebyla. Kůstka zatnula zuby a zavřela oči. Čekala potom, že se voják odvalí a postaví a odejde, ale musel se nejprve obléct. V duchu utíkala do noci. Cítila svou křehkost a skřehlost. Byla jí zima, třásla se. Nakonec voják šeptal do jejího ucha ženské jméno. Asi jméno ženy nebo milenky. Opakoval to, nebylo to přeřeknutí. Propojila se s neznámou cizí ženou, která se jmenovala Gerda. Cítila se vlhká cizí vlhkostí. Připadala si jako hluboká řeka, z jejíhož koryta vytekla voda. Nechápala, že skončí 20 minut s vojákem a bude muset pokračovat tak, jako člověk ráno vstává a bojí se žít. Potom si voják vzal její ručník, cítila otisky jeho prstů ve své tváři, na hrudi, na stehnech. Vidíš, že se nezbořil svět, řekla utěšivě velká Leopolda Kuliková.
1: V roce 1993 exkluzivně přímo z rukopisu připravovaného románu vznikla tato rozhlasová četba na pokračování pod názvem Kůstka, dívka z Prahy. Četbu připravila v onom roce 1993 Lenka Kolářová s Josefem Vinklářem, četbu nastudovala režisérka Hlída Engelová. A my vám druhou část z románu Arnošta Lustiga, další část příběhu 15-leté židovské dívky, která se stane vojenskou prostitutkou, aby přežila holokaust, nabídneme zase zítra po 23. hodině. Osudy.

A také rozhlasové osudy jsou v tomto týdnu četbou na pokračování. Četbou z knižního zpracování cesty britského přírodovědce, popularizátora a dokumentaristy Davida Attenborougha. Je to zpracování cesty do Paraguaje z roku 1958 a my tuto premiérovou četbu uvádíme ke stému výročí, tedy ke stým narozeninám Davida Attenborougha, které oslaví tento pátek. Z překladu Jitky Jeníkové připravila Vladimíra Bezdíčková, je Jan Šťastný v režii Petra Mančala. Nechte se tedy doprovodit Davidem Attenboroughem k dnešní půlnoci a pokud se po ní chystáte spát, tak klidnou noc vám přeje od mikrofonu stanice Vltava Daniela Čermáková.

Další den ráno jsme se smírně nucenou vlídností rozloučili s kapitánem a Gonzálesem a odvázali motorový člun. S řevem jsme vyrazili proti proudu po stopách našeho vybavení. Kapitán měl k obavám z ohybu řeky dobrý důvod. Tamnější víry znepokojivě chňapali po trupu člunu a my jsme skutečně děsivým způsobem kličkovali a klouzali po hladině. Bylo nám líto, že opouštíme dokonalou výpravu dřív, než začala. Jak jsme se hnali proti proudu řeky, prales na březích působil depresivně, opuštěně a hrozivě. Na nebi se sbíraly těžké bouřkové mraky. Zakoušel jsem pocit obnaženosti. Brzy jsme Kaja dohnali, přestože cestovali od chvíle, kdy jsme se rozloučili. Jeho loď si srdnatě a s námahou razila cestu vpřed, byla však naložena až po okraji a nezvládala vyšší rychlost než 3 uzly. My jsme se hnali 6násobnou rychlostí. Logicky jsme se měli přivázat za loď a zůstat v blízkosti kamery, foťáku, jídla a věcí na spaní. Jenže na palubě pro nás nebylo místo. A kdybychom přivázali k lodi člun, zpomalili bychom ji ještě víc. Rozhodli jsme se proto zavrhnout nepohodlnou opatrnost a dál se rozjařeně hnát proti proudu řeky. Vzali jsme sebou pro jistotu kameru, kdybychom narazili na něco, co by stálo za to natočit, houpací sítě a dost potravin na 3 dny pro případ, že bychom se nedokázali večer vrátit k lodi. Opatrně jsme projížděli zatáčky čím dál klikatější řeky. Čím dál jsme pluli, tím vyšší stromy kolem nás rostly a netrvalo dlouho a hnali jsme se mezi zelenými stěnami zakončenými kulatými kupolemi obřích stromů. Náš řvoucí motor vyháněl ze břehů ptáky, tukany s obřími zobáky, šarlatové papoušky ara a nejčastěji černé tyránky s jasně červenými zadečky, kteří vyráželi s křikem ze svých palicovitých hnízd zavěšených ve skupinkách na větvích stromů, skláňujících se nad vodní hladinou. Les nám připadal tísnivý a zlovolný. Hnali jsme se podél zelených stěn a za zádí se nám valila bílá spěněná voda, jež se leskla ve slunečních paprscích. Připadali jsme si nesmírně blízko lesa a zároveň jakoby v jiném světě. Zmocnilo se mě stejné rozechvění, jaké člověk prožívá, když je pohodlně usazený někde uvnitř a jen šířka okenní tabulky ho chrání před venkovním chladem a slotou. Uvědomoval jsem si, že kdyby nám selhal motor, kdybychom najeli na ponořený kmen a udělali díru do dna člunu, kdyby se nakupené modré bouřkové mraky na obzoru roztrhly a na hlavy se nám spustil liják, naše vyhlídky by byly mimořádně nepříjemné a potenciálně katastrofální. Zatoužil jsem po pohodlí a bezpečí kajuty na Kassel. Za soumraku jsme se dostali do ústí Kuruguaty. Rozhodli jsme se utábořit na břehu. V noci jsme zaslechli, jak se k nám se stoickým supěním blíží Kajova loď. Nezastavila. Stihli jsme na sebe jen párkrát zavolat, než loď zabočila do Kuruguaty. Slíbili jsme, že je druhý den ráno doženeme. Pak jsme znovu usnuli. Za úsvitu jsme nestráceli čas, zbalili se a vyrazili. Střídali jsme se u kormidla. Pod Sandyho velením jsme sehnali rychlostí, která mě děsila. Řítili jsme se do zatáček, loď se nakláněla tak, že málem nabírala vodu a záď jí divoce klouzala po hladině. Ležel jsem na zádi se zavřenýma očima a strachy se mi dělalo zle. Sandy najednou vykřikl, aby nás varoval. Následovalo děsivé praskání větví, zaskřípění, náraz, který mě vyhodil ze sedátka a pak jsme zůstali stát. Přídí jsme se napůl zapíchli do břehu a záď se divoce houpala na vlnách, které jsme sami vyvolali a teď nás dohnali. V momentě, kdy Sandy otočil kormidlem, aby projel další ostrou zatáčku, se utrhl kabel řízení. Nebylo tam dost místa, aby se do oprav pustilo víc lidí a byl jsem to já, kdo se dal do díla. Bez kleští a ocelového hřebíku jsem nemohl roztřepený kabel spojit.
Mohl jsem se pokusit na něm akorát udělat uzel. Pracoval jsem tak rychle, jak jsem jen dokázal, ale byl to velice nepříjemný úkol. Abych mohl kabel znovu přidělat k volantu, musel jsem si lehnout tak, že jsem měl hlavu zasunutou pod předním kolizním prostorem lodi. Bylo takové vedro, že ze mě záhy pot jen lil. Vlákna kabelu píchala a zabodávala se mi do ruky a za chvíli jsem byl celý od oleje a mastnoty. A ještě ke všemu jsme havarovali na místě zamořeném hejny krvelačných moskytů, kteří nás nesnesitelně a bez ustání bodali. Trvalo hodinu, než jsme mohli znovu vyrazit. Dál jsme pokračovali o poznání rozvážněji. K mému překvapení se zdálo, že improvizovaná oprava vcelku úspěšně drží, ačkoliv neustále hrozilo, že uzel ve chvíli, kdy otočíme kormidlem, praskne. Nakonec se nám podařilo Kaja znovu dohonit a dostali jsme se před něj. Kdyby se nám teď řízení neopravitelně rozbilo, stačilo by na něj počkat. Brzy odpoledne zaburácel v těžkých, nevlídných mracích, které se na obloze hrozivě kupily už několik dní, hlasitý hrom. O hladinu řeky začaly pleskat veliké kapky. Pak se zastavil motor. Zoufale jsme tahali za startovací šňůru. Motor se s kašláním probral k životu v okamžiku, kdy bouřka nabrala největší sílu. Zbývající hodiny onoho dne byly dost trýznivé. Lilo tak, že provazy deště halily výhled jako hustá mlha. Motor umlkal čím dál častěji, neodvažovali jsme se však sundat kryt a pátrat po příčině potíží, aby nám voda nenatekla do svíček a karburátoru a nevyřadila motor z provozu na dobro. Byla nám strašná zima. Psendy houževnatě pokračoval v řízení. Já jsem seděl vedle něj a dohlížel na svázaný kabel. Charles ležel na zádi připravený tahat za startovací kabel, až motor znovu vypadne. Dál jsme se plavili bouřkou za občasné Charlesovy kanonády nadávek. Kameru a film jsme uložili do předního kolizního prostoru a doufali, že tam zůstanou v suchu. Sandy tvrdil, že jsme teď už jen kousek od chatrče, v níž přebývá dřevorubec s manželkou, za nimiž jsme měli namířeno. Pokaždé, když jsme propluli další zatáčkou, jsem chatrč s nadějí vyhlížel. Motor znovu zakašlal, utichl a zarputile mlčel, dokud ho Charles nepřinutil zběsilým trháním startovací šňůry k akci. Řídící kabel se ještě dvakrát rozpojil a bylo potřeba ho znovu spravit. Hradba vodou nasáklých mraků zakryla slunce už před mnoha hodinami, ale až teď nám tmavnoucí řeka prozradila, že se blíží večer. Už bylo skoro tma, když jsme konečně projeli zatáčkou a v dálce spatřili u řeky tečku žlutého světla. Než jsme k ní dopluli, snesla se na řeku noc. Zakotvili jsme u úpatí malého útesu a po úzké strmé stezce, kterou vytrvalý déšť změnil ve vodopád, jsme vyběhli k chatrči. Světlo vycházelo z polen hořících ve velkém ohni rozdělaném uprostřed hliněné podlahy malé hranaté chatrče. Neměla dveře. U ohně se choulili dva indiáni a tváře jim osvětlovaly plameny. Mladá žena v blůze s dlouhými rukávy a v kalhotách a černovlasý muž kolem třicítky. Hučení deště a kvílení větru přehlušilo naše kroky, takže obyvatelé chatrče neměli o naší přítomnosti ani potuchy do okamžiku, kdy jsme se jim celý promáčení objevili na prahu. Muž vyskočil a začal nás vítat ve španělštině. Na dlouhé vysvětlování nebyl čas, neboť zavazadla a vybavení pořád ještě leželi v dešti a on se s námi rozběhl ke člunu, abychom vše vynosili. Po horké polévce nám hostitel ukázal skladiště, kde jsme, dle jeho slov, mohli strávit noc. Místnost byla plná barelů, nadouvajících se pytlů, mastných pil a rezavých součástek všemožných strojů. Všechno pokrývaly pavučiny. Na hliněných zdech vytvářeli lesklý, pohyblivý koberec obrovští hnědí šváby,
V trámech nad námi pleskali křídly netopíři. V místnosti to nechutně páchlo hnijícím soleným hovězím. Ale bylo tam sucho. Venku v pralese burácel hrom a my jsme si vděčně natáhli houpací sítě. Během několika minut jsme usnuli. Bouřka se během noci vyčerpala a ráno bylo nebe jasné a sytě modré. Osada, ve které jsme přistáli, se jmenovala Ihrevukwa, což v guaránštině znamená sídlo supů. Naši hostitelé, Nenito a jeho žena Dolores, vlastnili také moderní domek ve městě Rosario. Jezdili tam však jen zřídka, neboť Nenito obdržel od vlády povolení ke zpracování dřeva v lesích kolem Kuruguaty. Pokud by pokácel všechny stromy, které mu teoreticky patřily, a splavil je po řece na pily v Asuncionu, stal by se z něj boháč. Nic z toho však nedělal on sám. On byl patron, který výhradně dozoroval. Zaměstnával skupiny mužů, jako byla ta, jež se plavila na kajově lodi, a ti káceli, vláčeli a svážili dřevo po vodě. Pokud zrovna neměl na koho dohlížet, neměl na práci nic jiného, než posedávat před chatrčí a popíjet maté. Ačkoliv žili v Ihrevukwa už několik sezón, nezdálo se, že by se pokusili svůj příbytek jakkoliv zútulnit. Na oknech neměli natažené žádné sítě proti moskytům a nábytku vlastnili jen poskrovnu. V okolí nezasadil žádné banánovníky ani papáji. Dolores vařila na otevřeném ohni a neměla ledničku. Přesto tvořili šťastný, veselý a nadmíru pohostinný pár. Jejich domov, jak nám řekli, je naším domovem tak dlouho, jak si jen budeme přát. Jejich usedlost tvořilo několik budov, které byly vzájemně propojené krytými verandami. Kuchyně, v níž neustále plápolal oheň, skladiště, ve kterém jsme první noc spali, ložnice pro Nenita a jeho ženu, další pro dva indiánské chlapce a kůlna, jež sloužila jen slepicím a pro uložení skromných zásob. Od budov země klesala k řece, kde přecházela v prudký svah z hladkého červeného pískovce. U úpatí skály vířily hnědé vody Kuruguaty, zbytnělé včerejší bouřkou. Za chatrčemi osázel Nenito políčko manioky a kukuřicí a dál už pak byl jen sám les. První ráno se na mítině rozpoutal hotový motýlí rej. Byl to úžasný pohled. Motýlů kolem poletovalo tolik, že jsem jich jediným máchnutím sítě polepil 30 nebo 40. Byla to překrásná stvoření. Přední křídla měla duhově modrá, zadní šarlatová a spodní stranu jim zdobily svítivě žluté hieroglyfy. Poznal jsem, že patří do rodu Katagramma. O motýlech je známo, že migrují v ohromujících počtech a na veliké vzdálenosti. Tihle katagramové v Ihrevukwa však neměli nikam namířeno. Drželi se jen na mítině u budov. Kolem Ihrevukwa nepoletovali jen katagramové. Nikde jinde na světě jsem neviděl tolik motýlů. Nejen takovou spoustu, ale také tak obrovské množství různých druhů motýlů. Abych se zabavil v době, kdy jsme neměli nic na práci, začal jsem je sbírat. Nijak zvlášť jsem se na to nezaměřoval, ani jsem se za nimi nikam nevydával. Neobcházel jsem po okolí a neprozkoumával bažiny, jak by to dělal skutečný lepidopterolog. Jen jsem se pokaždé, když jsem zahlédl nový druh motýla, pokusil jeden exemplář chytit. I tak jsem během 14 dní, které jsme v Ihrevukwa a jejím okolí strávili, nashromáždil přes 90 různých druhů. V této malé oblasti se jich muselo vyskytovat přinejmenším dvakrát tolik, jen mít trpělivost a znalosti. Nejúchvatnější a největší motýly ze všech, které jsem zahlédl, žili v pralese. Tito jedinci patřili do rodu Morfo a stejně jako téměř všichni jejich příbuzní, i oni měli horní stranu křídel zkrášlenou nádhernou jasně modrou barvou. Jejich křídla měřila v průměru přes 10 cm.
Když jsem zpočátku některého z nich spatřil, jak líně poletuje sem a tam lesem, vyrazil jsem za ním, hnal jsem se pod rostem, košile se mi zachytávala otrny a já jsem se snažil držet krok s jeho kličkováním a zběsile přitom mával sítí. Morfové však poznají, když jim je někdo v patách, nebo, abych použil odbornější výraz, se chovají jinak, když jsou vyplašení, neboť jakmile jsem provedl téměř úspěšný výpad síťkou, okamžitě změnili způsob letu. Existoval však snazší způsob, jak je chytit. Profesionální lovci motýlů lákají hmyz na návnadu, obvykle tvořenou směsí cukru a hnoje. Tohle jsme tu však nepotřebovali. Prales se hemžil divokými pomerančovníky hořkými a většina opadaných plodů hnila na zemi. Morfové přilétali téměř výhradně v párech, aby se kvasící šťávy napili. Ostatní motýly měly jiné chutě. Během jedné výpravy do lesa mě ovanul nechutný hnilobný zápach. Pátral jsem po jeho zdroji a našel rozkládající se tělo obrovské ještěrky. Měl jsem potíž ji identifikovat, neboť ji téměř úplně zakrývala vlnící se masa motýlů, jejichž křídla zdobily rafinovaně modulované vzory v odstínech půlnoční modři. Byli tak zaujatí odpudivou hostinou, že jsem mohl jejich složená křídla sevřít mezi palcem a ukazováčkem a zvednout je za ně. Ačkoliv katagramů, morfů a všech ostatních tropických motýlů se tu vyskytovaly spousty, nemohli se ani zdaleka rovnat oslnivým hordám, jež se schromažďovali na břehu řeky. První pohled na jedno z těchto mohutných schromáždění mi vyrazil dech. Jednoho dne jsem vystoupil z vlhkého lesního úsvitu na mítinu porostlou bujnou trávou a posetou nízkými palmami. Mezi rákosem a mechem tu z jedné hnědé tůňky do druhé neslyšně proudil vlnící se potůček. Pátral jsem po mítině dalekohledem. To místo mi připadalo opuštěné. A pak jsem si všiml, že na opačné straně potoka stoupá dým. Na okamžik mě dost nelogicky napadlo, že jsem objevil horký pramen nebo možná sirnou fumarolu podobnou těm, jež vybuchují na úbočích spících sopek. Nechápavě jsem k dýmu zamířil. Až necelých 50 metrů od něj mi došlo, že se dívám na mračno motýlů tak husté, že bych nikdy nevěřil, že něco podobného může existovat. Když jsem se k ním přiblížil, vypadalo to, jako kdyby zem v naprosté tichosti vybuchla a změnila se ve žlutý mrak. Zůstal jsem ohromeně stát a motýly si znovu posedali na zem. Mačkali se na sebe tak, že se jejich těla se složenými křídly téměř dotýkala, a stěží jsem dokázal zahlédnout písek pod jejich nohama. Motýly si mě nevšímali. Všichni natahovali sosáky, které jinak mívají stočené pod hlavou jako pružinu a dychtivě zkoumali vlhký písek. Pili. Stejnou rychlostí, jakou sáli, jim tekutina vystřikovala z druhého konce těla. Voda jim chybět nemohla. Zdálo se, že spíše absorbují minerální soli rozpuštěné ve vodě, která jim protékala tělem. Dřepl jsem si, abych si je mohl blíž prohlédnout. Potvrdilo se mi, že skutečně hledají soli, neboť jakmile jsem se přestal hýbat, usadili se mi na pažích, tváři a krku. Můj pot je přitahoval stejně jako minerální soli z bažiny a záhy jich sedělo několik desítek na mě, další mi kroužili kolem hlavy a jejich křídla hlasitě suše šustila. Nehýbal jsem se a cítil, jak mi malinké, jako nitka tenké sosáčky něžně zkoumají kůži a drobné nožky mi téměř nepostřehnutelně ťapají po krku. V následujících týdnech jsme si na podobné výjevy a zážitky zvykli, nikdy nás však nepřestali okouzlovat. Podobná napájející se schromáždění jsme nenacházeli jen u potůčků a v mokřadech, ale ještě častěji na stříbřitých plážích a říčních píscích nad Ihrevu Kwa. Vedle žlutých jedinců, jež jsem objevil poprvé, se tu vyskytovala spousta dalších druhů, které obvykle vytvářely vlastní skupiny. Jen otakárků jsem napočítal přes 12 druhů.
Byla to veliká, hezká stvoření, jimž se vždy, když sála, chvěla křídla. Někteří měli sametově černou barvu a špičky křídel jim zdobily karmínové skvrny, jiní měli žlutá křídla s černými okraji a puntíky a další je měli téměř průhledná, zdobená jen delikátními černými žilkami.

Motýly bohužel nebyly jediný hmyz, jehož ihrevu kva nabízelo ohromné množství. Mučili nás hordy zákeřných, štípavých škůdců. Nebyli jen nejlítější ze všech, s nimiž jsem se kdy setkal. Vyznačovali se ještě jednou věcí. Pracovali v pevně daných směnách. Během snídaně měli službu moskyti. Vyskytovalo se jich tam několik druhů, přičemž nejzuřivější byl ten největší s charakteristicky bílou hlavou. Snídali jsme obvykle poblíž ohně v naději, že je štiplavý dým udrží v bezpečné vzdálenosti, ale někteří z nich dokázali vydržet i kouř, jen když nám mohli vysát krev. V době, kdy se slunce vyhouplo nad les na opačné straně řeky, opřelo se do rudé hlíny mýtiny a změnilo ji v prach, opustili moskyti dům a stáhli se do stínu stromů, naklánějících se nad řekou. Službu převzali mbaragui, velké mouchy podobné masařkám. Jejich štípnutí bylo jako bodnutí jehlou a vytvářelo pod kůží malou krvavou skvrnu. Mbaragui se opravdu snažili. Nelítostně na nás v nejrozpálenější části dne doráželi, když se však začalo stmívat, stáhli se. Do práce se pak vracela část moskytů, ale hlavní zodpovědnost za naše pronásledování připadla polveríny. Tyto malinké černé mušky, ne větší než zrnko prachu, patřily nejspíš k těm nejnepříjemnějším ze všech. Moskyti a mbaragui byly alespoň tak velcí, že se dali chytit. Polveríny však byly tak malinké a bylo jich tolik, že i když jste jich jediným plácnutím zmasakrovali 50, nezdálo se, že by se na mihotavém černém mračnu, jež nám obsibávalo hlavy, cokoliv změnilo. Co hůř, neexistovala před nimi žádná ochrana. Naše moskytiéry byly velmi jemné, ale polveriny se skrze ně i tak bez potíží dostaly. Pouze normální prostěradla měla vlákna tkaná dostatečně těsně na to, aby je dokázala zastavit. Pokusili jsme se z jednoho vyrobit stan, uvnitř však panovalo takové vedro a dusno, že jsme tento nápad museli zavrhnout. Místo toho jsme se obalili voňatkou citronovou a spoustou dalších zaručených repelentů, z nichž některé odporně páchly a z jiných nás strašlivě pálila kůže, rty a oči. Zdálo se, že polveriny tyto léky vnímají pouze jako pikantní zálivku na jídle. Hodovali na nás po celou noc. Za úsvitu jim končila hlídka a povinností se opět chopili moskyti. Jediné změny v tomto rozvrhu přinášelo počasí, a sice prudký déšť. Z toho, že v ihrevu kva minimálně jeden den ze čtyř lilo, bychom si jindy zoufali, neboť jsme nemohli natáčet. Tady nás však deštivé dny naplňovaly radostí, protože přinášely úlevu. Tehdy vedro polevilo, my jsme leželi v houpacích sítích a blaženě osvobození od hmyzu jsme si četli.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice je teď na programu další díl pravidelného cyklu pořadu staré hudby, který uvádíme pod titulem Od Klaudia k Ludwigovi. Solisté nebo soubory hrají na historické nástroje nebo jejich repliky a v dobovém stylu podle studií, které zanechali sami komponisté nebo staří teoretikové. Ze stejných zdrojů vycházejí také vokální solisté či soubory. Dnešní díl připravil Rafael Brom. První skladbou bude klavírní trio G-moll opus 47 číslo 3 českého komponisty Leopolda Koželuha, který završil svou kariéru na vídeňském císařském dvoře. Byl jmenován kapelníkem dvorní komorní hudby po Mozartovi a v roce 1813 převzal jeho tituly krajan František Vincenc Kramář Kromr. Leopold Koželuch se v hudbě vzdělával v Praze u svého bratrance Jana Evangelisty Antonína Koželuha a také u Františka Xavera Duška. K povolání se sice připravoval studiem práv, ale když dosáhl úspěchu jako komponista baletů, rozhodl se pro kariéru hudebníka. Vydal se do Vídně, kde se uvedl jako klavírista a také jako dobrý učitel hry na tento nástroj a komponista. Jeho klavírní trio G-moll hraje soubor Trio 1790, které působí v Německu. Nese název roku, který je středem jejich repertoáru a ten zahrnuje hudbu od roku 1760 do konce vídeňského klasicismu, tedy kolem roku 1820. Členy souboru jsou Imbola Gombosová, violončelo, Annette Wennertová, housle a hráč na čembalo a fortepiano Harald Hören. Klavírní trio G-moll opus 47 číslo 3 českého komponisty Leopolda Koželuha.

Soubor s názvem Trio 1790, Imola Gombosová, violončelo, Anette Wennertová, housle a Harald Hören, fortepiano, hráli klavírní trio G-moll opus 47, číslo 3, českého komponisty Leopolda Koželuha. Narodil se ve Velvarech a zemřel roku 1818 ve Vídni. O 300 let dříve, roku 1518, zemřel v Courté francouzsko-vlámský skladatel a zpěvák renesance Pierre de Larue. Patřil do stejné generace jako Josquin des Prez a jako dlouholetý člen habsburgsko-burgundské hudební kapely se řadí po bok Agricoli, Brimela, Coprera, Izáka, Obrechta a Verbeckého k nejslavnějším a nejvlivnějším skladatelům nizozemského polyfonního stylu v desetiletích kolem roku 1500. Narodil se pravděpodobně v Tournai v dnešní Belgii a nejspíše se tam i vzdělával v katedrále Notre Dame, která měla významné hudební zázemí. O jeho raném životě se zachovalo málo dokladů. Pobýval v Chentu a v Newportu, v Kolíně nad Rýnem a roku 1492 vstoupil do společenství velké kapely císaře svaté říše římské Maximiliána I., kde zůstal po zbytek své kariéry. Tato velká kapela, hudební instituce Burgundsko-Habsburského dvora, měla už v roce 1494 za sebou významnou historii. Byla to ústřední instituce burgundské školy, kde působili Diffé a Bisnois i Okechem. Byla to impozantní hudební organizace,

0: To byla misa De Septem Doloribus, sedmibolestná, pro pětihlasý mužský sbor od Pierre de la Rue. Zpíval sbor Ars Antiqua de Paris. Řídil Michel Sanvoisa.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ludwig van Beethoven je autorem následující skladby v programu speciálu Staré hudby od Claudia Ludwigovi, který připravil Rafael Brom. Do rámce speciálu vstoupí soubor starých nástrojů Moza Fiato, který bude hrát Beethovenovo rané vídeňské dílo, dechový sextet S-dur opus 71. Číslo bylo hudbě přiděleno v roce 1810, kdy je vydalo lipské nakladatelství Breitkopf a Hertl, když u nich leželo 5 let za tím ladem. To vysvětluje, proč má toto okouzlující rané dílo opusové číslo v sousedství 5. a 6. symfonie a císařského klavírního koncertu. S nimiž má jen velmi málo společného. Beethoven nakladatelství tvrdil, že sextet je dílem jedné noci, což podporuje fakt, že se nedochovala žádná skica sextetu, nicméně tvrzení odporuje známý fakt, že Beethoven téměř vždy své skladby přepracovával, někdy i léta. Může jít ovšem o výjimku. Sextet byl podle Beethovenova životopisce Alexandra Thayera složen v roce 1796. Na své první provedení čekal téměř 10 let, až do dubna 1806, kdy ho Beethoven nabídl do programu benefičního koncertu pro svého přítele houslistu Ignáce Šupancika. Tehdy hudební časopis Allgemeine Musikalische Zeitung popsal sextet v recenzi benefičního koncertu jako skladbu, která září svými živými melodiemi, nespoutanými harmoniemi a množstvím nových a překvapivých nápadů. Což je chvála s nádechem ironie pro tehdy 9 let staré dílo. Dechový sextet pro 2 klarinety, 2 lesní rohy a 2 fagoty S-dur opus 71. Ludwiga van Beethovena hraje soubor Moza Fiato, umělecký vedoucí Charles Niedek.

Dechový soubor Mozza Fiato, umělecky vedoucí Charles Needek, hrálo dechový sextet pro dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty S-dur, opus 71 Ludwiga van Beethovena. K vrcholům literatury pro solové housle patří soubor šesti skladeb, tří sonát a tří partit od Johanna Sebastiana Bacha. Sonáty jsou psány jako čtyřvěté skladby podle vzoru sonát da Chiesa, zatímco tři partity mají taneční formu. Všechna tato díla vyžadují mimořádnou dovednost ve dvojhlasem, trojhlasem a čtyřhlasem hraní, čímž jsou housle postaveny na roveň nástrojům s potenciálem pro akordickou hru a harmonii, jako jsou čembalo nebo varhany. Druhá sonáta A-mol začíná improvizačním gráve, které přímo přechází do fugy. Andante nabízí plynulou melodii přes stálou basovou linku ve stylu Vivaldiho koncertu. Čas od času se objevuje tercie a kvarta, které obohacují harmonii. Finálové allegro rezignuje na akordy a přijímá představu perpetuum mobile s výrazným využitím efektů echa. Bach předčil v oboru kompozice pro solové housle své předchůdce i současníky a svůj cyklus sonát a partit psal nejspíše během svého pobytu v Köthenu kolem roku 1720, pravděpodobně pro konkrétního houslistu. Sonáta pro solové housle číslo 2 A-mol Johanna Sebastiana Bacha, Bachův seznam číslo 1003, hraje Giuliano Carmignola na housle od Pietra Guarneriho, vyrobené v Benátkách roku 1733.

To byla sonáta pro sólové housle číslo 2 a mol Johanna Sebastiana Bacha, Bachův seznam číslo 1003. Hrál Giuliano Carmignola na housle od Pietra Guarneriho, vyrobené v Benátkách roku 1733. Následující skladba programu třetí symfonie D-dur France Schuberta podle Deutschova katalogu číslo 200 zazní dnes také v souladu s ideou speciálu. Bude hrát L'Orfeo Barok Orchestr, který řídí dirigentka Miki Gajk. Tento mezinárodně uznávaný barokní a také operní orchestr založili v roce 1996 Miki Gajk a hoboistka Karin van Herden na soukromé univerzitě Antona Brucknera v Linci. Jak to vypadá podle diskografie souboru, jeho repertoár sahá od francouzských barokních suit a symfonií období Sturm und Drang až po díla klasického a raně romantického období. Tak tady je symfonie číslo 3 D-dur France Schuberta podle Deutschova katalogu číslo 200. Hraje barokní orchestr Orfeo, řídí Miki Gajk.